0: břehu Jordánu. Nařídil to ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých palestinských obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
1: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se tak můžou na jeden den symbolicky podívat do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje taky swingová kapela. Součástí oslav bude i představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské zoo Filip Mašek.
2: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
0: Sport. Hokejisti Třince dál vedou Tipsport Extraligu, zvítězili i v 5. kole, a to v Liberci 3-1. Na prvním místě tabulky mají oceláři náskok 3 bodů na Pardubice, které vyhráli v Brně nad Kometou 5-3. První triumf v základní hrací době slaví Olomouc, která porazila domácí Kladno 4-1. Výrazně se na tom při své premiéře podílel brankář Olomouce Oldřich Cichoň, kterého nemrzelo, že nevychytal čisté konto.
3: Ani ne, jako já jsem rád za 3 body, kdybych dostal 5-6 gólů, tak mi to je jedno, hlavně ať vyhrajem. Mně se to líbil ten zápas, koukal jsem na to hezky. Já si myslím, že to bylo hlavně o té zodpovědnosti, nedělali jsme tolik chyb dozadu, což jsme v minulém zápase jich pár udělali, a konečně jsme proměnili ty šance, které máme každý zápas.
0: A v ostatních nedělních duelech hokejové extraligy České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice přehráli Mladou Boleslav 6-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D11 u Poděbrad a dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D1 D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady je hlášená nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s čerpací stanicí OMV. Opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u druhého sjezdu na Kroměříž je po nehodě stále zavřený levý pruh, kilometr 260,5. Auto tam srazilo zvěř. Místo je označené a teď plynule průjezdné. Pražský okruh mezi sjezdy na Barrandov a Ořech teď v obou směrech průjezdný. Další uzavírka kvůli stavbě mostu mezi kilometry 16 až 19 skončila. Z Ruzyně bez kolony od D1 se okruh ucpává u sjezdu na Lochkov zhruba 14. kilometru vepředu. Od 16. se na 3 kilometrech jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
6: Ladíte Noční radiožurnál, 5,5 minuty po 2. hodině, a s pondělkem je tu nová výhra v naší noční soutěži. A tento týden, to je opravdová lahůdka, mám tu pro vás na CD Gramo Tingle Tangle od Dua Suchý Šlitr. Jedná se o dosud nevydané, živě vysílané Gramo Tingle Tangle s dvojicí Suchý Šlitr z let 66 až 68. Jedná se o pořad plný písní českých ze světa, kterým provázel Jiří Suchý. A následně se v roli průvodce průvodce střídali i jeho kolegové, třeba zmíněný Jiří Šlitr, ale i další, jako Miroslav Horníček, Jan Verich nebo Jiří Grossman a Miloslav Šimek. Kdo si tedy nahrávky chcete připomenout, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Slyšeli jste Empire of the Sun v nočním radiožurnálu a teď nás čeká soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo bude tím šťastlivcem nebo šťastlivkyní, to zjistíme právě teď. Pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Slyšíme se, Lenka, hezký večer.
0: Lenko, já vás také zdravím, také vám přeji příjemnou noc nebo hezký večer. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Dnešní otázka se zaměří na Jiřího Suchého. Ten strávil dětství v Klatovech a následně okolo 6. roku zamířil s rodiči do Prahy. Ale jeho rodištěm je jiné město a dneska nás zajímá, které. Je to město proslavené pivem. V tomto městě také původně vzniklo divadlo Spejbla a Hurvínka a také se tu narodil legendární Karel Gott. Za A to může být Plzeň, za B České Budějovice nebo za C Žatec.
4: Za A Plzeň, já jsem západočeška.
0: No tak vás nebudu asi ani napínat, samozřejmě ano. To je správná odpověď. Gratuluju.
4: Děkuju.
0: A jenom vás tedy ještě poprosím, jestli mi vydržíte chviličku na telefonu.
4: Určitě, děkuju a všechny zdravím.
0: Díky moc, my vás samozřejmě také. No a vy ostatní budete mít příležitost zase zítra. V tradičním čase po 2. hodině po zprávách v nočním radiožurnálu tu na vás opět bude čekat CDčko Gramo Tingle Tangle od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a píseň Slamky zazněla v nočním radiožurnálu. Naučit se zadržovat vodu v krajině, to je společný recept, jak vyzrát na sucho, jako bylo to letošní, ale zároveň i na povodně. Jak se to v Česku daří, o tom budeme mluvit za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. To se v posledních letech ozývá od expertů při problémech se suchem. Zároveň je to důležité i pro prevenci povodní. Obnova mokřadů a pramenišť, to je mravenčí práce, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo také nadšenci. Celkově ale česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let a dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná, takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezi zemi a remízky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařované plochy zadrží klidně 60 milimetrů srážek za hodinu bez problému. Ale ty, co jsou špatně obhospodařovaný, tak třeba zadrží jenom 15 až 20 a zbytek odteče.
2: Všímá si hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Česká vláda reagovala na letošní sucho především myšlenkou stavby nových vodních nádrží.
1: Což nepovažuji za úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
2: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
1: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a prameniš, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hohnančice například.
2: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Evropa v létě čelila několika neobvykle silným lesním požárům. V Albánii i ve Francii pomáhali taky Češi. Jaké inovativní techniky prosazují? Jsou Evropané ochotní měnit zavedené postupy? A jsme připraveni na častější a mohutnější požáry? Hosty Radiožurnálu budou vedoucí leteckých záchranářů Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Buček a taky pilot vrtulníku Black Hawk Samuel Posluch.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Marek Sedláček.
4: Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu od Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce v první polovině příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Podle něj by se v praxi snížená hranice dotkla jednotek případů. Podle Institutu kriminologie a sociální prevence ale data neprokázala, že by brutalita trestných činů páchaných dětmi rostla. U letecké základny Fairford na západě Anglie policie zadržela 5 mužů. Jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Pyrotechnici včera ráno u základny prohledali několik podezřelých vozidel a policie evakuovala 85 domácností. Podle zasahujících složek je už situace pod kontrolou, pořád ale platí bezpečnostní opatření. Základnu Fairford Spojené státy využívají k úderům na Irán. A 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí i České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál platná. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a při ochraně přírody.
2: Sport.
4: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii vybojovali v týmové soutěži 7. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou na zápasy 2-0 završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na dálnici D10 v Praze a D11 u Poděbrad. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy. Čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte mezi 2. a 3. kilometrem. Je to poblíž čerpací stanice Orlen. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo osobní auto do sloupu. Zasahují tam záchranáři, je to úsek bez funkční kamery. Kolona se netvoří, počítejte s omezením i uzavírkou vjezdu k odpočívce. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech jede k D1 i na Ruzině jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, teď plynule a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme většinou jasno, teploty od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Jestli někteří z vás plánujete poslední den prodlouženého víkendu vyrazit s košíkem do lesa, tak třeba v okolí Orlických hor se určitě nevrátíte s prázdnou. Dle mykologů je tam momentálně vrchol sezóny a velká druhová pestrost. Věnovali jsme tomu i článek na irozhlas.cz v rubrice Věda, tak si ho přečtěte a vyražte pod Orlické hory a nebo někam ve svém okolí, kde máte známá místečka. A dál už uslyšíte Justina Biebera.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: For all that's

0: myself. Barevné gumičky a rychlá auta jsou pro čápy větším nebezpečím než třeba větrné elektrárny. Ukazují to statistiky záchranné stanice, která se nachází v německé obci Loburg. Za chvíli tam nahlédneme v reportáži našeho zpravodaje.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Někteří ale museli kvůli nemoci nebo zranění dlouhou cestu oželet. Aby byli co nejdříve znovu v kondici, o to se starají v záchranné stanici pro čápy nebo chcete-li v čapí nemocnici v německé obci Loburg.
1: Tak pět,

0: regnet, dann ist die Klapperneigung geringer, als wenn wir jetzt Sonnenschein haben.
1: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Lauburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevily. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
2: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
1: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Lauburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život, anebo je prostě něco srazilo.
0: Windräder, muss man sagen, eine Kollision mit Windrädern ist relativ selten.
3: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože čáp už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když čáp vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. Čáp není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
0: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
1: Stavy čápa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. Čáp bílý je takový všežravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším čápem černým je to ale horší.
0: Um den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
3: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
0: Das ist für den Schwarzstorch schon kritisch geworden.
1: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Lauburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Lauburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
1: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvyšování daní. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnění neutrality. Hokejisti Sparty budou v extralize hostit Karlovy Vary a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký státní schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
1: Ministerstvo financí zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. V programovém prohlášení vládní koalice přitom stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
4: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí. Ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
5: 30%
4: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V brněnských Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují plášť 230-metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
6: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané myšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
2: Sport.
1: Hokejisti Sparty budou od 16 hodin hostit v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy Karlovy Vary. V nedělních duelech vedoucí Třinec vyhrál v Liberci 3-1 a druhé Pardubice porazili domácí Kometu Brno 5-3. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň přehrála Hradec Králové 2-1 a Vítkovice zvítězili nad Mladou Boleslaví 6-2. A čeští fotbalisti po prohře v Lize národů s Chorvatskem trénovali před vlastními fanoušky. Na otevřenou přípravu dorazilo několik desítek lidí, kteří vyhráli vstup na trénink díky reprezentační soutěži. Brankář Lukáš Horníček k tomu říká.
7: Hrozně, to bylo příjemný. Fanoušci jsem přijel s tím, že se nás chtěli vidět, ale se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
1: České fotbalisty čeká v úterý druhé domácí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky havarovalo osobní auto. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda. Na vjezdu k odpočívce počítejte s omezeným průjezdem i uzavírkou. Dálnice teď bez kolon i Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech kvůli stavbě mostů se k D1 i na Ruzini mezi kilometry 16 až 19 jede jen jedním pruhem a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty padají na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na plus 3 a ojediněle se objevují přízemní mrazíky. Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje Noční radiožurnál s datem 28. září, máme 5,5 minuty po 3. hodině a Povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Na některých místech kvůli tomu hladina vody klesla téměř o 7 metrů. My se tam vypravíme v další reportáži.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy je už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před více než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě. To znamená, tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody, takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný noční poslech v pondělí 28. září. Agent umělé inteligence funguje tak, že mu zadáte úkol a on si pak sám zvolí, co udělá pro to, aby ho splnil. Takže takový umělý sluha, říkají experti. Je ovšem potřeba ho krotit. V experimentech byl schopný se nechtěně stát hackerem. Pro začátek je proto lepší agentům svěřovat jednodušší úkoly, doporučuje to švédský futurolog Magnus Lindqvist.
1: Jeden příklad nakupování. Může to být zábava, když si vybíráte třeba knížku, film nebo zájezd. Jenže někdy nakupujete, když máte hlad, jste naštvaní, unavení a děláte chyby.
2: Jak nám v tom umělá inteligence uleví?
1: Často přirovnávám umělou inteligenci k láhvi kečupu. Můžete přilít trochu inteligence na různé věci, které byly předtím nehybné. Agent vám může pomoct tím, že dělá věci za vás, nakoupí nebo vám něco najde. Ale máte to jako s kečupem, nemůžete ho dávat úplně do všeho. Hodí se jenom do určitých situací.
2: Co třeba, když vybírám dětské oblečení nebo boty? Spousta se toho dá najít na internetu, ale zabere to čas a velikost zdaleka není jenom jedno číslo.
1: To je krásný příklad. Když zadáte všechny možné velikosti agentovi, tak je schopný odhadnout, jak vám děti porostou. A pak automaticky, dalo by se říct automagicky, pro ně vybere věci. Můžete mu říct, to objednej mi to, ale maximálně za 40 eur měsíčně nebo 100 euro ročně.
2: Trochu mi to připomíná dobu, kdy panstvo posílalo sluhy, aby za ně vyřizovali věci.
1: Každý může mít takového sluhu. Udělá jen to, co mu řeknete. Nepřekročí rozpočet, co mu dáte. Přidrží se konkrétních značek, pokud mu je nadiktujete. Vy mu musíte říct, co smí a nesmí.
2: Přesto se nedávno stalo, že agent překročil svoje zadání a v podstatě způsobil hackerský útok. Ono to samoslovo agent zní hrozivě.
1: V dnešní době jsme na začátku. Komerční agenty teprve zavádí třeba jeden z globálních provozovatelů platebních karet. V budoucnu to bude normálnější. Před 3 lety by skoro nikdo nevěděl, co je chatbot. A teď spousta lidí už ani nechodí na internet, ale komunikuje s chatbotem. Při troše trpělivosti se dočkáme toho, že agent bude první volba pro jakékoliv nakupování.
2: Při nakupování osoby ale člověk leccos prozradí. Budou mít agenti třeba přístup k mojí platební kartě?
1: Důvěra, ta musí být v srdci celého systému. Nechcete, aby se sluha proti vám zbouřil. V celém bankovním sektoru je důvěra zabudovaná. Agent se musí řídit vašimi záměry. Musí se zastavit a říct si pozor, záměr byl neutratit víc než 30 eur a nakupovat jen u udržitelných firem. A tohle už neodpovídá zadání. Na vašem rozhodnutí bude záměr. Záviset, co mu dovolíte udělat.
2: Nebudou agenti přetěžovat internet? Už teď vás spousta stránek nepustí dál, dokud neuvěří, že jste člověk.
1: Vzpomínám si, když se začínalo rozšiřovat blokování reklam. Je to něco podobného, ale jsme pořád v první verzi umělé inteligence. V budoucnu se to bude využívat zodpovědnějším a méně obtěžujícím způsobem. To, co máme teď, není tesané do kamene, ale jsou to experimenty. Chtěl bych pozvat zákazníky z Česka, aby experimentovali s umělou inteligencí. Ne, aby jí úplně věřili i tam, kde jde o život, ale aby zkoušeli. Myslím, že Česko v tom může být v čele Evropy.
2: Česko totiž podle statistik patří k průkopnickým zemím v používání umělé inteligence, říká Magnus Lindqvist, švédský futurolog a popularizátor technologií. Martin Crp, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
1: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie, ta bude platit v letošním a příštím roce. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká zahraniční experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bakala Foundation. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují už od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadě zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Ty se budou konat v říjnu. Vučić v nich chce kandidovat a stát se premiérem. A dnes je poslední šance si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Sport. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s OMV. Osobní auto tam narazilo do sloupu. Na dálnici u nehody se kolona netvoří, s omezeným průjezdem počítejte na výjezdu k odpočívce. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí po včerejší nehodě osobní auto. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, u auta bliká šipka a podél jsou kužely. A Pražský okruh je mezi sjezdy na Barrandov a Ořech po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. Kde jedničce i na Ruzini se mezi kilometry 16 až 19 jede jedním pruhem, staví tam most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Do fujary se prý nefouká, ale střílí. Jak? Tak to zjišťovala naše reportérka na kurzu hry na fujaru ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. My se tam vypravíme v nočním radiožurnálu za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Americká zpěvačka Ash a její píseň Funeral zazněla v nočním radiožurnálu a u hudby vlastně ještě zůstaneme. Hluboký podmanivý tón Fujary se o víkendu nesl parkem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tradiční slovenský pastýřský nástroj se tam snažili ovládat zkušení hráči i úplní začátečníci. Mezinárodní workshop se do muzea vrátil po 10 letech a učili na něm lektoři ze Slovenska i ze Spojených států.
1: Jste začátečník, ano. Říkáte, že strašíte.
2: Ano, já vás straším tady těma zvukama.
1: Paní Simona má v ruce fujaru úplně poprvé.
3: Napřed je důležité umět do toho fouknout. Do toho se nefouká, do toho se střílí, jakoby. Vzpomeňte si, jako kluci speciálně, jste byli malí a hráli jsme si na vojáky a střílili jsme. A to je to nasazování toho tónu tím jazykem, jo?
1: Vysvětluje Bob Rychlý, který je lektorem na kurzu fujary, tak budete střílet, Simono?
2: Mě ten nástroj fascinuje. Už jenom jak vypadá, už jenom jak je sestrojený, jak je, no prostě je to taková rarita.
1: Nástroje zapůjčil fujarové škole Alexandr Králík ze Slovenska.
4: Ide o to, aby sa tá fujara trošku dostala aj do sveta a práve oslovila možno aj ľudí, ktorí majú vzťah k týmto nástrojom, teda dýchovým nástrojom hranovým, čiže nielen tie koncovky a šestdierkové píšťaly, ale aj tá fujara, ktorá je vlastne tým našim unikátom, aj zapísaným do svetového kultúrneho dedičstva, ale nejde len o to, že zapísaná fujara, ale zapísaná aj tá fujarová hra a pěsně.
1: My jsme teď s Radimem Zenklem v živém domě, ze kterého ale pomalu ti účastníci se svými fujarami vychází ven. Každý z nich má jakoby jeden roh a zkouší to po svém, tak zavedete mě za někým.
5: Určitě, tak tady ten kolega hraje moc šikovně.
1: Pochvalu teď dostal od lektora Radima Zenkla Radek, který se fujarou teprve začíná. Ona ta práce potom je pro ty účastníky hlavně doma.
5: Člověk se musí vlastně naučit ovládat bránici, aby byl schopen vydat ten správný tlak v danou chvíli.
1: Dvoudenního workshopu hry na fujaru se letos účastnilo 12 hráčů. Gabriela Hickel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Pacientská organizace Prokrok uspořádala o víkendu v Nových Bránicích na Ivančicku kemp pro lidi po amputaci nohy. V Česku ročně amputaci podstoupí až 8 000 pacientů. Příčinou jsou cévní onemocnění, cukrovka nebo třeba úrazy či vrozené vady. Do Nových Bránic přijela 20 zájemců vyzkoušet fyzioterapii, školu chůze a také sdílet své zkušenosti.
1: Bříško zpevněný, chráníme si tím bedra. S nádechem otevřu hrudník, prohnu.
2: Lektorka Daniela Kamrádová má tady na kempu lekci jógy. Snaží se zaměřit na pomalejší pohyby a lidem po amputaci nohy pomáhá s protažením a silným středem těla.
3: Spíš jako jednodušší pozice a spíš jako teda v sedě. Určitě jsem se zaměřovala hodně jako na střed těla, protože to si myslím, že obecně jako všichni potřebujeme, ale obzvlášť, když přesně jako je tam nějaký jako disbalance toho těla.
4: Bylo to hodně náročný. Některé ty pozice člověk se neprotahuje tak často, jak by měl.
2: Lekci jogy přišel i 35-letý Ondřej Procházka. Pravou nohu mu lékaři amputovali v 6 letech kvůli vrozené vývojové vadě.
4: Jako dítě tím nepredikovali úplně, že bych jako s tím mohl nějak extra sportovat nebo tak. Protetika se vyvíjí, medicína se vyvíjí, takže teď už pro toho člověka s protézou není nic, co by nemohl dělat.
2: Sám teď má rád cyklistiku, chodí cvičit, zvedat činky a zkoušel i turistiku nebo lezeckou stěnu.
4: Nevrat to jako konec světa. A srovnat se s tím a začít chodit. Nebát se ničeho, není to limit.
2: Podle předsedkyně pacientské organizace Prokrok Natálie Lémanové je důležité, aby se lidé po amputaci setkávali a předávali si zkušenosti, aby se necítili osamělí.
5: To, že tady vidí ty ostatní, že to prožívají vlastně taky každý den, tak jim to pomáhá všeobecně se s tou situací smířit a najít ty cesty, jak si ty dny ulehčit, protože někdo už je zase o krok zkušenější.
2: Spolek pořádá podobné akce i pro děti nebo rodiny lidí po amputaci.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Marek Sedláček má zpravodajský servis.
1: Slovenský premiér Fico připustil vypsání předčasných voleb. Izrael vykázal nizozemské diplomaty ze západního břehu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS taky znovu vyzval k urovnání sporů.
3: Hlavně ich prosím, neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
1: V zářijovém průzkumu agentury NMS je Ficův Smer druhý s 16,2%. Vede opoziční Progresivní Slovensko, které má 21% a 0,6%. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu, reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalém a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý, týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
4: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: V Česku přibývají energetická společenství. Do jednoho nového se teď můžou hlásit domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína. Město ho založilo, aby lidi mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
5: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
2: Sport.
1: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
6: Vlastně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysnila. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na D8 u sjezdu na Doksany. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady šetří vážnou nehodu, případně už odklízí následky. Na kilometru 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV osobní auto narazilo do sloupu. Dálnice je u nehody volně průjezdná. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se objíždí odstavené osobní auto. Stojí za sjezdem na Doksany, 40. kilometru, kousek před opravovaným úsekem omezením. A Pražský okruh je po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyni se úsekem jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sváteční pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, jen ráno ojediněle čekejte mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemné sváteční časné ráno, máme 6 minut po čtvrté a společnost vám dělá stále ještě noční radiožurnál. Vládní koalice otevřela vážnou debatu ohledně snížení věku trestní odpovědnosti na 13 let. A to v podstatě navzdory všem, proti je opozice, odborníci i samotná zařízení. Tématu se proto budeme věnovat za pár minut podrobněji.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti je opozice, řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
1: Ti pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní, mají pocit, že jim vše projde.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, s tím, že roste hlavně násilná kriminalita dětí a brutalita. Proto chce snížit věk trestní odpovědnosti u vraždy a všech činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů z posledních let kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality neprokázal.
3: Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
2: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
4: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat, protože my s nimi umíme pracovat. My jenom potřebujeme posílit některé nástroje.
2: Důležité je i to, aby malí zločinci skončili jen v ochranné výchově a ne v dětských domovech, říká Svobodová.
4: Aby se nám ty děti tam nepotkávaly, protože každý má úplně jako specifický nároky.
2: Ministr Tejc podotýká.
1: Řešíme to, jak upravit vůbec prevenci, otázku právě výchovy v těch ústavech, ale já jsem ministr spravedlnosti a tady je mým úkolem, pokud nefunguje ta prevence, zatáhnout za záchranou brzdu.
2: V samotném hnutí ANO nemá ale Tejcův návrh jednoznačnou podporu a jasno ještě není ani u motoristů, jak doplňuje jejich poslankyně Renata Vesecká.
5: Nemohu v současné době hovořit za celý klub, diskuse teprve proběhne.
2: I výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Miliony korun navíc ročně kvůli drahé naftě. S takovým růstem nákladů se teď potýkají dopravní firmy. Třeba ve Zlíně to je problém pro městské technické služby. Tamnímu dopravnímu podniku ale pomáhá postupný přechod na elektrobusy. Kilometr jízdy na elektřinu by jde zhruba na polovinu oproti dieslu.
1: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kocháň.
2: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
3: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
3: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
3: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu. A pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová.

0: Tina Turner a píseň The Best zazněla v nočním radiožurnálu. A dnes máme pondělí, státní svátek, 28. září. Stovky lidí z Čech, ale i ze sousedního Saska přilákala o víkendu nově otevřená rozhledna Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ně zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi jen docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádu.
2: Chodíte často po rozhledně?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinou.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatné.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 km vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Marek Sedláček přináší krátké zprávy.
1: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí zažádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v částech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christopha Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská a Anna Veselá. Sport. Fotbalisti Portugalska uspěli v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhráli 2-1 v Norsku, Německo podlehlo Řecku 0-1, Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. České fotbalisty čeká souboj druhého kola v úterý, kdy nastoupí v Edenu proti Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad a na Lounsku. Jsou to více než 2 hodiny, co na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto na kilometru 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda, podle policie nehodu stále šetří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem. Pozorně projíždějte mezi kilometry 107 až 106, vozidlo je v odstavném pruhu. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera havarovalo osobní auto. Stojí na kilometru 138, je tam zavřená krajnice, místo je dobře označené, u auta je šipka, podél jsou kužely. A na Lounsku silnici nižší třídy od průmyslové zóny Triangle do Bytozevsi srazilo osobní auto zvěř. Pozorně projíždějte zhruba na půl trasy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinila s mlhami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Česko bude mít dalšího kapitána v NHL. David Pastrňák se dočkal před začátkem sezóny této pocty v týmu Boston Bruins a pokud vás zajímají detaily, tak na irozhlas.cz v rubrice Sport je článek na tohle téma. Tak sem nahlédněte a nyní Popelka a Xindl X.
2: Radiožurnál. Každý

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Na chvíli zapomenout na práci, děti i to, kolik je komu let, a prostě si zase pořádně zatancovat. Za chvíli vás v nočním radiožurnálu vezmeme na party, která vrací do klubů ženy, co už si mysleli, že noční život není nic pro ně.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruno Mars zazněl v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 na výjezdu z Plzně do Německa do Rozvadova hlásí náš zpravodaj zvěř u dálnice. Pobíhá, pohybuje se. Dejte pozor.
3: Za Plzní, za benzínkou Molka. Pozor, je tam srnka vlastně v cestě po pravý straně.
2: D5 na výjezdu z Plzně do Německa, zvěř u dálnice. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme posledním nočním tématem za čtvrt hodiny. Přesně v pět s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál, ale slíbil jsem, že si ještě zatančíme, tak pojďme na to. V 8 na parket a v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Máma je zpět party, která běžný klubový večer obrací na ruby. Je jen pro ženy, začíná o několik hodin dřív a DJka vybírá hudbu jen pro ně. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě.
4: Jestli je na party příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
5: Přímo před DJkou tančí i Katka.
6: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kdy jsem byla na party.
5: S Katkou přišla i její kamarádka Lotka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
7: Právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila diskožinka.
5: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
6: Že se můžem nachystat sama pre sebe.
7: Ano, že... A i mě toto, že celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
5: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
8: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vytiahla na podobnou party v zahraničí. A tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť.
5: A právě ta možnost na pár hodin vypadnout z běžného kolotoče je jedním z hlavních důvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
9: My chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, ja už spím.
5: A prý si užívají i atmosféru, ktorá vznikne, když je celý parket jenom ženský.
10: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta, lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide. Chlapov máme doma s deťmi, takže...
5: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní party.
8: My nie sme, že proti mužom, my iba chceme svoj priestor na to, kde sa môžeme zabaviť. Toto je party na 3,5 hodiny. Tí muži môžu do toho klubu dojsť o 23:00.
5: O tom, že podobný večer ženám chyběl, ale Kristýnu Banovič nepředstavuje.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Dobré ráno, Radiožurnál 5 hodin. A se zprávami Vojtěch Tomášek.
2: Voda v obcích severně od Prahy dál není pitná. Ruské drony v neděli znovu zabíjely na Ukrajině. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové a bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o 1% z tržby. Po ruském dronovém útoku na tržnici na předměstí Kyjeva zemřeli 2 lidé. Asi 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram o tom informovali úřady kyjevské oblasti. Další 3 lidé včera zemřeli v jiných částech Ukrajiny. Rusko útočilo například na Sumy nebo Charkov a celý den taky na hlavní město Kyjev, kde je podle starosty Vitalie Klička nejméně 9 zraněných. Lidé po celém Česku si dnes připomenou patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužitý bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice budou pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michála Richterová.
5: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice 2. třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
3: Sport.
2: České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po 7. v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové. Lídr hokejové typ Sport Extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. O klíčových momentech a síle soupeře mluví trenér domácích Severočechů Jiří Kudrna.
6: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější a my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
2: Ve zbylých nedělních duelech extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4. České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhrály nad Mladou Boleslaví 6-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody u Prahy a na Novojičínsku. Dálnice po ránu bez kolon i Pražský okruh po několika nočních uzavírkách je průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini se jede v úseku jen jedním pruhem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem mezi kilometry 107 až 106 v odstavném pruhu. Místo je podle kamer označené. Na silnici 611 z Prahy do Sadské narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v Mochově u průmyslové zóny a na místě už zasahují záchranáři. Na silnici 58 z Ostravy do Kopřivnice srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je kousek za dálnicí do Frýdku Místku na obchvatu Příboru a na místě je policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě i polojasno, teď po ránu ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte sváteční radiožurnál, teď už je s vámi Petr Král.
8: Dobré ráno, sváteční i na svatého Václava jsme tady, byť jsou velké obchody zavřené, tak ranní radiožurnál má samozřejmě i dnes otevřeno, tak tedy i dnes budete mít s námi přehled o tom, co se děje, tak ať už nemůžete nebo nechcete spát, jsme rádi, že jste touto dobou s námi. A pokud jste na cestě, tak dobře dojete. My se vydáme za chvíli také na cestu, a sice na reportážní cestu, tentokrát to bude do kostelní Hoty na Nymbursku, tam totiž najdete něco, co byste zřejmě tady vůbec nečekali, a sice písečnou dunu. Obec ji tady vybudovala pro záchranu ohrožené rostliny, a sice kostřavy písečné. Jedná se o první projekt svého druhu v Česku, a tak jsme si ho nenechali s našimi reportéry ujít a reportáž nabídneme za chvíli. Dobré jitro.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.
9: Vzal si dva lízky

0: lovcům, sběračům. Teď 9 minut po páté přejeme dobré ráno s činaskami a míříme za písečnými dunami. Ty bychom nejčastěji hledali na poušti, teď jednu najdete ale také na kraji parku v Kostelní Lhotě na Nymbursku. Duna má rozlohu necelých 100 metrů čtverečních a obec si vybudovala proto, aby tam mohli botanici vysázet mimo jiné ohroženou kostřavu písečnou, která je typická právě pro Poblabí.
1: Na novou písečnou dunu se přišli podívat také děti z místní základní školy, mezi nimi i třeťačka Jindřiška.
2: Máme tady novou jako takovou rostlinku vzácnou, kostřavu. Je tam takový písek a jmenuje se Duna.
1: Se spolužáky bude pomáhat o biotop pečovat. V rámci družiny tam s nimi bude chodit i paní učitelka Markéta.
3: Jak bude příjemný počasí, takže tam vyrazíme s nima, aby si to obhlídli, aby si to pamatovali, aby to taky řekli doma rodičům.
1: Dvě masy písku, ve kterých jsou zasazené rostliny, rozděluje dřevěný chodník s lavičkou. Vyrobil je truhlář Miroslav Štok.
4: My jsme vlastně tady nejdřív osadili spodní podkladové trámy. Navrch jsme dávali dubové fošenky, pak jsme stavili ty sloupky, na kterých jsou ty popisky vlastně a poslední lavička.
1: Pan Miroslav je místní a bydlí přímo naproti písečné duně, proto chtěl se stavbou pomoct.
4: Mám to tady u baráku, že jo, no, tak bude bych se do toho nepustil, no, tak tady po mně ani něco zůstane vlastně taky.
1: Masa písku z nedalekých Poděbrad je podle botanika Vlastíka Rybky ideálním prostředím pro ohroženou kostřavu písečnou.
5: Potřebuje písčiny v teplých nížinách, Poblabí je vlastně úplně centrem jejího výskytu a tady v okolí Kostelní Lhoty jsou vlastně nejbohatší lokality v rámci České republiky.
1: S kolegy z pražské botanické zahrady sem ale vysadili i jiné rostliny.
5: Všechno je opravdu místní z nejbližšího okolí s tím, že je tady zhruba 10 druhů, ale připravujeme ještě další.
1: Písečnou dunu tady připravovali s vedením obce zhruba 7 let. Její stavba stála téměř 300 000 korun. Z Kostelní Lhoty Alena Junová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4.6. Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou také hybridní hrozby anebo situaci na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na dálku se připojí také ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Česko bude v Bruselu zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Dnes máte poslední možnost prohlédnout si na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatovázavská koruna, královské žezlo a jablko nebo také korunovační roucho z roku 1653 se pak večer opět vrátí do svatovítské katedrály. Vladislavský sál bude otevřen od 9 do 17 hodin a vstupné je zdarma.
1: Pondělní ráno je zatím jasné, ojediněle se ale můžou vyskytovat mlhy. A teploty jsou velmi rozdílné, třeba v Hejnicích. Už teď ukazují teploměry 15 stupňů Celsia, na šumavském Špičáku 13 stupňů Celsia a o necelých 50 kilometrů dál na Kvildě Perle je 5 stupňů pod nulou. Během dne ale půjdou teploty výš, naměříme až 25 stupňů Celsia a obloha bude jasná na severozápadě až polojasná. A podobné počasí nás čeká po celý pracovní týden. Den. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a my teď vyrazíme na steč. Našimi nepřáteli doslova na život a na smrt budou zákeřní ničitelé historického odkazu. A tak na bojišti v muzeu se místo návštěvníků mezi vitrínami teď pohybuje oblak speciálního plynu proti hmyzu. Pracovníci muzea Sýpka v Rokytnici v Orlických horách touto metodou chrání cenné sbírky před biologickými škůdci. Klasické zápalné dýmovnice letos poprvé vyměnili za novou a mnohem bezpečnější variantu na vodní bázi.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
2: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
2: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
3: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
2: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
3: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
2: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kylímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
4: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
2: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Radiožurnál.

0: dust all that I adored.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Je půl šesté. Zprávy pro nás má Vojtěch Tomášek.
4: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Vučić se ale chystá kandidovat v parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos rozdá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, umělci, sportovci a nebo další osobnosti. Loni mezi nimi byli například váleční reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl a nebo kněz Ladislav Herián.
2: Sport.
4: Mistrem světa v silničním závodě se stal v Montrealu americký cyklista Brandon McNulty. Pro Spojené státy vybojoval první medaili po 33 letech. Český reprezentant Matyáš Vacek odstoupil po pádu, při kterém si zlomil nos. Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D5 u sjezdu na Rozvadov a kluská silnice 15 na Litoměřicku. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera havarovalo osobní auto a stále stojí na kilometru 138 na krajnici, nepřekáží. U auta bliká šipka a podél jsou kužely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov se objíždí dodávka s defektem, kilometry 107 až 106, auto je v odstavném pruhu. Na silnici 15 trase Litoměřice Úštěk kluská vozovka, pozorně v Liběšicích na vozovce je rozlitý olej. A na silnici 611 z Prahy do Sadské zasahují u nehody osobního auta záchranáři. V Mochově u průmyslové zóny narazilo do stromu, čekejte omezený průjezd a pohyb lidí po silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Jasno na severozápadě až polojasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve sváteční pondělí. Babí léto je tak v plném proudu. Teď ráno si dejte pozor na mlhy a také poměrně nízké teploty. Ty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia. A podobné počasí nás bude doprovázet i během úterý. Denní teploty do 24 stupňů Celsia a jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno se opět můžou vyskytovat mlhy. A noční i ranní teploty budou opět nízké, do 11 stupňů Celsia. Ve středu maxima do 24 stupňů Celsia, místy ale bude větrno. Ochlazení přijde až na víkend, kdy se denní maxima budou pohybovat do 22 stupňů. Noční teploty budou klesat i k 1 stupni Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním Petra Krále. Hezké ráno.
7: Dobré ráno, možná jste si toho všimli a možná jste to také vyzkoušeli sami. Dýně teď pěstitelé čím dál častěji prodávají formou jakési samoobsluhy. Podle farmářů jsou lidé většinou poctiví a i bez dohledu si útratu sami spočítají a zaplatí. No, jak taková dýňová samoobsluha funguje, tak to si za chvíli vyzkoušíme.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 9.37 Radiožurnál k podzimu patří dýně, farmáři je čím dál častěji prodávají formou samoobsluh. Zákazníci pro ně můžou přijet kdykoliv, no a sami podle počtu kusů a váhy potom zaplatí do kasiček nebo pomocí QR kódu. Prodej takhle už několik týdnů funguje také třeba v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje, letos se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomalu přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasíruj se sám, to máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. No. Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás zaplatí, že jezdíme tak, že jdeme pořád na nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
1: Vysvětluje Martin Brož, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 28. září. Právě dnes na svatého Václava začíná v Praze 13. ročník festivalu vědecko-fantastických filmů Future Gate. A ten vás přesvědčí o tom, že sci-fi nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech, ale řešit může třeba také klimatické krize, nedostatek zdrojů, anebo také třeba například i umělou inteligenci.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střiháč Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicolas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicolas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánu v hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského Kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Topešle v 14. dnes končí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron proto do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí návštěvu papeže po skoro 20 letech. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoologická zahrada. Když tam zajdete právě dnes, tak se symbolicky přenesete do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje také swingová kapela. Připravené jsou i speciální akce, jako například komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, tedy například lvů, vlků a nebo i slonů.
5: Dnes můžete nechat deštníky doma, pršet nebude, a to ani v příštích dnech. Naopak si užijeme příjemného počasí s teplotami nad 20 stupňovou hranicí. Noční i ranní teploty ale budou dál nízké a klesat budou pod 10 stupňovou hranici. Pokud už se dáte do auta, pozor si dejte na mlhy, které se ojediněle můžou vyskytovat. Během dne naměříme 20 až 25 stupňů Celsia, na horách po celý den kolem 16 stupňů a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. A obloha bude jasná, na severozápadě až polojasná. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Za 5.50 ještě hokej. Přesilovkou závěru utkání chtěli hokejisté Komety Brno rozhodnout extraligový zápas proti Pardubicím samozřejmě ve svůj prospěch. Nakonec ale právě kvůli ní velké chybě také rozhodující gól dostali.
1: Hokejisté Komety Brno zakládali v závěru zápasu s Pardubicemi za vyrovnaného stavu útok v přesilové hře. Kristián Pospíšil ale přihrál přímo na hokejku protihráče Jana Mandáta a ten následně přesně zakončil samostatný únik. Hosté pak přidali trefu do prázdné branky a vyhráli 5-3. Takto o klíčové situaci mluvil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
2: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli pardubickým šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Pardubický asistent Václav Kočí připustil, že rozhodující moment byl spíš štěstí než výsledek analýzy toho, jak Kometa přesilovky rozehrává.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že po speci ho nevšim, prostě vyšel ze střídačky. A to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte. Že nikdo není a on se tam objevil.
1: Podle pardubického útočníka Jiřího Smejkala si ale Dynamo za výkon ve třetí třetině vyhrát v Brně zasloužilo.
4: V třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v tom oslabení.
2: Já souhlasím s tím, že Pardubice měli utkání pod kontrolou. Myslím si, že to byl velmi kvalitní zápas a že vyhrát mohl kdokoliv.
1: Reagoval asistent Komety Pokorný. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, hezky se to poslouchá, našim sportovním komentátorům se o tom taky krásně mluvilo. České tenistky na turnaji Billie Jean Kingové potvrdili, že Česko je tenisovou velmocí v následujících zprávách, ale i po nich se k tomu dnes po ránu budeme určitě ještě rádi vracet.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu, Vojtěch Tomášek.
3: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění neutrality země. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako vážnou. Od včerejšího rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
4: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. Žádala to iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
5: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
6: 30% haben hier zugestimmt.
5: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Významný český panovník Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Pokračuje městský architekt Jiří Kolouch.
7: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
3: Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého jde o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře, výměnou prošly taky věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes odpoledne mezi 13. a 16. vždy v celou.
1: Sport.
8: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
9: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
8: A hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize i po páté. Domácí Liberec porazili 3-1 a jako jediní mají 100% bilanci. Na prvním místě tabulky mají oceláři dvoubodový náskok na Pardubice, které zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. V ostatních nedělních duelech nejvyšší soutěže České Budějovice přehráli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a kluská silnice 15 na Litoměřicku. Dálnice po ránu bez kolon je na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, postupně ruší noční omezení, kde jedničce i na Ruzyni se jezdilo jen jedním pruhem. A končí už taky uzavírka na exitu 16. Znovu se bude dát najet z ulice k Barandovu směr Ruzyně. Na silnici 15 trase Litoměřice Úštěk stále pozorně v Liběšicích. Na vozovce je olej a úsek je kluský. A na silnici 38 ve směru od České Lípy do Mladé Boleslavy ráno najela údržba. Popojížet bude do odpoledne v jízdním pruhu mezi Jestřebím a odbočkou na Bezděz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno s mlhami, nejvyšší teploty 20 až 25, na horách až 16 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
13: Krásný den.
12: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V kilometrech Jiřího Ješka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
13: Hezký den, dobrý den.
12: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
13: Tak ani ve snu mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jako přirozenou cestou.
14: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
13: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako na skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
12: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
13: Ano, Ondřej.
12: A ten je mladší než Barbora.
13: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
14: No ale ten sport, o kterém se bavíme, no. Tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
13: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
14: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
13: Ano.
14: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
13: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně od malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začali chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně. Takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek. To znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam, takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic jenom řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální jako souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo jedna, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, tak je to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
12: V kilometrech Jiřího Ješka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
13: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na to dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, místo si teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to tak asi to tak
12: jsou
13: všechno.
12: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor, to, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
13: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl, svým dětem běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhat, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšou nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají všichni rádi, aby to bylo standard.
14: No já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
13: Ano.
14: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
13: Hory máme rádi, ještě pardon, no, turistiku do toho, samozřejmě v zimě běžky, než lyžování, no postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola, přeci jenom člověk je většinou v přírodě, takže i takhle to.
14: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
13: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat si ty šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsem věděl, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i řekněme z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo tím jsme směřovali naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost a to bylo jako nás hlavní jako moto.
12: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
13: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec nestratila a tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní a dokázala s nima závodit, tak jsem řekl, tak uvidíme, co z toho bude, no. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
14: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech, dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci i ti junioři a juniorky už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče, že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika?
13: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
14: Že je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom, jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
13: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali to závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně, jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod o závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na Saras vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
12: Byly to velké změny?
13: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako uvnitř,
12: vlastně ty logistické, naše pocity, které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek, nebo mít to jako zálibu, a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
13: No, já musím říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český pohády, třeba v cyklurosy i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklurosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
14: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
13: Tak u Marči tohleto vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ. Naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládala úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak jenom zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně, jako to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali. Ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak. Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že se to moc nebere a moc to ani neskoumá. A prostě si jede to svoje, co má nastavený, a za to myslím, že dobře.
12: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
13: Ale opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
12: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
13: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že si, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, já jedu prostě v provin. Tak tohleto nemáme rádi, opravdu nemáme rádi a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
14: Tak ono asi to, že ta bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
13: Nechodí.
14: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiný možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
12: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
13: Já si myslím, že zase bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě učí, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat a ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do doža nebo do tělocvičný autem a tam si vystup a tam si hodinu a půl trénuj. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
14: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům, tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo, ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
13: Já si sama. Myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý je jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když jsem je jako začínal ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
12: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ježka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat, už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
13: Jo, Takže za první to byly znalosti. Si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc. A další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově s odlišnými názory. Zase taková schoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál, a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
14: Jako rodič, ale zároveň jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
13: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už jako by řekl důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky spíš konzervativně a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože dotrénovat to můžou vždycky. Ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
12: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
13: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
12: A jinak už nic tedy?
13: Jinak už nic, nic asi už no.
14: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
13: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přeci jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok nazpátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši se zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
12: No, tak ať tahá ona, ne?
13: Jo, však tahala už pak ona.
14: Jo. No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
13: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let naspátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku bylo takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl, fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu, to spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalost němu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
12: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
13: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. Nějaký techniky, že nepřijede nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nedopadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
14: To chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má, a že to na ní není zbytečný tlak, a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
13: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly. Určitě tam řekněme, nechci říct, ono se říká jako skromnost, ale to myslím ve slova, špatném slova smyslu. Já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že tam má být a nic víc, ale nic míň. Jo. Takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
14: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku, může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
13: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do ty Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal malý mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát jako, řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou. A hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když řekněme, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
12: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý, když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
13: Já si myslím, že by to mělo trošku asi začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. To dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak se říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaké doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně mezi sebou komunikovat, když jich tam je místo, nevím, bracha se segrou, ale nejenom, tam je 10-20. Takže si myslím, že to je přesně tak, to je důležitý, aby ty děti aby měli sebe kontrolky nad sebou, z hlediska emocí a všeho. Já vím, že to někdy jako složitý nechci zase tady jako říkat, kdo ví co, sámček se musí jako kontrolovat občas, ale si říct, že zase nechci říkat to judo jako znova, ale tam prostě teď mluví trenér a nikdo jiný. A posloucháme. A prostě při zápase ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
14: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svému kolu, ke svému oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník, a to dítě si toho neváží, a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem, a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umyju. A v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
13: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dětí, jak to je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší. Tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou. U nás taky jako šlo postupně, rozhodně ti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič na to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celodpružených kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která bude mít horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláště jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
12: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
13: Jo, tak Barče je taková, že je úplně na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou, kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí prsina, prostě hardtail, to znamená pevný kolo, a od juniorů, že už teda pořídíme to celé odpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak když přestoupal těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod, a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli stříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celý juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonuje ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho, a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to je tak asi jako, není to tak úplně důležitý, bych řekl.
14: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teprv teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
13: Já souhlasím, já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou. Takže ano, horský kolo. Takže když si pořídím horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený. A dej se třeba pořídit i starší kola, to musí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
12: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
13: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A si vám říkám, letos určitě to je úplně, úplně jinak, takže...
12: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matias Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
13: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál, a natož World Tourovými jezdci, závodníky, a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho. Prostě je to tak, byla zvolenou královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže...
14: Na druhou stranu, jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty. Nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste stoprocentně přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty z mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
13: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale

0: už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct, jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco vejš. Něco víš.
1: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bukovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí, no se třpítí, je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného se, a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je nižším jako nenahraditelný.
2: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane? A nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudeme u televize. Pokud to půjde, tak určitě ty závody budeme podporovat, ale spíš už to bude pozdálí. Možná, když si někdy přijde nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže
1: stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jenom ty taxi.
2: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, člověk hledá čas, servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně například, tak samozřejmě to jsou nějaké hodiny, kdy člověk musí vidět, že to musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná oběť to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jeli na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidíme na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že tomu věnovat, ale to pro mě je jedno, jestli

0: cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
1: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
1: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako, všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, a takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
1: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříkat to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím. Mějte se naschanou.
1: Já díky za tenhle vhled do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.

0: i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinky porazily 2-0 na zápasy. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí
4: ANO. Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
3: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve valném shromáždění OSN. Jihokorejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev odmítá. Izrael během židovského svátku stánků za týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
5: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 1:30 odpoledne při svatováclavských slavnostech. Empírová památka z konce 19. století byla doteď uložena v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
6: Takže vrací se zpátky, je krásně vyčištěn, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce. Myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
1: Sport.
7: České tenistky vyhrály ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou a slaví 7. titul v samostatné historii. Tým kapitánky Barbory Strýcové rozhodl v čínském Shenzhenu už ve dvou hrách, které ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková. Třineční hokejisté jsou dál v nové sezóně Tip Sport Extraligy 100%. V 5. kole vyhráli v Liberci 3-1, České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Olomouc zvítězila na ledě Kladna 4-1 a Pardubice v Brně 5-3. Rozhodující gól vstřelil útočník Jan Mandát při vlastním oslabení, kdy přečetl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Situaci popsal pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
8: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě šel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 u Rozvadova a nehoda na silnici 13 na Teplicku. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera večer havarovalo osobní auto. Na kilometru 138 je mimo vozovku, zavřený je tam jen odstavní pruh, u auta je šipka, podél jsou kužely, zřejmě se čeká na odtah. Na silnici 13 z Teplic do Mostu v Bílině se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním omezuje průjezd v centru u městského úřadu, je to na křížení ulic Bílinská a Břežánská. V obou směrech se u nehody tvoří kolony. A na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už jede k D1 i na Ruzyni dvěma pruhy. Víkendové omezení skončilo, kvůli stavbě mostu se jezdilo jedním a dálnice byla několikrát neprůjezdná. Skončila taky uzavírka na exitu 16, už se dá najet z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle můžou tvořit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
11: Krásné sváteční ráno, milí posluchači, Radiožurnál Sport začíná vysílat živě a dneska jsme tu společně s Pavlem Tilšarem.
12: Krásné pondělí, krásný svátek.
11: Tak na svátek, pokud máte rádi hokej, můžete u nás slyšet o utkání Sparta Karlovy Vary, které uzavře program 5. kola Tipsport Extraligy. Když se ale podíváme na ty nedělní výsledky, Pavle, tak spousta gólů, spousta zvratů.
12: Ano, Pardubice zvítězili v repríze posledního finále v Brně nad Kometou 5-3, což byl samozřejmě velký šlágr 5. kola, ale musíme se zastavit taky u Třince, který je dal 100% po výhře v Liberci 3-1.
11: No, vlastně poslední tým, který opravdu nestratil ani bod a navíc má odehráno o jeden zápas méně, takže třeba Pardubicím, které jsou druhé, může odskočit ještě o 3 body. Ale jsou tam i zajímavé výsledky z hlediska toho, že se chytli třeba Vítkovice, které dosud neměly ani bod.
12: Ano, porazili Mladou Boleslav 6-2, poprvé za 3 body taky hrála Plzeň, která zdolala Hradec Králové 2-1. Kladno po druhé prohrálo pod koučem Radimem Rulíkem a pokud se nepletu poprvé v základní hrací době s Olomoucí 1-4 a České Budějovice v přestřelce zdolali Litvínov 5-4.
11: Budeme o tom dneska pochopitelně mluvit, ale za chvilku bude čas na tenis, protože o víkendu se konala jedna velká událost s velkým českým úspěchem, takže za chviličku se k tomu vrátíme společně s Pavlem Tilšarem a také Jaroslavem Blašilem. Krásný den.
12: Pěkný den.
10: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Jak jsme naznačili, velký úspěch slaví český tenis, konkrétně české družstvo žen, které oslavilo 12. titul v poháru Billie Jean Kingové.
1: První titul od roku 2018, kdy se ještě soutěž hrála jako Fed Cup a v jiném formátu. Tým kolem kapitánky Barbory Strýcové ve finále v čínském Shenzhenu zvítězil nad Ukrajinou 2-0.
0: A to díky výhrám v singlech Karolíny Muchové a Lindy Noskové.
1: A stejně jako v předchozích zápasech rozhodli o výsledku právě už zmiňované singlové duely.
2: Ano, tým Česka přebírá trofej pohár Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a jako kapitánka se raduje Barbora Strýcová, která je čtvrtou ženou historie po Margaret Kurtové, Billie Jean Kingové, Chris Evertové, tak i Barbora Strýcová dokázala získat trofej jako tenistka i jako kapitánka.
3: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
2: Je to týmová výhra, byť jako jednička asi nejvíc samozřejmě zářila Linda Nosková.
4: Tak znamená to možná jedna ze tří nebo ze čtyř největších snů, který jsem měla. Grand Slam, olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě. Jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Tak jsem se na pravděpodobně Dary Kapitánku dívala v televizi a tak nějak mě to k tomu dotáhlo.
2: České tenistky s Barborou Strýcovou kapitánkou slaví zisk poháru Billie Jean Kingové.
3: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl, a to byla ta trofej.
2: Řekla šťastná kapitánka Barbora Strýcová. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: Jak už tady padlo, tak opravdu poprvé od roku 2018, poprvé navíc pod hlavičkou Billie Jean King Cupu, vyhráli české tenistky tuhle týmovou soutěž a vy jste to mohli poslouchat i prostřednictvím našeho reportéra, který byl přímo na místě. Z čínského Shenzhenu se stále ještě hlásí kolega Jaroslav Plašil, kterému přejeme tedy dobrý den.
7: Hezký den.
1: Jardo, tak Češky prošli turnajem v Číně bez ztráty setu, po dvou hrách porazili po Británii a Španělsku taky Ukrajinu ve finále, jak jsme slyšeli i v příspěvku, když Linda Nosková porazila Svitolinovou 6-3, 7-6 a Karolína Muchová Kalininovou 6-2 a 6-3. Člověk si vlastně říká, kdy jindy ukončit to osmileté čekání na triumf v této týmové soutěži, než v rok, kdy jsou v jednom týmu úřadující finalistky Wimbledonu, viď?
7: No teď samozřejmě se to nabízelo, protože ta sestava byla výjimečná, už jen to, že tam byla i Kateřina Siňaková, nejlepší debistka světa teď několik let po sobě, a vůbec se na kurt nedostala, tak to asi je opravdu takový nejlepší důkaz toho, jak silný ten tým byl, byť v prvním zápase proti Britkám ani nemusela nastoupit Karolína Muchová, tak i stejně, i když hrála Marie Bousková, tak pořád je to hráčka ze světové třicítky, takže opravdu velmi silná sestava českého týmu, a když Linda Nosková na letišti říkala, jedeme to vyhrát, a to nemyslela nějak jako namyšleně, arrogantně, ale zkrátka tak, že ten tým je silný a má, nebo musí mít ty největší cíle, tak se to zkrátka ukázalo, potvrdilo, a to tak je dobrá zpráva, že se Češky té roli favoritek nebojí a že si zkrátka věřili.
0: Jaroslav Plašil byl celý týden s českým týmem v Shenzhenu. Museli Češky zvládnout tři duely. Britky porazili Španělky a teď tedy ve finále Ukrajinky. Na žebříčku obtížnosti, který z těch duelů by si označil za nejtěžší?
7: Nejtěžší asi pro Marii Bouskovou určitě ten první zápas proti Kartalové v souboji české dvojky a britské dvojky. Ta česká dvojka, jak už jsem před chvíličkou připomínal, nahradila Karolínu Muchovou, která ještě první zápas vynechala, hrála tedy Marie Bousková a hodně se natrápila na výhru. Nemyslím si, že by český tým prohrál to utkání, kdyby ztratila Marie Bousková, protože v záloze byla ještě Linda Nosková, která ukázala, že je velmi psychicky odolná v týmové soutěži, nejenom tam, ale teď má zkrátka formu a je těžko porazitelná v Billie Jean King Cupu a pak by tam byl ještě deblový tým, deblový pár. Ale pořád si myslím, že tam to byla taková jediná viditelná komplikace, jinak ty zápasy celkem vycházely hladce a opravdu Češky teď nenarazili na tým, který by jim teď momentálně mohl nějak silněji konkurovat. Možná domácí Číňanky, kdyby se jim povedlo projít dál, ale ty zase nepřešly přes Itálii. Troufám si říct, že asi největší překážkou bylo utkání kvalifikace, kdy české tenistky vydřely postup ve Švýcarsku s Belindou Benčičovou, silné Švýcarky, týmové hráčky. Tam si myslím, že to byla v dubnu asi nejobtížnější překážka. Teď jenom v uvozovkách finále v Šenčenu si tenistky dohrály, užili, ale to nejtěžší už zvládly na jaře, dalo by se říct.
1: Jaroslav Plašil to správně připomněl teď na závěr toho, co vlastně byl nejtěžší zápas pro české tenistky v cestě za tím vítězstvím v poháru Billie Jean Kingové, tak řešila se třeba po tom triumfu právě ještě ta kvalifikace proti Švýcarsku na tiskové konferenci nebo v době, když jsi zpovídal s českými hráčkami?
7: No, já myslím, že Linda Nosková speciálně to má hodně v hlavě, že si toho hodně váží celé té cesty, protože ona byla u všeho, ona byla u nepovedené kvalifikace, říkala, že samozřejmě to byla hodně bolestivá porážka doma v Ostravě navíc před domácím publikem, kdy Češky celkem překvapivě nevyhrály. Tehdy to byla tříčlenná skupina Brazílie, Španělsko a Česko a Češky podlehly Španělkám, takže ty nakonec postoupily na závěrečný turnaj, jaký se hrál i teď v Šenčenu. A Češky ne, museli hrát baráž pak v Chorvatsku, velmi taky složitou, aby vůbec měli šanci další rok. A také tam byla samozřejmě Linda Nosková jako jednička, protáhla pak nejenom tedy touto baráží český tým, ale pak i tou kvalifikací, takže ona to všechno zmiňovala a připomínala to, že to je vlastně i celá ta cesta, že to není opravdu jenom ten turnaj teď v Šenčenu, který se povedlo českému týmu vyhrát, ale že zatím je celkem dobrá dlouhá historie.
1: Z toho aktuálního výběru Barbory Strýcové se vlastně nadovala z vítězství v týmové soutěži po druhé jen Kateřina Siňaková pro zbytek týmu. To byl premiérový triumf. Ty už si to, Jardo, taky zmínil, že vlastně Siňaková vůbec nemusela hrát, tak nevadilo jí to?
7: Nevadilo, říkala to a já jí to věřím, protože Kateřinu Siňakovou můžeme sledovat hodně dlouhou dobu už na okruhu. A ona je velkou týmovou hráčkou, dokazuje to neustále. Konec konců je to i vidět na tom, že se jí daří v deblu na tour na profesionálním okruhu WTA, že se jí daří vyhrávat velké Grand Slamy, velké ty největší turné a je skoro jedno, se kterou hráčkou nastoupí, když to přeženu. Takže ona opravdu dělá spoluhráčky lepšími, plní jim sny, dalo by se říct. A teď myslím si, že s radostí přihlížela tomu všemu, protože je součástí vítězného týmu. Je to jiné než v roce 2018, kdy to naopak Kateřina Siňaková pomohla vyhrát celé, protože ve finále vyhrála dva singlové zápasy jako týmová jednička, nečekaně tehdy dostala šanci, protože největší opory Karolína Plíšková a Petra Kvitová bojovali se zdravotními problémy, tak nakonec kapitán tehdejší Petr Pál ukázal na Kateřinu Siňakovou a ona na to vzpomíná, jakože to byl celkem šok pro ní, ale zvládla to parádně, udělala i vítězný bod v utkání, ve kterém se mimochodem loučila i Barbora Strýcová, současná kapitánka s reprezentační kariérou, to bylo v Praze v O2 aréně, tak teď si myslím, že i ten příběh se hezky trošku uzavřel tím, že teď jsou obě v týmu, Barbora Strýcová tedy jako kapitánka a teď vlastně Kateřina Siňaková jako nehrající opora, dalo by se říct, ale myslím si, že byla opravdu šťastná.
0: České tenistky vyhrály po 8 letech týmovou soutěž a jsou nejlepším týmem světa a Radiožurnál Sport byl díky Jaroslavu Plašilovi u toho v čínském Šenčinu. Kam zdravíme našeho kolegu a přejeme šťastný návrat domů.
7: Děkuju a hezký den všem.

0: 7 hodin 23 minut, posloucháte sváteční radiožurnál Sport, tady koukám z okna našeho studia na Vinohradech a už svítá sluníčko, tak dneska ty svatováclavské slavnosti snad proběhnou i za příznivého počasí, snad si je užijete i toho volna. Každopádně můžeme zase mluvit i o fotbale, protože Liga národů pokračovala včera dalšími duely a píše se o tom i v zahraničí.
1: Ano, třeba na BBC, tato britský web se věnuje utkání, které nezaujalo tolik sportovní stránkou, ale spíš politickým přesahem. Jinak by duel Ligy B, Ligy národů mezi Izraelem a Irskem tolik povyku asi nevzbudil.
0: No, velký politický přesah tedy Izrael, řekněme, v západní Evropě nemá úplně jednoznačnou pozici pro všechny lidi v tom vnímání, vlastně i pozice Izraele v tom aktuálním velmi tragickém konfliktu, který se tam odehrává, a jakým způsobem na to reagovali i irští fotbalisti.
1: Ano, Irové před zápasem v Maďarsku Izraelcům nepodali ruku, navíc se při hymně soupeře dívali do země, na pažích měli taky černé pásky. Irové tím chtěli zvýšit povědomí o situaci právě v pásmu Gazy a o té válce Izraele s Hamásem. Už před duelem kouč Irska Heimir Hallgrímsson prohlásil: hrajeme proti genocidě. V utkání potom Irsko porazilo Izrael 3-0.
0: Složitá vlastně ta politická věc, která teď se z českého pohledu zdá třeba méně pochopitelná, že se Izraelci podobně nepostavili třeba proti válce na Ukrajině, ale to je zase prostě opravdu o tom vnímání v tom daném koutu světa. Bohužel ty konflikty jsou a i takhle zasahují třeba do fotbalu. Každopádně můžeme se zaměřit i na jiný zápas, protože mimochodem tohle byla tedy Liga B, ta druhá liga. Ty můžeme směřovat do ligy a začneme tedy u toho takzvaně, jak píše i kicker.de, XXL kádru Německa, protože Jürgen Klopp povolal 44 lidí a vlastně spousta nových jmen, ani jsem vlastně neznal členy včerejší základní sestavy Německa, která tedy senzačně prohrála s Řeckem doma 0-1.
1: To je obrovské překvapení, které se zrodilo včera v Augsburgu, ano, v útoku německého D-manšaftu nastoupil třeba Ebnut Talib, což je útočník Frankfurtu, a taky jsem ho neměl tak úplně v tom širším hledáčku, co se týká reprezentantů.
0: Já jsem koukal, že úplný debut zažil Hennes Behrens, tedy borec, který nastupuje za Augsburg, tak možná mu to dali doma, takhle za odměnu. Každopádně jména jako Jan Bisek, byť hraje za Inter, nebo Joša, nebo Joša Wagnumann. Jako pro lidi, kteří sledují Bundesligu, řekněme, jsou to známější jména, pro nás, kteří se věnují spíš jiným soutěžím, ne tolik.
1: Každopádně Němci tedy prohráli s Řeckem 0-1, o tom vítězství Řeků rozhodl Kurbelis v 74. minutě a Němci pod novým trenérem Jürgenem Kloppem ještě tedy ve dvou zápasech nezvítězili, když připomeneme tu úvodní remízu v Nizozemsku 1-1, což byl mimochodem tedy hodně, hodně dobrý zápas.
0: V té skupině 2A, ale tedy Nizozemci vyhráli už po té remíze s Německem, a to sice v Srbsku. Srbsko zůstává bez bodu, Němci jeden bod a Řekové překvapivě o dva body před Nizozemci. Pojďme do další skupiny, kde byl velký tahák včera.
1: Norsko-Portugalsko, měl to být v úzovkách souboji Erlinga Holanda a Cristiana Ronalda, jenže ten vůbec nenastoupil za Portugalsko. Portugalský server Abola se tomu věnuje v několika článcích. 41. Ronaldo byl na lavičce, ale do hry se nedostal. Trenér Portugalska Jorge Jesus vysvětlil, že to nebylo z důvodu zranění nebo nedostatku fyzických sil.
0: No, on nějakým způsobem říkal, že potřeboval hráče s jinými vlastnostmi. Já jsem spíš chtěl říct, neříkal, ale vysvětloval, protože když nehraje Ronaldo, tak to neoznamujete, to musíte vysvětlit.
1: To musíte vysvětlit, je to vždy obrovské téma, a byť se Jorge Jesus tedy zná dobře s Cristianem Ronaldem i ze saudsko-arabského Al-Nassru, tak samozřejmě na tohle musí být zvyklý.
0: Ano, a je to opravdu ojedinělá věc, kterou tady naštěstí pro nás se připomíná právě zmíněný server Abola, protože to je opravdu mimořádné, když Ronaldo stráví celý zápas Portugalska na lavici.
1: Bylo to naposledy před dvěma roky v přátelském duelu s Chorvatskem. Pokud bychom ale brali v potaz jen soutěžní zápasy, museli bychom se vrátit až do roku 2008, kdy Portugalsko v základní skupině Eura šetřilo hráče, protože mělo postup do play-off jistý. Ještě jeden zápas nám chybí z toho výčtu elitní skupiny Ligy A v Lize národů a Dánsko v něm porazilo Wales 2-0 vlastním brankou Daviese na straně hostů a taky trefou Isaksena.
0: Liga národů pokračuje dalšími duely dnes, možná takovou třešničkou na tortě, jak říkají kolegové Slováci, je souboj Belgičanů s Francouzi. No a připomínka ústupního zápasu Euro 21 je zápas Turecka s Italií, ale my se samozřejmě těšíme na ten duel, který přijde zítra v Edenu a to bude taky podle mě spektákl. Byť Angličani teď mají třeba taky zkoušení nových hráčů, my to ostatně probereme, viď, dneska Česko-Anglie.
1: Budeme se o tom bavit v pořadu s mikrofonem do Anglie, ve kterém řešíme primárně Premier League, ale v době reprezentační pauzy se nabízí, abychom se podívali na soupeře Česka zítra v Edenu.
2: Fotbalová Liga národů na Radiožurnálu Sport.
3: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Teď je 7:30. Další zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom ze 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. V Bruselu se dnes sejdou ministři zemědělství členských zemí Evropské unie. Řešit budou třeba podporu pro rybolov nebo společnou zemědělskou politiku pro příští rok. Česko bude na jednání zastupovat ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Začíná další ročník festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené i setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu.
2: Sport.
5: Hokejisté Pardubic vyhráli v 5. kole tip Sport Extraligy v Brně 5-3, Třinec v Liberci 3-1 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň zvítězila nad Hradcem Králové 2-1 a Vítkovice nad Mladou Boleslaví 6-2. Hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Českého útočníka čeká 13. sezóna v zámoří. V severoamerické lize bude historicky 6. českým kapitánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov stále pozorně na exitu 67 sjezdů na Plzeň v levém pruhu nebo zasahuje z levého pásu do levého pruhu sražený divočák. Na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku stojí 2 vozidla. Kilometr 54 u sjezdu na Nošovice. Jedno zasahuje do pravého pruhu.
7: Jedno z nich asi má defekt. Pán to tam sbíral někde na cestě a zrovna dávali trouhelní. Stojí tak nešikovný, že pár centimetrů přečuhují z odstavného pruhu.
6: Na silnici 13 z Teplic do Mostu v Bílině brzdí provoz nehoda se zraněním. V centru u městského úřadu se srazila 2 osobní auta a v obou směrech čekejte hustý provoz. Tvoří se tam zhruba půlkilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: 20 až 25 stupňů Celsia, převážně jasná obloha, jen na severozápadě skoro jasno. Takové počasí nás bude provázet svátečním pondělím. Slunečných a teplých dnů si užijeme i v průběhu celého týdne, kdy se denní maxima budou pohybovat do 24 stupňů Celsia. Noci ale už zůstanou chladné, nejvyšší noční teploty tak jen do 11 stupňů Celsia. Na některých místech se ale objeví i přízemní mrazíky. Ojediněle se můžou vyskytovat i mlhy. Pozor na ně, hlavně na silnicích. Závěr týdne už ale bude ve znamení lehkého ochlazení. Od soboty do pondělí během dne naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia. Noční teploty jen mezi 8 až 3, na některých místech jen 1 stupeň Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásný svátek 28. září, kdy mají je svátek Václav a Václava. Mluvili jsme tady s kolegy, že dneska se 58. dožívá i Finn Mika Häkkinen, kterého vzpomínáme i my k narození na začátku 90. let, jak sváděl souboje s Michaelem Schumacherem. Pavel Tilčan se usmívá, ten je trošku mladší, takže tolik ne.
1: No, neviděl jsem moc závodů s Mikou Häkkinenem, každopádně samozřejmě jsem si nastudoval, že v letech 98-99 připravil tedy Michaela Schumachera o tituly v mistrovství světa vozů Formule 1.
0: Má velmi schopnou dceru, myslím, že jsme o ní tady taky mluvili, má nějakou vazbu taky k československému prostředí, teď nevím úplně jistě, každopádně velmi zajímavý životní příběh tohoto dnes 58letého Fina. Můžeme vás pozvat na soutěž, kterou opravdu dneska nevynecháváme, byť je svátek, tak je to výjimečné, že ve všední den soutěžíme běžně, ale dneska je svátek, tak taky.
1: V 8 hodin 50 minut od nás můžete získat dvě vstupenky na hokejové utkání Litvínov Liberec, které se bude hrát samozřejmě v šestém kole Tip Sport Extraligy zítra. Potom budeme soutěžit taky o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živě v Plzni a desítka Pavla Horváta živě v Plzni bude už příští pondělí v kulturním domu Šeříkovka. Bude tam taky Jan Pěruška s Pavlem Horvátem, Antonín Panenka, bývalý rozhodčí Pavel Královec, takže se můžete určitě těšit i na soutěž v desítce Pavla Horváta a odpoledne budete pak moct vyhrát ještě další čtyři vstupenky na zápas Litvínov Liberec, takže spoustu cen pro vás dnes máme.
0: Ano, to je velmi zajímavý souboj, my se k extralize pochopitelně vrátíme taky za chvilku ve sportovním přehledu, anebo po 8. s Martinem Procházkou, ale přece jenom Litvínov teď dal hodně gólů, v Budějovicích prohrál a Liberec narazil na Oceláře, neporazitelné zatím, a taky prohrál, takže zítra, nebo kdy to je ten zápas?
1: Zítra.
0: Zítra už, no, tak máte unikátní možnost ještě na tom stařičkém stadionu nejen dát si nějaké výborné občerstvo, které tam tradičně mají, ale vidět i dobrý hokej.
1: Ano, rozhodně se vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 45 minut, tohle byly Manic Street Preachers v našem vysílání a na radiožurnálu Sport se můžeme podívat na to, co je aktuálního.
1: Podíváme se rozhodně na začátek sportovního přehledu s Tadeášem Skalickým, ten velký úspěch českého tenisu. Tadeáši, dobré ráno.
2: Krásné ráno. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry vyhrála Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
3: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam, olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Betka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
1: Tenisté týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu Jakub Menčík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili společně australsko-americký pár Deminor Fritz 7-5 a 6-3.
4: Hokejisté Třince slaví 100% bilanci v nové sezóně Tipsport Extraligy. V 5. kole vyhráli na ledě Liberce 3-1. Pardubice zvítězili v Brně 5-3. Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4. Vítkovice Mladou Boleslav 6-2 a Plzeň Hradec Králové 2-1. Západočeši tak poprvé v sezóně získali 3 body. O góly Škody se postarali Rohlík a McPherson. Gólman Nick Malík si připsal 30 úspěšných zákroků.
5: Tak úleva to je určitě, já si myslím, že všechny ty zápasy, co jsme předtím ztratili, tak jsme byli lepší ve všech těch zápasech a bohužel asi nějaká možná nervozita. Myslím si, že jsme si to trošku asi i do toho Třince, i do toho Kladna vezli z té Olomouce, že jsme to měli prostě v hlavách. Jsem rád, že jsme to vládli, protože takhle se ta liga prostě hraje až takhle o góla.
4: A program 5. extraligového kola uzavře duel Sparta Karlovy Vary. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin v přímém přenosu naší stanice.
0: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.
1: Čeští fotbalisté po prohře v Lize národů s Chorvatskem včera trénovali před fanoušky. Na otevřenou přípravu dorazilo několik desítek lidí, kteří vyhráli vstup na trénink díky reprezentační soutěži. Brankář Lukáš Horníček k tomu říká.
6: No rozhodně to bylo příjemný, fanoušci jsem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, aby se jsme se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
1: České fotbalisty čeká zítra druhé domácí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii.
4: A teď návrat k nedělním zápasům reprezentační soutěže. Portugalsko uspělo v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhrálo 2-1 v Norsku. Německo podlehlo Řecku 0-1, Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. Dnes od 25:40 se utkají Belgičani s Francouzi a Turci s Italy.
0: Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začne v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích.
7: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu, bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici, navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
4: Cyklista Pavel Bittner se po víc než 2 letech dočkal 4. vítězství mezi profesionály. Český jezdec v těsném finiši ovládl závod z Paříže do Šany.
1: České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji 4 zemí o štít města Chebu prohrály. Slovinsku podlehli 25-29 a tradiční akci zakončili na 3. místě.
4: A atletka Tereza Hrochová ovládla stý 30. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala tak svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Navíc ho ozdobila traťovým rekordem 32 minut 28 sekund, když překonala výkon Keňanky Jeb Kirujové. V závodě na 10 kilometrů je tradiční

0: Velkou Kunratickou třeba, ale Běchovice jsem neběžel.
1: Dobře, nevadí. Já jsem běhával mladé Běchovice ještě, to bylo vždycky den před závodem, 400 starší žáků podle mě. No, nevím, Pavel, ty už se na mě kouká, asi neběžel.
2: Za covidu jsem si občas proběhl, protože nebylo kde hrát fotbal moc, nebo s kým respektive.
1: Dobře, je to? Tak gratulujeme všem účastníkům tradičního závodu Běchovice Praha a děkujeme Tadeáši Skalickému za obšírný sportovní přehled na svátek svatého Václava.
0: Ano, labským půlmaraton můžu doporučit třeba.
1: Děkujeme.

0: James Bay v našem vysílání, 7 hodin 54 minut. My máme tady další fotbalové téma, které se vrací trošku k tomu dní po zápase, po prohře českého národějáku s Chorvatskem v Lize národů 1-2.
1: Ano, čeští fotbalisté sice prohráli s Chorvaty v sobotu večer v Edenu 1-2, ale včera v neděli už byli celkem v dobré náladě. Na trénink je totiž přišli podpořit desítky fanoušků.
2: No rozhodně, to bylo příjemný. Fanoušci sem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, aby se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
3: Vyprávěl po otevřeném tréninku brankář národního týmu Lukáš Horníček. Desítky fanoušků, kteří vyhráli v reprezentační soutěži, se sešli na jednom z tréninku.

0: fotbalových hřišť u stadionu Eden a po krátkém rozklusávacím kolečku sledovali, jak čeští fotbalisté hrají bago.
1: U mikrofonu Českého rozhlasu teď fanoušek, který má tričko, na něm na zádech vyobrazen Ladislav Krejčí, vepředu česká vlajka a pod tím nápis LK7. Tak asi budu hádat dobře, že jste se přišel na otevřený trénink reprezentace podívat hlavně na kapitána Ladislava Krejčího.
2: Jo, je to tak. Přijeli jsme z Bruntálu, máme to skoro 4 hodiny cesty, ale moji přítelkyni vylosovali, takže jsme se tady dostali a jsme rádi, že tu jsme.
1: Ještě na někoho jiného jste se těšil, kromě tedy Ladislava Krejčího?
2: Popravdě, já jsem velký Krejčí, takže hlavně na Láďu. Jako.
1: Budete chtít ulovit fotku nebo třeba podpis?
2: Kvůli tomu tady jsme dneska, aby jsme se vyfotili. My za Láďou jezdíme pravidelně i do Anglie, byli jsme za ním i ve Španělsku, takže pro nás je to vlastně taková zábava ho nahánět.
1: Tak budu držet palce, ať se povede Ladislava Krejčího ulovit po tom otevřeném tréninku. Díky moc.
2: Dobře, děkuju moc.
3: Tak jo, tak kdo chcete co podepsat, tak vás poprosím tady za ty panely.
1: Rukavice od Antonína Kinského, jaké to je?
4: Dobrý.
1: Jak jste je získal?
4: No, zeptal jsem se, proč nechytá už v upglovesech a on řekl, že jsme mohl zkusit tyhle a že když se v nich bude chytat dobře, tak že na něm přejít.
1: Nebudou ti trochu velké?
4: No, asi jo.
1: Tam to říká otec?
5: Jo, brankář brankáře, viděl rukavice, super.
1: Jak se vám líbil otevřený trénink?
5: Tak trénink byl výborný, ve vysoké intenzitě. Dívali jsme se hlavně na brankáře a bylo to opravdu, jako myslím, velice kvalitní trénink.
0: Vyprávěli otec se synem, kteří dostali od brankáře Antonína Kinského rukavice. Suverénně největší zájem byl o reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího.
1: Na vás se tady stála největší fronta, nejvíc fanoušků chtělo váš podpis. Tak jak jste si užil ten trénink a následně taky tuhle akci?
6: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a že jsme mohli taky ten čas s nimi takhle strávit.
0: Říkal Ladislav Krejčí, české fotbalisty čeká v úterý druhý domácí zápas v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii. Z Vršovic Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
8: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
9: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
10: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
11: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
8: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
9: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
8: Nebo na place s Davidem Novotným.
9: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
12: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
13: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
14: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
15: Krásné ráno přejeme na svátek svatého Václava.
16: Je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
17: Tento týden začnou platit vládní opatření k cenám nafty a benzínu. Lotyšsko čelí úmyslnému poškození bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po páté a vedou tabulku. Kolony po nehodě čekejte na silnici 13 v Bílině. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
17: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý den určovat maximální přípustné ceny.
18: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
19: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
18: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
20: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
18: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Radiožurnál.
17: Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce 2 rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zabezpečení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Metody pachatelů i jednotlivců podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
21: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 000 pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
17: Pražská zoo si dnes připomíná 95 let od svého otevření. Návštěvníci se budou moct na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
22: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
23: Sport. Třinečtí hokejisté zůstávají jediným 100% týmem nového ročníku Tipsport Extraligy. Na ledě Liberce vyhráli v 5. kole 3-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové, Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala 4. ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
24: Já jsem nevěděla, kdyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě. Země, aby cítili, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Překážky na D5 u Plzně a D11 za Jaroměří Jan Hoda na 13 v Bílině. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov zpozorněte u sjezdu do Plzně u Ejpovic. Na 67. kilometru leží ústředových svodidel a zasahuje do levého pruhu sražený divočák. Na D11 z Jaroměře na Prahu za sjezdem na Černožice opatrně na kilometru 104,5 v odstavném pruhu stojí porouchané auto. Taky na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek hned za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru nepřehledněte dokonce 2 odstavená auta. A na tahu 13 most Teplice čekejte komplikace v Bílině. V kruhovém objezdu u městského úřadu se srazila 2 osobní auta, kolony se tvoří obousměrně, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
17: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvářejí mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra čekáme slunečno, ráno ojediněle s mlhami, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. A podobné počasí vydrží celý týden, mírně se začne ochlazovat až po příštím víkendu. To byly zprávy.
15: Krásný den přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Jsme tu společně s Pavlem Tilšarem.
1: Krásné pondělí.
15: Tak máme tady samozřejmě informaci, o které jsme možná už trošku mluvili dřívější týdny, ale teď je oficiálně potvrzená David Pastrňák novým kapitánem hokejistů Bostonu.
1: Je to samozřejmě velká věc taky pro český hokej, protože je to teprve šestý stálý český kapitán týmu v NHL. Tím posledním byl Radko Gudas v Anaheimu v minulé sezóně. Gudas je už teď zpátky na Floridě, každopádně ta předchozí jména jsou další obrovská jména hokejová: Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a Milan Hejduk. Takže David Pastrňák se zařazuje do této velmi krásné české hokejové společnosti.
15: David Pastrňák vlastně teď v tom prestižním společenství i kapitánu slavného klubu, který patří do té originální šestky Boston, pochopitelně, a ve funkci vystřídá Breda Marchanda. Ten už skončil loni, kdy ho získala vlastně Florida a stálý kapitán v tom minulém ročníku nebyl, což je možná ta věc, o které se hodně mluvilo, proč už to nedostal Pasta dřív.
1: To je pravda, ale když si člověk taky vzpomene třeba ještě na Patrice Bergerona, tak Boston měl vždy nějakého slavného kapitána, tak teď navázal na Bergerona a Marchanda právě David Pastrňák. Možná si občas říkáte, že ten čas hrozně moc rychle letí, třeba když se díváte na to, jak vám rostou potomci, ale letí, když si řeknete třeba u nějakého hráče, že je v nějakém klubu dlouho, a když jsem si včera přečetl, že David Pastrňák už je v Bostonu 13. sezonu, tak to je opravdu hodně dlouho.
15: A ještě jedna zajímavost, která se váže k tomuhle. David Pastrňák se fotil nedávno s Šavim Simoncem, což je záložník Spurs, aktuálně zraněný, a účty Tottenhamu napsali původní příspěvky, nebo aspoň na Twitteru to takhle bylo, že se fotil Xavi Simons s kapitánem Bostonu.
1: Pak to smazali, ten příspěvek.
15: No, a Jakub Voráček na to narážel, on teda pak chtěl spíš řešit to, že to takhle trvalo, než se stane kapitánem Bostonu, ale vlastně už to někdy právě 10 dnů zpátky bylo na veřejnosti, že Pasta asi bude kapitánem, a Tottenham to omylem propálil. Což je paradoxní, že fotbalový klub z Anglie propálil něco o severoamerické NHL.
1: Je to zvláštní zážitost, trochu bizarní, ale fakt je ten, že David Pastrňák je novým kapitánem hokejistů Bostonu.
8: Radiožurnál Sport.
9: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Neúplné páté kolo se hrálo v hokejové Tip Sport Extralize v neděli 27. září a my se teď vrátíme k jednomu konkrétnímu výsledku, protože tam opět se potvrdila nadvláda ocelářů Třinec.
2: Třinec zvítězil naposledy na ledě bílých tigrů z Liberce 3-1. Je to samozřejmě velké téma taky pro olympijského vítěze a našeho experta Martina Procházku. Tak pěkné sváteční ráno.
3: Dobré ráno.
2: Samozřejmě Třinec, ten je v posledních letech velmi úspěšným týmem v nejvyšší domácí hokejové soutěži, ale překvapuje tě, Martine, to, že do tohoto ročníku, když další kádry, Pardubice, Sparta a tak dále, hodně posilovali, přiváděli prostě hráče třeba i z NHL a Třinec je tím týmem, který vládne Tip Sport Extralize?
3: Je to tak, ano, trochu mě to překvapuje, přece jsme to nečekali. Od Třince si myslím, že ani v žádné sezóně, vždy od začátku je Třinec takový někdy pomalejší. Byla jedna sezóna, myslím, že dva roky nazpátek, kdy taky takhle nějak na začátku nějakým způsobem dominoval, pak to trošku opadlo, dostal se do takových těch klidnějších vod, ale teď byl opravdu od začátku té sezóny, prostě podávají hráči velmi dobré výkony, ten tým je velmi silný, zkušený, jsou hodně dlouho pohromadě ty hráči, mají výborné dva brankáře, sezonu začal Marek Mazanec, ve druhém zápase ho vystřídal Ondra Kacet, a teď od té doby chytá a drží ten svůj tým, takže tam je v podstatě asi úplně, dá se říct, skoro jedno, kdo v brance je, mají opravdu velmi ten tým zkušený od velmi zkušených hráčů, ať tam je Martin Růžička, další kluci, Oženílek se vrátil, ten má taky teďka výbornou formu na začátku, takže ten tým je prostě skvěle poskládaný, mají velké sebevědomí, věří si jim, to jedno, jestli hrají doma nebo venku, to je na tom znát, to je na tom to nejdůležitější, většinou ty týmy hrají lépe doma, ale Třinec prostě hraje i velmi dobře venku, ty venkovní zápasy.
1: Když jsi zmínil individualitu v podání Daniela Oženílka, ten včera potvrzoval to vítězství v Liberci brankou do prázdné klece a předtím třeba při vysokém vítězství nad Vítkovicemi 8-2 zazářil 5 body takový Libor Hudáček, který stíhá Romana Červenku v produktivitě. Máš ty, Martine, osobně nějakého oblíbeného oceláře?
3: Mám, řeknu jiné jméno, řeknu Andrej Nestrašil, hráč, který vypracuje pro ten tým, pro ty spoluhráče, hraje v prvním útoku, v pravé křídlo, vypracuje spousty gólových situací, sám je velmi dobrý střelec, myslím, že letos má 3 góly, 3 asistence, a nic nevypustí, žádný souboj, je prostě, za mě je to velmi, velmi platný hráč Třince a Andrej Nestrašil se mi na ledě moc líbí, takže toho bych vyzdvihl.
2: Do extraligy a konkrétně do Liberce se vrátil obránce Tomáš Galvas, ne že by chtěl, po utkání s Třincem vysvětoval, proč mu to na první zkoušce v Pittsburghu nevyšlo, rád by hrál v NHL, je to jeho velkým snem, ale prý musí zesílit. Martin Procházka byl taky v NHL a není to úplně 2metrový hokejista se s ty 10 kilogramy. Martine, i tehdy na konci 90. let v Torontu byl takový důraz na to být v uvozovkách zkrátka hodně nabušený?
3: Byl ještě větší, bych řekl, v té době se hrál pejný hokej, hrál se hodně opravdu silový. Já jsem teda nebyl obránce, byl jsem křídlo, ale ono, když vám to pak nahodili do rohu obránci a vy jste tam do toho měli z do té měnice a teď jste tam dostali jednu zleva, jednu zprava a dvou metrových obránců, tak to samozřejmě nic příjemného. Takže jsem musel pracovat na tom, abych měl pokud možná nějakou lepší svalovou hmotu, nějak se do těch soubojů lépe postavil. Samozřejmě Galvas to má trošku složitější v tom, že přece jenom je obránce a teďka ty obránci. V těch soubojích okolo mantinelu, kde ty hráči prostě mají třeba o 20 cm více, teď mají výborný pohyb, jsou na tom svalově, jsou na tom velmi dobře silově, takže je to těžké je nějakým způsobem bránit, takže proto ještě má čas a já si myslím, že jeho čas určitě přijde. To, co on nahrazuje, to je jeho chytrost, drzost, rychlost, myšlení, takže já myslím, že ten čas jeho určitě ještě přijde.
1: Tomáš Galvas včera zažil i takový pikantní návrat do extraligy v kontextu toho, že proti němu nastoupil jeho bratr Jakub, který dokonce skóroval za Třinec, tedy podpořil vítězství 3-1 ocelářů Liberci. Jedna věc, kterou pak říkal novinářům Tomáš Galvas, že na tom kempu Pittsburghu se i dostal do kontaktu s Sidneym Crosbym, kapitánem Penguins, který mu prý v posilovně i radil s nějakými cviky. Tak Martine, nevím, jestli ti to někdy přihodilo, že by ti třeba nějaký v začátku kariéry slavnější kolega radil, jak cvičit v posilovně.
3: No takhle mě mohli radit všichni, protože já jsem neměl moc společného s posilovnou, já když jsem ji viděl, tak se mi nedělalo dobře. takže jsem samozřejmě nebyl nějakým velkým posouvacím strojem já, ale pamatuju si, když jsem byl v Torontu, tak tam nebyl samozřejmě extra silový, ale byl to rváč, byl to Ty Domi a ten měl tendenci jednou mi tam jako vysvětlovat, jako jak by se třeba měl postavit do nějaké rvačky. Tak mi to bylo jako by špatný, jsem mu říct, že bych se radši moc radši nepral, protože když jsem viděl ty rvačky, které tam v té době probíhaly, tak jsem si myslel, že bych vůbec neuspěl. Ale nějak tak se mi snažil vysvětlit, jako co teda aspoň se držet, když teda tomu dojde k té rvačce, tak se nějak držet za ty drezy, aby se nedostal úplně na chládačku.
2: Před chvílí jsme o tom mluvili na Radiožurnálu Sport. David Pastrňák je šestým Čechem, který v zámoří povede některý z týmů jako dlouhodobý kapitán. Asi, Martine, zaslouženě, viď, když s Boston začíná už 13. sezonu v zámoří.
3: No, asi naprosto jednoznačně to, jaký je on vlastně charakterový hráč pro Boston, to, že je to jejich hvězda největší. Samozřejmě v těch dobách tam byli další hráči, ještě byl tam Marchand a další, se jim on velmi dobře spolupracoval, tak teď tam zůstal a to, že je zvolený kapitánem, tak to je samozřejmě skvělá věc. Myslím si, že Evropanům se to moc nestává. Už jste zmiňovali ty čísla, kolik jich tam bylo. Já si pamatuju třeba i v Torontu, kdy jsme byli, tak tam byl Mats Sandin, švédský útočník, který byl také zvolený v té sezóně kapitánem. A je to velká podstata. A prostě pro toho hráče evropského, když se stanete NHL kapitánem.
2: Tak to říká Martin Procházka, náš hokejový expert, se kterým jsme se zaměřili primárně na zápas Liberce s Třincem, hokejové Tipsport Extralize, ale probrali jsme taky aktuality z NHL. Martine, díky moc a hezký den.
3: Krásný den.
2: A ještě se můžeme vrátit k tomu včerejšímu programu 5. kola nejvyšší domácí soutěže. Kromě zápasu Liberce s Třincem se hrálo třeba taky v Českých Budějovicích. Domácí Motor porazil Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1, Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2 a v repríze posledního finále Kometa Brno podlehla Pardubicím 3-5. A ještě jeden zápas z 5. kola, ten se bude hrát dnes. Sparta od 16 hodin bude hostit Karlovy Vary. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Přímý přenos nabídneme třeba i na stránce i rozhlas.cz. Dobrý den.

0: Tady už Žurnál Sport pro vás vysílá v 8 hodin 20 minut, je svátek svatého Václava. Máme tady možná takové i lehce sváteční téma.
1: Ano, svátek mají Václavové a z té 20. narozeniny třeba i dostihové závodiště v Praze Velké Chuchly. Hlavní město v úvodu minulého století na vybudování závodiště poskytlo půjčku 200 tisíc korun. Tradiční dějiště rovinových dostihů se otevřelo přesně před 120 lety 28. září 1906.
0: Velmi dobře to na závodišti ve Velké Chuchly zná i Libor Šimunek, který se kolem dostihového sportu dlouhá léta pohybuje, ať už v té aktivní roli, anebo teď i v roli experta. Libore, přejeme krásné pondělní a sváteční ráno.
2: Dobrý den.
1: Jaký je podle vás význam chuchelského závodiště pro české dostihy přesně 120 let od jeho otevření?
2: Tak je to význam rozhodně stěžejní, protože vlastně výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka potřebují dobrou dráhu, rovinovou, rychlou, korektní, aby se právě posoudila ta nejvyšší kvalita anglických plnokrevníků v dostihovém provozu.
0: Co se týče toho dostihového závodiště, tak pro většinu posluchačů přijde vrchol sezony dostihu za 2 týdny, ale to se pojede Velká Pardubická tedy v rámci překážkových vlastně soubojů. Ale když to porovnáme právě se zážitkem na dostizích ve Velké Chuchly, liší se nějak návštěva Pardubic a Velké Chuchle?
2: Oboje má svoje kouzlo. Velká Chuchle a pražské závodiště je známo především českým derbym, kdy je to klasický dostih pro 3 leté klisny a hřebce. Je to ta největší zkouška vlastně anglického plnokrevníka, když to Pardubice překážkové, to je spíš takový jako náš svátek, takový jako lidovější, ale z hlediska toho sportovního výkonu je důležitější ta Praha.
1: První české derby se v Chuchly poprvé konalo v květnu 1921. Ve 30. letech ho navštívil tehdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Známé osobnosti můžete potkat v ochozech i dnes, ale převažují běžní diváci, fanoušci dostihového sportu, taky rodiny s dětmi. Tak jak může vypadat takový běžný dostihový den ve Velké Chuchly?
2: Běžný dostihový den je nádherný, vlastně ty brány dostihové závodiště se otvírají zhruba 2 hodiny před startem prvního dostihu, kdy vlastně i ta dostupnost toho dostihového závodiště pro Pražany nebo pro lidé, kteří nedisponují autem, takže ta dostupnost je tam úžasná, vlastně pořadatel zapracoval na tom, že je tam vyžití pro celou rodinu, jak pro malé děti, a myslím, že každý si tam svoji parketu najde, výborná restaurace, výborné občerstvení, skvělý koně a nádherná atmosféra, a k tomu i patří krásně oděné ženy, a to k dostihům zkrátka patří.
0: Já si pamatuju obecně teda, že i odění publika bylo takové specifické a myslím tím i esteticky vlastně velmi zajímavé, a to nejenom u žen, ale tak pokud se posluchači vypraví do Velké Chuchle, tak si to můžou ostatně zažít na vlastní kůži. A můžou si zažít už vlastně zážitek i z té, řekněme, nové železobetonové tribuny, která byla tedy otevřena na začátku 90. let. Ta pojme 4 tisíce diváků, celkem ten areál může pojmout podle informací nějakých 10 tisíc. Ale otázkou je na Libora Šimunka, zda to je třeba aktuálně stále dostačující, nebo zda by si Chuchle zasloužila třeba trošku modernější kulisy.
2: Tak rozhodně, pořád je co zlepšovat. No, vlastně na přelomu vlastně těch 80. 90. let, kdy se zbouraly secesní dřevěné tribuny, ale ty už by zřejmě ani dneska nestačily svou kapacitou, ale všechno má svůj čas, a i tato nová nebo v úvozovkách novější tribuna by taky potřebovala nějaký kabátek lepší, ale to je jako v každém odvětví, je to všechno odvislé od financí, ale zase na druhou stranu 120 let závodiště, který odvětví sportovní se dokáže pochlubit takhle dlouhou tradicí, který přežil 2 světové války, 68. rok, převrat v 89. a pořád se tak nějak jede dál, takže určitě by si zasloužil.
1: Libor Šimunek, dostihový expert a trenér s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Šimunku, ještě jedna poslední otázka na Velkou Chuchly. Které dostihy se tam ještě budou konat letos na podzim?
2: Tak ještě uvidíme zimního favorita, to je veliký dostih pro dvouleté, koně začínající vlastně, a pomaličku ten vrchol se začne přesouvat, jak už jste zmínili, do Pardubic, kde je to obrovský svátek zase překážkového sportu.
0: To říká Libor Šimunek, který se s námi spojil v den 120. narozenin závodiště v Praze Velké Chuchly. Libore, moc děkujeme za váš čas, za postřehy, že jste si udělal takhle na Radiožurnálu Sport čas i ve svátek, a na viděnou ve Velké Chuchly.
2: Na viděnou a přeju krásný sváteční den se sportem.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Tady je Radiožurnál 8:30. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
4: Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Česko bude zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Izrael během židovského svátku stánků na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října. Strakova akademie se dnes otevírá veřejnosti. Sídlo úřadu vlády na Pražském Klárově pořádá den otevřených dveří. Začne dnes v 10 dopoledne a potrvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Návštěvníci uvidí třeba jednací sál vlády anebo reprezentační prostory.
0: Sport.
4: Pardubičtí hokejisté vyhráli v 5. kole Tip Sport Extraligy v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Třinec zvítězil v Liberci 3-1 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. Čech Matyáš Vacek si na závěr mistrovství světa v silniční cyklistice při pádu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu. Ten začíná v sobotu v Lublani. Rozhodnou o tom další vyšetření.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D7 za Panenským Týmcem a na D5 u Plzně. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týmcem na 39. kilometru pozor na sraženou srnku, leží mezi levým a pravým pruhem. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrněji za sjezdem do Plzně u Ejpovic na 67. kilometru leží vlevo u středových svodidel sražený divočák, do levého pruhu už výrazněji nezasahuje. Na D11 za Jaroměří směrem do Prahy na kilometru 104,5 zabírá pravý pruh porouchané vozidlo. A na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru stojí v odstavném pruhu pro poruchu dvě auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Jasno, na severozápadě až skoro jasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve sváteční pondělí. Babí léto je tak v plném proudu a podobné, tedy slunečné a poměrně teplé počasí nás bude doprovázet i během úterý. Denní teploty do 24 stupňů Celsia a jasná nebo skoro jasná obloha, ráno se opět můžou vyskytovat mlhy. Pozor na ně především na silnicích. Noční i ranní teploty budou opět nízké, od 11 do 7 stupňů. Celsia, objevit se ale můžou i přízemní mrazíky. Ve středu maxima do 24 stupňů Celsia, místy ale bude větrno. Ochlazení přijde až na víkend, kdy se denní maxima budou pohybovat do 22 stupňů, noční teploty budou klesat i k 1 stupni Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Krásné ráno vám přejeme ve svátek Václava na Radiožurnálu Sport a my pokračujeme v nabitém programu. Přece jenom neděle a obecně víkend přinesl zajímavé sportovní události a pokud jste sledovali až do noci naše vysílání, tak víte, že si jel napínavý silniční závod na mistrovství světa v cyklistice.
8: Mezi muži, ten dá se říct nejprestižnější, a vyhrál ho Američan Brandon McNulty v kanadském Montrealu. Naopak neuspěla česká trojice v čele s Matyášem Vackem. Ten spadl a se zlomeným nosem skončil v nemocnici. Více s naším kolegou a cyklistickým expertem Jiřím Ješkem. Dobré ráno.
9: Krásné sváteční ráno.
8: Tak jak hodnotit ten výkon Tria Novák, otruba Vacek, když nikdo z Čechů závod nedokončil?
9: No tak samozřejmě jako nedá se to hodnotit jako úspěšné vystoupení. Ono celé vlastně to působení českého týmu v Kanadě na tom mistrovství světa napříč všemi těmi kategoriemi žádný velký úspěch nebyl. Nevím, jestli to bylo dáno tím, že třeba se špatně vyrovnali s tím časovým posunem, nebo prostě, že už na konci sezóny třeba závodníci neměli tolik sil, ale je to škoda, no. Já jsem čekal, že Matyáš Svacek přece jenom ukáže svoji formu skvělou, kterou ještě donedávna měl, jak v časovce, tak i v tom silničním závodě. A bohužel časovka mu nevyšla, říkal, že neměl prostě svůj den, že mu to nesedlo a v tom silničním závodě dopadlo to, jak to dopadlo. Prostě pád někdy v polovině závodu a konec nadějí.
7: Jak naznačil Jiří Ježek, celkově to nebyl vyřazený šampionát. Nejlepším českým výsledkem bylo 13. místo Karolíny Špicerové v závodě juniorek, no a mezi muži nedojel vůbec nikdo. Na rozdíl, když se vezmeme třeba to, že Češi jeli v triu, tak velmi se podílelo na konečném vítězství Američanů trio, které bylo v tom rozhodujícím úniku. Vyhrál Brad McNulty, únik zhruba 32,5 km před cílem, a to Jirko za pomoci dvou týmových kolegů, tak v čem spočívala?
9: No, bylo to vlastně takhle. Samozřejmě pomohli mu týmoví kolegové, jak samozřejmě jeho americký kolega Matteo Jorgensen, ale i vlastně Isaac Del Toro, Mexičan, který s ním celý rok jezdí v týmu UAE Emirates, takže vlastně tihleti dva mu asi pomáhali nejvíc v závěru, ale Brandon McNulty si ten titul absolutně zaslouží, protože byl nejodvážnější z těch, kteří bojovali o to vítězství. Zkusil to sám, hrál na takovou tu kartu, že když se nastoupí v takhle náročném závodě, a byl to závod na 273 kilometrů, tak v takhle náročném závodě, když někdo nastoupí ke konci, tak většinou se za ním začne odehrávat taktická bitva, že nikdo nechce tomu druhému pomáhat. A Brandon McNulty měl samozřejmě i fyzické síly to dotáhnout do cíle, takže s tímhletím on vlastně počítal, vyhrál na stejném okruhu závod už loni, kde se jezdí Grand Prix Montreal, takže věděl asi, kde má nastoupit, věděl, jak ten závod bude těžký a naprosto si zaslouží tento vítězství, stejně tak jako třeba v závodě do 23 let Ashley Berry, který vlastně stejným způsobem vyhrál také pro Spojené státy o tu kategorii níž ten duhový trikot, takže Amerika může být velice spokojená.
7: Ano, první titul od Lance Armstronga 93. Jak prestižní, respektive ono prestižní to je, ale co ukázal třeba i ten fantastický spurt o stříbro mezi Michaelem Matthewsem a Mathieu van der Poelem, protože na konci takhle těžkého závodu je to vlastně v uvozovkách pouze o druhé místo, ale nádhera.
9: No, celý ten závod, myslím si, že vůbec organizátoři montrealského mistrovství světa mohou být naprosto spokojení, protože všechny ty silniční závody, které byly vlastně už od toho pátku, tak já jsem sledoval, a to myslím, že nejsem jako úplně běžný fanoušek cyklistiky, ale já jsem si opravdu pošmátl, jakože to bylo opravdu, každý ten závod byl nádherný. A včera třeba to, že v tom závodě nejsou vysílačky, ty závodníci se musí spolehat na svůj instinkt, tak se ukázalo, že právě takhle zkušení závodníci jako Mathieu van der Poel nebo Michael Matthews, pro kterého ta stříbrná medaile je obrovským úspěchem na konci jeho kariéry, tak bylo vidět, že právě ti nejzkušenější a ti, kteří jsou ti ryzí závodníci, kteří fakt chtějí závodit, tak včera dominovali. A samozřejmě na tu dílku a podle mě i na takovou nějakou taktickou nevyzrálost pořád ještě doplatil Isaac Del Toro nebo další velký favorit Paul Sexas, kteří prostě ještě nedozráli k tomu, aby takhle náročný závod byli schopni vyhrát.
8: Slovensko to nasadilo do elitního závodu mužů Maséra. Národního týmu profesionálové nebyli k dispozici, takže se na start postavil Vladimír Kováčik, který tady v Montrealu byl s týmem, jak už zaznělo, jako Masér slovenských cyklistů. Cílem bylo nepřijít o body do olympijského rankingu, viď?
7: No, jako co jsi na to říkal?
9: Já jsem mu strašně fandil. Bylo hrozně hezký, že on tam vydržel v tom závodě celou tu první část, která byla téměř po rovině a odehrávala se na takovým 100-kilometrovým velkým okruhu, než se najelo na ty finálové náročné okruhy v Montrealu. Tak tam Vladimír Kováčik byl a jako samozřejmě byla to takový zpestření. Já jsem to chápal, protože prostě když neměli závodníky do elitní kategorie, tak přesto Slovensko potřebovalo postavit do závodu někoho, aby nepřišlo právě o svůj ranking i o hodnocení vlastně těch závodů pro tu olympijskou kvalifikaci, takže to bylo taková znouzecnost, ale určitě jako pro Vladimíra Kováčika obrovský zážitek, protože on samozřejmě býval cyklistou, dneska je masérem, ale tu výkonnost potvrdil, že má pořád velkou, takže si to určitě užil.
7: My samozřejmě Slovákům můžeme trošku závidět a spíš jim teda taky gratulujeme za to, že Viktoria Chladoňová se stala mistryní světa právě v silničním závodě žen do 23 let, takže mají obrovskou naději v téhle cyklistce a Vladimír Kováčik prokázal opravdu srdce. Mistrovství světa v silniční cyklistice mezi muži vyhrál Američan Brandon McNulty a my jsme i o tom mluvili s Jiřím Ješkem, naším expertem, kolegou. Jirko, moc ti děkujeme a přejeme krásný sváteční den.
9: Vám také krásný den.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
0: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
10: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
11: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
10: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
0: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
0: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Když byla řeč o slovenské cyklistice, tak ta zažila před 10 a více lety, nebo respektive období 2015 až 2017, obrovské úspěchy, protože Peter Sagan třikrát za sebou vyhrál titul mistra světa. A když to bylo po třetí, tak v Bergenu v roce 2017 tehdy za českou reprezentaci jel i Petr Vakoč, který se tehdy podílel i na 14. místě Zdeňka Štybara. Vítáme Petra Vakoče ve vysílání. Dobrý den. Tak, Petr nám zrovna teď vypadl, před chvilkou jsme spolu mluvili, tak pochopitelně jenom připomeňme, že tehdy, když Češi startovali v Bergenu, tak skončili nakonec se Zdeňkem Štybarem na 14. pozici. Rok později v Innsbrucku byl Roman Krojcik dokonce na historickém 6. místě, ale tehdy jezdili v 6 lidech. Teď vlastně ta trojice, už toho Pavel Tilšar taky zmiňoval, že Matyáš Vacek a další bohužel nedojeli.
8: Novák Otruba taky tedy závod nedokončili. Věnujeme se teď aktuálně cyklistickému mistrovství světa, samozřejmě na silnici a už bychom měli být ve spojení znovu s Petrem Vakočem, tak dobré ráno, děkujeme, že jste si na nás udělal čas takhle v pondělí a ve svátek.
12: Dobrý den.
8: Můžeme se vrátit do toho roku 2017, když jste v Bergenu při triumfu Slováka Petra Sagana se podílel na 14. místě Zdeňka Štybara, tehdy jste jeli v 6, tentokrát Češi byli jen 3, tedy Novák, Otruba a Vacek a nikdo z nich ten závod elitní mužů nedokončil, tak měli letos Češi těžší pozici než třeba vy tenkrát?
12: Určitě měli jednak ten závod byl extrémně těžký. A samozřejmě taky pokud člověk jenom ve třech lidech, samozřejmě jeli na jasného lídra Matyáse, toho bohužel postihnul pád, takže tam tohle to bylo jako velmi, velmi nešťastný. Matyáš tam byl vidět, až do toho pádu vepředu se tam pohyboval, jel perfektně pozičně a v těch závodech, co byly před mistrovstvím světa, tak ukázal úplně skvělou formu, takže tam to bylo hodně způsobený tím pádem a byla to velká škoda.
7: Vlastně, když jsme byli u toho Bergenu, nepřipomínala ta tratě trošku tam tu trať ve městě u fjordu, když se tam taky stoupalo, myslím, to byl nějaký ten lososový vrch, Petře, vy jste to taky několikrát objeli na těch okluzích.
12: Taky jsem to objel, zároveň jsem několikrát objel ten závod v Montrealu, jako ten klasický každoroční závod a nemyslím si, že to bylo porovnatelný, ten závod v tom Montrealu je výrazně, výrazně těžší. To nastoupaný metry i vlastně profilově a typem těch, těch závodů, tak to opravdu bylo, myslím si, že to nebylo úplně porovnatelné. A ten Montreal se ukázal ještě mnohem náročnější, takhle když ten závod byl o to delší a opravdu se jel velký tempo od začátku, takže to nebyly úplně porovnatelné závody.
8: Když se s Petrem Vakočem bavíme o letošním mistrovství světa v silniční cyklistice a konkrétně o tom elitním závodu mužů, tak můžeme připomenout, že neuspěli ani ambiciózní Belgičani. Remco Evenepoel dojel nakonec až 12. Přesto reprezentace Belgie už během závodu v kategorii do 23 let zaujala tím, že informace o průběhu toho daného závodu si předávali Belgičané napsané na bidonech. Tak jak neobvyklá varianta při absenci vysítaček tohle je?
12: Ještě jsem to neviděl, myslím, že to je docela zajímavý způsob, jak to udělat. Často jsem na mistrovství světa vydával tabule, kde byly vlastně napsané nápisy, nějaký hesla, ať už trošku zašifrovaný, nebo aspoň jenom jakoby čas, možná nějaký jako taktický varianty. Myslím, třeba Australani, Holanděni tohle hodně dělali, ale tohle je podle mě hodně dobrý nápad, asi to uvidíme více v příštích letech.
7: Jenom se pak psalo vlastně o tom, že když to ten závodník mine, tak má o informaci méně, ale myslím, že to včera nestálo zatím v uvozovkách neúspěchem Belgičanů, byť Remco Evenepoel 12., ale pro ně to neúspěch asi je. Co se týče ještě toho dramatického závěru, kdy se radovali Američané díky vítěznému Brandonu McNultymu, tak když jste, Petře, říkal, že vy jste tam vlastně také v Montrealu několikrát startoval, nevím, jestli přesně to nejlepší umístění bylo 13. místo, to mě když tak prosím doplňte, ale právě McNulty tam loni vyhrál a letos tam byl třetí, tak nakolik třeba mu pomohla i tahle zkušenost?
12: Určitě to pomůže hodně, jednak co se týče té samotné zkušenosti, tak i to, že vlastně vyhrál, to, že prostě tam věřil, takže věděl, že ta šance tam je, že přece jenom, když člověk vlastně na stejné trati je schopný vyhrát v opravdu jako velký konkurenci, tak může, řekněme, snít o tom, že by tam vyhrál i to mistrovství světa, i když samozřejmě nepatřil k top favoritům, ale co se týče výkonu americké reprezentace, tak ty jako tým byli nejsilnější, vlastně perfektně vytěžili z toho, jednak, že měli teda velmi silný TSC, ale hlavně, že tam byli ve třech lidech a díky tomu mohli jít takhle útočit, jít do úniku a hodně pomohl právě i Matteo Jorgensen k tomu titulu, protože pak pokrýval ty další nástupy a ty závodníci vlastně věděli, že se tam vezou dalšího závodníka, pokud toho McNultyho dojedou, takže opravdu Američani jeli perfektně a výborně vytěžili z té situace. Myslím, že to nikdo nečekal, že zrovna Američani tam budou ve třech lidech, zatímco všechny ty ostatní favorité tam budou sami bez jakýhokoliv pomocníka.
8: Petr Vakoč s námi na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě se ještě musíme odklonit od mistrovství světa silniční cyklistice a zeptat se vás na vaše aktuální výkony v Grevlu. O víkendu jste byl třetí ve Francii v závodech světové série a brzy vás čeká mistrovství světa, pokud se nepletu, poprvé mimo Evropu v Austrálii. Tak jak se těšíte?
12: Těším se hodně, teď vlastně o víkendu jsem byl třetí a zakončil v rankingu na druhém místě v té UCI sérii celé, takže si do Austrálie vezu velmi dobrou formu, ta trať se mi hodně líbí profilově, takže se na to těším a příští víkend tady cestuju a ten následující za necelých 14 dní budeme závodit a letos to vypadá, že to bude opravdu gravelová trať, řekněme nějakých 85-90% po gravelových cestách, hezký převýšení, takže trať, která by měla velmi sedět.
7: My vám budeme držet, Petře, palce, ať to vyjde za necelých 14 dní v Austrálii na mistrovství světa v gravelu. A moc vám děkujeme, že jste si udělal čas ve svátek na Radiožurnál Sport a zhodnotil jste mistrovství světa v silniční cyklistice. Přejeme hezký den.
12: Moc děkuji a přeji hezký den.

0: ty šestého kola této sezony. Spolu se vstupenkami přibalíme ještě tričko s logem Radiožurnálu Sport.
1: Máme pro vás soutěžní zvuk, ve kterém máte poznat hlas osobností, která promluví, tak už první nápověda zní, že ten muž, který promluví, nastupuje za jeden z těch dvou týmů, které můžete vidět, pokud u nás uspějete, takže buď za Litvínov, anebo Liberec.
2: To byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych hrál takhle hodně a musím říct, že mě to zase bavilo ten hokej. Doufám, že to bude takhle pokračovat, budeme sbírat body, vítězství a všichni se tady budeme bavit. Ani nevím, jako kolik byly ty procenta nebo tak, ale těch bulí bylo hodně, to bude trošku tu sílu, takže náročný zápas. Tři body strašně důležitý do toho začátku a do nám to sebevědomí a to jsme jako chtěli.
1: 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Nevím, jak bys napověděl ty, jestli třeba cestou kluby toho hokejisty.
0: No, možná třeba i tím, jakou hraje pozici. Slyšeli jsme v tom zvuku, že těch bulí bylo hodně, takže na buly většinou, nebo z pravidla chodí jako první centři. Co se týká tedy pozice na ledě, tak jde o útočníka, toho středního, který má za sebou taky několik desítek zápasů v prestižní zámořské soutěži, kde udělal tu největší díru asi v dresu Chicago a pak Toronto.
1: Hmm. No a ještě, abych to trošku ozřejmil pro vás jako nápověda, tak jeho cesta z těch klubů Chomutov, Chicago, Toronto, Vancouver, Washington a teď Litvínov. Tak, 221-552-222. Ti, kdo sledují hokej, alespoň z rychlíku, tak by mohli vědět. A už vítáme prvního z posluchačů, který si dovolal. Dobrý den, kdo se dovolal na Radiožurnálu Sport, přejeme krásné sváteční ráno.
3: Dobré ráno, Martin z Sokolova, teda já jsem v práci.
0: Martine, tak my taky pracujeme takhle ve svátek, tak si z toho nic nedělejte, můžeme vám dát, když jste tak pilný, vstupenky na hokejovou Tipsport Extraligu, tak kdo teď mluvil krátce před vámi na Radiožurnálu Sport?
3: Typl bych, že by to byl David Kemp.
0: Výborně, David Kemp.
1: Gratulujeme.
3: Super, díky.
1: Vy jste fanoušek Litvínova?
3: Jo, máme to kousek.
0: A vidíte, tak zítra určitě vyrazíte na zápas s Libercem, jak to vidíte?
3: Jo, najdu si čas, určitě.
1: A jak vidíte případně ten sportovní aspekt?
3: Tak. Slyšíme se?
1: Jo, slyšíme se. Ne, my jsme se ptali prostě jenom, jak vidíte ten litvínovský vstup do sezony, která následuje po té barážové zkušenosti, zda to bude lepší.
3: To rozhodně to bude lepší, mě jsou strašně lidi, jak teď hrajou. Je to nebyla dudy, úplně loňsku.
1: Výborně, no tak máme radost, že se zítra podíváte díky naší stanici na hokej. Užijte si ho, přejeme krásný den.
3: Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
6: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Vojtěch Tomášek.
7: Do Staré Boleslavy přijíždí věřící a návštěvníci z celé republiky na svatováclavskou pouť. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. Čeští fotbalisté trénovali před svými fanoušky na další duely v Lize národů. Na sraženou zvěř pozor na dálnici D7 z Prahy na Chomutov na 39. kilometru. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona, svatého Václava. Připomínají si ho i na poutním místě ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděný v roce 935. Za hodinu začne na Mariánském náměstí poutní mší tradiční národní svatováclavská pouť. Na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
8: Náměstí se už plní věřícími i návštěvníky z celé republiky. Hlavní mši na Mariánském náměstí bude poprvé celebrovat arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a koncelebrantem bude poprvé nedávno jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Při mši také nahradí lebku svatého Václava nová stříbrná herma. Jde o 14-kilogramovou bystu s kouskem světcovy kosti. Ta už v Boleslavi zůstane natrvalo. Kromě bohoslužby jsou pro poutníky připravené i koncerty a další kulturní program. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
7: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné označit ji za bezpečnou. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
9: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly 2 školky, 2 školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli 2 lidé a 3 byli zranění. Oznámil oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim peníze na výzkum i vlastní vědecký tým.
10: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
11: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
10: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
12: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
10: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Čeští fotbalisté den po prohře s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu také kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomu říká.
14: Tak to nevím, jestli úplně na oni, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn a cítit od nich i takovouhle energii, takže moc si vážíme jejich času a bychom mohli taky ten čas s nima takhle strávit.
13: České fotbalisty čeká zítra druhý duel v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají ve 20:45 Anglii. Hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize na ledě Liberce 3-1. V dalších duelech pátého kola Pardubice zvítězili v Brně 5-3, Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2, České Budějovice Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Olomouc vyhrála na ledě Kladna 4-1.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážky na D11 za sjezdem na Chlumec a taky na D48 za Nošovicemi. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu dejte pozor, v omezení za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru zasahuje do pravého pruhu z Kranice porouchané osobní auto. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína na Frýdek místek za sjezdem na Nošovice opatrně na 54. kilometru stojí tam v odstavném pruhu porouchané vozidlo. D7 z Prahy na Chomutov už je za Panenským Týncem bezpečná. Průjezdná ze 39. kilometru před chvílí odklidili sraženou srnku. A na příjezdech do Staré Boleslavy na Svatováclavskou pouť aktuálně plynulý provoz, počítejte ale s uzavírkami v okolí Mariánského náměstí a hlavně silnice 610 už od mostu přes Labe na příjezdu od Brandýsa až po křižovatku s okružní objížďka je vedená přes Zápy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. To byly zprávy.
17: Dobrý den, milí posluchači, pondělí 28. září a s Pavlem Telšarem vstupujeme do třetí živé vysílací hodiny.
18: Pěkné pondělí, pěkný svátek.
17: Čeká nás povídání o fotbale s Pavlem Horvátem, pak taky o tenise.
18: Vrátíme se k vítězství českých tenistek na poháru Billie Jean Kingové a to s Andreou Sestiny Hlaváčkovou, naší milou kolegyní, která moc dobře ví, jaké to je vyhrát. Někdejší Fed Cup, vyhrála ho dvakrát.
17: A pak se budeme bavit s Pavlem Tilšerem a taky našimi respondenty o anglickém fotbale v kontextu reprezentace a taky jednoho velkého tématu u Manchesteru City.
18: Kauza Manchesteru City a právník Zdeněk Tomíček, který se zaměřuje na sportovní právo, se kterým se vám pokusíme trochu objasnit, co že je vlastně za problém v Manchesteru City a proč mu hrozí kromě odebrání bodů, možného odebrání titulů, taky třeba seřazení nebo sesazení do nižší soutěže v Anglii, ale budeme se bavit taky o tom, že české fotbalisty zítra čeká v Lize národů právě Anglie a to se Zdenkem Zlámalem.
17: Tak poslouchejte, krásný den.
15: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin 10 minut a máme ve spojení Pavla Horváta, kterého zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Tak máme za sebou několik zápasů fotbalové ligy národů. Budeme se i v desíce po desáté bavit například i o německé reprezentaci, která vstoupila do éry pod Jürgenem Kloppem, dokonce i porážkou s Řeckem. Tak v tomhle porovnání ten sobotní večer s Chorvaty pod Santim Deniou vyznívá, že přece jenom Češi můžou zlížet k budoucnosti možná nadějněji, ne? Nebo jak jsi to viděl?
1: Jo, tak já si myslím, že určitě jsme všichni byli ve velkém očekávání a nakonec ten celkový projev i ten výsledek, já musím říct, že jsem se bál, aby jsme třeba neprohráli 3-0 doma, to by bylo velmi nepříjemný, ale i ten výsledek, když jsme sahali po remíze, prostě je pozitivní.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport, o fotbale si povídáme rádi s naším expertem Pavlem Horvátem. Přeci jen i na sociálních sítích se člověk dočte to, že to byl jeden z nejlepších výkonů národního týmu za posledních x let, s čímž se možná dá souhlasit, alespoň v tom druhém poločase, kdy Češi dali pěkný gól a tedy dvakrát inkasovali, prohráli s Chorvatskem nakonec 1-2. Na druhou stranu Chorvati, byť mají za sebou ty medaile ze světových šampionátů, tak zkrátka už ta jejich nejlepší skupina trochu stárne a až přijede Anglie nebo až se Češi vypraví do Španělska, tak to bude ještě asi těžší pro Věrka, viď?
1: No tak je to jasný, ale i přesto si myslím, že Chorvati, samozřejmě souhlasím s tím, asi víme, že Modričovi prostě není 30, ale je to jeden z klíčových hráčů bez ohledu na ten věk a ty ostatní hráči pořád ještě nastupují ve velmi kvalitních týmech a je to fakt silný mužstvo, takže já bych to jako úplně nehanil, nicméně samozřejmě Anglie se Španělskem jsou ještě jiný kalibr, ale zase budeme už o nějakých pár dní v tom tréninku dál, viděli jsme tam prostě nějaký věci z těch věcí, které stoprocentně ten trenér nebo ty trenéři do toho ty hráče tlačili, aby neodkopávali balóny, samozřejmě bylo tam pár ztrát, ty hráči, pro některý je to samozřejmě nový a neumějí si v těch situacích ještě poradit, ale dá se na tom dělat a já si myslím, že fakt jako můžeme koukat na spoustu věcí pozitivně.
0: Pavel Horvát s námi ve spojení. Nesmírně nabitý je program reprezentací během této nebo během tohoto okna, když vezmeme v potaz, že vlastně minulou neděli se dohrály ty klubové soutěže a teď už v pondělí některé ty reprezentace mají za sebou dva zápasy. Češi včera trénovali i před několika vybranými fanoušky, kteří si tam dostali přes nějakou soutěž s českou reprezentací. Jak to na tebe působí vlastně? Trenéři, kteří jsou noví, nemají za stolik času asi dávat ten kádr dohromady.
1: No tak samozřejmě mezi těma zápasy, obzvlášť takhle pokud je to po třech dnech, tak někdo stoprocentně do toho zápasu s Anglií bude muset zasáhnout i z těch hráčů, který nastoupili teďka. Samozřejmě to není vůbec jednoduchý a do toho trénovat nějaký principy, který by si tam chtěl, to určitě není jednoduchý. Na druhou stranu k tomu tréninku teda je dobrý, že ten nároďák prostě je pro tu veřejnost a viděli jsme tady tréninky tuším španělského nároďáku před x lety na Spartě, kdy byl celý otevřený a bylo tam plno na tom stadionu, takže já si myslím, že tohle je úplně v pohodě.
2: S Pavlem Horvátem budeme podrobněji probírat nejen výkon české fotbalové reprezentace v zápase s Chorvatskem po 10. hodině v jeho fotbalovém pořadě desítka, tak se Pavle těšíme, až přijedeš do studia Radiožurnálu Sport a šťastnou cestu.
1: Hezký den.

0: 9 hodin 18 minut, přejeme vám krásné sváteční ráno v pondělí 28. září. A tady máme před námi opět velmi pozitivní, příjemné téma, které se týká českých tenistek.
1: Které slaví po 8 letech vítězství ve finále týmové soutěže, dnes známe jako pohár Billie Jean Kingové. V Shenzhenu Češky vyhrály všechny zápasy po dvou hrách. A my jsme ve spojení s naší kolegyní a dvojnásobnou vítězkou někdejšího Fed Cupu Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Tak ti děkujeme, že jsi na nás udělala čas během svátku. Přejeme krásné ráno.
2: Krásné sváteční ráno vám i posluchačům hlavně.
1: Češky byly velké favoritky i s ohledem na to, že měla kapitánka týmu Barbora Strýcová v sestavě dvě letošní finalistky Wimbledonu, Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. Ale jak velké je pro tebe překvapení, že se deblistky vlastně vůbec nedostaly na kurt?
2: No, upřímně, když jsem věděla ten formát a dopředu tušila týmy, tak jsem si říkala, je skvělý, že tam letí Katka Siňáková a že holky budou mít v zádech opravdu silný debl, ať už by to bylo v páru s Marií Bouskovou nebo Kájou Muchovou. Ale když jsem pak viděla vlastně v jakých sestavách ostatní týmy dorazily do Shenzhenu, že chyběla Rybakinová, chyběla Marta Kostiuková a další jména, tak jsem si říkala, OK, tak to si myslím, že přes dvě top ten hráčky asi úplně k deblu nepůjde. A nakonec to holky dohrály 2-0 opravdu ve všech těch utkáních, i když v prvním Kája Muchová ani nenastoupila a hrála vlastně tu první dvojku Marie Bousková. Každopádně myslím si, že i to, že prostě tam Katka Siňáková byla takzvaně v záloze, hrálo roli pro holky mít větší klid.
0: Andrea Sestiny Hlaváčková se s námi ohlíží za tím finálovým turnajem poháru Billie Jean Kingové, který Češky ovládly, po 8 letech mají trofej. Když se zaměříme třeba jenom na to finálové utkání s Ukrajinkami, tak ten úvodní single Linda Nosková, respektive takhle, ten druhý single Linda Nosková proti Elině Svitolinové zvládla po té, co už v první sadě jí soupeřka breakla a ona to Nosková dokázala otočit. Z hlediska náročnosti těch momentů byl třeba ten úvodní set možná nejtěžší vůbec prověrkou na tom finálovém turnaji, nebo jak jsi to viděla?
2: No, to si nejsem úplně jistá, jestli úplně ten úvodní set, protože ten vstup do zápasu je vždycky ošemetný a Linda je hodně jakoby klidná hráčka, která vlastně od začátku tak nějak cítila tu svoji sílu, a co si myslím, že skvěle zvládla, byl třeba konec zápasu proti Angličankám, kdy měla 5-3 servis a dala 3 dvojchyby a tam třeba proti Katie Boltrové vlastně to musela dohrát i s takovou jako menší jako krizí na podání, pak vlastně odehrála v tom finálovém utkání, jak zmiňuješ, ten zápas, do kterého vstupuje s breakem dolů, ale vlastně spíš mi přišlo, že byl silnej ten tie break, který vyhrála. Ona vlastně hrála 3 tie breaky na tomhletom turnaji Billie Jean King Cup a 3x pro ní, takže to tak nějak ukazuje všechno tu její sílu a hlavně kvalitu, jo? Že prostě hrála teď ve finále proti Svitolinové další top ten hráčce světa, ale vlastně mám pocit, že je vždycky vidět, že ona je tam jakoby ta lepší, i když se nehraje jakoby top, jo. Ale jak vždycky říkal můj táta, hrát dobře umí každej, není umění vyhrát, když hraje člověk dobře, a tenisti nehrajou prostě každý zápas dobře. To není o tom, že by ten výkon těch 300 dní v roce byli schopni držet na tom nejlepším top celý zápas. Oni prostě musí hrát s tím, že tam nějaký propad bude a vždycky hrajem všichni. Takže ani nerada vypichuju ty chyby. Prostě to Linda zvládla tak, jak jí opravdu ctí a jako vlastně Wimbledonská vítězka, naše česká jednička, top ten hráčka Masters, který se blíží, no, pro opravdu klobouk dolů.
1: Moderátorka radiožurnálu Sport, bývalá tenistka, dvojnásobná vítězka někdejšího Fed Cupu Andrea Sestiny Hlaváčková je s námi ve spojení. Jak moc je vlastně pro tenistky nebo konec konců tenisty ty týmové trofeje, jak jsou moc speciální? Přeci jen tenisté jsou zejména individuální hráči, případně pokud se bavíme o deblu, tak co se týká těch hráčů, tak slaví ve dvou, když nepočítáme trenéry nebo rodinné příslušníky. Jak moc vysoko ve své kariéře řadíš ty dvě trofeje z Fed Cupu?
2: Tak jako u mě je to trošku něco jiného, než třeba u holek, který se třeba o ten o tu trofej vyloženě hodně zasloužili. Já jsem měla obrovský štěstí, že jsem hrála v letech, kdy vlastně ty body sbírali zase singlistky, byla jsem tam v roli té Katky Siňakové, kdy prostě jsem byla v záloze, ale k živýmu bodu jsem se vlastně dostala za svoji kariéru ve Fed Cupu jednou a mám doma dva tituly a odehrála jsem 3-4 sezóny ve Fed Cupu, takže opravdu to tý mojí účasti na tom bylo strašně málo, proto možná necítím, že bych je řadila tak vysoko, ale jako věřím, že kdybych se právě dostávala třeba k tomu zapisování těch bodů častěji, tak je to opravdu oslava. Bylo to pro mě vždycky strašně důležitý v tom týmu být. Očekávala jsem ten telefonát od Petra Pály jako smilování a tenkrát si pamatuju v roce 2012, kdy nám zavolal poprvý s Ludkou Hradeckou, že jsem říkala, no tak to snad není možné, to opravdu, nebo 2011, a to snad není možné, že opravdu jsme se konečně dostali před ostatní holky, který třeba ten rok hráli to úvodní utkání a my jsme se pak probojovali díky Grand Slamovému titulu prostě do té finálové sestavy poprvé. A kolikrát předtím nám musel volat a říkat prostě ne, nemůžete, protože tam jsou 4 místa a já tam potřebuju dát tyhle a tyhle holky. A prostě jde o tu nominaci, být součástí toho týmu. A ještě se vrátím vlastně k té úvodní otázce, jak moc jako si to ty tenisti, singlový sport, individuální sport užívají, tak já si myslím, že až na úplnou hrstku tenistů, který znám po světě, úplně všichni to milujou. To je hrozně vidět na obličejích holek i prostě Kája Muchová, Linda, Maruška Bousková, všechny ty holky, tam prostě bylo vidět, jak si strašně užívají to utkání, jak si užívají to fandění vzájemný, jak si užívají následné oslavy. Teď je toho plný sociální sítě, protože i český tenis se těm sociálním sítím teď daleko víc věnuje, než tomu bylo dříve a je to hrozně fajn vlastně vidět všechny ty možné sranda videa a trendy a holky vypadají, že opravdu společně vlastně teďka nad tou trofejí aspoň třeba těch 24 hodin budou žít, protože já si myslím, že dnes v tuto chvíli už se rozlétávají na další turnaje a zítra se potkají na snídani v nějakém asijském turnaji a už to nebude úplně takový.
0: No tak snad se jim bude dařit na té asijské tuře. České tenistky jsou určitě pozbuzeny teď tím triumfem v Billie Jean King Cupu, o kterém jsme mluvili s naší kolegyní, moderátorkou pořadu Na síti, Andreou Sistýny Hlaváčkou, která taky zažila několikrát pocit, jaké to je být vítězkou téhle týmové trofeje. Andreo, moc děkujeme za tvůj čas a přejeme ti krásný svátek.
2: Děkuju moc krát, přeju hezký svátek i vám a posluchačům.

0: Radiožurnál 9.30. Vysíláme zprávy. Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem Ruska rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, podle které 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Dnes naposledy jsou na Pražském hradě vystavené české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer znovu vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Ve Stockholmu se poprvé sejde nový švédský parlament. Po zářijových volbách v něm budou mít většinu středové a levicové strany dosavadní opozice. Ta se ale zatím nesjednotila a neudělala pokrok v sestavování vlády. Švédské úřady zároveň řeší rekordní počet stížností na výsledky parlamentních voleb. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotodujová. Cenu Václava Havla za lidská práva Rada Evropy každoročně uděluje od roku 2013. Sport. Portugalští fotbalisté získali 3 body i ve druhém zápase na úvod ligy u národů. Úřadující šampioni zvítězili v Norsku 2-1. Řecko vyhrálo v Německu 1-0, Nizozemsko v Srbsku 2-1 a Dánsko porazilo Wales 2-0. V elitní části ligy národů se dnes od 20 hodin a 45 minut utkají Belgie s Francií a Turecko s Itálií. Češi nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 překážka u Rousínova a nehoda na Šmejkalce. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno pozor za Vyškovem. Kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 217,5 stojí v levém pruhu porouchané auto. Už je před ním policejní dodávka, ale je to v levotočivé zatáčce vidět na poslední chvíli. Na dálnici D1 komplikace ve směru z Brna do Prahy. Za exitem Chocerady čekejte kolonu z 28. kilometru a natahuje se zdržení už asi 20 minut. Na začátku omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru totiž zasahují záchranáři po nehodě kamionu a dvou osobních aut. Průjezdný je pravý pruh. Na D11 z Hradce na Prahu za sjezdem na Chlumec v omezení na 60. kilometru pozor na stojící porouchané auto, zasahuje z krajnice do pravého pruhu. A taky na D11 obráceně z Prahy do Hradce za exitem Městec, opět v tom zúžení na kilometru 61, hlásíte další porouchané osobní auto v pravém pruhu.
3: Tam zastavilo vozidlo, zatím tam jdou dát trouhelní a je to trochu za zatáčkou.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: S mikrofonem do Anglie.
1: To nejlepší z anglického fotbalu.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: Na Radiožurnálu Sport.
2: Krásný den přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport, konkrétně teď posluchačům pořadu s mikrofonem do Anglie. Jsme tu s Pavlem Tilšarem.
3: Dobrý den.
2: Tak máme teď reprezentační přestávku, během které normálně pořad neděláme, ale jsou tady dvě silná témata, kterým bychom se mohli věnovat.
3: Rozhodně, a začneme u tématu anglické fotbalové reprezentace, která bude dalším soupeřem českého výběru, tedy týmu, který nově vede španělský kouč Santi Denia. Zítra se Angličané představí na stadionu v Edenu a pak Češi budou hrát na závěr tohoto reprezentačního okna ve Wembley.
2: Pozvali jsme si do vysílání také bývalého brankáře, který má zkušenosti s ostrovním fotbalem. Anglickou fotbalovou Premier League dlouhodobě sleduje a komentuje i na televizi Kanal Plus Sport a s námi se také často spojuje. Je to Zdeněk Zlámal. Zdeňku, přejeme krásný sváteční den.
4: Hezký den.
3: Tak jak na vás zapůsobil úvodní výkon české fotbalové reprezentace v nové éře, řekněme, pod španělským koučem Santim Deniou?
4: Já jsem očekával, že to nepůjde, jak se říká, otočením kouzelného prstenu a všechno bude zalitý sluncem. První poločas drhnul, byla tam určitá nervozita, dá se říct, od všech hráčů. Chorvatsko drželo míč, my jsme byli v hlubokém bloku, ale musím říct, že druhý poločas jsme viděli velké zlepšení, střídání to hodně oživilo. Vidíme, že i mladí neoukoukaní kluci na tu reprezentaci mají a mají co přinést českému národnímu týmu. A viděl jsem tam už daleko větší odvahu a chuť hrát dopředu. I diváci to víc cítili, byly tam už určité prvky, jak nový trenér Denia chce hrát. Takže já jsem i podle výsledku, který teda se nepovedl, ale ostatní věci mi se líbily a jsem pozitivní do dalších bojů a jak se říká, vidím světlo na konci tunelu.
2: To je hezké. A my ho teda snad vidíme taky se shodneme asi s Pavlem Tilšarem. Když Zdeněk Zlámal mluvil o té návštěvě v Edenu, tak sám mám zkušenost, že jsem dostal možnost vlastně jít do Edenu od kamaráda známého, protože měl víc lístků díky tomu balíčku, který si zakoupil. Nemohl jsem, každopádně byla tam prázdná místa, ale pak vlastně i na Anglii už zase víme, že to bude úplně plno, protože lidi jsou zvědaví na Albion, na hrdou reprezentaci. A protože jsme v pořadu, ve kterém se často takhle bavíme o hráčích v Premier League, tak bych se Zdeňka Zlámala zeptal na dojem, jaký na něj udělal Adam Hložek před tím srovnávacím gólem Karabce, když vlastně vycvičil jak Guardiola, tak Vuškoviče, dva hráče z, dá se říct, elitních týmů Premier League z Manchesteru City a Vuškovič už od léta hraje za Brighton. To by si v Premier League Adam Hložek asi taky dokázal možná udělat místo, ne?
4: Adam Hložek je výborný hráč, samozřejmě když mu drží zdraví, tak na Premier League podle mě by měl i svoji typologii, i stylem, jakým hraje a viděli jsme to vlastně v tom sobotním utkání, kde si položil dva světové obránce za mě, nebo i v budoucnu si myslím, že jak Vuškovič, tak Guardiol budou jedni z nejlepších obránců na světě, takže to bylo krásný a vidíme, že i když my si věříme, Adam Hložek si věří, tak můžeme se rovnat s těmi nejlepšími. Ale ještě k tomu gólu, já už jsem to říkal i při spolukomentování, mi to extrémně připomínalo první gól, teda gól na mistrovství světa, který jsme dali proti Jihoafrické republice, dlouhý out, přihrávka pod sebe, gól. Takže bylo to super a říkám, jsou tam určité střípky, momenty, o kterých se můžeme opřít a Adam Hložek za mě bude hlavní stavební kámen v Deniova výběru.
3: Třeba i proto, že Patrik Schick odmítl povolání do národního týmu, po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru a zatím se vracet nechce, ale když jsme ve spojení v pořadu s mikrofonem do Anglie s bývalým brankářem Zdeňkem Zlámalem, tak se samozřejmě musíme povinovat i tématu brankářů, protože poprvé chytal Lukáš Horníček, který v tom prvním zápase pod španělským koučem Santim Deniou a podle toho, co říkal po zápase, tak se vlastně brankáři dozvěděli asi 2 hodiny před výkopem, kdo půjde do branky. Má tam Horníček velkou konkurenci, ještě Antonína Kinského a Matěje Kováře. Tak jak jste to měl vy, Zdeňku, rád ve své kariéře? Měl jste rád, když jste prostě třeba den před zápasem věděl, že půjdete do branky, nebo vám bylo jedno, kdy vám trenér oznámí to, jestli budete chytat, nebo jestli budete na lavičce?
4: Jedno mi to určitě nebylo. Kdybych se to dozvěděl 2 hodiny před zápasem, tak to bych byl nerad. Já jsem to doslova nesnášel, když vlastně trenér tajil tu sestavu pro brankaře. Pro hráče je to něco jiného, jo? Hráč se trošku jinak připravuje, ale brankář za mě teda by to měl vidět minimálně den dopředu, aby se na to i psychicky připravil, a ona opravdu je to specifický, ten brankářský post. Takže jestli Lukáš Horníček se dozvěděl 2 hodiny před zápasem, tak za mě to není ideální. Nicméně říká se, všichni jsme profíci, všichni se musíme stejně připravovat, ale já tady s touhletou pozdní informací, kdo bude chytat v tomhle zápase, nesouhlasím, a tady bych trošku zkritizoval komunikaci Denny vůči brankářům.
3: No, je otázkou tedy, kdo bude chytat zítra večer proti Anglii ve druhém utkání českého týmu v elitní skupině Ligy národů. Jsou tam, jak už jsem zmínil, vedle Horníčka ještě Antonín Kinský a Matěj Kovář. Kdybyste si měl, Zdeňku, zlámale tipnout, jestli to bude znovu Horníček, který nastoupí proti Angličanům, nebo jestli třeba dostane prostor Antonín Kinský, který taky chytá Premier League?
4: Myslím si, že trenér Denia to protočí, dá příležitost všem třem brankařům. Který z nich bude nejlepší, tak myslím si, že odchytá ten poslední zápas. A kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že Antonín Kinský nastoupí proti Albionu.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Se Zdeňkem Zlámalem v reprezentační přestávce o českém nároďáku, který čeká už v úterý 29. září v Edenu první ze zápasu v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům, kteří pod trenérem Tomasem Tuchlem vstoupili do té aktuální Ligy národů prohrou se Španěli s úřadujícími mistry světa 2-3. Chytal James Trafford a Tomas Tuchel, Zdeňku, říkal, že vlastně první dva zápasy proti Španělsku a Česku odchytá právě James Trafford z Leedsu a ty další dva, ta obvyklá jednička Jordan Pickford. Možná už si chystají třeba jedničku pro příští roky. Jak tuhle tematiku vlastně vnímá i bývalý brankář Zdeněk Zlámal?
4: Ode mě logicky tahy od trenéra Tuchela. Všichni víme, že Pickford je stabilní jednička anglické reprezentace, podává za mě výborné výkony v národním týmu, skoro minimálně chybuje, ale víme, že už je mu 32 let a už potřebuje si dělat takový zadní vrátka pro budoucnost, pro další generaci reprezentace Albionu, a James Trafford bude v budoucnu nejspíš jednička, převezme to žezlo po Pickfordovi. Já s tím souhlasím a je na čase prostě dávat i v zápasech, jako je Liga národů, kde v uvozovkách o nic nejde, i příležitost druhým brankařům, a nemůže to všechno odchytávat Pickford. Takže za mě logické tahy od trenéra Tuchela.
3: Německý kouč anglické fotbalové reprezentace Thomas Tuchel trochu dostává v úzovkách bídu na ostrovech od tamních médií, třeba i BBC. Novináři, kolegové tamní veřejnoprávní stanice psali na webu, že ta obrana Anglie je dost děravá. V posledním zápase tady 3 góly od Španělska. V tom posledním zápase na mistrovství světa v utkání o bronz 4 góly od Francie, ale tam to bylo takové, jakoby ani jeden z týmů neměl moc obranu. Tak jak byste, Zdeňku, charakterizovali to, jak se Anglie chce prezentovat pod koučem Thomasem Tuchlem, třeba v porovnání s tím, jak Anglie hrála předtím pod Garethem Southgatem?
4: Za příklad zápas na mistrovství světa o 3. místo nedával, protože to opravdu bylo den otevřených dveří na obou stranách. Ale jo, já souhlasím s britskými médii, ta defenziva Anglie není úplně pevná, mají na čem pracovat. Myslím si, že trenér Tuchel to ví a bude to připravovat určitě na mistrovství Evropy, který bude chtít Anglie vyhrát a jak se říká na těch velkých turnajích, obrana vyhrává tituly, takže to je určitě důležitý a Tuchel to moc dobře ví. Já bych ještě teď nedělal závěry, jedná se o nový cyklus, budou se tam rotovat hráči a nějak to jak kdyby vyplyne, takže kritika ano, ale nějaký závěry, že prostě špatně brání nebo budou i špatně bránit v budoucnu, bych nedělal. A jak znám trenéra Tuchela, tak on za mě je výborný trenér, který měl úspěchy v Chelsea a v ostatních klubech, takže tady nemyslím si, že Anglie bude špatně bránit i v dalších zápasech.
2: No ale mohla by třeba Fedenu občas ukázat nějaké otevřené okénko v defenzivě a český tým by toho v úterý 29. září mohl v dalším utkání Ligy národů využít. Češi také počítali spoustu omluvenek absencí zraněných hráčů. Angličani, když jsme u nich, tak se musí obejít bez Rice, Livramenta, Rashforda, Mainua a opět také bez Cola Palmera.
3: Ten nedostal pozvánku na mistrovství světa, hodně se to řešilo, stejně jako Phil Foden z Manchester City, neobjevili se na tom zámořském šampionátu letos v létě a teď se Cole Palmer znovu omluvil s tím, že potřebuje doléčit nějaké drobnější zranění a pár dnů na to se vyfotil na nějaké exotické dovolené u moře. Tak jak se na tohle, Zdeňku, díváte, myslíte si, že je tam třeba nějak zášť od Palmera směrem k Tuchlovi, že by se rád omlouval z reprezentace?
4: Samozřejmě nemám insider informace, ale myslím si, že mezi Tuchelem a Palmerem nebude úplně ideální komunikace, ideální vztah, ale to je, jak to zatím na mě působí, protože Tuchel je uvozovkách takovej pes na hráče, je velký profesionál a vyžaduje 100% koncentraci, 100% přístup po hráčích a Palmer je to fotbalista od Boha, já ho mám rád a když on opravdu má den, tak na tom hřišti je neuvěřitelný, ale je trošku takovej bohorovější, co vidím i na těch sociálních médiích, jaký postuje fotky, jak se vyjadřuje v médiích, ale samozřejmě jsou to pouze moje názory a to si myslím, že Tuchlovi úplně nevoní a proto si nemyslím, že Palmer bude dostávat nějaké velké příležitosti nebo velkou minutáž i v budoucnu v dresu Albionu.
2: Ano, vlastně otázkou je, co myslel Thomas Tuchel těmi slovy, že to není hráč, který by mohl podávat své nejlepší výkony, když má určitý diskomfort kvůli bolesti, protože takhle narážel vlastně na tu Palmerovu omluvenku a mluvil taky Tuchel o tom, že už přišel o hodně příležitostí třeba ukázat se v anglickém dresu. No, proti českému týmu nenastoupí Cole Palmer, možná dobře, ale samozřejmě na Radiožurnálu Sport jsme zvědaví na další ty hvězdy Anglie, které nastoupí už vlastně brzy v Edenu. No a se Zdeňkem Zlámalem jsme probrali to, jak se dařilo oběma týmům a samozřejmě jsme zvědaví na to, jak se jim bude dařit. Zdeněk Zlámal byl s námi a věřím, že s námi zase brzy bude ve spojení. Zdeňku, moc děkujeme za spojení a přejeme krásný den.
4: Děkuji moc a přeji taky krásný sváteční den.
0: Fotbalová Liga národů na Radiožurnálu Sport.
5: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
0: s mikrofonem do Anglie.
1: Událost týdne.
2: Pokračujeme s naším pořadem s Pavlem Tilšarem. Přivítáme teď dalšího Zdeňka ve vysílání. Bude to Zdeněk Tomíček, sportovní advokát z kanceláře CE Attorneys, který se specializuje na sportovní právo a soudní spory. Zdeňku, přejeme krásný den.
7: Dobrý den.
2: Naše následující téma už se týká vážnějšího problému, který řeší Manchester City.
3: Manchester City byl obviněný z toho, že porušil finanční pravidla, 114 případů provinění proti finančním pravidlům nejvyšší anglické soutěže.
2: Zdeněk Tomíček se ve své praxi setkává také s profi fotbalisty, kteří řeší různé právní spory a pomáhá jim. Co se týče třeba sportovních hledisek, tak v Anglii, když jsme mluvili se Zdeňkem Zlámalem o výkonu Albionu proti Španělsku, tak se řeší, že hodně před těmi inkasovanými góly chybovali jak stoper Manchesteru City Mark Gehi, tak levý krajní bek nebo možná středopolař Nico O'Reilly. A zda se na nich náhodou neprojevilo třeba to aktuální šetření a dění kolem Manchesteru City. Tak z vaší praxe, Zdeňku, samozřejmě jsme anonymní, ale máte pocit, že se na hráčích může to i třeba pak mimo fotbalové dění projevit na těch výkonech?
7: Tak já myslím, že určitě může. Tak hráči opakovaně opakují, že pro jejich výkon je důležitá čistá hlava. A pokud v hlavě mají to, že klub může čelit závažným trestům, ať už odečtu bodů nebo sestupu do nižší soutěže a může to poznamenat jejich kariéru, tak to samozřejmě v té hlavě mají a může se to projevit na výkonu.
3: Sportovní advokát Zdeněk Tomíček je s námi na Radiožurnálu Sport. Budeme samozřejmě řešit zejména to, čím se provinil Manchester City.

0: i klubů, kteří o tom byli informováni na valné hromadě Premier League, takže nevíme přesně, co by ta konečná zpráva té nezávislé komise nyní měla obsahovat. Každopádně podle těch informací, co venku jsou, tak to porušení je kvalitativně podstatně závažnější. V případě Evertonu a Nottinghamu se řešilo především právě překročení povolené finanční ztráty. Everton za to nakonec dostal, myslím, 8 minusových bodů, Nottingham o něco méně. U City jde o výrazně více než to, že by klub pouze více utrácel. Premier League v podstatě tvrdí, že City po řadu let neposkytovalo pravdivý a úplný obraz svých financí, nedeklarovalo úplné odměny trenérů, hráčů a porušovalo další finanční pravidla. Takže u City je to výrazně rozsáhlejší a především ta část toho, že to je asi systémový problém, který zároveň byl zastírán tím, že City odmítalo spolupracovat, tak to hází do úplně jiné roviny.
1: Byl tu ještě jeden problém, který se řešil v této souvislosti u Chelsea, a když přišli do Chelsea noví majitelé, ty američtí, tak vlastně se přiznali k tomu, že klub nějakým způsobem chyboval ve své finanční stránce, tak když pak se vynese nějaký závěr toho procesu, tak určitě tohle jde k dobru tomu klubu, že teď Manchester City, dá se říct, bojuje s tím, že měl nějakým způsobem chybovat.
0: Přesně tak, tak Manchester City vlastně předtím v předchozích sporech, který měl v rámci zase porušení financial fair play UEFA, tak bojoval s UEFA, teď on bojuje s Premier League a dlouhodobě je k tomu velmi odměřený, řekl bych, že až pohrdá tady těmi pravidly, vyjadřuje se tímto způsobem do médií, že tyto pravidla oznáma odmítá akceptovat a uniklo i spoustu e-mailů, ze kterých v podstatě plyne velmi odpudivý přístup Manchester City k těmto pravidlům, takže je to samozřejmě problém. Ona ta logika toho u Manchester City je taková, že když Sheikh přebíral Manchester City v roce 2008, tak ta pravidla ještě taková to nebyla a oni tenkrát do toho klubu potřebovali nainvestovat spousta peněz, aby se klub dostal tam, kde dnes je. Nicméně potom od těch zavedení pravidel z kraje minulé dekády v podstatě se dostali do toho, že potřebovali nějakým způsobem snížit ty výdaje a naopak navýšit příjmy, aby začali splňovat tato pravidla. Takže tam vlastně proto se tady k tomu uchýlili, nicméně následně místo, aby se snažili teda nějakým způsobem kooperovat a tady tu situaci vyřešit, tak pokračují tak, jak pokračují, čili velmi, velmi konfliktně vůči Premier League.
2: Když už jsme zmínili ty uniklé maily, tak stojí za nimi vlastně účet i na sociálních sítích Football Leagues, který spustil už před 11 lety jeden portugalský, vlastně dá se říct, hacker, a právě na to teď naráží i zástupci Manchester City, co jsem pochopil, a chci se zeptat Zdeňka Tomíčka, sportovního advokáta ze CE Attorneys, který je s námi na Radiožurnálu Sport. Nakolik to může třeba v tom případu pomoci City, že je to vlastně původně z takového trošku pochybného a možná i vlastně zdroje, který má taky na svědomí určitě možná trestnou činnost?
0: Je to velmi často opakovaný argument Manchester City, ale nemyslím si, že by s tímto argumentem mohli uspět. Vlastně následně tam byly různé audity finančních institucí, v podstatě PwC s tím spolupracovala s Premier League a dělali audity kompletně těch financí a těch důkazů je tam celá řada dalších. Takže ano, dá se říci, že by proti vám neměly stát důkazy, které pocházejí z trestné činnosti. Nicméně ne všechny ty e-maily jsou z trestné činnosti, jsou hacknuté. K některým těm e-mailům se dostal tento Portugalec jiným způsobem. A obvinění podle těch informací, co média s tím přicházejí, dneska zejména Guardian, tak vychází z celé řady dalších oblastí, které si nemyslím, že by toto mělo Manchester City nějak pomoci.
1: Stále nevíme, jaký trest bude pro Manchester City za to, co se teď řeší, ale můžeme spekulovat, jaký trest by očekával Zdeněk Tomíček.
0: Já se asi bych se přiklonil k tomu, co zní i od řady anglických klubů, a to, že na konci ten trest bude odpočet bodů, nicméně ten odpočet bodů nebude jako v případě Evertonu nebo Nottinghamu, ale bude natolik velký, že v podstatě půjde k tomu, že se stoupí City do Championship, což si myslím, že bude takové jako šalamonské řešení k tomu, aby nemuseli City přímo do Championship poslat, ale v podstatě to tam sportovně tímto se sadí. Mimochodem důležitá věc v tomto trestu je, že se tím otevírá i velký prostor pro ostatní kluby následně Manchester City žalovat za náhradu škody, což už dnes si Manchester United si dělá na to právní stanoviska řada dalších klubů. A v podstatě máme tady historický precedent, kdy už Everton musel platit právě za porušení určitých pravidel a způsobení škody, tuším Burnley. Tak v tomto případě samozřejmě, pokud se ukáže, že City získalo tituly a spousta klubů sestoupilo do nejvyšší soutěž.

0: že právě v situaci, kdy City porušovalo finanční pravidla a tím pádem narušilo férovost soutěže, tak je tady vlastně možnost jít po City obrovské náhrady škody, což bude ještě zajímavé vidět do budoucna.
1: Moc děkujeme Zdeňku Tomíčkovi, sportovnímu advokátovi, že zmínil tyhle vlastně, dá se říct, možná sekundární dopady toho trestu, které nebudou asi tak propírané, ale budou teda pořádně drahé. Jenom k tomuhle poznámka ohledně těch možných trestů, tak už třeba i vtipkovali, myslím, že na sociálních sítích David Raya, bývalý brankář United, který se jako tak ironicky ptal, kolik jsem teda vlastně vyhrál titulu, protože United by teoreticky figuroval u těch dvou případů, u těch dvou ročníků, kdyby si ty mohli přijít o tituly, nebo Joseho Mourinha, který tam taky vlastně teoreticky na jeden ten titul by si mohl brousit zuby, ale na druhou stranu i na BBC psali o tom, že Premier League by sama střelila sebe do vlastní nohy, kdyby třeba vzala ten titul, který vystřelil Sergio Aguero, že to byl ikonický moment, který by se najednou smazal tím vlastně anulováním titulu City, že asi půjde spíš, jak i naznačoval Zdeněk Tomíček, cestou toho odpočtu bodu. Zdeněk Tomíček, jak jsme říkali, sportovní advokát, který také se specializuje na ty soudní spory. A otázka zní, jak dlouhý ještě ten soudní spor vlastně může být, protože advokát Manchesteru City už třeba před 6 lety zvrátil to původní rozhodnutí o vyloučení Manchesteru City z pohárové Evropy. Tady bude mít asi taky, řekněme, nabitost argument.
0: Je to pravda, na druhou stranu ten případ je odlišný v tom, že pravidla UEFA vás v podstatě u vás umožňují cestu k mezinárodnímu arbitrážnímu sportovnímu soudu, takzvanému CAS, což Premier League neumožňuje, a ty pravidla pro to odvolání jsou výrazně sešněrovanější než pravidla pro to samotné řízení. Takže když to teďko shrnu, tak od okamžiku, kdy Manchester City obdrží to rozhodnutí, tak má 14 dní na podání odvolání, což se teda samozřejmě očekává, že udělá. A následně je tam pevně daná lhůta 12 týdnů, během kterých musí být rozhodnuto, a po těch 12 týdnech je dalších 30 dní na to, aby bylo zveřejněno, včetně odůvodnění to rozhodnutí. A to dá se vlastně považovat toto odvolací řízení a rozhodnutí toho odvolací instituce za konečné. Jediná další cesta, kde by to mohl Manchester City napadat, je, že by napadal vlastně regulérnost samotného toho procesu, což se dá očekávat samozřejmě také, protože oni se pravděpodobně budou soudit všemi možnými prostředky až do konce. Nicméně v rámci toho už by se neposuzovalo ty samotné kroky Manchesteru City, které jsou předmětem tohoto řízení, ale skutečně to, že zda byl ten proces férový vůči Manchesteru, zda tam nebyly některé osoby třeba nebyly zaujatí a tak podobně, takže se spíš potom soudí už jenom nebo posuzují ta procesní pravidla, nikoli samotný merit.
1: Sportovní advokát ze Sea Attorneys Zdeněk Tomíček mluvil na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem do Anglie o stále probíhajícím procesu s Manchesterem City. Velmi rádi se spojíme, až bude zase trošku jasněji i z hlediska třeba těch práv hráčů, protože i na tohle se Zdeněk Tomíček specializuje. Moc děkujeme a přejeme krásný sváteční den.
0: Také děkuji, pěkný svátek, nashledanou.
1: No moc děkuji Pavlu Tilšarovi za další pořad a těším se na příště.
2: Také díky, zase naslyšenou brzy.
3: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Papež v Métách končí návštěvu Francie, promluví o jednotě Evropy. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené, v den české státnosti platí zákaz prodeje. Vítkovičtí hokejisté získali první body v nové extraligové sezóně. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve téměř po 20 letech.
6: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Rusko v noci zaútočilo na východoukrajinský Charkov. Ve čtvrti Saltivka zasáhlo bytový dům, který má zničená dvě patra. Po útoku je zraněných 16 lidí, včetně 8 dětí. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Podle něj na místě zasahují záchranáři. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon ale umožňuje řadu výjimek, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
4: Začíná festival sci-fi filmů Future Gate. Na pražskou část programu dorazí i režisér snímků ze světa Star Trek Nicholas Meyer a Oscarový střihač Joe Walker.
8: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
9: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
8: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
9: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
8: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
10: Sport. Hokejisté Třince dál vedou tabulku Tip Sport Extraligy. V pátém kole nejvyšší soutěže vyhráli v Liberci 3-1 a zůstávají 100%. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Ostravané tak získali první body v nové sezóně. Dvěma asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
11: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takového stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
10: A páté kolo dnes uzavře utkání Sparta Karlovy Vary, které začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda na Šmejkalce a překážka i u Rousínova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně už kus za sjezdem na Sázavu. Kolem 30. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Hned v zápětí u exitu 29 Chocerady zastavují i osobní auta v levém pruhu a sunou se pak kolem 20 minut před Šmejkalku. Na 25. kilometru je tam ještě zabraný levý pruh, opravují betonová svodidla po jinak už dořešené nehodě. Na D1 z Přerova do Brna kus za Vyškovem pozorně na kilometru 217,5 levý pruh blokuje porouchané auto, je už před ním světelná šipka, brzdí se a řadí do pravého pruhu bez kolony. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru překáží v pravém pruhu v zúžení porouchané auto, už je označené světelnou šipkou, kolem se jede plynule. Podobná situace na D11 taky směrem z Prahy do Hradce Králové za exitem Městec opět v zúžení na 61. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. A ještě silnice 22 výjezd ze Strakonic na Vodňany pozorně před Podsrpem srazila se 3 auta, hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, desítka Pavla Horváta i na svatého Václava s Pavlem. Dobrý den, Pavle. A je tu i Lukáš Michalík. Lukáše, vítej.
13: Krásný den.
1: Tak, Pavel Horvát, prosím, tamhle ten mikrofon si vem, protože teď máš, ty jsi vzal VIP moderátor, ale máš moderátor, host číslo 1. Ty jsi náš hvězdný host, který má ale hosta číslo 1.
14: Takže dobrý den.
1: Takže dobrý den, Pavel, krásný hlas, naladěný po tom víkendu, který máme za sebou. Budeme probírat v dnešní desíce reprezentační témata, ale začneme přece jenom jedním.
14: Ještě je tady Lukáš.
1: A Lukáše Michalíka jsem zdravil, ne?
13: Ano, zdravil, dobrý den, ale klidně pozdravím ještě jednou. Díky, Pavle.
1: Ale probereme ještě jedno výročí, které bylo o víkendu.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Horváth slavil 50. minulý rok v dubnu a včera, tedy 27. září, slavil Francesco Totti, muž jednoho klubu z Věčného města. Dost ojedinělý kus, jak si ho vnímal během jeho kariéry?
15: No, musím říct, že jsem ho vnímal, jako vždycky jsem si říkal, že by měl hrát ještě za lepší tým, ale on prostě tam byl, je a bude modla, takový ten El Capitano, jak se říká. Když třeba se podíváš na tu jeho rozlučku na staďáku, tak teď jsme viděli Milana Baroše, samozřejmě fantastický, no ale asi je to rozdíl, když je 15 000 ve Vítkovicích a na tom olympijském stadioně v Římě, když se s tebou loučí celý ten staďák a všichni brečej a skandují tvoje jméno, tak to musí být něco, no.
13: No, naprostý symbol klubové věrnosti, když se řekne zkrátka klubová věrnost, tak asi všem se jako první vybaví Pavel Verbíř, pak dlouho nic, pak Francesco Totti a případně Steven Gerrard. Takže je to neuvěřitelné, že takovou dobu strávil v jednom klubu, který jako nebyl úplně na té špici. Takže já chápu, Pavle, o čem mluvíš, že bys ho čekal ještě víš, že jo, mluvilo se o zájmu Realu Madrid.
15: Jo, čekal jsem tenhle ten krok, ale jednak asi měl velmi dobrou smlouvu v Římě, myslím si, že všichni si uvědomili, co to pro ty fanoušky znamená a samozřejmě možná i on cítil, že třeba v tom Reálu by se možná tolik neprosazoval.
1: Je pravda, že on ty úspěchy zažil s AS Řím na začátku milénia, ten titul jediný vlastně v sérii a v roce 2001 dvakrát pak pohár a taky dvakrát super pohár, ale z hlediska historie tak je zapsaný i jako střelec, jako asistent na těch předních příčkách. Ono se mu přezdívalo Il Capitano, jak jsi to vlastně nazval. Zajímavými oslavami se také vlastně dostal i do herní série FIFA. Mm-hmm. Já si to vybavíš ty vlastně.
13: Vybavím.
1: Jak, dělal to selfiečko, že jo?
13: Mm-hmm. V roce 2015, já jsem tady četl i tvoji přípravu, takže.
1: Jo, bylo to 11. ledna, což mě tak evokuje, že teoreticky to bylo ještě v době tvé kariéry, ale ty si selfiečko nikdy nedělal takhle, ještě ve zbytku kariéry.
15: My jsme ten telefon používali na jiný věci, no.
1: Ne na selfiečka.
15: Ne na selfiečka.
1: Dobře, ale tak on měl co slavit Francesco Totti, protože těch gólů dal opravdu hodně. Vlastně já jsem tohle téma do desítky chtěl hlavně dát taky proto, že se mi strašně líbí následující komentář. Nějaký televizní komentář z Itálie, to byste pochopili, dal hat-trick proti Bari kdysi v sérii a ten komentátor takhle komentoval ten třetí gól. Tečovaná střela do šibenice, ale byla tečovaná, ale komentátorovi to vůbec nevadilo, tak poslouchejte. Itaco riesce a dare la palla ancora al centro, Brighi, Brighi, attenzione, cross al centro, pallone libero fermo, Ranocchio, tiro al capitano, gol! Ty jsi v Itálii, Pavle, nehrál, víš, škoda.
15: Jak se co znamená impertinentní? Že bych nechtěl být jako teďka...
1: No, impertinentní, že trošku si jako můžeš dotknout třeba takovým jako neúplně vhodným výrazem.
15: No tak, tak něco takového, takový slovo bych chtěl použít, že řeknu, samozřejmě chvilku to vypadalo jako radost něčeho jiného, ale myslím si, že tady to prostě k ním patří. Já si myslím, že jsme slyšeli spoustu radostí z Jižní Ameriky, když ty hráči dají gól a tady evidentně prostě to byl velký fanoušek Francesca Tottiho a myslím si, že to nebylo nic neobvyklého. Já si uvědomuji víc těch radostí a ty lidi tam opravdu tím žijou a pokud se něco takového povede, no tak nemají vůbec problém s tou radostí takhle jí projevit. No.
13: Skoro jako my s Pavlem po vítězném penaltovém rozstřelu ve finále baráže o mistrovství světa.
15: Je to tak.
1: No jo, tak k té reprezentaci jdeme.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: I Pavel Horváth měl možnost si v Edenu zařvat, když Česko vstupovalo do nové éry pod Santim Deniou, sobotní nakonec porážkou s Chorvaty. Náhodou, kdybyste měli zájem takhle ve svátek zavolat, tak linky nemáme odpojené, ve svátek fungují, tak nám zavolejte 221-55-2222. Co jste říkali na výkon českého týmu, protože z reakcí i sociálních sítí se zdá, že tedy lid to schválil, alespoň co jsem četl, tak většina těch komentářů byla taková jako pozitivně naladěna. Ten gól, když dali Češi, tak jak jsi to cítil, Pavle? Zasloužené srovnání, nádech, bude to lepší? Co si prožívá v těch chvílích, když dal Adam Karabec na 1-1?
15: No teď přemýšlím z toho, co si řekl ty, jako použít to nádech, bude to lepší, protože ten, řekl bych, ta druhá polovina první půle se nám určitě nepovedla, tam si myslím, že byly velký nedostatky, jak samozřejmě v defenzivě, tak i v tom, co určitě trenér po hráči chtěl, že se neměli zbavovat balónu jednoduše, že měli se pokusit fotbalově z těch těžkých situací vyjet, ale bohužel proti Chorvatsku se to fakt ke konci té první půle nebo druhou polovinu té první půle nedařilo a tam nás Chorvati zmáčkli a byli jednoznačně lepší. Na druhou stranu zase jednoduchá akce, dlouhý out, Adam Hložek prostě silný tělo a skvělá přihrávka na Adama Karabce, který prostě tohleto umí, má tu levačku fantastickou, byl, asi se k tomu dostane, byl malinko utopený na tom levém křídle, bych řekl, protože prostě to hraješ po noze a většinou prostě ty hráči kreativní to hrajou přes nohu, aby měli tu silnou nohu doprostřed, aby tam měli víc možností, ale Adam Karabec se prostě prosadil gólově a byl to velký nádech, musím říct, že to byl velký nádech, je škoda, že jsme to nedotáhli do té remízy, ale myslím si, že ta druhá půle samozřejmě byla lepší než první.
13: Já jsem měl nízká očekávání, což mám poměrně dlouhodobě v souvislosti s reprezentací a třeba na mistrovství světa nebyl moc prostor být pozitivní, ale já teď budu veskrze pozitivní, já jsem byl mile překvapený tím výkonem českého týmu, jak říkal Pavel, ta první půle ještě taková nebyla, ale už i v ní, nebyla tam vlastně žádná střela na branku, ani žádná střela, ale už i v ní jsem viděl zkrátka kombinace, které už jsem neviděl v reprezentačních zápasech hodně dlouho, že si to hráči prostě vyťukali na 5-6 krátkých přihrávek, až jsem si říkal, jestli sleduju český nároďák, takže to mě příjemně překvapilo a pak ve druhém poločase ten trend pokračoval, bylo znát, že Češi chtějí hrát mnohdy i na hodně velké riziko, což se jednou nevyplatilo Karabcovi a pak se to mohlo nevyplatit v závěru ještě Sadílkovi, ale minimum nákopů, snaha opravdu hrát kombinačně, konstruktivně už odzadu, takže když to sesumíruju, tak já byl mile překvapený.
1: No, my se pochopitelně dostaneme ještě k těm detailům, ale vezmu do vysílání prvního z posluchačů, který se doval do desítky. Dobrý den.
16: Dobrý den, tady Jarek z Lipníka. Já bych se taky chtěl zeptat na to nového trenéra Zdeňu, protože pan Horvát byl trošku skeptický a já bych chtěl být taky, protože víte, v médiích se psalo, že se snaží měnit ten český styl a že už se nebude nakopávat balón, že tam toho Slávu seřval a tak. A mě by zajímalo, jak to může trvat. Jako jak to může jít dohromady s to českofotbalovou školou, jako je Trpišovské a Slavia, Svědí, Kobek, Červenka, víte, znáte to, běhat, bránit, soubojovat. Tak jestli se to může jako, víte, zlomit, jestli se může něco změnit, protože už pan Horvát, když o tom začal mluvit, tak už byl takový, no, byl tam utopený a byly tam ty ale, víte, už tam jsou ty ale a takový ten český skepticismus, že my najdeme vždycky tu perspektivu, z které se to dá kritizovat a o té bude mluvit, tak jestli to může být jako delší trvání, tak to bych se rád zeptal, děkuju.
1: Děkujeme, přeji vám krásný svátek, Pavle, tak za útoč, tak reaguj.
15: Brance, ne, máte pravdu, já taky souhlasím s tím, že tam bylo spoustu pozitivních věcí, ale já jsem tady jako expert, tak jako musím říct i ty, který se mi prostě nelíbily, který se tolik nepovedly, ale je to normální. Já, jestli jste poslouchal přenos, nebo v tom přenosu jsme několikrát zmiňovali, že prostě některý kluci začínají opravdu prvně, vis Ambros, vys Sláma, prostě to je obrovský tlak, málo kdo si dovede představit, jaký tlak to je. Slámovi ten začátek, ne že se nepovedl, ale úplně se nedostal do hry, útek mu tam jednou balon do autu, ale je to logický, pak samozřejmě tam měl ty balony na tu levou nohu, proto si myslím, že nastoupil, že vlastně nesklamal nakonec, jo? Že jsem čekal, že to nějak odehraje, ale vlastně byl víceméně lepší než jako slabší a je to logický. Ambros, kterýho si myslím, že tady nikdo v podstatě jako ani nezná, že jsme všichni čekali, jak bude vypadat, tak řekl bych, že to je takovej Venca Černý trošku, když bych to přirovnal. Jo, prostě kluk, který evidentně fotbal umí, zase proto trpěl Adam Karabec, protože Ambros hrál přes tu nohu to křídlo a Adam Karabec v podstatě je podobný hráč. Jo, myslím si, že možná ještě mohlo dojít k tomu vyměnění, že Pavel Šulc by hrál z té levý lajny a Adam Karabec ve prostřed, protože samozřejmě ten Adam Karabec potřebuje pro tu svoji hru trošku víc prostoru, než jenom být zavřený u té lajny, ale to není jako kritika, to je konstatování toho, co jsem viděl, takže Tolik asi na moji obranu. No.
13: No, určitě k těm detailům se dostaneme. Já myslím, že dlouhodobě bylo téma, jestli vlastně český fotbal má hráče na to, aby mohl praktikovat takový kombinační styl. Tak teď se ukázalo, že zřejmě by to jít mohlo, byť se můžeme bavit, jestli by někteří hráči do toho stylu třeba víc nepasovali. Já jsem čekal, že bude hrát Roman Macek. Asi tady na úkor Lukáše Červa, protože Michal Sadílek mi tam sedí do toho středu, zkrátka je potřeba.
15: Já jenom ti tady k tomu řeknu, že nás čekají 4 zápasy, nebo čekali, jasně, jo, takže logicky si myslím, že ty sestavy budou různý a bude se zkoušet prostě, i přesto, že hrajeme s těma nejlepšíma týmama, tak se prostě bude zkoušet, kdo co zvládne a kdo na jakou tu kvalitu toho fotbalu prostě stačí. No.
13: A i Michal Sadílek si podle mě bude muset v reprezentaci zvykat na novou roli. Pavel to viděl z tribuny, že opravdu často ho coach Denia i stahoval, zkrátka aby podporoval tu rozehrávku, aby si chodil ke stoperům pro balony. Nedělá to ve Slávii úplně pořád, ale myslím si, že to zvládnul obstojně.
1: Jenom ta obměna, ono se to asi možná teď tolik neřešilo, ale přece jenom kolik těch hráčů z minulého října, kdy hráli Češi s Chorvaty doma 0-0, ještě v té kvalifikaci o mistrovství světa, tak vlastně Coufal, Červ a Šult jsou tři hráči, kteří byli tehdy vlastně vůbec ve hře, protože jinak opravdu všechny tady mám proškrtané. Kovář, Vytík, Krejčí, Zelený, Souček, Provod, Černý, Linger, Kušej, Vidra, Chorý, ti buď nejsou vůbec na srazu, anebo nehráli v tomhle duelu. Takže opravdu obměnilo se to a Santi Denia možná s tím novým těstem teď bude pracovat tímhle způsobem. Přesto někdo možná napadne tu rozehrávku, jak už Pavel naznačoval, jestli to není příliš riskantní, ale zdá se, že ve světě se už takhle jde několik let a prostě ono, v čem spočívá ta výhoda, že jako jdeš do toho risku od vlastní brány? Jako...
15: Tak výhoda je, můžu dát odpověď na půl hodiny. Myslím si, že ten fotbal je o využívání prostorů a o kvalitě hráčů, bych to řekl takhle zjednodušeně. Když si uvědomíme, musím říct, že třeba zase viděl jsem to z vejšky, vidíme Ambroze, který vlastně z toho křídla jde až, jak se říká teďka moderně, mezi ty řady, ale on jde mezi tu řadu až vlastně jako mezi záložníky a obránce, kam samozřejmě ten obránce krajní s tebou málo kdy vystupuje. A tím si uděláš nějakou převahu, teď řeknu nějakou převahu 6-4 i s golmanem a musíš fotbalově vlastně z toho prostoru věc a udělat si tu převahu zase o 20-30 metrů vejš. To je v podstatě jako podstata toho, aby si mohl hrát konstruktivně. Těžko budeš hrát konstruktivně jeden na jednoho, zády k soupeřově brance jako čelem k svojí bráně. Málo kdo jako střední záložník nebo ten hráč, který se dostane do té pozice před to vlastní vápno, tak se tam jako bude otáčet s hráčem na zádech někam dopředu. Tam je prostě potom to, aby ty stopeři chtěli hrát, ty krajní hráči chtěli hrát, aby on si to mohl s někým dát a pokračovat a pak už je tam nějaká rotace. Říkám, nechci tady úplně, vidíš, že jsem nechtěl a stejně mluvím minutu.
1: Ale to je
15: a
1: strašně zajímavé.
13: Je to srozumitelné, takže super.
15: Jo, takže do toho se zapojí prostě najednou všichni ty hráči, říkám, ono to nevypadá, ale prostě třeba pravý křídlo se zapojí do kombinace, kdy se rozehrává na pozici levýho stopera a najednou toho soupeře přečíslíš a fotbalově z toho vyjede. Samozřejmě předpoklady k tomu jsou ta kvalita, to, že umějí ty hráči pracovat s prostorem, no a to, že chceš hrát. A že bohužel někdy to zkazíš. No.
13: No jasně, a jak říkal Pavel, hlavním předpokladem je ta kvalita, kterou třeba Lukáš Ambros, pamatuji si, ve druhém poločase ukázal, kdy si neuvěřitelně převzal ten balon v podstatě z prvního dotyku do pohybu a to je to, co musí ty hráči mít, aby následně se taky dostali do přečíslení. A na to, že on hrál zrovna speciálně, tedy první zápas v reprezentaci, tak tam vidím velký potenciál.
15: Tak tam nebyla vidět žádná nervozita, jako opravdu.
13: A to zrovna může být třeba tím, jako zase otvírá to celé to téma, chodit do zahraničí v mladém věku a podobně, ale myslím si, že jemu to zrovna pomohlo. I on o tom mluvil vlastně, když byl na mediálních aktivitách, že zkrátka už odešel asi v 16, byl v Německu, takže o tom přemýšlí třeba trochu jinak, třeba trochu jako Lukáš Vodlický.
1: No jo, zkušenost ze zahraničí se vyplácí asi v každém věku. My bychom tady měli mít dalšího z posluchačů, který se dovolal do sváteční desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
17: Dobrý den, tady Jarek, zdravím vás z Bulharska, abyste věděli, že máte celoevropský dosah.
1: Máme tam signál, jo.
17: Já se chci zeptat jenom, jestli ta kombinace nového trenéra Zdení a toho, že to je jako úspěšný trenér, že hraje atraktivní fotbal a může pomoct tomu, aby jsme prodávali teď nově nominované hráče jako Radosta Šubret, a tak dál do zahraničí, protože nám tam ti hráči chybí a jestli to na to může mít nějaký vliv, nebo už dneska ten to sledování dát dlouhodobé a ta neatraktivita České ligy vlastně na to moc vliv mít nebude. Jak to vidíte, jestli to může pomoct.
1: Děkujeme za dotaz z Bulharska. Jak to vidíš, Pavle?
15: Jak to Bulhaři dělají? Ne. ne, tak já si myslím takhle. Logicky ty mladí hráči, který projdou nějakou 21, tak určitě už na radarech nějakých klubů jsou. Nemyslím si, že úplně teďka se zahraniční manažeři hrnou do naší ligy na zápasy České ligy, ale ten nároďák tomu samozřejmě pomůže. Já si myslím, že přesně ty jména, co byly zmíněný, že je dobře, že se tam prostě objevujou, že je to takovej jako signál pro ty další mladý hráče, který třeba si říkají, hele, já teď plácnu hru v Brně, to asi nevypadá na nároďák, no ale ono nakonec to jde se dostat z Teplic do nároďáků, mít dvě obrovský gólové šance, jednu proměnit, jednu neproměnit, dostat se z Jablonce, z Olomouce do nároďáků, takže tohle to jsou velmi pozitivní věci. A viděli jsme to třeba, já bych zase řekl, ty Španěli, prostě Oyarzabal taky nehraje v Realu Madrid a byl to jeden z klíčových hráčů španělského nároďáku, takže já si myslím, že tohle to je správná cesta. A ještě jednou zopakuju, že vzhledem k těm mladým hlavně, který třeba o tom nároďáku ani nepřemýšlej, ale teď už by to v tom koutku tý mysli měli mít, protože tam musí vidět ty svoje tak nějak jako vrstevníky. No.
13: Ne, je fajn, že tolik nováčků dostalo šanci, to určitě, když mají tu aktuální formu, tak ať hrají. Radosta si myslím, že to potvrdil, ale nemyslím si, že by to ráze mělo znamenat to, že se houfně budou přesouvat hráči z České ligy do zahraničí, protože tam se musí promítat logicky i jiné faktory. Třeba i věk. Úplně jiná situace je u Lukáše Ambrose. Tomu je 22, je v Anderlechtu a ten si myslím, že si řekne ještě o větší přestup, ale když se vezmeme Martin Schubert nebo Matěj Radosta, tak teď, dejme tomu, zažívají tu průlomovou sezonu
15: Mladé
13: Boleslavy nebo v Teplicích, ale na druhou stranu už jim je jako poměrně dost. Schubertově 24, Radostovi 25, takže už jako musíš hrát opravdu velmi dobře, aby si zaujal nějaký klub ze zahraničí. Mm.
1: No, jenom teď to téma vlastně i hezky navazuje, když zmíníme Jiřího Slámu, který debutoval v 27 na čtvrtečního hosta. Byl tady Tomáš Holeš a my jsme s ním zmiňovali, že před 6 lety, zhruba podobný čas v září 20 v té covidové repre, takové té náhradní, taky debutoval v reprezentaci a že tehdy vlastně tahle nouzová možnost otevřela i možná veřejnosti oči a jako i ten pohled, ježišmarja, i on může hrát za reprezentaci a vlastně dobře, jo, Jiří Sláma tím svým výkonem, samozřejmě když nečekáš moc, tak tě naopak třeba překvapí, ale ty momenty, kdy třeba v rozehrávce se dostal, nebo ukázal ty dvě šance tam rozehrát, tak jako prostě zajímavé momenty, no.
15: To je jasný, tak i ty hráči, tak já teda víno moc nepiju, ale víno se říká, že zraješ jako víno a ty hráči samozřejmě postupem času, když hrajou a může se zdát, že hraje v Olomouci, že hraje v Jablonci, tak prostě sbírají zkušenosti, hrajou třeba pár pohárových zápasů, nemusí hrát každou sezónu a každý mu to dá něco jiného a potom, když tohle hráče prostě pinkneš do nějakého jiného mužstva, tak on tam najednou jako předvede úplně něco jiného, než do té doby jako uměl a možná to je příklad těch kluků. Zase souhlasím, Radosta ani Schubert už to nejsou jako junáci, že řekl bych takový ty dravci. Na druhou stranu prostě nějaký zkušenosti postupem času získávali. Schubert hraje, jestli se nepletu, druhou sezónu v první lize. Jo, a Matěj Radosta, to jméno jako se objevovalo nebo objevuje a teďka v Teplicích prostě patří jednoznačně každý zápas k takovým těm nadstandardním hráčům a hlavně má prostě ty předpoklady, který teďka ty moderní hráči na těch stranách musí mít, takže i to tam bylo vidět vlastně ve obou těch šancích, prostě to bylo proč podle mě je v nároďáku, tak proto on tam byl a takhle se prosadil a proč by se nemohl prosazovat dál.
13: Na ten příběh Jiřího Slámy je samozřejmě zajímavý a atraktivní, ale hraje v tom roli taky velká dávka štěstí samozřejmě, protože ten levý kraj obrany je problematický, zranili se dva hráči, Rineš s Juráskem, Zelený skončil, ale taky já jsem nečekal moc a byl jsem příjemně překvapený, zvládl to velice dobře, když vezmeme v potaz on o tom mluvil po tom zápase, že vlastně už, když byl na hostování v Pardubicích pár let zpátky, že už vlastně uvažoval o tom, že s fotbalem sekne. Teď vlastně taky přicházel do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. Asi kdyby to byla jednoznačná jednička na levý kraj obrany Hanáku, tak neodchází. Zpočátku taky nehrál úplně stabilně. Ani bych ho teď nezařadil mezi naprosté prostě defenzivní opory Jablonce, tam bych zmínil jiná jména, ale dostal šanci a myslím si, že ji chytil dobře.
1: Ale vlastně důležité je taky zmínit jeho pozápasová slova, že mu pomohla i ta malá zkušenost evropských pohárů a vlastně do té doby, do soboty možná nejvíc odehrál proti Mohuči, největší zápas za Sigmu a i tohle je doklad, že je skvělé, že se dostávají i další kluby do té Evropy, můžou hrát pravidelně a radši se takhle ostřílí. Kapitánskou pásku měl velmi zkušený reprezentant Vladimír Coufal, který za sebou má taky několik takových škraupů, relativně výrazných i na veřejnosti, ale nakonec on byl právě tím povolaným s kapitánskou páskou a velmi mě zaujalo, s jakým nadšením mluvil po zápase před kamerou České televize a samozřejmě i to, jaká volil slova, tak jsem si vybral tady kus a můžeme si ho pustit.
18: Mám radost z nových hráčů. Jde vidět, že český fotbal má na čem stavět, že tu kvalitu máme a jenom potřebujeme někoho, kdo nám bude věřit, dá nám nějaký systém a způsob té hry. Jak říkám, no, když se půjdete teďkom na 5 dní k Polrajchovi, tak taky nebudete vařit, jak on po 5 dnech, že jo?
1: Záleží asi na umu, že jo, každého kuchaře, Pavle. Ty bys podle mě dokázal.
15: Co si vybereš za pokrm, samozřejmě asi za 5 dní se polívku naučíš, ale nějakou jako nějaký komplex těch jídel asi ne, to je jasný. Ne, tak to je dobře řečeno. Samozřejmě se trošku jako vžívám do toho, co třeba teďka si o tomhle komentáři bude myslet Ivan Hašek nebo Míra Koubek třeba, že to je takový jako mít někoho, kdo nás najednou jako to naučí, no, ok, chápu to, protože samozřejmě jsou to nové věci pro ty hráče a je pravda, že ten projev prostě byl jiný. Samozřejmě já teď nechci ten optimismus jako brzdit, ale jak jsi to řekl ty, Honzo, jo? My jsme vlastně všichni čekali, že to trošku bude průšvih asi, jo? Že prostě to bude špatný, že to nezvládneme s tím Chorvatskem, výsledkově se to nepovedlo, herně v některých pasážích to bylo vlastně jako dobrý, ale byly tam chvíle, kdy nás Chorvati jako jednoznačně přehrávali a souhlasím s tím, co říkal Cův, že za týden to nenatrénuješ, jo? Bohužel zase teďka už mezi těma zápasama tolik toho času není a ta sestava se bude točit, říkám, bude to hledání, já si myslím, že budeme muset ještě chvíli být v tom režimu, že nesmíme jako o to očekávat moc, protože se může stát, že nás někdo čapne a dá nám jako trojku, ale myslím si, že postupem času prostě ty kluci, ty hráči v tom systému, jaký teďka byl jako k vidění, tak by se měli prosazovat. Na druhou stranu zase po tom měsíci se rozprchnou do těch klubů, kde budou hrát asi malinko jinak a to není pro ty hráče úplně jednoduchý. No.
13: Když vezmeme ještě to téma, Vladimír Coufal s kapitánskou páskou, hodně to rezonovalo, trošku to rozděluje tu společnost, Honza zmínil ty jeho různé eskapády, pár jich bylo. Nemáš s tím, já s tím třeba osobně nemám problém, protože to není stálý kapitán, to je Ladislav Krejčí a že je asistent, takto zkušený borec, jako s tím asi nemám problém.
15: Vzhledem k tomu, jak to bylo na hřišti poskládaný, tak i k tomu, co má za sebou, tak já taky s tím nemám žádný problém. Myslím fotbalově, co má za sebou.
13: Jasně.
1: Musím jenom připomenout, že pánové Lukáš Michalík, Karel Schamberger, kteří sledují reprezentační sraz s Pavlem, komentoval Mirko Vasič ten zápas s Chorvatskem, tak přinesli v minulém týdnu řadu zajímavých rozhovorů a jedním vlastně, který myslím, že zatím nezarezonoval tak, jak by měl, je rozhovor s bývalým trenérem reprezentace Ivanem Haškem, který vlastně se vyjadřoval i k tomu tématu zahraniční koučů české repre. Podle něj je to stejně pořád příliš drahá varianta a on se zastává české trenérské školy, že tady jsou jména, která tady už padala mnohokrát, Trpišovský, Kozel, Svědík a další, kteří by to mohli vést místo Denii. No a také se tam nějakým způsobem ještě vyjadřuje k tomu svému konci v reprezentaci, který ho mrzel, který podle něj vlastně souvisel i s tou změnou na Strahově, přece jenom se změnou vedení, i s tou atmosférou kolem reprezentace. No a nějakým způsobem se vlastně i opřel do generálního nebo do manažera fotbalové reprezentace Pavla Nedvěra, který s ním vlastně podle Ivana Haška moc nekomunikoval. Tak jenom pokud chcete, tak ten rozhovor je i k přečtení na irozhlas.cz. To je jenom k tomu tématu zahraničního trenéra a vyjádření bývalého reprezentačního trenéra Ivana Haška.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: V desítce pokračujeme dál a vítáme dalšího z posluchačů, který je tady s námi teď. Dobrý den, kdo je tam?
19: Halo, dobrý den, tady Karel.
1: Karle, vítejte ve vysílání, krásné jméno, dneska má svátek Václav, ale vám přejeme taky krásný den.
19: Děkuji moc a prosím vás, měl bych otázku na pana Horváta. Jelikož pana Horváta velice si vážím a má dobrý svoje příspěvky tam v tom jeho pořadu, takže by mě zajímalo, kolik podle Pavla je futbalistů v nároďáku, který má neprekáží balón?
1: Rozuměli jsme správně, kterým nepřekáží balón. Pavle,
13: to je otázka na komoru.
1: Děkujeme za tu otázku. My v rámci i urychlení toho tématu můžeme přijít rovnou k té odpovědi.
15: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tím profesionálně živí, tak nepřekáží nikomu, ale samozřejmě chápu, kam míří. Já třeba řeknu jeden příklad teďka, opravdu jo, když si uvědomíme, a to zase není to teďka kritika, jenom konstatování. Letí dlouhej balón, stoper je pod nějakým jako časoprostorovým tlakem, to znamená, že se k němu blíží ten protivník a chorvatský stoper si to zpracuje a rozehraje a my to zahrajeme z jedný třeba. Jo, to je ten rozdíl, jo, to je to i to sebevědomí, protože ty kluci to umějí samozřejmě, ale některé ty situace, ne vždycky, ale některé ty situace prostě my je vyřešíme taky fotbalově, ale je to jenom o té hlavě, o tom, jak si věříš a samozřejmě to, co říkal Karel, prostě, že umíš kopat, no.
13: No, ale já ještě znovu tady zmíním to, co jsem říkal na začátku, že mě překvapilo, že i český reprezentační tým dokáže hrát kombinačně, jo? Prostě když ti hráči jsou tam správně dosazení, když mají to sebevědomí, což asi teď mají, protože zase o tolik nejde a já to vidím pozitivně. Samozřejmě brzo se bude hrát ve Španělsku, tam ten rozdíl asi bude markantní, ale to je pochopitelné.
15: Tak to bylo, Španělsko bylo rozdílný oproti všem. Jasně. Já jsem jenom včera večer ještě koukal třeba na zápas Norsko-Portugalsko a byť Norové prohráli, tak si myslím, že prostě bylo neskutečný, jak byli kvalitní na tom míči. Přesně jak jsem teďka říkal, už od těch i ti těžký, prostě já vždycky říkám, že já teda fotbalistu beru, když uhraje těžký balon a je to, ať už je to v těžký situaci, co se týká jako pozice, nebo jak ten balon na tebe letí, jestli ti letí na krk a ty ho prostě přesto zpracuješ a nějak zahraješ, tak pro mě to je jako vypovídající o tom, jakou ten hráč má kvalitu a Norové včera prostě byli neskuteční, obzvlášť já jsem tam ke konci první půle prostě několikrát úplně vlastně jednoduše na 5-6 přihrávek takových přešli přes tu portugalskou bránící hráz a centrovali. Haaland se úplně neprosazoval, ale nebyl gólovej, ale bylo až zarážející, z čeho všeho prostě ty Norové vyjeli. A to si myslím, že je cíl třeba naší reprezentace.
1: No, když jsi u Norska, tak mě napadla otázka do soutěže.
15: Na ryby.
1: Protože máme, protože máme soutěž o 2 lístky na desítku Pavla Horváta živě do Šeříkovky. 5.10. už příští pondělí tam budeme, tak pokud máte zájem, tak teď dobře poslouchejte, protože myslím, že v cestě Viktorky Plzeň, když tam kapitánoval Pavel, v cestě do Ligy mistrů taky stál jeden norský soupeř, pokud se nemýlím, tak ten soupeř dostal jeden gol od Martina Fila, na který jsme vzpomínali.
15: Ano.
1: Je to možné? Je to přístavní?
15: Ne, to je dánský, ale.
1: To byl dánský soupeř, no, ale vy jste vyřadili taky jednoho norského soupeře. No,
15: tam dal Venca Pilař gol.
1: Venca Pilař z přístavního města, tak se ptáme na jméno tohoto soupeře 221-552-222. Pokud tušíte, tak nám zavolejte. Někdo nám tady volá, ale nevím, jestli je to do soutěže, tak já to zvednu a vyzkoušíme to. Dobrý den, kde tam?
20: Dobrý den, tady Dan. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta na jednu věc. Jak tady pořád všichni říkají, že vlastně se teďka pod Santim bychom měli dál zlepšovat, což už ukázal druhý poločas proti Chorvatům. Já si to samozřejmě myslím taky, ale teďka budeme mít Anglii, i když doma, ale Anglii. Ta bude ještě si dovolím říct, že level horší než Chorvaté a potom pojedeme do Španělska k ním domů, což bude ještě podle mě nelí o level, tak možná i o 2 levely horší než Anglie u nás doma. Vzhledem k tomu, jakou má Pavel Horvat praxi, jo, co se týče Plzně a jeho výjezdu v rámci Ligy mistrů, tak bych se ho chtěl zeptat, co si myslí jakoby o tom našem zlepšování, protože samozřejmě neberu nic proti Santimu. Já věřím, že prostě do toho dá všecko v rámci svých schopností, dovedností, vědomostí a tak dále. Ale jak se má člověk zlepšovat? V podstatě začíná v úzovkách od nuly a přitom každý jeden následující soupeř je minimálně o level lepší, než byl ten soupeř první. Ale ne jako než jsme my dobří nebo špatní, ale než byl náš soupeř, který už nad náma měl jakoby navrch. Jo, takže v podstatě my se učíme od nuly, pomaličku stoupáme, ale v podstatě se máme zlepšovat oproti soupeřům, kteří jsou každý jeden ještě o level vyš.
1: Rozumíme než, vám, moc děkujeme. Ne, rozumíme, děkujeme za dotaz, já to rovnou přepustím na Pavla.
15: No, tak je to samozřejmě správná poznámka, na druhou stranu zase proti těm lepším soupeřům úplně není co ztratit, jo. Všichni asi vnímáme to, co říkal posluchač, že Anglie top tým, Španělsko, mistr světa, prostě logicky nejlepší mužstvo v současnosti, takže tam je to jasný, možná, ale na druhou stranu, že je to lepší, než kdybychom hráli s Faerskýma ostrovama a trápili se a nebyli schopní přehrát Faerský ostrovy. Myslím si, že i tyhle ty zápasy s těma papírově slabšíma soupeřema přijdou a tam se ukáže to, co jsme se naučili od těch nejlepších.
13: Souhlasím, vlastně dobrá výchozí pozice pro český fotbalový tým. Ti soupeři jsou extrémně silní, ale jak říkal Pavel, Češi nemají vůbec co ztratit a ruku na srdce, nejde o moc. Asi nikdo nemá za cíl vyhrát Ligu národů úplně a tak to prostě je, takže se může zkoušet.
15: Teď už ne, když jsme ztratili s Chorvatama.
1: Jenom připomínka toho, že česká reprezentace historicky dokáže v domácím prostředí hrát vyrovnaně s favority. Nedávno jsem se setkal s výsledkem Česko-Itálie 0-0. Michal Bílek tehdy ještě v kvalifikaci mistrovství světa. Česko-Německo 1. září 2017 1-2 s úřadujícími mistry světa z Belgii 1-1.
13: Já na to navážu, že ti do toho skočím, protože připravujeme i rozhovor s bývalým asistentem reprezentačního trenéra Šilhavého Jiřím Chytrým a nemusíme chodit vůbec daleko, protože bude se hrát Anglii, Šilhavého výběr doma Anglii porazil, bude se hrát ve Španělsku, dobře, tam v Lize národů Šilhavého výběr prohrál 0-2, ale doma to byla remíza 2-2, takže dá se hrát s každým.
1: Ano, jenom to prostě nějakým způsobem přetavit třeba pak v ten úspěch v rámci té kvalifikace, když se hraje pak třeba proti tomu jednomu konkrétnímu soupeři, který je hodně silný. Tak k tomu se dostaneme samozřejmě v průběhu i Ligy národů v dalších desítkách. Teď rád přivítám dalšího z posluchačů a troufám si říct, že bychom rádi třeba slyšeli někoho ze soutěžících. Tak dobrý den, kdo je tam?
0: Dobrý den, Karel Trhanov, pod Domažlic.
1: Ano, tak stojíte o lístky do Šeříkovky, doufám.
0: Stojím.
1: Tak nám povězte, jaký norský klub vyřadil Pavel z Plzní před lety.
0: Myslím si, že to byl Rosenborg Trondheim.
1: No výborně, tak vám moc gratulujeme a těšíme se už příští pondělí, že se tam všichni setkáme. Bude tam Pavel i Antonín Panenka, Pavel Královec a taky vy. Tak hezký den.
5: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Česko-Chorvatsko při vstupu do Ligy národů 1-2, 29. už čekají Angličani, nicméně ještě několik témat zbývá, která jsme neprobrali, nevím, jak moc zajímavá jsou, ale třeba to projedeme rychle, otázka taky pro kolegy. Brankářská otázka, Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Matěj Kovář, tam to vypadá, že nelze nic zkazit, ale přece jenom mluvili jsme v našem vysílání na svatého Václava ráno se Zdeňkem Zlámalem, bývalým skvělým golmanem, který říkal, že dozvědět se, že bude chytat 2 hodiny před zápasem, že by úplně trenérovi teda nepoděkoval. Že tohle se mu nelíbilo jako hráči, jako brankáři. Nevím, jestli Pavle, ty takhle v Mostě chceš překvapit své golmany?
15: Golmany ne. Většinou tak den dopředu to vědí, ty golmani, ale proč ne, jako hráči taky se učí něco novýho, jako myslím si, že ty kluci, samozřejmě já vím, že oni mají svoje rituály, ty golmani, že jsou trošku jiný, na druhou stranu, ne, to nemyslím teďka ve zlým, jako, jo, že já nevím, některý golman třeba, když bude chytat, tak si udělá nějaký silový trénink večer před zápasem ještě, když nebude chytat, tak si ho udělá samozřejmě dvakrát tolik, jo, protože samozřejmě asi tuší, že do té brány se nedostane, nicméně oni by měli být připravený, jak v hlavě. Hodně tohleto bylo u hokeje, já teď přemýšlím, kde jsem to slyšel, ale bylo to 100% jako z hokeje, nevím jestli z NHL nebo z naší ligy, že i ten druhý golmán prostě je nastavený tak, že jde chytat, že prostě on nemůže jít na tu lavičku jenom, že si sedne, protože během minuty se může stát, že jde na led a, nebo na hřiště v tomhletom našem případě a ty nemůžeš jako bejt, teď to plácnu přežranej z oběda a nevyspalej z večera, protože si hrál PlayStation nebo si koukal na seriál, jo, protože ti trenér řekl, že nebudeš chytat, tak to určitě nefunguje, ale je to nezvyklý, že se to dozví 2 hodiny před zápasem, to samozřejmě souhlasím.
13: Je to zvláštní, ale minimálně veřejně to Lukáš Horníček nekritizoval, po zápase mluvil o tom, že asi trenéři i golmany chtěli držet v napětí.
15: Jo, nějakém. Někdy se to dělá i u hráčů, jo, že takhle, ne, že ten trenér neví, ale že třeba prostě tuší, že jako samozřejmě může se stát, že ty hráči, který hrajou pravidelně a najednou tam nejsou, takže jakoby ten den, přesně tak, jak jsem to řekl já, že teď to fakt jako přeháním, ale že to vezmou negativně a třeba se večer přežerou a budou koukat na ten seriál a ráno se blbě rozcvičí a pak nebude připravený tomu mužstvu pomoct na 30 minut nebo na druhou půli nebo na 10 minut, ale samozřejmě bavíme se o profesionálních fotbalistech v reprezentaci a tam ty kluci si troufli, že si tohleto vůbec na tohle nedovolí ani pomyslet, ale jsme lidi, no.
13: Ale když jsme u těch brankářů, tak si myslím, že je ideální vlastně příležitost je protočit všech těch zápasech, jasně, no. Že mají takovou kvalitu, že to rozhodně nebude oslabení, takže takhle bych čekal, že bude chytat někdo jiný.
15: Já tohle to jako trenérům nezávidím, protože jako je dobrý, když máš 2 ty golmany, který jsou dobrý, ale tady vlastně jsou 3 jako opravdu špičkový golmani a úplně to fakt trenérům nezávidím, jako to rozhodování nebude vůbec jednoduchý a jsem na to zvědavej.
1: Diváci Fedenu, kteří přijdou taky se podívat na Angličany, tak uvidí v bráně Jamese Trafforda, protože Thomas Tuchel, trenér Ablionu, to už dopředu specifikoval, 2x bude chytat Trafford, který by mohl být nastávající jedničkou Anglie a 2x pak v těch odvetách, respektive ještě další 2 zápasy, bude Jordan Pickford jednička posledních.
15: Ještě tam je Pickford.
1: Je tam Jordan Pink Pickford, Floyd. No, chytá fantasticky já za vím, Everton, no. Kdo hraje třeba Fantasy Premier League, tak ví, jak chytá.
15: Já vím, a vím, že ho soupeři ho milujou prostě.
1: Milujou, no. I tu flašku, jak má to, myslím, napsané, ty konvůstřílet. Ale takhle Horníček,
13: bude
1: nejsem.
13: Bude tam i Čechy ve Wembley, na flašce.
1: Na flašce ve Wembley, no, možná, nevím, kdo mu dal
13: ten. Tam bude mít prostě Schulz, Dive Right, Sláma, Stay.
1: To nevím. Ale každopádně, když to vezmu jenom z pohledu Horníčka, nejsme golmani, ale to, jak vytáhl třeba to poslední zakončení Budimira, to bylo fantastické. A koukat se na výsledek 1-2, 1-3, to tak jako podle rozdíl je. Jako.
15: To určitě takhle. Tenhle ten zákrok samozřejmě ne náhodou jsou tam, kde jsou. To prostě není náhoda. Jako, vem si, kolik je brankařů na světě. Jo, a my máme v Premier League 2 brankaře jako jedničky, to je prostě, já vím, že já to říkám vždycky, že pro mě je nejhorší, když nejlepší hráč je brankář a my máme vlastně jako v nejlepší lize máme 2 golmany, jo, je to prostě neskutečný a nikdy prostě nejsem odborník na brankaře, ale to není náhoda, ty kluci musí být fantastický jednak golmansky a jednak prostě lidsky sebevědomě, vidíme ten projev prostě jejich, něco zkazej vůbec nehnou ani brvou, prostě jsou absolutně koncentrovaný, absolutně vycvičený na to. To jsou prostě stroje, bych řekl. Jako.
13: Ne, Horníček, výborný golman, ale z mého laického pohledu mi přijde, že možná do toho stylu, kterým se chtějí Češi prezentovat, jsou trošku vhodnější kínský s kovářem tím, že mají trošku lepší hru nohama.
15: Ono to
13: ne?
15: Tak vypadalo. To tak vypadalo podle té první rozehrávky, ale pak tam měl jako výborný rozehrávky.
13: Takže na tom budou
15: to bude hodně. Zase, nemůžeš být jednička v Newcastlu, když bys neuměl, jako když bys měl nějaký problém s rozehrávkou. To si myslím, že prostě by se nemohlo stát. Hmm.
1: Posloucháte desítku Pavla Horváta, připomínám to, že 29. září budou hrát Češi s Angličany a my se můžeme postupně lehkými kručky trošku přemostit i k tomuhle duelu v kontextu výkonu, ať už tedy Čechu proti Chorvatům, anebo třeba ve Wembley, když Angličani padli se Španěli 2-3. Viděl jsem sestřih pouze, protože Češi hráli proti tomu s Chorvaty a musím říct, že mě zaujaly chyby třeba stoperu, respektive obránců Manchesteru City v barvách Anglie. Ostatně i Guardiol, který chyboval u toho českého golu proti Chorvatsku, hraje za Manchester City. Otázkou je, zda se tam projevuje třeba to aktuální řízení kolem Manchesteru City, kterému hrozí velké tresty za ty prohřešky proti Financial Fair Play.
15: Jako chorvatskému nároďáku to vadí, jo.
1: No, Guardiolovi, víš, že si ho to nedostihlo, ale Mark Gehi, který hraje za Angličany, tak tam vlastně váhal před golem Jamala ve druhé minutě a Nico O'Reilly, který je fantastický obránce, tak tam taky svou rozehrávkou zapříčinil jeden z těch inkasovaných gólů. Ale kdybychom se ještě dostali k těm českým hráčům, kteří třeba svými chybami taky trošku usnadnili život a není to úplně poprvé, co třeba Lukáš Červ nepodal ideální výkon v reprezentaci. Pavel Šulce nebyl dozadu, ne, nemyslím, ale jakože jsme zvyklí o něj taky na jiný standard se poslední sezony, možná ho trápí přece jenom pořád do větky toho zranění. Jak to vidíš, jestli tihle hráči třeba už by neměli si nějakou dobu zas odpočinout, nevím, pár zápasů a jejich výkon proti Chorvatsku ostatně, třeba může začít Červem?
15: No tak samozřejmě, já, jak jsi říkal ty, já jsem taky čekal, že když jsem viděl tu sestavu a to, co prezentoval trenér, nebo bylo prezentovaný, že ten nároďák bude chtít hrát, tak jsem čekal, že tam bude Roman Macek. To je jako pro mě jasný, i se Sadílkem jsem to tak jako si typoval. Samozřejmě Lukáš Červ si myslím, že bude velkým oblíbencem Radka Bejbla. Myslím si, že Radek Bejbl byl hodně podobný hráč, taková ta klasická šestka, teď bez urážky, úplně neměl finální přihrávky, myslím si, že v Atletiku Madrid, kde odehrál tuším 4 roky, tak prostě logicky tam byli daleko fotbalově lepší hráči a Radek Bejbl byl taková ta klidná síla, sbíral ty balóny, rozehrával jednoduše a tyhle ty hráči tam tvořili hru. A Lukáš Červ by si myslím, že by měl být podobný. Samozřejmě ty nároky, to, co jsme viděli teďka, souhlasím s tím, že tam měl, já teď nebudu počítat, ale určitě 4 ztráty takový, který vypadaly hloupě. Samozřejmě ono v tom prostředku z té tribuny a v televizi to vypadá, že máš hrozně moc času, ale v tom prostředku opravdu tam jako ne náhodou, tady asi všichni, kdo sledují, tak jako trošku odbornějíc ten fotbal, tak vidějí, kolikrát ty hráči se kolem sebe kouknou, obzvlášť v tom prostředku toho hřiště je to hrozně důležitý, byť na tebe může někdo volat záda a sám a zleva pozor a dej to z jedný, tak stejně ten čas je tak jako krátkej, že se musíš rozhodnout rychle a Lukáš Červ se několikrát rozhodl špatně a samozřejmě na téhle úrovni z toho hned je průšvih. V tom prostoru to je přesně to, jak jsme se bavili na začátku, že budeš ten hráč, který je zády k bráně a chceš z toho nějak věc, ale ono se to nepovede a je z toho hned vlastně jako zakončení soupeře. Takže souhlasím s tím, že Lukáši Červovi tenhle ten zápas nevyšel úplně. Jo, a otázka je, jestli mu tenhle ten styl bude sedět. Mm. To je otázka. A ten druhý hráč teď
13: Pavel Šulc.
15: A Šulcik jako měl tam vlastně tu finální přihrávku před tím neuznaným gólem. Jo, samozřejmě od něj jsme zvyklí navíc, ale taky jednak se bude muset podřídit tomu systému, protože prostě budeme hrát proti těmhle těm soupeřům hluboký blok, to se nedá nic dělat, protože oni tě prostě zatlačej a pak je otázka toho, jak na tom bude, jestli stihne nebo zvládne to, co jsme od něj byli zvyklí, že to vezme a uteče třem hráčům prostě někam do prostoru a samozřejmě, jestli se bude prosazovat, protože těch šancí prostě proti těmhle těm silným soupeřům tolik není. Hmm.
13: No hledá furt tu optimální formu, tak v Lyonu to nakopl skvěle a i na tom mistrovství se tam mluvil o tom, že měl nějaké zdravotní problémy, nebylo to 100%. Já si dokážu představit, že i v Lyonu tlačili na to, aby se dal co nejrychleji dokupy, protože ho potřebují, tak teď to zkouší s Čelenkou, třeba ho nakopne, změna image, ale to je trochu samozřejmě jiný případ než u Lukáše Červa. Šulc by měl být tahounem reprezentace jednoznačně, jedním z největších. Lukáš Červ vlastně neměl ani v Plzni tu potřebnou formu a těch variant tam je víc, takže mě osobně překvapilo, že hrál v základní sestavě. No.
1: Ale jak říkal i Pavel a říkal jsi to možná i ty, vlastně ten sraz je dlouhý, 4 zápasy a
13: jasně.
1: Přijdou ještě těžší soupeři, což ostatně dokládal jeden ten z těch telefonátů. Vás posluchačů, kteří nám voláte, zachováváte nám přízeň, za což jsme velmi rádi a my se vás snažíme těšit pochopitelně i těmi soutěžemi, které pro vás máme často připravené i tím, že Pavel Horvát vyráží na ty stadiony a může tak vidět z výšky třeba i některé své zdatné následovníky i v dresu soupeře, tak se tě chci zeptat takhle, když budeme uzavírat téma Česko-Chorvatsko 1-2, co ten Luka Modrič? Vytleskal ho prý celý stadion,
15: vystřídal. No, boj by ne. No. je to zážitek, jo. Je to zážitek, já si jako...
1: On hraje ještě rok potom, co si skončil ty vlastně, bude na 40.
15: Tak je neskutečný, že takhle, když si vezmeš rozhovor trenéra chorvatského nároďáku, bude hrát zítra Modrič, on se rozhodne sám. Tak to už jako svědčí o tom, že ta pozice toho hráče je úplně jinde než těch ostatních. Musím říct, že i v tom prvním zápase, který jsem v Edenu viděl, když tam hrálo Chorvatsko,

0: Kovačič.
1: Jo. Bylo nádherný z mýho pohledu toho jako středního záložníka se na ně koukat, jak oni ten balon chtějí a hlavně jak ty stopeři jim to dávají. Chorvatsko si myslím, že má fantastický stopery, jo, přesto, jakmile mají možnost využít Kovačiče nebo Modriče, a tak jim to okamžitě dají, protože ty hráči jsou jako ještě někde jinde. Jo, a říkám, je to paráda se na třeba na toho Modriče prostě koukat ještě takhle z vejšky, když to vidíš, máš na to jako v uvozovkách čas a ten projev je prostě, je to balet.
0: Ale balet. I ten Perišić prostě 37
1: let. To je úplně neskutečný, jako já jsem zrovna přemýšlel, kdyby jsme našli statistiku nějakou, tak on podle mě nacentroval 12krát za ten zápas, ale ty centry jsou normálně famózní. To, že jako jestli mu jeden ulít, nebo to nikdy netrefil podle mě prvního hráče, jo, a on si vlastně udělá ten prostor, on umí houma nohama samozřejmě, takže on si vlastně udělá ten prostor, jako že jde doprostřed, dá si ten balon 2-3 metry jako na levou nohu a centruje vlastně úplně, ten obránce vlastně mu to nemůže zastavit, jo, je to neskutečný a zase kondičně v těch letech taky toho obránce, já si říkám, to zase bude střídat asi v 70. minutě, normálně to odehrál celý jako neskutečný výkony a přesto se říká, že Chorvati už jsou přestárlí, už jsou tak zrovna tyhle ty dva hráči 41-37 jako patřili zase k těm lepším.
0: To jsem chtěl ještě říct, že já o ně vlastně vůbec nemám strach, protože jim roste zase ta další generace.
1: Byli.
0: Jasně, Sučičové no. Prostě hrají výborně. Vzadu Vuškovič vedle Guardiola, to je nesmírná kvalita, pořád mají kde brát.
2: No jo, takový vlastně početně malý národ, ale výkony velký. Tak Česko padlo tedy z Chorvaty, 1-2 už směřuje zase dál.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Věřím, že nás posloucháte i spožděně, takže se snažíme být v podobných tématech i třeba trošku nadčasový. Nicméně, když ten úterní večer přinese do Edenu další zápas, a to Česko-Anglie, tak poslední věc k české repre, která mě napadá, kolik změn v té sestavě byste, pánové, očekávali, že nastane, protože už na tom nedělním otevřeném tréninku, na kterém Radiožurnál Sport taky byl, kolega Karel Schamberger mluvil o tom, že Ladislav Krejčí, kapitán, který chyběl proti Chorvatům, už trénoval s kopačkami normálně, teoreticky by mohl být ready.
1: No, uvidíme, no, tak samozřejmě si má za sebou nějakou, si počítám dobře, desetidenní pauzu, tak to není úplně jednoduchý naskočit, samozřejmě já nevím, co absolvoval za tréninky, to je takový jako opravdu spekulace, nemám to rád, ale může se stát, že Láďa Krejčí možná třeba na nějakou část toho zápasu jenom nastoupí i po domluvě s trenérem. Jo, určitě, já si myslím, že bude hrát Krejčí, nevím v jaký pozici, ale bude hrát, protože si myslím, že měl dobrou formu, ukázal nám to tady proti Plzni. Samozřejmě zase je rozdíl, že oni hrajou ve třech, San Giloa hraje ve třech a trenér náš teďka prostě říkal, že budou hrát ve čtyřech, nebo Radek Bejbl to říkal, že prostě ten styl je takovej a myslím si, že se úplně měnit nebude podle soupeře nebo podle toho, jaký hráče budeme mít k dispozici, prostě budeme do toho systému ty hráče dosazovat a samozřejmě jsem zvědavý, jakou tu pozici Krejčí dostane.
0: No, to jsem zvědavý, to máš pravdu, možná i to hrálo roli v tom, že Krejčí nebyl původně povolaný, samozřejmě i v kombinaci s tím, že měl pomoct 21. Já čekám změnu ve středu zálohy, že Lukáš Červ nebude v základu, nabízí se kromě Macka i Král, že dostane šanci, protože v Kodani hraje zatím velmi dobře. Ale jinak asi zase tolik těch změn nečekám, třeba v té ofenzivní trojici, já si myslím, že, ale zase, jak jsi říkal, no, Karabec na kraji prostě nedává.
1: A tak může být, že zase, jo,
0: se vymění se Šulcem.
1: Třeba, jo, nebo že bude hrát Adam Karabec zprava chvíli, jo, myslím si, že je to spíš o tom, aby ty hráči opakovali ty výkony, teď logicky, jestli mají v nohách tenhle zápas s Chorvatskem, tak Karabec ho nehrál celý, ani Ambrozo nehrál celý, jestli se nepletu, takže si myslím, že nějakou sílu mít budou, možná se dostanou do hry od začátku, možná jako střídající hráči, je to takový hodně specifický, řekl bych jako opravdu pohárová Evropa, protože musíš trošku i počítat s tím, co tě čeká a třeba zápas, který už nevyhráváš, tak prostě pošetříš ty hráče, který víš, že budeš potřebovat v dalším zápase. Já jsem zvědavý, můžeme se akorát těšit, prostě přijede Anglie, co si víc přát, no, jako viděli jsme Chorvaty, teď uvidíme zase top hráče z Anglie, paráda prostě.
0: A kdyby

0: hrál, tak si myslím, že může být varianta přesunutí Chaloupka na levý kraj obrany, kdyby si ho chtěl jako podržet skutečně v té sestavě, protože asi, že by tam proháněl po levé straně někoho a centroval.
1: No, je to otázka. Bavili jsme se třeba o tom, jak španělský nároďák, jaký má levý obránce, samozřejmě Cucurella, prostě myslím si, že jednak tím vzhledem má spoustu nepřátel, ale fotbalově, ne, jako já když jsem ho viděl tenkrát, já se jako vybavu až v Chelsea teda a musím říct, že mi byl hrozně nesympatický, říkal jsem si, to je fakt jako, to nebudu říkat.
2: Zloduch.
1: To je lump prostě.
2: Je kudrnáč,
1: nevím, je nepříjemnej, ale postupem času jako i v tom nároďáku španělském jsem si říkal, jak je skvělej prostě.
0: Jo. Ještě Pavle, nám řekni, na koho se těšíš nejvíc z Angličanů.
1: Na Rice.
0: Rice, ale tuším, že vypadl.
1: Ne, no já vím, no, on byl, já jsem teďka viděl, vlastně já jsem teďka viděl před tím zápasem ten, co je v Barceloně, Mason, teda.
0: Gordon.
1: Vlastně se zdravil s Jamalem a Rice se tam fotil se synem pravděpodobně, takže jsem ho tam zahlíd. Byl jsem rád, když tady byl s Arsenálem, protože je to můj oblíbenec. Na koho se těším? No tak Harry Kane, logicky tím, jak taky se vyvíjí vlastně jako taky bychom neřekli, že bude, já bych to neřekl teda, že bude takhle fantastický a tak dlouho hlavně neustále dávat góly. Myslím si, že to je taky výjimečný, zase je dobrý vidět tyhle hráče z té vejšky ode mě z toho stanoviště a těším se na něj třeba.
2: No tak se samozřejmě můžeme těšit, co předvedou další hráči, Bellingham, Saka, těch anglických hvězd tam bude asi dost. Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport bude u toho?
1: Já doufám, jestli mě nesundá grip, tak jsem tam.
0: Dobře. Budeme u toho spolu.
2: Tak hodně zdraví, pánové, těšíme se na další přímý přenos 29. září. Budou hrát Češi s Angličany v Edenu a to také v našem přímém přenosu. Pavel Horvát u toho bude snad. Pavle, děkujeme za desítku.
1: Všechno nejlepší Václavům a hezký den.
2: Ano, a děkuji taky Lukáši Michalikovi. Lukáši, ať se daří, hezký svátek.
0: Všechno nejlepší tvému synovi především.
1: Ano, děkuji, hezký den. Malý Václav.
2: Ano, a všem Václavům přejeme krásné to jméno. Užijte si, ať nemusí povolávat své bojovinky spod Blaníka.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje šéfka unijní diplomacie Kalasová. Sídlo vlády Strakova akademie se dnes otevřela veřejnosti. Cyklista Vacek si při pádu na mistrovství světa zlomil nos, možná přijde o evropský šampionát. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy je kolona a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle Kalasové hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že podle jeho informací by měla být kontrolní stanoviště na celém území západního břehu zavřená až do soboty.
5: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu míň. A to se odráží i na ceně. Například farmář Martin Broš z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu zdražil z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
6: Nyní je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
4: Sídlo Úřadu vlády České republiky se otevřelo pro veřejnost. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, popisuje Filip Hlušička z Úřadu vlády.
7: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
4: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí.
8: Sport. Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetřením, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
9: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu, bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
8: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka na D35 u Holic. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Sázava se kolem 32. kilometru dojíždí do kolony. Osobním autem je to pak asi na půl hodiny na začátek omezení před Šmejkalkou. Po dřívější nehodě na 25. kilometru je neprůjezdný levý pruh. Na dálnici D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto pozorně u sjezdu na Holice na kilometru 144 má policie hlášený kus spoileru v jízdních pruzích. Na D35 se potom dál v novém úseku směrem z Litomyšle na Svitavy pozorně za Janovem na kilometru 193 stojí porouchaný kamion, zabraný je u něj pravý pruh. Na D11 se porouchaná auta zůstávají v dlouhém zúžení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Ve směru na Prahu je to na 60. kilometru pravý pruh, ve směru na Hradec 61. kilometr opět v pravém pruhu auto. Na silnici 57 Valašské Meziříčí Opava komplikace na průjezdu Kunínem. V křižovatce u Citroenu se srazilo auto s motorkou, zatím kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
11: Hezké stále ještě dopoledne s Radiožurnálem Sport. Dnes odpoledne budeme vysílat jeden zápas hokejové typ Sport Extraligy. V 16 hodin začne dohrávka 5. kola české nejvyšší soutěže mezi Spartou a Karlovými Vary. Sparta už odehrála 4 zápasy, z toho jediný doma a prohrála s Mladou Boleslaví, takže má co před domácími fanoušky napravovat. Sparta 6., Karlovy Vary 7., rozdíl 1 bodu. A na místě kromě našeho komentátora Petra Kadeřábka bude také náš hokejový expert Martin Procházka.
3: Radiožurnál Sport
12: a František Kuna,

0: Hezký den, zítra po 10. hodině je tu opět Čistá hra Martina Procházky s debatou o tom, co se dělo a událo v hokejové Tipsport Extralize, a naším tématem a pravidelnou rubrikou na úvod je moment týdne, a ten video moment si budete moci prohlédnout na našem YouTube kanálu a bude o momentu, o kterém teď budeme mluvit. Zápas dvou posledních mistrů hokejové extraligy nabídl drama s nečekaným koncem, že úřadující šampioni z Pardubic vyhráli na ledě loňských mistrů z Brna, nějaké velké překvapení být nemusí. Rozhodující okamžik ale přišel ve chvíli, kdy měl přinést výhru spíš Kometě. Za stavu 3-3 hráli Brňané 5 minut před koncem přesilovku. V ní ale Dynamu doslova darovali výhru.
1: Hokejisté Komety Brno zakládali v závěru zápasu s Pardubicemi za vyrovnaného stavu útok v přesilové hře. Kristián Pospíšil ale přihrál přímo na hokejku protihráče Jana Mandáta a ten následně přesně zakončil samostatný únik. Hosté pak přidali trefu do prázdné branky a vyhráli 5-3. Takto o klíčové situaci mluvil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.
2: Řeknu k tomu asi tolik, že vstup do útočního pásma máme systémově nacvičený. Bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli pardubickým šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Pardubický asistent Václav Kočí připustil, že rozhodující moment byl spíš štěstí než výsledek analýzy toho, jak Kometa přesilovky rozehrává.
3: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali. A myslím, že Pospet si ho nevšim, prostě šel ze střídačky, a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není, a on se tam objeví.
1: Podle pardubického útočníka Jiřího Smejkala si ale Dynamo za výkon ve třetí třetině vyhrát v Brně zasloužilo.
4: V třetí třetině jsme byli od první do poslední minuty koncentrovaní a byli jsme za to odměnění i v tom oslabení.
2: Já souhlasím s tím, že Pardubice měli utkání pod kontrolou. Myslím si, že to byl velmi kvalitní zápas a že vyhrát mohl kdokoliv.
1: Reagoval asistent Komety Pokorný. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady Šimon Stránský z Hase Vítkovice Ridera. Poslouchejte hokej na Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.
7: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, se kterým teď můžete soutěžit o vstupenky na zápas hokejové Tipsport Extraligy. Zítra, pokud chcete na utkání Litvínov Liberec, můžete zavolat k nám do studia na číslo 221 552 222 a ucházet se o vstupenky na zápas české nejvyšší soutěže. Otázka je poměrně jednoduchá a aby se mohla týkat fanoušků obou táborů, tak zní následovně, a to tak, že po vás chceme slyšet přesný výsledek včerejšího programu jednoho ze soupeřů, buď Liberce nebo Litvínova. Pokud tedy chcete dvě vstupenky na zítřejší zápas hokejové Tipsport Extraligy Litvínov Liberec, který začíná na zimním stadionu Ivana Hlinky v 17 hodin a 30 minut, můžete zavolat na naše číslo sem do studia na 221 552 222.
1: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
2: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
1: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
2: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
1: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
2: Magazín hokejové Extraligy.
1: Každé pondělí po 14. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Je tu zmiňovaná soutěž, máme posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den.
3: Haló, haló.
0: Haló, haló, ano, to jste vy. Vy, co jste říkal haló, haló, jste teď ve vysílání. Ano, slyšíme. Dobrý den. Zopakuju otázku, pokud chcete vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec, tak řekněte buď včerejší přesný výsledek Litvínova nebo Liberce v Tipsport Extralize. Zdá se, že tohle asi technicky nepůjde, posluchači.
3: Slyšel, dobrý den, já asi mám špatný signál ve voze, slyšíte mě?
0: Já vás slyším celou dobu, ale slyšel jste otázku.
3: Já už vás taky slyším, já slyšel otázku, že jednoho ze soupeřů výsledek předešlého kola, jestli je to tak správně.
0: Ano, pokud nám řeknete, jak přesně hrál včera Litvínov nebo včera Liberec.
3: Ano, Litvínov včera prohrál 5-4 v Českých Budějovicích, bohužel.
0: Takže správně 4-5, ale chápu, jak ano. To myslíte samozřejmě. Dobře, tak prosím, zůstaňte napřímo, já si od vás vezmu kontaktní údaje, můžete vyrazit zítra do Litvínova na hokej. Jak to máte daleko z bydliště?
3: Já jsem z Mostu, takže jsem se poprvé k vám dovolal a jsem rád, díky.
0: No tak fajn, šťastnou cestu, zatím naslyšenou.
3: Díky moc, mějte se, naslyšenou.

0: Přejeme vám příjemný poslech radiožurnálu Sport během svátečního dne. Plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Na mistrovství Evropy sice po triumfu v kvalifikaci na medaili nedosáhla, náladu si ale úřadující mistrně republiky a světová šampionka z roku 2023 spravila vítězstvím v závodě světového poháru v Madridu. Tím se nominovala na finálový podnik do Mexika, kde porazila všechny tři soupeřky a dosáhla tak na další fantastický úspěch. A rozhodující momenty finálového souboje s Němkou Katarinou Bauerovou si pak Marie Horáčková mnohokrát přehrávala v hlavě během dovolené u moře.
1: Měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát. Tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla, že ten výstřel byl dobrý, připravila jsem se na něj. Ať je to desítka, což bylo, tak potom prostě ta euforie je fakt velká.
0: Celý rozhovor s lukostřelkyní Marií Horáčkovou nabídneme ve vysílání radiožurnálu Sport po zprávách v 15 hodin.

0: Kapela Rammstein ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď informace z Londýna. Dvojnásobná olympijská medailistka v dráhové cyklistice Katie Marchandová ukončila kariéru. 33-letá britská reprezentantka o tom informovala na webu Národního svazu s tím, že si splnila sny a moci váží toho, co vše dokázala na olympiádě v Paříži v roce 2024. Získala zlato v týmovém sprintu a na hrách v Rio de Janeiro v roce 2016 byla bronzová ve sprintu.
1: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
2: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
3: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
2: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
4: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
2: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
1: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
5: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
1: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
2: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
1: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
6: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Gulda a zprávy.
7: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byly například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené taky o příštím státním svátku 28. října. A charitativní koncert zazní dnes odpoledne na Žižkově náměstí v Táboře. Akci pořádá místní centrum Kaňka na podporu dětí s postižením a jejich rodin. Na koncertě vystoupí místní kapely a děti ze základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Hlavním hostem bude Michal Prokop s kapelou Framus Five.
1: Sport.
7: Hokejisti Pardubic B nastoupí v 17 hodin k utkání 8. kola Maxa ligy. Vedoucí tým tabulky druhé nejvyšší soutěže čeká Zlín. Ve stejný čas začne i duel Havířova s obhájci titulu z Jihlavy a zápasy Vsetín Tábor, Sokolov a Frýdek Místek a Litoměřice Slavia. Už v 15 hodin padne úvodní buly v utkání Třebíč Chomutov a v 16 hodin odstartuje souboj Kolína s Přerovem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Šmejkalky a neprůjezdná 13 v Rynolticích. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za Velkým Beranovem už z kilometru 116,5 nabouraná auta s policií odjela, volné jsou oba pruhy, provoz sklidnil. Dál ale na D1 z Brna na Prahu vzniká kolona, pak kousek za sjezdem na Sázavu. Sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Na začátku zúžení před Šmejkalkou je po dřívější nehodě stále ještě zabraný levý pruh. Na D11 ze Hradce Králové na Prahu pozorně za sjezdem na Chlumec. Omezení na 60. kilometru u porouchaného auta přepřehají přívěs, blokují pravý pruh, zatím je to bez kolony. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kolony kousek za sjezdem na Barrandov. Začíná se to rozjíždět, chvilku byl zablokovaný vjezd do Lochkovského tunelu kvůli příliš vysokému vozidlu, teď už je provoz obnovený. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynulticích neprůjezdná. V křižovatce na Hrádek havarovala 3 auta, nedá se projet. Na místní komunikaci kolem fotbalového hřiště se vejdou maximálně osobní auta a už se to tam plní.
9: Je to neprůjezdný, bude se objíždět takovýma uličkama, no, pokud to neusvou kamiony.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hezké sváteční dopoledne vám přeje Radiožurnál Sport. Ve fotbalové lize národů se na více úrovních dnes bude hrát několik zápasů ve 20:45 v rámci ligy A. Začnou dva zápasy. V Belfastu nastoupí Francie proti domácím Belgičanům. Turci v Burse přivítají Itálii. V lize B se začne hrát jeden zápas už v 18 hodin v Tbilisi. Nastoupí domácí Gruzínci proti Ukrajině a další zápasy, o kterých budou mluvit, mají začátek ve 20:45. V Bukurešti Rumuni přivítají Bosnu a Hercegovinu, v Belfastu zase Severní Irsko Maďary a ve švédské Solně budou hrát domácí proti Polákům. Česká fotbalová reprezentace nastoupí k dalšímu zápasu Ligy národů zítra.
1: Fotbalová Liga národů na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vydáme se teď na chvíli na radiožurnálu Sport do historie, ale jen pár měsíců nazpátek. Letos v únoru vybojovala česká snowboardistka Zuzana Maďarová zlato na olympijských hrách na těch zimních v italském Livinu. Závodnice liberecké Dukly ovládla závod v paralelním obřím slalomu. Od triumfu už ale uplynulo víc jak 7 měsíců a tak je v hlavě české reprezentantky už blížící se start nové sezony. V rozhovoru s ní se ale Pavel Petr na úvod ještě ke zlatu na olympijských hrách vrátil.
1: 7 měsíců od olympijského zlata, co jste stihla od té doby?
2: No, od té doby jsem stihla hrozně moc mediálních akcí a povinností, ale měla jich, takže to bylo super a strašně moc hezkých akcí a vlastně i třeba besed pro děti ve školách a samozřejmě hodně tréninku přes léto, ale i spoustu času s rodinou.
1: Změnila se nějak radikálně vaše letošní letní příprava oproti minulým letům?
2: Nezměnila, protože myslím si, že není potřeba měnit něco, co funguje.
1: Motivuje vás zlato z Itálie k ještě tvrdší práci v posilovně nebo je těžší hledat novou motivaci, když už jste dosáhla ten sportovní vrchol?
2: Není těžký hledat motivaci, protože je to jeden ze sportovních vrcholů, který mám v hlavě a samozřejmě jsem za něj strašně ráda, ale určitě není poslední, který bych chtěla dosáhnout, takže motivace se nehledala vůbec těžko, přetrvává dál.
1: Jak náročný byl třeba trénink během toho léta?
2: Byl hodně náročný, jako každý rok, ale myslím, že kdyby to nebylo náročný, tak bych měla pocit, že je něco špatně a hledala, kde to trošku stížit, takže všechno v pořádku.
1: Na co všechno se snowboardistka během léta musí zaměřit v té přípravě?
2: No, zaměřujeme se hlavně na silovou výbušnost a samozřejmě i nějakou vytrvalost, ale především vzhledem k tomu, že náš výkon je na 45 až 50 vteřin několikrát za sebou, tak především na tu výbušnost a rychlost.
1: Zbyl čas také na regeneraci a odpočinek a přičem si třeba nejvíce odpočinete?
2: Určitě zbyl tam čas na regeneraci a odpočinek, protože bez toho by ten trénink, především proto, že máme ten trénink právě výbušný a silový a potřeba, aby šel do rychlosti, tak bez odpočinku by nebyl dostatečně rychlostní. Takže ten odpočinek je tam nutný a regenerace především většinou regeneruju na masážích nebo v sauně, ale tak mentálně si odpočinu nejvíc, když jsem někde s rodinou, ať už je to prostě procházka s mamkou se psem, nebo je to hraní deskovek, takový prostě běžný věci, tak u toho odpočívám hlavně mentálně.
1: K vašemu sportu je potřeba samozřejmě sníh, tak jaká je aktuální situace a kdy je nějaká šance, že se na sněhu objevíte?
2: Aktuální situace moc dobrá není ve světě, bohužel ledovce tajou a je to horší a horší se sněhem. Ale je tu pár možností, kam se na sníh dostat a my máme odjet na ledovec 5. října, zatím tam není moc sněhu, ale máme v záloze jiný varianty a případně, já už jsem byla teď v září v hale v Belgii a je tu varianta, že bychom se ještě do haly do Belgie vrátili.
1: Jak se trénuje v hale? Je to něco jiného samozřejmě než venku, tak jaké podmínky tam člověk nachází?
2: Na trénink jako takovej, tam jsou podmínky skvělý, to je fakt super a dá se to úplně srovnat s tréninkem normálně na horách. Vlastně je to zvláštní, ale možná je to i lepší v tom, že máte ty podmínky furt stejný konstantně a nejsou tam ty vnější faktory, jakože může začít chumelit nebo naopak bude moc teplo, bude to měkký. Takže ten sníh je furt stejný a furt perfektní pro trénink. Zároveň na hlavu je to trošku těžší, protože prostě jste zavřený v mražáku, kde venku je 25 stupňů a vevnitř je najednou minus 4 a je to takový stísněný tam, nejsou tam žádný výhledy, není tam nic, je tam prostě jenom zářivky nad váma a je to takový zvláštní. Ale co se týče tréninku, je to perfektní.
1: Co nadcházející sezóna? Ona je už hodně v hlavě, protože do ní pojedete jako závodnice, kterou bude chtít každý porazit.
2: Zatím to v hlavě úplně nemám, protože je to za dlouho relativně. Ještě furt před sebou máme velkou část přípravy. Uvidíme, jak bude ještě ta část, protože na tom bude hodně záležet, jak se budu cítit před tou sezónou. A určitě tam nějaký takovýhle myšlenky budou, ale myslím, že se nám je s mentálním koučem podaří odstranit a věřím, že půjdu do závodu s čistou hlavou.
1: To znamená, jaká očekávání od té sezóny budete mít? Prozradíte to?
2: Já mám očekávání furt stejný, ať už to bylo v minulých sezónách nebo to bude na příští, já prostě chci přijít na závod a jet co nejlíp a chci přijet do cíle svědomím, že jsem udělala maximum a že líp to prostě už nešlo a to, jaký to budou výsledky, jestli to bude v první trojce, jestli to bude v první desítce nebo to bude 30. místo, zjistíme až během prvních závodů, kdy se zvládnu porovnat se soupeřkami a uvidíme, jak se povedla letní příprava.
1: Už jste trošičku mluvila o tom, co bude následovat, kdy ale přijdou první závody.
2: První závody nás čekají na začátku prosince v Číně.
0: To byla olympijská vítězka na snowboardu v paralelním obřím slalomu Zuzana Maďarová v rozhovoru s reportérem Pavlem Petrem. Řeč o ní bude také v našem blížícím se vysílání už po písničce. Tentokrát vám nabídneme rozhovor s jejím trenérem Evženem Marešem.

0: Na Radiožurnálu Sport se i dále budeme bavit o úřadující olympijské vítězce na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Jmenuje se Zuzana Maďarová. Pod jejími úspěchy, včetně triumfu na zimních olympijských hrách v Itálii, je podepsaný trenér Evžen Musil. Jak ji vnímá a co například za tak dlouhodobou spoluprací stojí, se dozvídáte právě teď z rozhovoru s reportérem Pavlem Petrem.
1: Zuzku Maďarovou jste vlastně dovedl ke zlatu na olympijských hrách. Co vůbec pro vás osobně tohle to znamená?
2: No tak samozřejmě i pro mě osobně je to takový zadosti učinění, že jde to i z F10 na ještědě.
1: Když se vrátím do minulosti, kdy jste vlastně poznal, že Zuzana má potenciál na to dostat se mezi tu světovou špičku?
2: No chvilku jí to trvalo, ale myslím si, že někde kolem 15. roku to začalo vypadat nadějně, že fakt jezdí rychle, neměla moc velkou procentuální úspěšnost dojezdu do cíle, ale nasazení, rychlost a odvaha tam byla.
1: Jak se za těch 14 leté spolupráce změnil vlastně vztah trenér závodnice? Změnil se nebo zůstává pořád stejný?
2: Tak člověk se snaží, aby to bylo furt stejný, ale samozřejmě to nejde. S těma rokama, který přibývají, tak jako u mě to je jako horší, ale u ní to bylo od dítěte až po sebevědomou ženskou. Jo? Takže se to trochu změnit muselo. Už to není tak, že cokoliv řeknu, tak je bez protestů jako odtrénováno nebo uděláno v posilovně, odběháno, ale už se o tom diskutuje. No, občas je to horší. Občas to je lepší, ale nestěžuju si.
1: Puberta to hodně poznamenala?
2: Přišlo mi, že to nebylo až tak strašný. Krom toho samozřejmě, jako tak to asi ví každý, kdo má doma puberťáka, no tak to jsou takový ty tichý chvíle, které se protahujou na minuty, hodiny, někdy dny, ale šlo to.
1: Jaký typ trenéra jste? Jste hodně přísný nebo se jí snažíte hlavně podporovat?
2: Tak je to nějaká kombinace. Dřív byl člověk jako víc podporovatel a teď už to je občas jako o tom, že je potřeba něco udělat, i když už se jí to nelíbí a je potřeba to zkombinovat.
1: V čem je podle vás její největší přednost oproti konkurenci? Co byste vyzdvihl?
2: Nevím, jestli to je úplně největší výhoda, protože samozřejmě každý je cílevědomý a každý chce vyhrát, ale je její tah na bránu a to, co všechno tomu obětuje.
1: Jak navzájem prožíváte ty závody? Kdo je víc prožívá emotivně, vy nebo Zuzana?
2: No, tak to určitě já.
1: Jsou to velké nervy?
2: No, někdy jo, někdy je člověk jako nahoře na tom startu jede celou trať s ní a nervy to jsou.
1: Může ten olympijský triumf nějak změnit, ať už po té závodnické nebo i samozřejmě po té lidské stránce?
2: Zatím, co já vidím, jí to jenom pomohlo v tom, že to sebevědomí je ještě jako větší a že si dokázala nebo dokázala nám, že to jde a věří tomu. Věří té cestě, která se nastavila, že to dotáhla až k tomu olympijskému zlatu.
1: Dopřál jste po sezóně Zuzaně Maďarové vůbec nějaký odpočinek? Jak jste si to naplánovali, než zase začala ta příprava?
2: Tak odpočinek byl stejně jako každý rok. To plán jsme moc nezměnili ani kvůli mediálním a různým dalším.

0: světě. Jak dál? Další 14 let, dalších 15 let, 20 let?
1: No to si nedadu úplně jako představit, to vám řeknu na rovinu. To si nebude úplně jednoduchý, ale jako těch uplynulých 14 let relativně uteklo jako voda. Prostě bylo to po malých krocích, výsledky přicházely postupně od juniorských závodů až po ty seniorský a samozřejmě člověk se naučí s tím žít. No, je to jako každá spolupráce po takových letech, není to úplně samozřejmě 100%.
0: Máte nějaký recept na to, aby to takhle dlouho fungovalo?
1: No myslím, že to je obou strany, že oba dva jsme museli spoustakrát spolknout něco, co jsme chtěli říct nahlas, ale uvědomili jsme si, že to asi není to správný, takže je to taková korektní záležitost.
2: Řekl trenér zlaté snowboardistky z her v Itálii Zuzany Maďarové Evžen Musil, natáčel reportér Pavel Petr.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
3: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
5: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
6: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
7: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
4: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
8: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
9: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
10: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
4: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Dnes si pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem můžete poslechnout po 13. hodině a hostem bude bývalý, teď už bývalý hokejista Petr Vrána. Muž, který dlouhé roky sbíral v různých soutěžích, ať už v hokejové lize mistrů, nebo třeba v ruské soutěži, nebo i v české extralize stříbrné medaile, tak poté, co přestoupil ze Sparty do Třince v roce 2018, získal z oceláři 5 titulů za sebou. Na začátku této sezony symbolickým střídáním ukončil kariéru a vy si ho můžete poslechnout dnes u Tomáše Pancíře po 13. hodině. Do té doby a pak i poté hezký poslech.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Den české státnosti, patrona naší země, svatého Václava, připomíná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Šéfka unijní diplomacie Kalasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Čeští fotbalisti se chystají na druhé utkání Ligy národů s Angličany. Silnice 13 z Liberce na Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů. Je pondělí 28. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes si připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Tisíce lidí dorazili na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy, kde svědce v roce 935 zavraždili. Tradiční poutní mši na Mariánském náměstí sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. A z místa se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
4: Vše skončila zhruba před půl hodinou. Poutníci se už pomalu rozcházejí, ale i tak je Mariánské náměstí stále plné lidí. Po mši, kterou letos celebroval poprvé Stanislav Přibyl, co by arcibiskup český, zazněla i státní hymna a svatováclavský chorál. Lidé tady v Boleslavi si budou moct kromě koncertu a dalšího kulturního programu přijít prohlédnout i lebku svědce, která letos poprvé nebyla součástí mše a nahradila ji takzvaná herma, která připomíná stříbrnou bistu svatého Václava s kouskem jeho kosti. Lebku lidé najdou v bazilice na Mariánském náměstí. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
5: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Platit začne od čtvrtka. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře zároveň sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
6: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie pro letošní a příští rok.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
2: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Oznámila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací nachystané sabotáže už předem reagovat.
8: Moskva podle Kalasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů je zraněných 35 lidí, z toho 10 dětí.
9: Záchranou operaci v Charkově na místě koordinoval starosta města Ihor Terechov, který nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu silně poškozeného po útoku raketodronem typu Banderol. Tři lidé zahynuli v kyjevské oblasti. Jeden z nich byl občanem Ázerbajdžánu a 8 lidí bylo zraněno, oznámila oblastní vojenská zpráva. V Kyjevě ruské drony zaútočily na další dvě čerpací stanice a asi 4 lidé byli zraněni. Dopoledne Rusko zasáhlo velkou kancelářskou budovu v centru Dnipra. Rusko také intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
10: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Má být zároveň jasno a bez deště. Místy ale může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude dnes odpoledne namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
11: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
12: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
11: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
12: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srp, Radiožurnál. Sport.
13: Čeští fotbalisté si v podvečer naposledy zatrénují před druhým zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
14: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil třetí. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
15: Tak asi něco podobného, nejlepší, ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
14: Čeští fotbalisté se z Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
13: A hokejisté Sparty budou od 16 hodin hrát v 5. kole Tipsport Extraligy s Karlovými Vary. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasu přímý přenos.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolona na D1 před Šmejkalkou a neprůjezdná 13 v Rynouticích. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně dojíždějte do kolony kolem 31. kilometru. Táhne se to pak půl hodiny osobní auta na začátek zúžení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla a jede se proto jenom pravým pruhem. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynouticích uzavřená. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek havarovala 3 auta. Objížďka po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště není vhodná pro kamiony. Čekejte kolonu před Rynolticemi směrem z Liberce už zajítravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
14: Pokračuje odpolední vysílání radiožurnálu Sport. Další informací z Kanady. Nová mistrně světa v silniční cyklistice, Nizozemka Demi Wolleringová, dostala po zlatém sobotním závodu v Montrealu vysokou pokutu za porušení pravidel Mezinárodní cyklistické federace. Specializované servery, včetně cyclingnews.com, uvedly, že musí zaplatit pokutu 1000 švýcarských franků, což je v přepočtu zhruba 26 000 korun. Přišla také o 25 bodů do žebříčku kvůli, a teď to hlavní, nepovolené pozici na kole. Wolleringová vybojovala životní úspěch a duhový trikot v závodu s hromadným startem, ten měřil 180 kilometrů. Není jasné, v jaké fázi a jak konkrétně se provinila. Podle rozhodčích porušila pravidlo týkající se použití nepovolené pozice nebo body oporu na kole, což může být nebezpečné jak pro samotnou cyklistku, tak případně pro ostatní účastnice závodu. Češky v pelotonu nebyly, mužský závod vyhrál Američan Brandon McNulty. Češi byli na startu 3, ale v cíli ani jeden. Závod nedokončili Pavel Novák, Jakub Otruba a Matyáš Vacek. Ten sice vydržel nejdéle, ale nakonec po pádu se slomeným nosem a několika odřeninami skončil v nemocnici.
3: Radiožurnál Sport
7: a František Kuna.

0: Je 28. září, den české státnosti, slavíme státní svátek a kdo mohl slavit, to jsou také sportovci od vody. S koncem mistrovství Evropy se totiž uzavřela celá sezona vodních slalomářů. Ti čeští na ní mohou vzpomínat v dobrém. Na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
4: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
5: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
6: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
7: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivrée. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
8: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle mílníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
7: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
7: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky po téhle sezóně. Si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Příjemné odpoledne s radiožurnálem Sport. Je sice pondělí, ale my se vydáme tak nějak trochu virtuálně do soboty, protože právě v sobotu to bude přesně 100 let od chvíle, kdy v tehdejším radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. V naší encyklopedii si proto tento týden připomeneme známé hlasy historie sportovního vysílání Českého rozhlasu. A začneme mužem, který 3. října 1926 premiérovou sportovní reportáž odvysílal, tedy Josefem Laufrem. Vzpomenete si, jaký fotbalový zápas tehdy pro posluchače komentoval?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Bylo to utkání Slavie s maďarskou Hungárií Budapešť. Laufer v té době pracoval jako funkcionář Slavie a ke komentování se dostal náhodou. Původní hlasatel Havel se totiž na zápas nedostavil. Takto na to Josef Laufer vzpomínal. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu archivního zvuku. Přeci jen je to 100 let.
2: Je tam šatně s mužstvem Hungárie a jejich vůdce. Náhle se rozlétly dveře a kolega z výboru zazní na mě. Pepíku, ten tu není, nepřišel jí. Nic platno, musíš jít k mikrofonu ty. Zbláznil jsi se, co pak já někdy mluvil do rádia? Mráz mi přeběhl po zádech, já a mluví do rádia.
0: Josef Laufer, co by mezinárodní sekretář slavistického klubu fotbalu rozuměl. Měl i novinářské zkušenosti, ale o rozhlasové práci toho moc nevěděl.
2: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
0: Teď budu citovat zde hřiště SK Slavia na Letné u mikrofonu radiožurnálu Josef Laufer. To byla vůbec první slova vyřčená do rozhlasového éteru ze sportovního přenosu v Evropě. Záznam se ale z první reportáže nedělal. Po prvním poločasu ředitel rozhlasu vysílání ukončil s tím, že už nikdy žádný další přenos nebude. Posluchačům se ale reportáž tak líbila, že se dopisy a telefonáty dožadovaly další. Rozhlas nakonec koncesionářům vyhověl a sportovní reportáž se stala nedílnou součástí vysílání radiožurnálu, a to po celých 100 let. Josef Laufer barvitě komentoval všechny velké sportovní události té doby, ať už fotbalové, atletické nebo hokejové.
3: A Američané z odraženého touše, je to zase ten Grant, o kterém Cíder Mašlonka říká, že to je pacifický expres, ale tentokrát nám uvázl ve sněhu, to je dobré. Zábrocký, po zábrockém Konopásek.
0: Laufer ale komentoval i méně tradiční sporty, takto při reportáži o boxu, uspořádaném na fotbalovém stadionu Sparty, vysvětloval to, že oproti předpokladům přišlo méně diváků.
4: Vinou je ovšem počasí, zatím sice ještě neprší, jenom několik kapek spadlo, ale jak znáte Pražáky, bojí se přece jenom deště.
0: Zajímavá slova a opravdu mistr slova a legendární rozhlasový komentátor Josef Laufer to byl. Zemřel v roce 1966, v tu domu mu bylo 75 let.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Je půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
4: U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Nejvíc se dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Petra Maďara. Státní zástupci ho podezírají z krádeže. V roce 2024 údajně po potyčce v nočním klubu vytrhl z ruky mobilní telefon muži, který ho natáčel, a hodil přístroj do Dunaje. Sám Maďar vyzval poslance své strany k vydání s tím, že chce očistit své jméno, a případ označil za politicky motivovaný. Parlament zbavil imunity taky dva extremisty z éry bývalého premiéra Viktora Orbána, které vyšetřovatelé podezírají z přijímání úplatků za miliardy forintů. Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí, další desítky lidí se pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí taky Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze. A při příležitosti státního svátku se dnes můžou zájemci podívat do jeskyní v Moravském Krasu a v Mikulově, které jsou běžně v pondělí zavřené. Prohlédnou si tak jeskyni Naturoldu v Mikulově nebo se projedou na lodi punkevními jeskyněmi a podívají se do propasti Macocha v Moravském Krasu.
0: Sport.
4: Fotbalista Lionel Messi dal už 21. branku v aktuální sezóně Major League Soccer. Argentinec tak protáhl svou gólovou sérii v nejvyšší americké soutěži na 3 duely. Jeho Inter Miami ale i tak prohrál v Columbusu 1-2 a už 5 zápasů čeká na vítězství.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehoda v Brně a kolona i před Šmejkalkou. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu vzniká kolona už kousek za nájezdem z D2 ze 195. kilometru. To zabere zatím 10 až 15 minut osobním autem. Na 191. kilometr kus za nájezdem z Vídeňské se tam srazila 3 auta, blokují levý a o kousek dál odstavný pruh. Na D1 z Brna do Prahy se potom tvoří další kolona za sjezdem na Sázavu. Z kilometru 31,5 se vleče půl hodiny osobní auta na 25. kilometr. Na začátku zúžení před Šmejkalkou jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla do levého pruhu. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích neprůjezná. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek se střetla 3 auta. Objíždí se to po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště. Není to ideální pro větší vozidla pro kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Dnes je státní svátek a osobnosti, které vynikly ve svém oboru nebo nějak přispěly k dobré pověsti České republiky v zahraničí, obdrží dnes v Senátu od jeho předsedy Miloše Vystrčila z ODS stříbrné pamětní medaile. Udělovány jsou při příležitosti Dne české státnosti od roku 2012. Je to ocenění, které ale primárně nemá konkurovat vyznamenáním, která se udělují 28. října. No a hlavní, co se týče sportu, je to, že mezi laureátkami je právě jedna sportovkyně, a to atletka Jarmila Kratochvílová.

0: Tento týden bude rozhlasové sportovní reportáži 100 let. My si tak od dneška budeme na radiožurnálu Sport připomínat ty nejslavnější z naší historie. S tehdejším radiožurnálem, psáno ale s písmenkem J, tedy radiojournálem, respektive československým rozhlasem, mohli posluchači prožít dvě napínavé finálové bitvy Československa na světových šampionátech ve fotbale.
1: Vážení posluchači, už úvodem k naší dnešní reportáži projevil jsem lítost. Nemůže nikdo za to. Bylo to někde na vedení mezi Římem a Prahou, že nebyl náš mikrofon zapojen tak, jak vám bylo ohlášeno a jak bychom si byli spolu s vámi stáli.
2: Samozřejmě to nebylo tak jednoduché jako dnes, kdy se dá celkem snadno vysílat skoro ze všech koutů planety. Rozhlasové vysílání bylo ještě mladé a provázely ho různé komplikace.
1: Zatím ještě nic.
2: Hlavně technické, ale nejenom ty. Takhle reportér Josef Laufer vzpomínal hned na první reportáž z fotbalového mistrovství světa v Itálii v roce 1934.
3: Mikrofon byl na střeše vysoké tribuny. Od moře vála prudká bora, která stěžovala hru našim v prvém poločase, ale mě po celý zápas. Pevně přivázaný mikrofon dostal jakýsi náhubek ve formě obrácené trubky či megafonu, do kterého se musel hovořit, jinak by byl prudký vichr odnesl mé povídání stranou. Zprvu bylo neveselé.
2: Ale nakonec si Čechoslováci s Rumuny v Terstu poradili, stejně jako Josef Laufer s větrem, a po dvou týdnech dokráčeli až do římského finále proti domácí Itálii.
1: Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, Puč na branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0.
2: Úspěšný italský šampionát byl významný nejen pro československý sport, ale i pro samotný rozhlas.
3: Vždyť jeho vedení dalo vytisknout a vylepit pestré plakáty oznamující sportovcům, co všechno z Itálie uslyší, aby proto rozmnožili řady platících posluchačů.
1: Italo vedou kupředu, Meazza vyhrál svůj souboj se Čtyřokým a už vedou Italové 2-1. Štěstí nám nepřeje. Co je to platno, zatněte hoši zuby a snad se to ještě překonáte.
2: Nepřízeň štěstěny, rozhodčích, porážku i technické obtíže, to měly společné obě reportáže z finálových zápasů československých fotbalistů na mistrovství světa. Poté římské s prohrou s Itálií 1-2 v prodloužení v roce 1934 i ta z Chile, kde v červnu 1962 národní tým podlehl favorizované Brazílii 1-3, přestože i v tomhle případě to dobře začalo.
4: Ty linky v té době z Latinské Ameriky nebyly kvalitní. To se nevysílalo jako dnes přes družici. Tam byl jeden silný kabel, podmořský kabel, a do toho kabele se museli vtěsnat všechny rozhlasové stanice světa, co chtěli vysílat. A my jsme samozřejmě vysílat chtěli také.
2: Vzpomínal s odstupem času Karel Malina, který z Chile reportoval společně se Slovákem Oskarem Manou.
4: A pokud byla nějaká porucha, tak se nevysílalo. No, my jsme nakonec vysílali, to posluchači z té doby vědí, i když to nebylo tak dokonale technicky, ale vysílali. Dali jsme a pochopitelně jsme měli velkou radost.
2: Až na konečný výsledek.
1: Je to už před naším trestným územím. Brazílčani z levé strany se do něho dostávají. Pěkná akcia, pěkná střela.
2: I šum patříval k vysílání československého rozhlasu. Stejně jako velká vítězství i kruté porážky. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Dnes je to přesně 26 let od jednoho z nejkontroverznějších rozhodnutí v olympijském desetiboji. A to rozhodnutí se týkalo Česka. Mnohokrát zkoumanému momentu, který svým způsobem vzal zlatou medaili Romanu Šebrlemu, se tak budeme věnovat v naší pravidelné rubrice, říkáme jí Stalo se v tento den. Extrémně vyrovnaný desetiboj na hrách v australském Sydney vyhrál nakonec Estonec Erky Nol součtem 8641 bodů a jen o 35 bodů stříbrný byl tedy Roman Šebrle o takto málo. Českému atletovi se první den úplně nepovedl, když byl po polovině soutěže mimo medailové pozice, ale druhý den začal vítězstvím na 110 překážek a posunul se na třetí místo. A pak přišel klíčový disk. V první skupině předvedl solidních 44 metrů a 39 centimetrů. Ve druhé pak přišel na řadu jeho velký soupeř, právě Erky Nol. Ten poslal v prvních dvou pokusech disk do ochranné sítě a potřeboval zachránit bodový zisk ve třetí sérii. Rozhodčí opět zvedl červený praporek, tentokrát kvůli mírnému přešlapu. A velmi blízko celé situaci byl i v Sydney nakonec šestý Tomáš Dvořák. On i další Čech v soutěži Jiří Ryba měli jasno o přešlapu. Nola ale estonská reprezentace tak nějak se za něj postavila, protestovala a uspěla. Proti tomu se ozvali Češi, Američani a Britové, protože ve hře o medaily byli i Američani Huffins a Papas, stejně jako Brit Macy, ale bez úspěchu. No tak nakonec v Sydney slavil zlato a Roman Šebrle po návratu z Austrálie mluvil ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že se hodnota jeho první olympijské medaile může ještě změnit.
1: Tak věřím, že ještě můžu získat zlato a to jedině tak, že prostě náš svaz to nechá, tady odborníkům se to nechá přezkoumat, jestli to přišla byla nebo ne, a pokud se prokáže, že to opravdu přišla byl, tak doufám, že arbitrážní komise rozhodne můj prospěch. Pokud opravdu přešlápl, já jsem to bohužel neviděl, takže nemůžu říct, jestli přešláp nebo ne, ale pokud přešlápl, tak si myslím, že je fér, aby nevyhrál.
0: Pořadí olympijského desetiboje z roku 2000 se už ale nezměnilo. Olympijský triumf Šebrle přeci jen mohl slavit, a to o 4 roky později v řeckých Aténách.

Po zprávách ve 13 hodin na vás v našem vysílání čeká pravidelný pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem, který se tentokrát pozval bývalého hokejistu Petra Vránu, muže, který na začátku této sezony symbolickým střídáním na ledě ocelářů společně ještě s dlouholetým spoluhráčem Vladimírem Draveckým ukončil aktivní kariéru, kterou dokázal během působení zejména v Třinci ověnčit dohromady 5 extraligovými tituly. Petr Vrána u Tomáše Pancíře po 13. hodině.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Voda z oblasti Odolena, voda není pitná, vrty dál obsahují velké množství olova. Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Hokejisti Sparty budou v pátém extraligovém kole hostit Karlovy Vary. Na dálnici D1 jsou kolony v Brně i před Šmejkalkou směrem do Prahy. A počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Většina z odstavených vrtů pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vodárny mezi tím taky odkalují a čistí komory vodojemu. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat připravené cisterny. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
4: Lotyšsko čelí poškozování bezpečnostního zabezpečení hranice, oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus.
6: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 000 pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Opavská charita dnes slaví 30 let domu svatého Cyrila a Metoděje. V roce 1996 otevřela v bývalém ženském klášteře domov pro zrakově postižené a nevidomé. Sociální služba klientům pomáhá se zapojením do běžného života. Součástí odpoledních oslav bude například neviditelná realita, říká vedoucí domu Zuzana Janků.
7: Umožňuje vyzkoušet si třeba nalít si vodu poslepu, vyzkouší si různé poslechové hry. Dále se můžou návštěvníci těšit na zvukovou střelbu a nejrůznější aktivity pro děti. Můžou si vyzkoušet jízdu na dvojkole, zahrát si showdown, popřípadě šupec.
0: Sport.
8: Hokejisty 6. Sparty čeká v 5. kole Tipsport Extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Pražané i Západočeši, které dělí v tabulce jediný bod, se budou snažit navázat na výhry v předešlých duelech. První kanadský bod v novém ročníku si v pátek při výhře 5-1 nad Českými Budějovicemi připsal karlovarský útočník Jiří Černoch, kterého netrápí, že sám zatím není příliš produktivní.
9: My máme 4 skvělé formace, teďka výborně hraje druhá lajna, která nás táhne, a za to jsem jenom rád. Samozřejmě, kdyby jsme prohrávali a nedávali jsme celkově tým góly, tak mě to štve mnohem víc, že třeba těch bodů tolik nedávám.
8: Utkání Sparta Karlovy Vary začne v 16 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 za Borem a na D1 nehoda v Brně, zdržení před Šmejkalkou. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov na nejvýš pozorně za sjezdem na Bor a Mariánské Lázně na kilometru 132 hlásíte tam nebezpečný větší ocelový předmět.
10: Mezi pruhama leží železný nájezd na podvalu.
2: D5 směr Rozvadov za Borem, kilometr 132. Na dálnici D1 v Brně směrem z Vyškova na Prahu počítejte s kolonou z kilometru 195 na 191. Po srážce tří aut tam zůstává zabraný levý a odstavný pruh, zdržení pro osobní auta 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy potom za sjezdem na Sázavu popojíždí další kolona z 32. kilometru na 25. Na začátku omezení před Šmejkalkou je po dopolední nehodě povalená betonová svodidla do levého pruhu. V osobním autě je to asi na 25 minut a kolona už se tvoří i na náhradní trase přes chodce Rady. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná. Před křižovatkou Nahrádek a Janovice se střetla tři auta. Objížďka je krátká po místních komunikacích, ale kamiony se tam složitěji vytáčejí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
11: Co obnáší konec profesionální hokejové kariéry? Jak se před lety zrodil přestup Petra Vrány ze Sparty do Třince, který patří mezi nejúspěšnější hráčské výměny v celé historii české extraligy? V čem bylo kouzlo ocelářů, kteří dokázali vyhrát titul pětkrát v řadě? A kam se posouvá český hokej a hokejová extraliga? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách Radiožurnálu Sport, protože naším dnešním hostem je pětinásobný vítěz české hokejové extraligy, kapitán třineckých ocelářů v těch posledních úspěšných sezónách, který v polovině září ukončil svou aktivní kariéru. Petr Vrána, dobrý den, vítejte
12: dobrý
11: v našem studiu.
12: Děkuji za pozvání.
11: Náš rozhovor přetáčíme a to 3 dny po vaší rozlučce, která se odehrála přímo v extraligovém zápase ocelářů Třinec proti Kometě Brno. Vy jste nastoupil s dalším loučícím se hráčem Vladimírem Draveckým na úvodní střídání. To skončilo po 13 sekundách domluveným offsidem. Jaké to bylo? Co všechno vám před tím zápasem během těch 13 sekund a potom, když jste už z tribuny nebo ze skyboxu sledoval zbytek toho dramatického zápasu. Co všechno se vám honilo hlavou?
12: Proběhlo tam víc myšlenek. Já jsem s klukama měl možnost strávit už celý vlastně den od rána, tak jako vždycky. Tak nějaká porada proběhla, oni měli videoporadu, to už bylo fajn, že jsem už nemusel tolik vnímat. Spíš jen tak jako vnímal ty věci okolo trošku jinak, než kdybych měl nastoupit do standardního utkání. Byla to taková příjemná změna.
11: V 13 sekund to jedno střídání zakončené offsidem samozřejmě bylo dopředu domluvené. S kým vším jste to domlouvali? Věděli to třeba trenéři, nabádali vás nebo dávali pozor, abyste se nepouštili do nějakých nebezpečných akcí, aby třeba během toho úvodního střídání jste nedostali gól?
12: To ani ne, to samozřejmě asi by si nepřála ani jedna strana, kdyby náhodou padl gól. Chvilku jsme se bavili ze strany, že bychom mohli se jako zbláznit a ujet, protože jsme věděli, že Kometa asi o tady tomhletom ví, takže nebudou hrát na 100%. Teoreticky jsme ho mohli dát, ale nakonec jsme se domluvili, že to ukončíme offsidem, aby se předešlo nějakému zbytečnému vhazování v jednom nebo v druhém pásmu. Takže jsme chvilku přemýšleli nad tím, jak to udělat. Rozhodli jsme se takhle a myslím si, že to bylo fajn, akorát nám to skočilo na 13, což jako je takový šťastný číslo trošku, ale dá se nic dělat.
11: Na ten zápas jste s Třincem uzavřel speciálně smlouvu?
12: Ano. A na to, co jsem pochopil, tak nešlo jinak udělat, než podepsat standardní hráčskou smlouvu na měsíc.
11: Což znamená, že pokud by se Třinec stal mistrem, tak budete mít 6. titul?
12: Ne.
11: Je
12: ne,
11: to tak v extralize?
12: Já si myslím, že ne. Ne. No, jako,
11: není bylo to, by že to, pokud, bylo nás, to... pokud nastoupíte alespoň jednou za to mužstvo, nezískáte si, že medaily?
12: To je pravda, ale já si nejsem jistý, jestli ty pravidla nejsou až potom v playoff, anebo je tam určitý počet utkání, který hráč musí odehrát za tu sezonu, aby jako byl součástí toho titulu. Takže si myslím, že ne.
11: Jak vidíte šance Třince v letošní sezóně?
12: Tak zatím vypadá velice dobře, vypadá, že ta síla tam je. Jediný trošku problém asi možná je v tom, že jich není až tolik, nemají moc hráčů navíc, takže doufám, že vydrží zdraví, tak aby jim to šlapalo.
11: Mluvíme o konci vaší profesionální kariéry. Je to opravdu definitivní? Nepřipadá v úvahu, že byste se za rok třeba vrátil?
12: Ne, nedokážu si to představit upřímně. Já jsem v podstatě od konce se ani nepotrénoval a Dělám to jenom tak rekreačně, nějaký sport, a nemyslím si, že už bych se k tomu chtěl vracet. Ty poslední dva roky nebyly úplně takové, jak bych si představoval, a neměl jsem takové herní vytěžení, takže si myslím, že už by nebyla ani šance se do toho dostat.
11: Mě zaujala ve vašem rozhovoru pro web Třineckých ocelářů poznámka, že úplný konec byl trochu jiný, než jste si představoval, a že ne se vším jste se na konci ztotožňoval. Prozradíte, o co všechno šlo?
12: Samozřejmě, že každý hráč si představuje, že když už do toho hokejového života dá tolik, tak že nebo ne každému se to podaří. Samozřejmě, ale já jsem doufal v to, že se mi podaří prostě ukončit kariéru na ledě a ne na tribuně, což se mi bohužel nepodařilo. A vlastně poslední dvě play-off jsem se ani nedostal na led, což mě trošku mrzí, asi mi to bude mrzet dlouho, ale takový bylo rozhodnutí, a jestli to bylo výkonností nebo ne, to jsem se vlastně nikdy ani nedozvěděl, takže jen mě mrzí, že jsem neměl možnost to ukončit na ledě, ale to neznamená, že si nevážím toho, co pro nás Třinec udělal tady tímto utkáním.
11: Říkáte, že jste se nedozvěděl, jestli to bylo výkonností nebo něčím jiným, to já bych předpokládal, že hráč notabene, hráč, který byl ještě před minulou sezónu kapitánem týmu, který má za sebou to, co vy máte, takže komunikuje s trenéry, s realizačním týmem, takže tam, se dozví něco.
12: Komunikace tam samozřejmě byla, já jsem měl určitý připomínky k tomu, ale jako přímo mi nikdo v podstatě nedokázal úplně odpovědět, takže potom upřímně jsem tak nějak ztratil energii s tím bojovat a snažit se něco zjistit, takže už jsem prostě věděl, že ta sezona už ten konec nebude asi takovej, že budu hrát. Tak už jsem se s tím tak nějak ztotožnil a už jsem jenom dohrál tu sezonu, abych nenarušil nějakým způsobem chod toho klubu a nedělal zbytečně něco, co by třeba rozhodilo nějakým způsobem ten rozjetý vlak.
11: Jaký je ten konec kariéry? Předpokládám, že v těch uplynulých desetiletích jste měl všechno nalajnované, jasný rozvrh, jasný program každého dne. To najednou ze dne na den zmizelo. Jaké to je?
12: Přemýšlel jsem nad tím samozřejmě hodněkrát a slyšel jsem hodně názorů od spousty sportovců a překvapilo mě, jak je opravdu těžký vstát ráno a vědět, že vlastně nemám nalajnovaný program, že si ten program musím udělat sám, musím si udělat tak, aby dělal to, co potřebuji a to, co musím zařídit doma okolo rodiny a potom zase další věci, ať už biznis nebo nějaké svoje osobní povinnosti, takže jednoduchý to nebylo, zároveň vlastně, když já jsem skončil, tak jsme se ještě stěhovali, takže se to všechno motalo kolem stěhování, starání se o děti, do toho malej, protože přítelkyně a když ho sportuje, takže ta taky byla velice vytížená, takže já jsem měl hodně kluky sám. A jak říkám, nebylo to jednoduché stěhovat, starat se o děcka, vyrovnat se s tím, že vlastně člověk se vyskončila kariéra 20, já nevím, kolik jsem to hrál profesionálně, ale samozřejmě hokej hraju dlouho, takže to nebylo jednoduché a měl jsem dny, kdy jsem s tím opravdu bojoval a myslím si, že teď už, jak jsme se dostali do nějaké takové větší pohody doma, už máme většinu věcí udělaných, co potřebujeme, takže teď už si tak nějak zvykám a začínám se v tom orientovat víc.
11: Říkáte, přítelkyně sportuje, asi většina našich posluchačů ví, že tou přítelkyní je úspěšná česká oštěpařka Nikola Ogrodníková, že máte malé dítě. Znamená to, že k těm otázkám, které samozřejmě padají, co teď budete dělat, tak odpovídáte, budu mužem v domácnosti, budu se starat o našeho syna?
12: Je to v podstatě tak, nebo ne, nechci říct, že já jsem jenom ten, který se stará, Nikol samozřejmě toho zvládá neskutečně moc, až klobouk dolů, že dokáže trénovat, když měla přípravu nebo i během sezony dvakrát denně, do toho se stará i ona, samozřejmě o dům, tak jako každá normální žena v domácnosti, takže i ona je samozřejmě do toho zapojená. My jsme měli spíš domluvu v takovou, že jakmile já skončím, tak samozřejmě ta péče, větší část té péče přejde na mě, takže pokud Nikol měla závody nebo někam jela na několik dní, takže vlastně jsem se staral o kluky já, ale tím, že jsem doma, už nemám jiné povinnosti, tak u mě to bylo jenom o tom si zvyknout na nějaký program a zvyknout si na to, jak fungujeme spolu a najít si nějakou cestu a myslím si, že teď už je to takový lepší.
11: Váš bývalý spoluhráč, který končil v tom stejném zápase jako vy, Vladimír Dravecký, se vlastně hned po tom jednom střídání převlékl a šel na střídačku Třince, protože je asistentem trenéra. Vláká vás do budoucna nějaké působení v hokeji, ať už na lavičce nebo někde v zákulisí, nějaká manažerská pozice?
12: Teď nedokážu odpovědět, jestli ano nebo ne. Nějaké nabídky proběhly. Všechno jsem s respektem a s poděkováním odmítl, protože jsem věděl, že tady v té situaci životní, v jaké jsme, bych tomu nemohl věnovat 100%. Jestli nějaká nabídka přijde časem, až třeba malej bude větší a budu vědět, že mám víc prostoru, tak budu o tom přemýšlet, ale teď si myslím, že určitě se do něčeho většího pouštět nebudu.
11: Petr Vrána, bývalý hokejista, mimo jiné pětinásobný mistr České ligy, je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Já už jsem v úvodu připomínal tu výměnu, kdy jste se z pražské Sparty dostal k Třineckým ocelářům. To bylo v roce 2019. Vy jste několikrát vzpomínal, že jste vlastně tehdy chtěl ze Sparty odejít. Co se tam stalo? Co vás přesvědčilo, že chcete ze Sparty odejít? Co byla ta poslední kapka?
12: Já už jsem se necítil dobře. Nechodil jsem rád na halu, ty utkání už jsem hrál ve velké nervozitě a cítil jsem tam velký tlak a nám se nedařilo v té době. Už jsem se necítil, že v podstatě v tom klubu dokážu hrát jinak a když přišla tady ta možnost té výměny, tak se dá říct, že to pro mě byla jako záchrana. Já jsem poprvé v kariéře jsem šel a řekl jsem, už stačilo, potřebuju změnu a pojďme udělat něco, pojďme udělat výměnu, což já jsem nikdy neradělal nebo nechtěl jsem nikdy udělat, ale už jsem se dostal opravdu do takové situace, kdy jsem nevěděl, jak z toho ven a nakonec to vyšlo takhle, jak to vyšlo.
11: Vyšlo to fantasticky. To, že to bylo tehdy do Třince, byla víceméně náhoda, kdyby přišla nabídka odjinud, tak byl jste v takovém rozpoložení, že asi, byste šel jinam?
12: Asi ano, že to vyšlo na Třinec, který zrovna hledal výměnu za Bukarce, co jsem pochopil. Samozřejmě nějaká vazba, já se s Martinem Růžičkou už jsme se znali z Ruska, určitě věřím, že v tom měl prsty i on, takže jako úplná náhoda ta asi nebyla. Samozřejmě, kdyby přišel jiný klub s nějakou nabídkou a Třinec tam nebyl, tak asi by to byl i jiný klub, ale já jsem strašně rád za to, že to byl Třinec.
11: Vy jste do té doby, než jste přistoupil do Třince, měl na kontě druhá místa a to hned z řady soutěží. Vy jste byl druhý s Halifaxem, když jste působil v Zámoří, byl jste druhý dvakrát s Vítkovicemi v hokejové extralize, byl jste druhý se Spartou v Lize mistrů, byl jste druhý v KHL. Nebyla to nějaká deka? Věřil jste, že ještě někdy ten titul a to, že zvednete ten pohár, přijde?
12: Já jsem se snažil na to takhle nedívat. Já jsem vždycky říkal, že i ty druhý místa byly svým způsobem krásný, protože ty zážitky, které ty playoff některý měli ten druhý rok ve Lvu Praha, když jsme hráli KHL a byli jsme nastěhovaní vlastně do O2 areny na ty poslední série. To byla taková neskutečná atmosféra, když vám fandí celá republika, se sjížděla a fandili tam všichni, takže to bylo fakt úžasný. Takže každý to finále mělo nějaký svoje kouzlo. Samozřejmě, že člověka to mrzí, že to vítězství nepřišlo, ale asi jsem se s tím úplně nelámal hlavou, jako nebral jsem to tak, že prostě to nikdy nepřijde, nebo jestli to přijde. A nakonec v Třinci se to podařilo a zase se to otočilo, že jsme udělali 5 titulů v řadě, tak to jako jsem taky nečekal samozřejmě.
11: Dokonce to mohlo být 6 titulů, protože ta jedna sezóna skončila kvůli covidu předčasně.
12: Tam věřím, že bychom byli velice silní.
11: V čem bylo to kouzlo?
12: Já si myslím, že to kouzlo byla prostě, že se sešlo víc věcí najednou. Samozřejmě trenér Varaďa nastavil určitý pravidla, měl nějaký systém, pracoval takovým způsobem, jakým pracoval a sešla se skupina hráčů, která byla ochotná udělat všechno pro to, aby vyhráli. Zahodili svoje vlastní nějaký, nechci říct ega, to se tak vždycky říká, ale prostě věděli, že třeba nebudou až tak úspěšní bodově nebo nebudou mít až takový prostor, jaký by si představovali, ale je to všechno jenom pro to, aby ten tým vyhrál. A ono to tak jako opravdu fungovalo. My jsme sice nehráli extra hezký hokej, ale hráli jsme zodpovědně. Snažili jsme se hrát opravdu zodpovědně tak, aby jsme dostávali co nejméně gólů a nedělali zbytečné chyby, až jako opravdu extrémně, že jsme to opravdu vyžadovali jeden po druhým pořád. A ono se nám to vyplatilo první rok, druhý rok, třetí rok a najednou si člověk domluví, že to opravdu funguje. A v podstatě, když odešel Venca, tak potom jsme to dokázali ještě 2 roky potáhnout s tím samým nastavením a i pod trenérem Motákem a fungovalo to.
11: Ono se říká, že obhájit je těžší, než získat ten titul. Vám se podařili vlastně 4 obhajoby. Nemizela trochu ta hladovost, nebo jakým způsobem jste ji udržovali?
12: Nevěřím, že mizela. My jsme prostě chtěli vyhrávat a ten pocit, když člověk skončí tu sezonu tím vítězným utkáním a má možnost oslavovat s tím pohárem, tak je to fakt krásný.
11: Při té rozlučce v Třinecké aréně jste připomněl něco, co si upřímně vůbec nedokážu představit, jak se dá zvládnout. A sice tragédie, kdy jste před 5 lety přišel o manželku, pod kterou se prolomil led na Slezské Hartě, když chtěla zachránit štěně. To bylo tehdy na konci základní části hokejové extraligy, 3 zápasy před koncem. Vy jste se vrátil na playoff. Byla to tehdy od vás vlastně racionální snaha utéct od toho hokej?
12: Asi jo. Já si pamatuju do dneška, že jsme jeli s Tomášem Kundrátkem, vlastně s bývalým spoluhráčem. Jehož rodina mi velice pomohla v té situaci, protože manželka se znala s jeho ženou a Tomáš, my jsme si byli do své blízcí, nebo pořád jsme samozřejmě. A pamatuju si na cestu, jeli jsme do Třince z Nové Pláně a já jsem mu říkal, že jako si nejsem jistý, jestli to dám, jestli se jako budu vracet. A on právě říkal, ale já si myslím, že vůbec nevidím důvod, proč bys jako neměl. Teď si odpočiň, přijď do toho s čistou hlavou a jako nikdo ti nic v podstatě nemůže nic říct. Jo. Když to nepůjde, tak se prostě řekne, že to nejde a odejdeš a když to půjde, tak je tak fajn. A já jsem si nebyl jistý. Nechci říct, že jsem se nechal přemluvit, ale prostě jsem si řekl, OK, tak jako, že nemám co ztratit. Jsem rád, že vlastně můžu vypnout trošičku, přijdu do šatny, přijdu na jiné myšlenky. Mám možnost dělat sport, který miluju, který dělám celý život, a v té situaci mi to vlastně pomáhalo, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu, a tak nějak trošičku s čistou hlavou, že jsem nebyl pod tím tlakem moc. Pro mě to bylo jenom taková jako zábava mimo to řešení těch skutečných problémů doma. Zase se nám podařilo vyhrát, takže to bylo neskutečné, takže za to jsem moc vděčný a hlavně děkuju všem v tom klubu a klukům, kteří tam ten rok s náma byli, že podali nápomocnou ruku, ať už co se týče malýho nebo cokoliv jsem potřeboval, tak věděl jsem, že mám od nich prostě podporu 100% a to samé od klubu, od trenéru, takže to bylo něco, čeho si opravdu vážím.
11: Pomohlo třeba i tohle stmelit ten tým do těch dalších sezon?
12: Víte, co to asi těžko posoudím já, to by možná posoudil někdo, kdo byl mimo ten kolektiv. Já si myslím, že je to možná součást nějaké skládačky, která nás jako zase dala trošku blíž dohromady, ale těžko posuzovat, jestli to byl nějaký moment, který by nás zase zblížil víc, ale určitě, když za váma přijede celý tým, zruší se utkání a přijeli za mnou domů vlastně ten den, kdy se to stalo, tak nemyslím si, že třeba každý tým nebo každý trenér by to udělal, a ke mně prostě najednou přijel autobus spoluhráčů a seděli jsme v kuchyni, popíjeli jsme trošku, že jo, samozřejmě, a povídali jsme si, a myslím si, že to byla nějaká, možná nějaký moment, že si ostatní zamysleli nad spoustou věcí. Možná to změnilo trošičku náš přístup taky.
11: Petr Vrána, pětinásobný hokejový mistr České republiky, bývalý hokejista, zůstává hostem radiožurnálu Sport. Vy máte zkušenosti ze Sparty, Střince. Sparta čeká 20 let na titul, Střincem během té doby vy sám jste jich získal 5. Čím to je, že Sparta čeká tak dlouho?
12: By si asi měli zanalizovat Spartani a...
11: Já myslím, že to analyzují každou sezónu,
12: ale sezonu se snaží na to přijít.
11: Vy máte ten odstup, proto mě zajímá váš názor.
12: Jak jsem říkal, je to o té skupině těch lidí, která se sejde a je ochotná pro ten úspěch udělat všechno. A musí to být, člověk si řekne, žloupost, ale opravdu jako všechno. Trénink od tréninku po prostě cesty předem, chystání se na zápas a ta zodpovědnost individualit v tom týmu, aby tam nebyl jeden vždycky, tak jako říkáme, tulák nebo někdo, kdo si dělá, co chce. A i u nás tak někdy bylo, že někdo přišel a byl trošku takový tulák, ale vlastně pochopil, co se po něm chce, a že bez toho, aniž by dělal minimum chyb nebo je neopakoval, tak to nepůjde a ten zápas opravdu se nemusí vyhrát, ať už jsou to hloupé fauly nebo ztráty kotouče a tak dále.
11: Takže a ten tlak na tohle ve Spartě nebyl a není dostatečný?
12: To nedokážu posoudit. Já v té šatně nesedím a nevím, jak je.
11: Dobře, ale seděl jste tam několik sezón.
12: Ano, tak tam samozřejmě my jsme v té době neměli takový tým a nebyli jsme tak úspěšní a nemyslím si, že tam byl kladený na to až takový důraz. Teď to nemyslím vůči hráčům nebo vůči vedení, ale prostě to tam nebylo tak nastavený. V tom Třinci opravdu my jsme to v podstatě po sobě vyžadovali jeden vedle druhého, a když to někdo nedělal, tak jsme si to řekli, že prostě takhle ne, takhle to dělat nejde, protože neuděláme prostě úspěch. Jo. Strašně moc krát jsme řešili hloupé fauly, zbytečné vyloučení, že nás to může stát zápas, jo, nebo ztráty kotouče, které nám může stát zápas. Takže tady těch věcí tam bylo opravdu hodně. Takže tady to si myslím, že je důležité, že se sejde skupina lidí, která opravdu za tím úspěchem jde a udělá pro to všecko a je ochotná na tom pracovat každý den. A to není jenom jako v playoff, ale je to v podstatě od začátku sezony a furt si něco připomínat a pořád si říkat tak a tak. A ono to někdy je jako hodně těžký, hodně fyzicky náročný, psychicky, ale takhle nám to fungovalo a myslím si, že to byl ten základ úspěchu.
11: Jak se z pohledu hráče liší prostředí ve Spartě a v Třinci?
12: Sparta je samozřejmě velkoklub, je to jméno, je to velký SK, všude je vnímána jako velkoklub, Třinec, malý město, ale neskutečný zázemí, v podstatě řekl bych až to velkoklubovské zázemí, jo. My tam máme opravdu všechno, co potřebujeme, jezdí se hodně den dopředu, jelikož jsme docela daleko, takže to zázemí bych řekl, že se vyrovná jakémukoliv velkoklubu v Evropě. Myslím si, že na tu Spartu vždycky bude trošku větší tlak, tím, že to je prostě pražský klub a čeká se na ten úspěch už dlouho a ten tlak každý rokem je větší a větší, což asi není jednoduchý pro ty kluky. My jsme tady přišli vlastně do Třince, Třinec vyhrál 2-11 a potom se tady začalo vyhrávat těch 5 titulů v řadě, tak nějak ten tlak nebyl až takový a ono je to potom trošičku jednodušší, než když na vás tlačí média a všichni očekávají, co zase bude a jak ta Sparta dopadne a jestli posílili správně nebo ne. Není to jednoduchý na Spartě hrát určitě. Neříkám, že není jednoduchý hrát v Třinci, ale není to taky pro každýho, ale je to trošku něco jiného.
11: Při tom, jak se mění dresy v hokejové extralize, může existovat nějaký klubismus? Může hráč, současný hráč extraligy mít silný vztah k některému z klubů?
12: To je docela dobrá otázka. Já si myslím, že dnes už moc těch kluků, kteří v jednom klubu zůstanou celou kariéru nebo nějakou větší část té kariéry, není. A myslím si, že to k tomu sportu prostě patří. Je to tak, že někdo nabídne lepší peníze nebo nemá třeba takový prostor v tom klubu, v kterém hraje, nebo ten jeho klub, jak říkáte. A on ví, že ten prostor mít nebude, tak jde někam jinam. Takže nevěřím, že, nebo nemyslím si, že už je to tak, jako to bývalo dřív, že někteří hráli v jednom klubu celou kariéru nebo tam vydrželi hodně dlouho. Já si myslím, že teď už je to opravdu i na finanční stránce věci, i na tom, že prostě ten klub se chce buď někam posunout, nebo chce větší prostor a není spokojený tam, kde je. Takže dřív si myslím, že těch místních hráčů nebo hráčů, kteří bydleli relativně blízko tomu klubu a byl to vlastně klub jejich mládí, bývalo víc, ale možná statistika říká jinak, já nevím, ale přijde mi tak, že...
13: Já se ptám spíš na pocit, než na statistiku.
12: Já si myslím, že pocitově to není tak, jak to bývalo dřív, že si myslím, že je málo kluků, kteří vydrží v jednom klubu a zase ten klub musí být relativně úspěšný, aby tam někdo vydržel dlouho, protože jak víme všichni, když se nedaří, tak většinou nějaká obměna dojde, ať už dřív nebo později, takže to, aby někdo vydržel v klubu dlouhou dobu a nějaká větší část těch hráčů, tak musí být úspěšný.
13: Vy jste debutoval v extralize v Olomouci na začátku kariéry, teď tedy jste ji ukončil v Třinci. Jak se za tu dobu extralize změnila?
12: Já si myslím, že jsem debutoval v Havířově.
13: Havířově, tak díky, ano, máte pravdu.
12: V Olomouci jsem vyrůstal od nějaké šesté třídy hokejově, ale první zápas za seniory jsem měl v Havířově.
13: Dobře, díky za opravu. Jak se od té doby změnila extraliga?
12: Hodně. Ten sport celkově si myslím, že se strašně změnil. Strašně se zrychlil, hodně se zrychlil. Není až tak možná fyzický, co se týče těch soubojů a takových těch různých tahání a někoho na zádech věčně tahat a v rohu vás někdo chytil okolo prostě ramen a držel vás a hákoval různě. To si myslím, že dřív se daleko méně pískalo. Dneska je velký důraz na to, aby ta hra byla volná a měla takový jako flow. Hrozně moc se to zrychlilo. Možná i zjednodušilo trošku v tom, že prostě není na to tolik času. Dřív se hodně hrálo s pukem, zadovky a pořád nějaký nahrávky někde do prostoru a tak. Dneska na to není tolik času a ti hráči, kteří se na to dokážou adaptovat a dokážou tady v té rychlosti udělat víc nebo navíc, tak vyčinívají v té lize. Ale ta hra se zrychlila. Nevím, jestli se omladila, já si myslím, že pořád je spousta klubů, kteří mají starší hráče, takže nedokážou odhadnout, jestli se hraje víc mladých hráčů teď nebo se hrávalo dřív mladí hráči, ale ta hra je určitě trošku jiná, než bývala.
13: Přistupují současní mladí hráči k hokeji a k extralize výrazně jinak, než jste přistupoval tehdy vy?
12: No, já si myslím, že to nastavení je pořád stejný, tak chtějí hrát, takže pro to udělají všechno a samozřejmě dneska je ten tlak na to, na ten výkon je větší. Mají daleko víc možností, jak se zlepšovat, jak na sobě zapracovat, což my jsme neměli. Tenkrát se tomu tolik nevěnovalo, prostě byla letní příprava, tam se naběhl tisíce kilometrů, nazvedali se nějaký váhy a šlo se do sezony. Dneska ti kluci mají kondiční trenéry, osobní, někteří dělají věci navíc, chodí na různý střelby, na různý bruslení, takže oni mají strašně moc možností, jak se zlepšovat, takže si myslím, že tam je ten tlak na ně trošku větší, ale pokud prostě člověk chce být úspěšný, tak proto musí udělat všechno a to si myslím, že se nezměnilo před 20 rokama nebo teď.
13: Nezměnila se chuť udělat všechno, aby člověk byl úspěšný?
12: To je individuálně. Já si myslím, že jsou kluci, kteří jsou to proto schopni udělat všechno a pak jsou kluci, kteří mají svoje limity a ten limit je pohodlnosti a za ten prostě nechtějí jít a nepůjdou nikdy, takže to si myslím, že bylo stejný, jak tenkrát, tak i teď.
13: Po konci kariéry budete chodit na hokej? Budete sledovat extraligu v televizi?
12: A sleduju trošku, jo. Vlastně Tomáš Kondrátek je v Budějovicích, takže teď jsem začal sledovat trošku Budějovice, abych mu mohl zavolat a zkritizovat a udělat si s něho srandu někdy. A samozřejmě Třinec, tak sledovat budu, jako kamarádi jezdí na hokej někdy, takže určitě pojedem a podívám se na některé zápasy. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo vidět i třeba jiné utkání, protože během kariéry jsem moc nesledoval jiné zápasy, takže doufám, že se třeba dostanu do Olomouce na Spartu nebo něco takový, abych viděl něco jiného trošku než jenom Třinec a Budějky. Ale jo, věřím, že tomu nebudu věnovat až tolik času, ale když bude prostor a budu mít chuť, tak se určitě rád podívám.
13: Říká dnešního z Radiožurnálu Sport Petr Vrána, bývalý hokejista, mimo jiné pětinásobný mistr české extraligy a také držitel řady druhých míst. Díky moc za to, že jste byl hostem Radiožurnálu Sport. Ať se daří, na viděnou, naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
1: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti, a to navzdory dlouholetému věznění. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisti řidiče zadrželi a obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, volejte na linku 158. A do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr a právě teď by se měl v rámci svatováclavských slavností poprvé rozsvítit. Empírová památka z konce 19. století byla doteď uložená v muzeu. Sport. Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav pozorně za sjezdem na Brandýs na kilometru 10,5 stojí tam v levém pruhu nabouraná auta, brzdí se a vybočuje. Zatím je to bez delší kolony. Na D1 z Prahy, z Brna do Prahy počítejte s kolonou už od exitu 34 od sjezdu na Sázavu. Různě pomalu se auta sunou na začátek omezení před Šmejkalkou, pro osobní je to až na 40 minut. Na 25. kilometru po dopolední nehodě čekají na odklizení z levého pruhu povalená betonová svodidla. Na D1 v Brně směrem na Prahu už se kolona rozjela za nájezdem z Vídeňské, už nehodu na kilometru 191 došetřují jenom stranou v odstavném pruhu. A na silnici 13 Liberec Nový Bor se v Rynolticích musí objíždět kratší úsek před křižovatkou na Hrádek a Janovice. Srazila se tam 3 auta, jede se po místní komunikaci, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Argentinský fotbalista Lionel Messi dal už 21. branku v této sezóně Major League Soccer, tedy v té nejvyšší americké soutěži, ale jeho Interu Miami to nestačilo na body, protože Inter prohrál na stadionu v Columbusu 1-2. Messi po půl hodině hry vyrovnával na 1-1, pak dlouho branka nepadla, ale až v 8. nastavené minutě rozhodl o vítězství domácích Tiare, tedy 98. minuta, a pak už se za malou chvíli pískal konec. Messi vede o 3 branky střeleckou tabulku, jeho tým 5 zápasů čeká na výhru a aktuálně je v tabulce třetí. Major League Soccer vedou fotbalisté z Nashvillu.

0: Radiožurnál Sport posloucháte ve 13 hodin a za malou chvíli to bude 42 minut. K tomu české tenistky oslavili 12. titul v týmové soutěži. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v poháru Billie Jean Kingové poprvé od roku 2018 a poprvé také v novém formátu. Na sociálních sítích se po finále objevila videa dojatých tenistek, ale i záběry, které ukazují jejich odlehčenější stránku. Víc už probereme v pravidelné rubrice Hity sociálních sítí s Terezou Cedidlovou. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na síti X zaujala videa Karolíny Muchové, která ukázala, že české tenistky umějí slavit nejen na kurtu. V jednom ze záběrů stojí vedle Lindy Noskové. Obě mají medaile a modré teplákové soupravy a Muchová přitom poskakuje, vrtí se a tančí. Nosková se pak směje vedle ní. A právě tohle video fanoušky pobavilo. Někteří se podivovali, jak dobře se spolu obě tenistky baví, přestože Nosková Muchovou porazila ve wimbledonském finále, kde pak Muchová z nadsázkou řekla, že gratuluje své ex-kamarádce. Další komentáře mířili na český tenis jako celek. Uživatelé se ptali, jak je možné, že má Česko tolik kvalitních hráček, že ani nemusí nasadit deblovou světovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta se totiž do turnaje vůbec nemusela zapojit. Jeden z fanoušků to zhrnul slovy, že české tenistky musí mít nějakou tajnou ingredienci. A ještě se vrátím k tomu tanci, protože ten očividně není jen doménou tenistek. Pozornost na sítích vzbudil také Jakub Menšík, který v minulých dnech pomohl evropskému týmu k triumfu na Laver Cupu. Jeho taneční kráce pobavili fanoušky natolik, že jeden z nich poznamenal, že už chápe, proč Menšíka zvolili týmovým tanečníkem.
0: Tak někdo má pokladníka, někdo má i tanečníka. České tenistky a tenisti ale nejsou jedinými sportovci, kteří na sítích baví fanoušky. Tématem je také fotbalová Liga národů. Co tě tam na sociálních sítích o Lize národů zaujalo?
1: Tentokrát je to fotografie nového francouzského reprezentačního kouče Zinedina Zidana a jeho dlouholetého spolupracovníka Davida Betonyho. Ten s ním působil jako asistent už v Realu Madrid. Na první pohled obyčejný snímek má ale jeden háček. Oba bývalí fotbalisté si jsou totiž nápadně podobní. Na Instagramu se kvůli tomu rozšířil komentář, podle kterého vypadá Zidanův asistent víc jako Zidan než samotný Zidan. Fanoušci poukazují na podobný postoj, tvar obličeje i celkové vystupování nebo účes a nejde o úplně nový postřeh. Jiní připomínají, že už v době jejich společného působení v Realu Madrid se o Betonym říkalo, že je na vzdálenost 50 metrů od Zidana téměř k nerozeznání.
0: Zaujalo mě u Zidana slovo účes, to tedy na okraji, jen on tom toho moc nemá. Tereza Cedidlová a výběr toho, co se děje a možná i dít bude v návaznosti na naše vysílání na sociálních sítích. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Fotbalová liga národů, hokejová Tipsport Extraliga nebo také nešťastný závěr cyklistického mistrovství světa pro Matyase Vacka. Nejen o tom bude mluvit Tadeáš Skalický ve sportovním přehledu. Vítej.
1: Hezký den. Čeští fotbalisté si v podvečer naposledy zatrénují před druhým zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
2: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil třetí. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
3: Tak asi něco podobného, neví ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
2: Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: A už dnes se v elitní části Ligy národů představí od 25:40 Belgie proti Francii a Turecko proti Itálii.
0: Hokejisty 6. Sparty čeká v 5. kole Tipsport Extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Pražané i Západočeši, které dělí v tabulce jediný bod, se budou snažit navázat na výhry v předchozích duelech. První kanadský bod v novém ročníku si v pátek při výhře 5-1 nad Českými Budějovicemi připsal karlovarský útočník Jiří Černoch, kterého ale netrápí, že sám zatím není příliš produktivní.
4: My máme 4 skvělé formace, teďka výborně hraje druhá lajna, která nás táhne, a za to jsem jenom rád. Samozřejmě, kdyby jsme prohrávali a nedávali jsme celkově tým góly, tak mě to štve mnohem víc, že třeba těch bodů tolik nedávám.
0: Utkání Sparta Karlovy Vary začne v 16 hodin a radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Komentovat bude Petr Kadeřábek a na místě bude také náš expert Martin Procházka.
1: Hokejisty Pardubic B čeká v 17 hodin utkání 8. kola Maxa ligy. Vedoucí tým tabulky druhé nejvyšší soutěže nastoupí proti Zlínu. Ve stejný čas začne i duel Havířova s obhájci titulu z Jihlavy a zápasy Sokolov, Frýdek Místek, Litoměřice Slávia a Vsetín Tábor. Už v 15 hodin padne úvodní buly v utkání Třebíč Chomutov. A v 16 hodin odstartuje souboj Kolína s Přerovem.
0: Cyklista Matyas Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začne v sobotu ve slovinské Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích.
5: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu, bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici, navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
1: Pořadatelé Velké Pardubické se chystají na nápor diváků během tradičního dostihu. V neděli 11. října bude na závodiště jezdit posílená autobusová městská hromadná doprava a pomůžou i vlakové spoje Českých drah. Pro auta organizátoři připravili 2 parkovací plochy a návštěvníci můžou využít i parkovací domy ve městě. Pořadatelé v případě dopravních komplikací prosí o trpělivost a pochopení. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
0: To byl sportovní přehled a Tadeáš Skalický. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. Jo, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát.

0: To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat obranu, shodli se ministři obrany. Vláda začne tento týden znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Fotbalisti Belgie nastoupí v Lize národů proti Francii, Turecko se utká s Itálií. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy popojíždí kolona a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splněla cíle stanovené pro rok 2030. Po dnešním jednání to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. O zprávě dnes poprvé diskutovali právě ministři obrany unijních zemí. V říjnu by se o ní mělo debatovat i na summitu Evropské unie. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Marže obchodníků budou zastropované na 2,50 Kč za litr, sníží se taky spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO platit do konce října.
4: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Vláda rozhodla taky o zavedení sektorové daně na rafinerie, a to v letošním i příštím roce. Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. V Česku bude tento týden babí léto, meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Má být zároveň jasno a bez deště, místy jen může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení posílila v Senátu a poprvé v historii vytvoří vlastní frakci. Vyplývá to z výsledků nedělních voleb do dolní komory. Nejsilnější dál zůstávají republikáni.
5: Šéf krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella to označil za historický úspěch a další krok před prezidentskými volbami příští rok v dubnu. V nich by podle průzkumu společnosti Ipsos ze září v prvním kole zvítězila kandidátka strany Marine Le Penová. Národní sdružení a jeho spojenci, například odpadlíci od republikánů, mají teď v Senátu 14 křesel z 348. Většinu stále drží středopravicová koalice vedená republikány a na silný klub můžou spoléhat i socialisti. Poprvé v historii křeslo taky získala krajně levicová strana Nepodrobená Francie. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisty Francie čeká pod novým koučem Zinedinem Zidanem druhé utkání. Čtvrtý tým letošního mistrovství světa rozehrál Ligu národů výhrou 1-0 v Turecku a dnes večer nastoupí v Bruselu proti Belgii. Kapitánem Francouzů by měl při absenci zraněného Kyliana Mbappého být křídelník Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. O tom, že může nastoupit i na hrotu útoku, mluvil před zápasem trenér Zidane.
7: On na téhle pozici už hraje, nic nového jsme neobjevili. Na hrotu úspěšně nastupuje i v PSG. Usman je hodně pracovitý, vždycky přinese obrovské množství energie a je schopný v tomhle tempu odehrát celý zápas.
6: Utkání Ligy národů mezi Belgií a Francií začne ve 20:45, stejně jako duel Turecko-Itálie. Čeští fotbalisté nastoupí v reprezentační soutěži zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Komplikace na D1 před Šmejkalkou a nehoda na D8 za Roudnicí. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy na začátku zúžení před Šmejkalkou na 25. kilometru teď Jeřáb staví betonová svodidla, která tam dopoledne pobořila auta při nehodě, projíždí se jenom pravým pruhem. Kolona je zhruba na 35-40 minut, začíná kousek za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru a tam se před chvílí srazila dvě auta, zůstala stát nešťastně mezi levým a pravým pruhem uprostřed dálnice. Teď dojeli hasiči a provoz je stažený jenom do odstavného pruhu, ta kolona se bude prodlužovat. Jak se tomu snaží řidiči vyhnout? Fronta už je i na náhradní trase přes Chocerady a pak před Ondřejovem. A taky na silnici 3 se sune kolona směrem z Benešova na Prahu od odbočky na Čtyřkoli do omezení u Senohrab. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici vzniká kolona skoro z 25. kilometru k nehodě na 23. Tam se srazila dvě auta. Zdržení zatím kolem 10 minut. A na D10 z Turnova na Prahu čekejte kratší frontu u exitu 46 Kosmonosy kvůli zúžení kolem následujícího sjezdu 44 Boleslav. Zatím je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
7: Je pondělí a je tu tradiční magazín Tip Sport Extraligy. Už za chvíli v něm vybere Martin Procházka sestavu týdne, tedy brankáře, dva obránce a trojici útočníků, kteří ho v uplynulém týdnu nejvíc zaujali. Ale v následující hodině se vydáme v magazínu třeba i do lesa. Ještě prozradím to, že v průběhu magazínu budete moci soutěžit o dvě vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec. Ale zatím počkejte, k telefonování k nám do studia vás vyzvu. Příjemný poslech.
9: Magazín hokejové extraligy Radiožurnálu Sport.
3: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
9: Každé pondělí odpoledne.

0: Magazín Extraligy.
1: Lajna týdne Martina Procházky.
2: Hokejová Tipsport Extraliga nabírá rychlé tempo, většina týmů má za sebou pětici zápasů a objevují se i možné hvězdy tohoto ročníku. Napovědět může svým výběrem i olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa a expert radiožurnálu Sport Martin Procházka, kterého teď zdraví. Martine, vítej.
3: Hezké odpoledne.
2: Ty budeš po celou základní část vybírat každé pondělí sestavu týdne. Bude tomu tak i dnes a začneme u brankáře. Minulý týden si vybral kladenského Adama Brýzgalu, tak kdo tě zaujal z brankářů tentokrát?
3: Jednoznačně Ondřej Kacetl, brankář Třince, který se do sestavy dostal hned v druhém utkání, kdy vystřídal Marka Mazance. Od půlky zápasu, poslední tři zápasy chytal jako jasná jednička. Velmi, velmi dobré výkony, dá se říct vlastně úspěšnost nad 92% zákroků, prostě úspěšnost, no a za tři zápasy dostali jenom 5 branek, takže je vidět, že Třinec je díky němu ve velké pohodě a proto jednoznačně prostě vede tabulku bez ztráty bodu.
2: Tolik tedy golman, kdo brání, nevěří brankáři, to je takové ironické pořekadlo, kterého se ale nesnaží držet zdaleka všichni hokejisté. Kdo z obránců podle tebe nejvíc z extraligových hráčů za uplynulý týden vyčníval?
3: Tak úplně těžko asi nějakou extra vyzvihovat, každopádně zase opět do velké formy se dostává Honza Košťálek z Pardubic, který v loňské sezóně měl fantastické bodování, teďka má za poslední 3 zápasy 3 nahrávky a je vidět, že zase prostě bojek díky tomu útoku Červenka Sedlák a myslím, že Tomášek, že bude prostě zase velmi kvalitní, že obránce, kterým bude dávat kotouče při přesilovkách, takže za mě on.
2: Ještě nějaké jméno z obránců, vybíráme 2, Košťálek a?
3: Honza Štencel z Český Budějovic. Něco podobného, zase opět hráč, který velmi produktivní obránce, který prostě jde na přesulovky, má vynikající přehled, rozehrávku, velmi platným hráčem, rozdává kotouče, myslím, že taky měl 1+3 poslední 2 zápasy, takže velmi, velmi dobrý výkon v této fázi.
2: Lajnu týdne vybíráme s Martinem Procházkou, golman Kacetl, obránci Košťálek a Štencl. Teď nám zbývá doplnit trojici útočníků, tak Martine, poprosím o 3 jména a doplň, proč si vybral právě je.
3: Tak tady musím vzít všechny 3 hráče z Třince. Je to tak, Třinec opravdu prostě má teďka výbornou formu, produktivitu. Začnu u Martina Růžičky. Martin Růžička, hráč, který ho všichni znají, fantastické výkony v tomto věku. Stává se z něho vynikající nahrávač. Myslím, že má za poslední 3 zápasy 1+5 nebo 4 nahrávky. Prostě vynikající výkon, velmi platný hráč, takže je vidět, že Daniel Božení, který se vrátil do Třince, tak si skvěle vyhoví, hlavně na přesilovkách, on dává nahrávky.
2: S Martinem Procházkou se dál bavíme o hokejistech. Ty jsi mluvil o 2 z Třince, Růžička a Vuženílek, tak koho doplníš jako 3.?
3: Jako 3. doplním Andreje Nestrašila, který je svým způsobem vynikající hráč. On připravuje spoluhráčům kotouče, dává jim dobré nahrávky, ale na druhou stranu, jakmile dostává nahrávku, i on dostává, tak je vynikající střelec. Takže i Andrej Nestrašil má teďka naprosto výbornou formu, je vidět, že Třinci to celé sedí, mají, dá se říct, jednoznačné výsledky, když pominu výsledek 8-2 s Vítkovicemi, kde pak dali 5 gólů z přesilovek, kde právě o kterých mluvím, takže opravdu tihleti hráči, a nejen tihleti hráči, celý třinecký tým je ve velké pohodě, v velké formě a proto bez ztráty bodu vede tabulku.
2: Říká Martin Procházka, tolik tedy ten útok celého týdne, který zní brankář Kacetl, obránci Štencl, Košťálek, útočníci Růžička, Voženílek, Nestrašil. Martine, ty už se chystáš na zápas Sparta Karlovy Vary, budeš spolukomentátorem společně u Petra Kadeřábka u jeho mikrofonu nebo u našich 2 mikrofonů samozřejmě. Sparta hrála zatím 1 zápas doma z těch 4 odehraných, prohrála ho s Mladou Boleslaví, je 6. Karlovy Vary 7. Co by tenhle zápas mohl přinést? Sparta doma, zase po relativně delší době, po programu O2 Areny teprve po druhé před domácím publikem, tak co od toho čekáš?
3: Já očekávám pěkný hokej, hezký, podle mě to bude hodně bruslivý hokej, protože Karlovy Vary samozřejmě hrají takový hodně aktivní hokej, mají tam spousta mladých kluků, takže si myslím, že to bude rychlý, že to bude velký boj. Karlovy Vary umí na Spartu, ukázali to i v minulé sezóně, že dokážou Spartu porazit, i když třeba Sparta je svým způsobem trošku favoritem, ale Sparta nezvládla to první utkání doma, o kterém jsi mluvil, takže teď je čeká druhá možnost a uvidíme, jak se s tím poradí. No. Každopádně myslím si, že to bude i dobrá atmosféra, už jsem tady před halou a už tady spousty fanoušků, takže myslím si, že bude i dobrá atmosféra a těším se na to.
2: Říká Martin Procházka, kterého uslyšíte od 16 hodin, kdy padne úvodní buly zápasu Sparta Karlovy Vary. To je jediný zápas, který se na sváteční den bude hrát během dnešního programu Tipsport Extraligy. Tak Martine, zatím naslyšenou a těšíme se.
3: Naslyšenou.

0: Ještě než se v magazínu hokejové Tipsport Extraligy vypravíme za hokejisty, kteří mají jiné koníčky než sport a vydáme se třeba do lesa, tak je tu slibovaná soutěž Radiožurnálu Sport o dvě vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec. Je to utkání, které začne v 17 hodin a 30 minut a vy můžete telefonovat na naše číslo 221 552 222. Ve hře jsou tedy, připomínám, dvě vstupenky na zítřejší zápas na stadion Ivana Hlinky v Litvínově, Litvínov-Liberec. Soutěžní otázka zní, a aby byla stejná nebo podobná pro oba fanouškovské tábory, tak oba týmy mají jednu společnou věc. Vyhráli v klubové historii jeden titul. A my se ptáme, v jakém roce. Stačí nám jedna odpověď. Kdy vyhrál Litvínov nebo kdy vyhrál Liberec? Tak zní otázka do soutěže Radiožurnálu Sport, kde můžete zavolat na číslo 221 552 222. Ve hře jsou dvě vstupenky na zítřejší duel Litvínov-Liberec v Tipsport Extralize.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
1: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Ještě jednou připomenu soutěž o dvě vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec. Otázka zní, kdy vyhrál Litvínov titul nebo kdy vyhrál Liberec titul. Stačí znát odpověď na jednu z otázek.
1: Magazín Extraligy.
3: Hokejisti bez výstroje.
0: V hokejovém magazínu se v této sezóně věnujeme neobvyklým koničkům či zálibám hokejistů. Teď zavítáme do Třince, konkrétně do Beskyd a tamních lesů. Tam se totiž cítí nejlépe bývalý útočník ocelářů a kapitán Martin Adamský, dvojnásobný mistr extraligy. A teď také lesák, dřevorubec nebo nimrod.
4: Koníček to není, je to normálně práce, živím se s tím a zatím mi to baví, tak je to dobrý. Těžíme dřevo normálně. Já mám parťáka, který kácí a vlastně já to dřevo tahám, takže taká pohodička. Jdeme do práce, nikdo nás že nehlídá, samozřejmě musíme něco udělat. Není to tak, že tam přijdu a opeču si buřte jdu domů. Samozřejmě je to práce, ale je to spíš taková práce jakoby v vozovkách na pohodu.
5: Říká pohodář Martin Adamský, tituly Střincem, jeden z nejrychlejších bruslařů své doby získal v letech 2011 a 2019. Po covidové sezóně 2019-2020, kdy se nedohrálo playoff, ukončil vrcholnou kariéru. Pak se už začal věnovat těžení dřeva.
4: Jak na ledě, tak i člověk musí dát výkon, sem tam si odpočíne, ale není to prostě tak, že v úzovkách, že bych chodil do fabriky, musel o 6 hodin tam přesně být, do dvou dělat, prostě nesmí se hnout a takové, takže prostě my si svoji práci uděláme, ale v úzovkách volnějším stylem.
5: Dřevorubectvím se Adamský živí a s lesem souvisí i další adamského záliba, a sice lovení zvěře. Chvíle klidu a pak soustředění na posedu pokračují.
4: To jo, tak ty furt pokračují a já si myslím, že to už je koníček na celý život, takže doufám, že mi vydrží dlouho a že budu mít kde lovit a co lovit, no, když se do toho nepustí nějací ti zelení.
5: V lese je tedy Adamský neustále, teď se blíží doba podzimních a zimních lovů.
4: Záleží podle sezony, v zimě to je častěji, potom vlastně v létě pak je nějaká pauza, kdy je vlastně doba hání té zvěře, takže v tom průměru to vychází tak dvakrát týdně, no, jakoby za ten celý rok.
5: Nejraději chodí na divočáky.
4: Tak, přesně, tak to je moje srdcovka, no, takže, ale bohužel je to v noci, takže říkám, někdy to třeba nám plánovat a nesedět celou noc v lese. No.
5: A zažil už se zvěří nějaký nebezpečný moment?
4: Zatím ne, řeknu upřímně, já na háňky moc nechodím, protože právě tam to nebezpečí je hodně vysoké a přece jenom střelíme zbraněma, co mají 3 km smrtící dopad, takže já se tady to moc nezúčastním, ale spíš posedu a na tu pohodu, prostě aby to zdraví, jak eventuálně honců, který se používají, tak moje, aby vydrželo a nestalo se nic.
5: Dodává Martin Adamský, který byl střelec i jako hokejista. V extralize nasázel 223 gólů a za reprezentaci nastoupil 16krát. V Třinci momentálně trénuje žáky 8. třídy. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezona Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního buly zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyšíš na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
5: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byly například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Britská policie oznámila, že 5 mužů zadržených včera u vojenské základny Fairford jsou občané Spojeného království. Všichni žijí v Londýně. Policie ale zatím nechce spekulovat o motivaci zadržených ani možných geopolitických souvislostech. Papež Lev 14. dnes skončí 4denní návštěvu Francie. Oficiálně zemi navštívil jako první papež po skoro 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Na mši v Paříži přišel skoro 1 000 000 lidí a včera sloužil papež v Lourdech mši pro 200 tisíc lidí. A před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Zahradou dnes v duchu 30. let minulého století projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou i speciální komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, například lvů, vlků nebo slonů.
0: Sport.
5: Hokejisti Sparty nastoupí v pátém kole Tip Sport Extraligy proti Karlovým Varům. Duel 6. se 7. celkem tabulky nejvyšší soutěže začne v 16 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D46 u Prostějova a rozjezd kolony na D1 za sjezdem na Sázavu. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov dejte pozor hned za Prostějovem. Na 23. kilometru za levotočovou zatáčkou leží v levém pruhu větší plachta, brzdí se a vybočuje. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se teď rozjíždí zbytek kolony mezi sjezdy 34 Sázava a 29 Chocerady, je to ještě asi na čtvrt hodiny, ale oba důvody už jsou odklizené, konkrétně na 33. kilometru nehodu došetřují už jenom v odstavném pruhu a na začátku zúžení na Šmejkalce na 25. kilometru jsou už po 5 hodinách zase průjezdné oba pruhy. Při dopolední nehodě pobořená betonová svodidla před chvílí narovnaly. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice čekejte kolonu z 25. na 23. kilometr, řeší tam nehodu zdržení 10 až 15 minut. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy počítejte s 10 minutami navíc v koloně mezi sjezdy 46 Kosmonosy a 44 Mladá Boleslav kvůli zúžení. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně v druhém Cholupickém tunelu, v pravém pruhu tam stojí porouchané auto, je před ním policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty dnes 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte magazín Hokejové tip Sport Extraligy. Připomínám, že můžete vyhrát dvě vstupenky na zítřejší zápas dalšího programu České nejvyšší soutěže Litvínov Liberec. Číslo do studia je 221 552 222. Kdo by měl zájem zítra vyrazit na zimní stadion Ivana Hlinky na utkání, které začíná v 17 hodin a 30 minut, tak může u nás vyhrát dvě vstupenky.
1: Hokejová tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezonu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Magazín hokejové extraligy Hvězda týdne.
1: Je tu naše pravidelná rubrika, i přes dvě domácí prohry se hokejisté mistrovských Pardubic posunuli už na druhé místo tabulky, za doposud 100% Třinec, výrazně se na tom, kromě loňských opor, podílí i posila ze Švýcarska, navrátilec do extraligy Matěj Stránský. Právě mistr světa z Prahy byl zápasovými komentátory radiožurnálu Sport vybrán hvězdou celého uplynulého týdne. A já jsem rád, že je s námi ve vysílání. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Matěj, gratuluji. Zdá se, že jste se na extraligu rychle adaptoval. 5 let v Davosu, teď zpátky. Jak se podle vás extraliga za dobu vašeho působení v zahraničí změnila?
2: Tak změnila se hodně. Ta kvalita jde znát, že se to posunulo. Přišli kvalitní hráči ze všech evropských lig a někteří se vrátili z Ameriky a za těch 5 let udělala extraliga obrovský pokrok za mě.
1: V sestavě Pardubic jste nastupoval v jednom útoku s Červenkou a Sedlákem, poslední dva zápasy zase s Tomáškem a Smejkalem. Jak si pochvalujete souhru s aktuálními spoluhráči?
2: Tak je to super, už jsme spolu párkrát hráli, s Tomášem jsem hral v repre i vlastně se Smejkem, takže si myslím, že nám to sedí. Sedíme si i mimo led, takže si myslím, že to potom odraží na tom ledě a zatím ty zápasy z naší strany nebyly špatné a jestli to takhle vydrží, tak myslím si, že to bude lepší a lepší.
1: Pardubický Matěj Stránský je hvězdou týdne. Pro naše sportovní rádio samostatnou kapitolou jsou přesilovky Pardubic. Pohledem z tribuny to může působit, že jsou až nebránitelné. Tak čím to podle vás je? Jste tak silní vepředu v přesilovkách?
2: Tak ta kvalita tam je obrovská a vlastně máme tam Romana, který si to většinou řídí a tu přesilovku vlastně v celé té jeho kariéře má silnou a my se snažíme mu naslouchat a vidíme, že to funguje, takže ta síla tam je obrovská a doufám, že nám to tam bude padat dále.
1: Roman je 100% Červenka, vy jste přicházel do Pardubic jako další výrazná posila už tak hvězdného kádru, tak jak to funguje v Dynamu a třeba i v kabině?
2: Tak musím říct, že super, myslím si, že to funguje úplně skvěle. Kluci všichni makají a ideální to je teďka, vlastně trenér se snaží rozdělit ice time, že všichni hrajou hodně, což je super, takže doufám, že to vydrží, že budeme hlavně zdraví a že ty výkony půjdou jenom nahoru.
1: Některá jména už jste zmínil, ale spoustu hráčů známe třeba z reprezentace, a s kým jste si sednul nejvíc a klidně to můžete rozdělit na led a i na čas mimo tréninky a zápasy a mimo stadion.
2: Tak na stadioně jsou super úplně všichni, tím, že, jak říkáte, skoro všechny znám, skoro všechny znám z repre, takže nebo jsem proti ním hrál kdysi, když jsem hrál ještě v Česku a mimo let se scházíme taky hodně. Honza Košťálek většinou zve kluky k sebě domů s dětma, takže tam se scházíme, nebo jak jsem říkal, tak s Davidem Tomáškem a s Jirkou Smejkalem taky se scházíme hodně, takže ta parta je tady super a jsem rád, že to takhle jsem zapadnul hnedka a užívám si to.
1: Říká pardubický Matěj Stránský, řekl jste, a použiju to slovní spojení znovu a za vás, já znám všechny z repre, což už může být vlastně trochu závazek, protože Pardubice se dá říct, že je všechny týmy považují za velkého favorita na ty úspěchy největší a vlastně ty týmy, které hrají proti vám a jejich velká část, řekněme, mohou jen překvapit, tak je to tak, že prostě Pardubice musí v každém utkání potvrzovat roli favorita a jak jde tohle zvládnout?
2: Tak myslím si, že určitě tak kluci loni vyhráli mistra, takže všichni chcou Pardubice porazit. Zatím ty dosavadní zápasy, každý z nich byl velice těžký, protože týmy hráli výborně proti nám. Ale takhle jsme to s tím počítali a věděli jsme, že takhle to bude vlastně celou sezonu a jenom na nás, aby jsme na to byli nachystaní a poradili si s tím.
1: Je sváteční den, dnes nehrajete, hráli jste včera, pod vaším hlasem je znát, že jste někde venku, tak jak užíváte teplého počasí teď?
2: Teďka jsem zrovna, jsem v lese s dětma v parku, takže je krásně dneska, takže jsme vytáhli ven, ať se trošku vylítají únaví, ať si večer lehnou a odpočívají.
1: Tak příjemnou zábavu, děkuji. Matěj Stránský, díky moc za rozhovor, přeji hlavně hodně zdraví do další fáze kariéry a třeba se ve stejné rubrice, tedy Hvězda týdne radiožurnálu Sport, zase znovu brzy uslyšíme. Díky, mějte se fajn.
2: Děkuju moc, děkuju, naslyšenou.
1: To byl Matěj Stránský, Pardubice jsou aktuálně na druhém místě a já dal připomínám naší soutěž o vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec. Můžete volat na telefonní číslo 221 552 222, ať už jste třeba venku s dětmi jako Matěj Stránský, nebo pokud řídíte auto, tak lístky jsou stále k mání.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemusíš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem, ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
0: Poslouchej Sport.
4: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a dovolal se nám někdo, kdo má zájem o zítřejší lístky na zápas Litvínov-Liberec. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Vašek.
1: Vašku, já vám řeknu soutěžní otázku. Budete odpovídat na to, v kterém roce vyhrál buď Liberec nebo Litvínov jediný titul v klubové historii. Chcete odpovídat na Liberec nebo Litvínov? Nechám to na vás.
5: Klidně na oba.
1: Tak pojďte na to.
5: Tak Litvínov 2014-2015. A Liberec hned sezonu na to.
1: Přesně tak, a když už se tak hezky povídáme, vzpomenete si na finálové soupeře obou týmů?
5: U Litvínova to byl Třinec.
1: Správně.
5: V sedmém zápase.
1: Ano.
5: A u Liberce, ty kráso, tak...
1: Ten gol padl v prodloužení, Liberečtí slavili na hostujícím stadionu.
5: Kometa?
1: Ne.
5: Ne.
1: Ještě větší město?
5: No tak Sparta.
1: Ano, bylo to v O2 aréně. Liberečtí tehdy vyhráli 4-2 na zápasy a ta jejich šatna, kde jsme byli s mikrofonem tehdy, tak vypadala opravdu velmi spustošeně samou radostí. Tu máte jistě i vy, Vašku, tak prosím zůstaňte na telefonu a já se na vás vezmu údaj, abychom vám mohli poslat vstupenky na zítřejší zápas Litvínov-Liberec. Jak to máte daleko, zeptám se?
5: Kousek.
1: Tak hezkou zábavu. Díky za zavolání. Mějte se fajn. Naslyšenou.
5: Díky,

0: Magazín hokejové extraligy Tahák týdne.
1: Hokejisté Třince vedou tabulku bez ztráty jediného bodu. Už zítra přivítají v Tipsport Extralize na svém ledě Kladno, kterému výborně vyšel start do soutěže. A i přesto, že Rytíři v posledním utkání poprvé nebodovali, je právě jejich duel na ledě Ocelářů tahákem tohoto týdne. Povídat se o tom teď budeme s Davidem Procházkou, který dlouhodobě komentuje zápasy Ocelářů. Vítám tě ve vysílání.
2: Dneska odpoledne.
1: Třinec, 5 zápasů, 5 výher za 3 body, 15 bodů suverénní. V minulé sezóně, když vybereme úvod tak, aby to znělo vlastně poměrně hezky, tak z 18 zápasů 15 výher. Jak na tebe působí Třinec v úvodu té aktuální sezony?
2: No včera jsem to právě hledal, tu bilanci 15 výher, 3 prohry v úvodu vlastně v začátku v té první čtvrtině, nebo vlastně přes první čtvrtinu, to už byla i druhá čtvrtina. Tak myslím si, že působí docela podobně. Ta bilance je samozřejmě teď 100% lepší, protože tam byla, myslím, jedna prohra s jednou výhrou na začátku sezóny loni, ale Třinec dlouhodobě působí velmi dobře. Samozřejmě měl jednu slabší sezónu, tu základní část před dvěma roky, ale teď si myslím, že zase ten tým je celistvý, kompaktní, kvalitní a navazuje na ty předešlé sezóny.
1: Říká David Procházka, zítra tedy Třinec Kladno, zápas, který budeš komentovat od 17 hodin, když se ale podíváme třeba na Marotku Kladna, Nikola Zhlava, Sam Viňo, Adam Kubík nemocný, Filip Westerlund, naposledy Jakub Konečný se přidal k Marotce, to jsou 4 útočníci elitní, jeden bek, který hraje přesilovku, na druhé straně, když vidím absence u třineckých, to je Oscar Flynn. Jak myslíš, že tohle by mohlo hrát roli v zítřejším zápase?
2: Může to hrát zásadní roli, protože samozřejmě zranění hned takhle v úvodu sezóny, to je velká komplikace pro každý tým. Třinec na to mohl být klidně podobně v tom posledním domácím zápase.

0: Procházka v naší pravidelné rubrice, kterou otevíráme, magazín hokejové extraligy, vybral hned tři útočníky a golmana do své lajny týdne. Připomínám, Voženílek nestrašil Růžička, 40-letý borec, nebo možná už 41-letý, teď přesně nevím. Tak je pořád Třinec tak vysoko, třeba i u sázkových kanceláří, že se s ním musí počítat na titul, nebo minimálně třeba na semifinále?
1: Rozhodně ano, já si myslím, že ta největší síla Třince vznikla už před lety, kdy Václav Varaďa, hodně nekompromisní a neústupný trenér, nastavil jakýsi systém v Třinci, který ten tým pochopil a dodržuje ho. Ta zodpovědnost směrem k týmu je u všech hráčů patrná a vlastně jakýkoliv příchod do Třince, nepamatuju si moc příchodu do Třince hráčů, že by se nepovedli, že by do toho systému nezapadli. Takže to je velká síla Třince, že dokáže ten kádr průběžně a jemně obměňovat a ti nově příchozí hráči chápou, jak mají fungovat na ledě a aby ten tým byl úspěšný. Takže to je velká síla Třince určitě.
0: Říká komentátor zápasu Třineckých ocelářů David Procházka. Na druhou stranu jemné změny, to rozhodně není případ Kladna, které vzalo nový realizační tým, přivedlo další hráče, Přikryl, Kubík, Westerlund, pokračují Odet, Viňo, Finn Ojamaki a tak dále. A tak nějak napříč extraligou a asi my mezi fanoušky se mluví o tom, že by Kladno mohlo dojít rozhodně dál než v minulých letech, kdy z toho byly spíš barážové starosti, vyjma tedy té minulé sezony, kdy Kladno došlo do předkola a tam potrápilo Spartu a vypadlo až v pátém zápase v prodloužení v O2 aréně. Máš i ty pocit tak nějak z toho vašeho regionu, že si hokejové týmy nebo i fanoušci trochu víc Kladna všímají?
1: Určitě. Myslím si, že Kladno tím, jak se změnil majitel v klubu, se rozšířily finanční možnosti a trenér Rulík vlastně s tím celým realizačním týmem z reprezentace, jak přešel do Kladna, tak si může ten tým pomalu začít skládat. A myslím si, že to dělá citlivě, ale bude to určitě nějakou možná sezonu trvat, ale určitě Kladno patří k těm černým koním, tak jako loni v playoff trápilo Spartu a málem je vyřadilo, tak si myslím, že letos zase můžou být nebezpeční kladenčtí hokejisti a že se s nimi musí počítat, že budou v playoff určitě zase nepříjemní.
0: Říká David Procházka, regionálně máš blízko také k Vítkovicím, které jsou poslední, byť vyhráli a získali první tři body do tabulky, když včera porazili Mladou Boleslav. Vnímá se to tam nějaká regionální rivalita a pohled na tabulku, první, poslední teď aktuálně?
1: No, myslím si, že dříve to bylo tak, že Třinečtí v těch extraligových začátcích koukali na Vítkovice, které byly často ve finále, často v závěrečných zápasech sezóny. A Třinec byl, dá se říct, nováčkem v těch 90. letech, ale teď si myslím, že zase v posledních možná 10-15 letech je to naopak. Vítkovice se trošku hledají, mají problémy. Nemyslím si, že to je náhoda, že jsou dole v tabulce. Včera jsem ten zápas neviděl, jak zvítězili nad Mladou Boleslaví, ale v tom Třinci třeba, když prohráli 2-8 Vítkovice, tak hráli strašně, bych řekl.
0: Strašně, opravdu?
1: Ano. Bylo to tak šílené, že si myslím, že vítkovičtí fanoušci, kteří tam byli i kteří byli u obrazovek, tak možná měli srdeční problémy.
0: Říká David Procházka, kterým byl hostem magazínu Hokejové typ Sport Extraligy na téma Taháku týdne, zítra Třinec Kladno v 17 hodin. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hokejový program pokračuje už dnes jediným zápasem na sváteční den a to duelem Sparta Karlovy Vary začíná za hodinu a pár desítek sekund k tomu i s Martinem Procházkou jako spolukomentátorem.
2: Hokejová tip Sport Extraliga na radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady Dan Voženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
4: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
5: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy. Voda z

0: V oblasti odolena voda není pitná, vrty dál obsahují velké množství olova. Evropská unie uvalila sankce kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisti finišují s přípravou na zítřejší zápas Ligy národů proti Anglii. Na dálnici D8 za Roudnicí směrem do Prahy je kolona a počasí zítra bude převážně jasno, přechodně až polojasno a teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Většina z odstavených vrtů v oblasti odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
2: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
0: Příčina znečištění zatím není jasná, vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území unie. Kvůli únosu ukrajinských dětí z okupovaného území vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Maďarský parlament zbavil premiéra Pétera Magyara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
3: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
4: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
3: Vyšetřovatelé považují Maďarovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
6: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
5: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
5: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká za 3 hodiny poslední trénink před druhým zápasem Ligy národů. Pouhé 3 dny po porážce 1-2 s Chorvatskem na úvod reprezentační sezóny přivítají v Edenu zítra večer dalšího elitního soupeře Anglii.
9: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil 3. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
10: Tak asi něco podobného, nebo ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
9: Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Nehody na D46 za Olomoucí a taky na D8 za Roudnicí. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozor, hned u nájezdu z D35 na 37. kilometru stojí auta po nehodě, v levém pruhu už je tam policejní hlídka, je to bez kolony. Na D1 z Brna na Prahu ještě počítejte s velmi hustým provozem, respektive roztrhanou kolonou od sjezdu na Sázavu ze 34. kilometru do omezení na Šmejkalce na 25. Je to pozůstatek dřívější kolony po už dořešených nehodách, celý úsek se jede různě pomalu kolem 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice opatrně dojíždějte do kolony. Na 25. kilometru vleče se na 23. tam uklízejí po havárii osobního auta.
12: Už teda nakládají to auto nabourané na otahovku, kolona je zhruba na 8 až 10 minut.
11: Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy za Bakovem se kolem 50. kilometru zpomaluje, postupně vzniká kolona, ta se sune zhruba čtvrt hodiny do zúžení u exitu 44 Mladá Boleslav. A na silnici 3 z Budějovic na Prahu čekejte nejdřív velmi silný provoz z Votic do Olbramovic a pak taky kolonu v zúžení mezi Čtyřkoly a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezké počasí se jistě bude hodit těm, kteří třeba rádi běhají, ale to se teď nějaký čas nebude týkat jedné etiopské běžkyně. Po bolestivém vítězství v berlínském maratonu a marném útoku na světový rekord se právě Etiopanka Tigst Assefawová podrobila operaci achilovy šlachy. Assefawová vyhrála nakonec v třetím čase historie 2 hodiny 11 minut 4 sekundy. V závěru nedělního maratonu začala kulhat na pravou nohu a dnes mluvčí závodu potvrdil agentuře DPA, že byla Assefawová operovaná v Mnichově. Chybět by měla půl roku.
1: Radiožurnál Sport
14: a František Kuna.

0: 15 hodin 12 minut je tu už slibovaný odpolední rozhovor radiožurnálu Sport. Česká lukostřelkyně Marie Horáčková uzavřela úspěšnou sezonu před dvěma týdny triumfem ve finále světového poháru v Mexiku, kde si poté dopřála týdenní dovolenou u moře se svým partnerem a reprezentačním kolegou Adamem Li. Teď už je úřadující česká mistryně a světová šampionka z roku 2023 znovu doma v Plzni a přemýšlí o olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Rozhovor s Marií Horáčkovou natáčel v tréninkovém areálu klubu Arkus Plzeň reportér Vladislav Janouškovec.
1: Marie Horáčková je konečně doma po velmi úspěšném završení sezony, kdy jste ovládla finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň. Tak už jste si stihla trošku odpočinout?
2: Já jsem ještě v tom Mexiku v pár dní zůstala a jela jsem trošku zregenerovat k moři a návrat teda je docela náročný, hlavně co se týče časového posunu, tak tady se nastavit zpátky na ten český čas je pro mě dost těžký, protože jsem i přirozeně hodně noční sova, takže donutit se jít spát prostě v 10 nebo v 11 je pro mě aktuálně dost nemožný.
1: Ještě se vám u moře honily hlavou vzpomínky na to fantastické zakončení té sezony, skvělá atmosféra v Mexiku, finále světového poháru a vy na tom nejvyšším stupínku.
2: Jo, to je zážitek, který je potřeba si nechat vstřebávat pár dní a měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát. Tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla, že ten výstřel byl dobrý, připravila jsem se na něj. Ať je to desítka, což bylo, tak potom prostě ta euforie je fakt velká.
1: Víte to hned, jak ten šíp opustí váš luk, že ten výstřel se povedl a že z toho může být klidně ta desítka zmíněná?
2: Jo, ono to je vlastně na principu toho, jak si to člověk vlastně připraví, jak si připraví na tom v hlavě. Já jsem si na to vzala trošku pár vteřinek víc, nenatahovala jsem hnedka při spuštění mojí časomíry, ale věděla jsem, že to bude.
1: Teď tedy je po sezóně, která byla velmi úspěšná, dá se říct, anebo drobné zklamání z toho, že na mistrovství Evropy po vítězství v kvalifikaci jste to nedotáhla, řekněme, k medailovému cíli.
2: No, mám přesně takhle smíšený pocity. Na druhou stranu jsem nesmírně šťastná, že ten konec vyšel a já jsem fakt měla trable s vybavením, takže než jsem dokázala zkombinovat to, co mi fakt sedí, tak prostě vzalo tu daň na těch jiných závodech a ta sezona letos nedávala prostor k tomu, abych mohla třeba na to mistrovství Evropy mít ten look jiný, který jsem potom třeba použila v tom Madridu nebo teďka na tom finále světového poháru. Na druhou stranu jsou to všechno jako nějaké zkušenosti a pořád ten cíl je olympiáda v LA a tam bojovat o medaile, takže ten smutek byl silný a byl aktuální, ale v dlouhodobém horizontu si myslím, že je zase potřeba to přetvořit v něco, co člověka posílí a koukat se dopředu.
1: Když to porovnáme, bylo těžší nebo je těžší vyhrát závod světového poháru a nebo to finále? Přece jenom tam už je vás v úvozovkách jenom 8, zatímco to startovní pole na běžném závodě světového poháru je daleko početnější a ta konkurence tedy logicky by mohla být větší.
2: Ono je to obojí úplně jiný závod. To kolo světového poháru je pro nás jako v uvozovkách rutinní závod, kdy ten závod trvá týden, procházíme kvalifikací, procházíme eliminačními koly, závodíme v mix týmy, týmové soutěže a těch kol eliminačních je tam potřeba projít několik, než se člověk dostane vlastně do semifinále a finále. A to finále světového poháru tam fakt jede 8 nejlepších, takže je to jako ta elita té sezony a je to specifické v tom, že jako letíte někam pro mě jako pro Evropana poměrně daleko do Mexika s časovým posunem, takže tam člověk stráví 2 až 3 dny a musí být ready prostě na ten jeden den, na to jedno odpoledne na prostě 3 souboje a vlastně ten první souboj rozhoduje všechno, jestli člověk je v semifinále a bude moct bojovat o medaile nebo ne. Takže v tom je to velmi rychlý jako KO a velmi specifický a navíc je to většinou už jako v konci sezony, kdy ostatní mají třeba volno, nebo se pomalinko začínají připravovat na novou sezonu a my vlastně potřebujeme ještě vykřesat poslední síly a podat výkon na tom finále.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Marií Horáčkovou, českou lukostřelkyní, která vykřesala nejvíce sil na finále světového poháru v Mexiku, které ovládla. Náš rozhovor bude pokračovat po písničce.

0: Hostem radiožurnálu Sport je plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková. Ta má za sebou skvělou druhou polovinu sezóny, kdy vyhrála světový pohár v Madridu, ovládla finále téhleté série v Mexiku. Sezóna venkovní končí, ale neznamená to, že teď hodíte nohy nahoru a budete relaxovat.
1: Je to tak, protože to finále vlastně bylo poměrně pozdě v kontextu té sezony, která probíhala a jak byly ty závody nastavené. Takže já jsem měla nějakou 3týdenní pauzu právě po Madridu přes prázdniny a v srpnu jsem se připravovala na mistrovství republiky, které tady v Plzni probíhalo, a to byl jeden z přípravných právě závodů do toho Mexika, což si myslím, že mi taky velmi pomohlo v té přípravě na to finále světového poháru. A teď pomalu začíná zase hrubá příprava, zase zpátky do posilovny, zpátky do bot na běhání, na to se netěším. A na konci října, v přelom říjen listopadu, už mám první halový závod.
0: Bavíme se samozřejmě o lukostřelbě, to je jasné, vy ale o ní asi slyšíte pořád, ať už jste doma s tatínkem, šéfem oddílu Arkus Plzeň, sestrou, která tady v Plzni Lobzích trénuje, nebo vaším přítelem, českým reprezentantem Adamem Li. Tak já se zeptám, kdo vám nejvíc radí nebo vás nejvíc kritizuje. Byť v téhle sezóně důvodu ke kritice až tolik nebylo asi.
1: Já si myslím, že konstruktivní kritiku vždycky dostanu od táty, ale to si myslím, že máme za ty léta, to tak prostě je. A na druhou stranu je to velmi dobře, protože myslím si, že mít kolem sebe tak blízký lidi, kteří ale jsou vám schopní upřímně říct. Na druhou stranu všichni tři, a myslím si, že v tomhle momentě mě občas nejvíc pomáhá ségra, naopak v těch těžkých momentech, kdy já si prostě přijdu, jako, že jsem k ničemu a že na to jako nemám, a ona mi jako ale zopakuje, co všechno mám za sebou a kolik tréninku jsem tomu dala, že přece jeden den jako nekazí celou kariéru. A Adam, aktuálně s ním jsem vlastně nejvíc a nejvíc na všech závodech a na trénincích, takže tam máme vzájemnou podporu v tom, že se dokážeme vytáhnout, když je prostě den, kdy se nechce, a že jsou dny, kdy se nechce na ten trénink jít nebo trošku to tělo bolí. No a táta má pořád jako supervizi velkou nade mnou.
0: To je určitě důležité. S Adamem asi společně mluvíte i o tom, co byste rádi zažili v roce 2028. A objevili se společně v Los Angeles na olympiádě.
1: To rozhodně, to jako by byl další splněný sen, vlastně po druhý spolu absolvovat olympiádu, teďka už jako v partnerském teda vztahu. A na druhou stranu jsou to 2 roky, kdy je to velmi krátký čas, a na druhou stranu ještě dlouhý čas, a pro nás budou do LA trošku těžší ty nominace a kvalifikace, protože se tam mění pravidla. Přistupuje na tu olympiádu kladkový luk, který doteď na olympiádě nesoutěžil, a nám to ale usekává místa v té naší disciplíně. Takže těch míst pro týmy je méně a pro jednotlivce se tam probojovat bude taky trošku těžší.
0: Co všechno tomu plánujete obětovat a podřídit v tom roce 2027, kdy už začíná ta kvalifikace, nebo bude několik možností si vybojovat to účastnické místo?
1: Ta kvalifikace začíná na evropských hrách v červnu v roce 2027, kdy se může nominovat první 2 z jednotlivců a výherce mix týmu, takže to jsou poměrně silná kritéria. A my aktuálně máme nominované na evropské hry muže a ženu z České republiky v reflexním luku, kdy nemáme ale jména, kdo konkrétně pojede, protože to si zase v rámci české reprezentace musíme nominovat.
0: To ve vašem případě asi by ta nominace měla být jasná. Adam Li, tady bude asi souboj mezi ním a Richardem Krejčím, úřadujícím mistrem republiky.
1: Je to tak. Já bych to místo měla asi obhájit poměrně snadno, a Adam tam má v kategorii, teďka tam aktuálně to vypadá na 5 až 6 adeptů, takže tam to bude záležet na těch nominačních závodech, kdo bude dobře připraven.
0: Kdo z vás je větší nervák při závodech a kdo to víc prožívá, když závodíte někde společně? Nebo možná to je tak, že každý z vás prožívá víc závod toho druhého?
1: Teď jste to trefil úplně přesně správně. Když jeden střílí a druhý nestřílí a fandí jenom, tak to jsou kolikrát horší teda jako takový stresík a nervy, protože to člověk s tomu moc přeje a vidí, co ten člověk tomu jako obětuje, jak moc trénuje a kolik píle prostě do toho dává. Adam teďka třeba v tom Mexiku, když za mnou stál, tak už v tréninku jenom mi hlásil každý šíp, a já jsem mu říkala, že nemusíš mi to teď hlásit, jako není potřeba.
0: Říká česká lukostřelkyně Marie Horáčková, která byla hostem radiožurnálu Sport. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
1: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
2: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání, chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
3: Oni dělali góla a oni se po sobě dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
0: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
4: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
1: A to je jednoduché.
3: Je to David Beckham.
2: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
0: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
6: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
7: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
8: V Česku začne tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od čtvrtka budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. A ceny ropy na počátku nového týdne dál rostou. Cena severomořské ropy Brent rostla o 3% na $107.38 za barel. Reaguje tak na odmítnutí íránského mírového plánu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Plán měl vést k ukončení konfliktu a znovu otevřít Hormuzský průliv. Napětí na Blízkém východě tak zůstává zvýšené. Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského chargé d'affaires. Stěžuje si na zveřejnění informací o předání 2 severokorejských vojáků do Jižní Koreje, informovala o tom agentura AFP. Soul kvůli tomu od Kyjeva požaduje vysvětlení a taky omluvu. Předání vojáků oznámil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle jihokorejského prezidenta I Che Myonga se ale země dohodly, že informace zůstane tajná. A velké obchody a supermarkety v Česku dnes zůstávají zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené taky příští státní svátek 28. října.
2: Sport.
8: Fotbalistům Španělska se před dalšími zápasy Ligy národů, včetně duelu s Českem, připojí obránce Robin Lenormand. 29-letý bek Atlética Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který se při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci tuto sobotu v Oviedu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolona na D10 u Mladé Boleslavy a taky na D8 za Roudnicí. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu za Bakovem teď vzniká kolona z 51. kilometru a do zúžení u exitu 44 Mladá Boleslav je to teď asi na 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za exitem 41 Divišov silný provoz, pamatujte na rozestupy. Kolona potom vzniká za sjezdem na Chocerady ze zhruba 27. kilometru do omezení na 25. na Šmejkalce, zabere kolem 10 minut. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici počítejte s kolonou z 25. kilometru, je to na 10 minut na 23. Tam je po havárii osobního auta průjezdný jenom levý pruh. Na D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov hned za podjezdem D35 opatrně na 37. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, označené je to světelnou šipkou, kolem se jede plynule. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu počítejte s velmi silným provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi, tam je to zhruba na 10 minut a pak je kolona mezi Čtyřkoly a Senohraby v zúžení, strávíte asi čtvrt hodiny. A ještě 26. výjezd z Plzně na Domažlice, za Zbůchem se srazila tři auta, vzniká kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Dnes je 28. září, státní svátek, a právě tohle datum se zapsalo výrazným písmem do historie fotbalu v Mladé Boleslavi. Středočeši před 20 lety vyřadili v prvním kole poháru UEFA slavný Olympique Marseille a dnes si tuto událost připomínají. V Lokotrans aréně je proto i náš reportér Pavel Petr. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne.
0: Pavle, můžeš nějak víc přiblížit ten historický úspěch fotbalistů Mladé Boleslavi?
1: Ano, samozřejmě, velice rád. Fotbalisté Mladé Boleslavi si tehdy prodloužili svou premiérovou sezonu v evropských pohárech. Byl to doslova heroický výkon, ve kterém doma porazili Marseille 4-2. První zápas boleslavští prohráli 0-1. Také doma dvakrát museli dotahovat manku, ale třemi góly závěrečné půlhodině soupeře poslali ze hry ven. A to v jeho sestavě byly takové hvězdy jako Ribery nebo Nasri. A mimochodem, růžové kopačky Riberyho vidím ještě dnes. No a všechny pak zastínili domácí střelci. Dvakrát se prosadil Radim Holub, jednou Luboš Pecka a postupovou trefu zařídil v nastaveném čase Tomáš Sedláček.
0: Reportér Pavel Petr Mladé Boleslavi vzpomíná i s některými aktéry na to, co se stalo před 20 lety. Ty jsi tehdy měl to štěstí, že jsi společně s Filipem Šedivým tehdy zápas komentoval. Jak moc a na co přesně teď rád vzpomínáš?
1: Jako na jeden z největších zážitků v případě komentování, ta euforie byla opravdu neskutečná. Možná by stálo za to si přibližit právě ten rozhodující moment, tedy čtvrtý gol v síti francouzského celku. Přímo ve vysílání radiožurnálu byl tehdy už zmíněný Filip Šedivý.
2: Nakonec ještě Holub má stále míč, stále se snaží vymyslet něco nakonec. Centrum, pokud to bude uzemí hlavička, tíka gol!
1: No, musím se přiznat, že i po 20 letech má člověk, když to slyší, husí kůži, to se musí nechat.
0: Kdo všechno z aktérů tehdejší slavné pohárové bitvy do Mladé Boleslavy aktuálně dorazil?
1: Asi 15 fotbalistů plus trenéři Dušan Uhrin mladší a Petr Čuhel, navíc samozřejmě funkcionáři klubu, včetně tehdejšího prezidenta Josefa Dufka, no a je tady také Jaromír Šetrdle, no a hlavně fanoušci, kteří si mohli na velkoplošné obrazovce připomenout slavné okamžiky a navíc mají možnost si začít povídat, získat jejich autogram. Nechybí tady pochopitelně střelec té rozhodující branky Tomáš Sedláček nebo dvougólový a tehdy Radim Holub a také současný vedoucí týmu Mladé Boleslavy Marek Matějovský. No a třeba, pokud jsem měl možnost s hráči, trenéry mluvit, tak to samozřejmě pro ně byl tehdy obrovský zážitek. No a Dušan Uhrin mladší, to byl pro ně jeden největší z úspěchů kariéry. Mimochodem navázal tak vlastně na svého tatínka, který v Marseille dokázal vyřadit v roce 1991, když vedl pražskou Spartu. To je určitě velká zajímavost spojená s českým fotbalem a konfrontací právě s tímto francouzským velkoklubem.
0: V Mladé Boleslavi se vzpomíná na to, jak před 20 lety na den přesně domácí klub středočeši vyřadili Olympique Marseille v poháru UEFA po domácí výhře 4-2 a je u toho a tehdy u toho také byl Pavel Petr. Tak díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Dá se říct, že ani aktuální Mladá Boleslav fotbalově nezaostává, totiž v tabulce domácí šance ligy patří středočechům třetí příčka. Příští zápas budou hrát 10. října v Plzni.

0: Ve 3:45 odpoledne si rádi můžeme v našem vysílání na digitálním radiožurnálu Sport připomenout to, co se po sportovní stránce stalo v Šenčenu, tedy v Číně. České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje přesvědčili.
1: And then I want a big cheers again. 1, 2, 3, let's go!
2: Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesní.
3: Ono se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetnej, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, tak to bylo taky nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
2: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přeci jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
4: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
2: Linda Nosková.
4: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
5: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
6: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. Jsme tady v Číně, v Šenzenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozvuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
2: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Už se začal hrát dnešní program druhé nejvyšší české hokejové soutěže. V Maxalize vede Třebíč nad Chomutovem 1-0 po první třetině. Tam se začalo hrát brzy. V 16 hodin začne duel Kolín-Přerov, další utkání Havířov-Jihlava v 17 hodin a další také od 17. Litoměřice-Slavia Praha, Pardubice B Zlín, Sokolov-Frýdek-Místek a Vsetín-Tábor. Při pohledu na tabulku na prvním místě najdeme pardubické Bčko, které po sérii výher naposledy zaváhalo a prohrálo na stadionu ve Frýdku Místku. Na druhém konci tabulky je Havířov, který na výhru zatím čeká a má pouhé 2 body. Posloucháte Radiožurnál Sport, je 15 hodin a za malou chvíli, za pár sekund, k tomu 52 minut.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Za chvíli začne na Radiožurnálu Sport přímý přenos dalšího zápasu hokejové Tip Sport Extraligy. Tam má dnes na programu jediný duel. Sparta nastoupí na domácím stadionu proti Karlovým Varům. Na místě máme i Martina Procházku, našeho experta, ale ještě se musí chvíli počkat, než proběhnou všechny procesní věci před zápasem v O2 aréně, kam se vypravíme po kapele Cranberries.

0: Kapela Cranberries doznívá na Radiožurnálu Sport a my už se můžeme vydat na přímý přenos naší stanice na hokejovou Tipsport Extraligu. Náš expert Martin Procházka je dnes v O2 aréně na zápase Sparta Karlovy Vary, stejně jako komentátor Petr Kadeřábek.
1: Hezké odpoledne, hezké sváteční odpoledne z O2 arény, kde probíhá právě videomapping na ledové ploše. Před malou chvílí na ledové ploše stál také obrovský gong. K němu přišla Barbora Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka, světová rekordmanka v hodu oštěpem, udeřila do gongu, rozezněla celou O2 arénu, která je dnes opravdu velmi dobře zaplněná a bude se těšit na souboj pražské Sparty s Karlovými Vary. Jedná se o duel dvou sousedů v tabulce, 6. a 7. celek, ale mají oba dva týmy odehrány teprve 4 zápasy, sezona se rozjíždí. Jak bude tenhle ten zápas vypadat, to už svou glosou doplní Martin Procházka.
2: Já očekávám, jak jsem říkal, velmi, velmi bruslivé utkání. Karlovy Vary mají tým, který mají dobře poskladaný, jak starší zkušené hráče, tak samozřejmě spousta mladíků, kteří hrají takový aktivní hokej celoplošný. Sparta to bude mít podobné, já myslím, že trenér Patrik Augusta bude chtít také po Spartě, aby byla hodně aktivní, hodně agresivní. Takže vidíme hokej podle mě nahoru dolů. Minimum, já bych řekl, že tam je minimum, Petře, přerušení v tomto utkání. Ano, aspoň si to myslím, že opravdu ta hra by mohla plynout a uvidíme, jak samozřejmě oba dva týmy se tomu postaví také, co se týká disciplíny, pokud nějaké zbytečné fauly, ale jinak si myslím, že by to mohlo být i rychlé utkání.
1: Mě tedy překvapuje, protože právě v tuto chvíli nastupují na ledovou plochu hráči Karlových Varů a oni absolvovali rozbruslení v jiných dresech, než ve kterých nastoupí do zápasu. To není úplně obvyklé, Martina.
2: Není. Je to trošku taková novinka. Ano, Karlovy Vary ji zavedli. Je to možná zpestření částečně i pro fanoušky, nebo nevím, z jakého, jakoby vlastně, jaký by to mělo mít jiný důvod, jestli tam jsou možná někteří jiní sponzoři, nebo nevím, jaký jiný důvod. Každopádně já jsem tohle nikdy nezažil, vždy jsme nastupovali už v těch drezech, který jsme potom jakoby absolvovali jak rozbruslení, tak potom následně zápas.
1: Mně se tedy ty na rozbruslení líbily více, protože byly tmavé a bylo na nich krásně k přečtení jak číslo, tak jméno hráče. Bílé dresy Karlových Varů se světle zeleným číslem nejsou úplně ideální při pohledu z 5. patra. Poslední zápas dnes odpískán v roli čárového rozhodčího Miroslav Lhocký. 725 utkání ve 20 sezonách extraligy. Klobouk dolů a teď ještě informace pro Radiožurnál do zpráv. Slavnostní zahájení tohoto zápasu stále probíhá. Diváci i hráči teď oceňují Miroslava Lhockého, který dnes na čáře odpíská poslední svůj zápas v extralize. Zatím tedy se chystáme na zápas mezi Spartou a Karlovými Vary. Z pražské arény Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat i pro Radiožurnál Sport. Miroslav Lhocký teď přichází vlastně ke koberci, kde normálně jsou oceňováni hráči a budou po zápase, tak jak ty hráče vybereme s Martinem Procházkou. Právě teď Vladimír Pěšina, tedy šéf rozhodčích, si podal ruku se svým kolegou už od této sezony. On vlastně odpíská jenom tenhle ten zápas, ale Miroslav Lhocký pak bude mít na starosti na svazu čárové rozhodčí a bude vlastně mít na starosti tu komunikaci přes média s fanoušky. No a my doufáme, že Miroslav Lhocký velmi brzy přijde Martinu Procházkovi také do tradiční čisté hry.
2: Byl by to skvělý, protože už jenom tady ta pozice je zase o to více. Bude to dobré pro fanoušky, protože dovíme se mnohem více věcí, než když prostě je tak hlavní šéf, který má na starost úplně všechny. Když to řeknu, Jiří Pršina měl na starost všechny teďka rozhodčí, ať hlavní, ať čárový, a teďka tam bude rozdělené, to znamená, že tam bude více těch informací, každý se bude moct specializovat trošku možná více na ty své přednosti těch svých rozhodčí, takže je to dobrá volba a já doufám, že Miroslav Lhocký přijde k nám.
1: No já ještě doplním tu sestavu, ve které on se rozloučí s extraligovou kariérou. Na čáře bude s ním společně Jiří Svoboda a to nejzkušenější poslal Vladimír Pešina na hřiště, co by hlavní rozhodčí, tedy Antonína Jeřábka a Jakuba Šindela. Teď ale pojďme už k hokejovým sestavám. Asi nepřekvapí nikoho, že v brance začne v karlovarské brance Dominik Frodl, stálice v brance Karlových Varů a on dostává vlastně od Pavla Patery jen malé odpočinky, když ty zápasy jdou rychle za sebou. No a na druhé straně bude chytat Jakub Kovář, což je, řekl bych, od začátku stálice pražské Sparty, od začátku letošní sezony. Ono je to také dáno tím, že Josef Kořenář se teprve dostává vlastně do formy, protože byl zraněný, ale Josef Kořenář už je dnes na střídačce pražské Sparty a hájí záda právě Jakubu Kovářovi. Vše se chystá, úvodní buly utkání, kterým dohrajeme páté kolo Tipsport Extraligy. Pražská Sparta přivítá opravdu ve velmi dobře zaplněné O2 aréně. Je, neřekl bych, že úplně vyprodáno, ale pak 15 000 diváků určitě bude sledovat hned úvodní buly, kterou svedou Špaček a proti němu Jiří Černo, který se v posledním zápase proti Motoru České Budějovice poprvé golově prosadil a bude chtít Karlovy Vary dovést k zisku nějakých těch bodů z O2 arény. Utkání právě teď začalo, Špaček vyhrává buly, Chlapík spěchá za kotoučem za karlovarskou branku, doplněn je také Špačkem, který získává v levém útočném rohu, kotouč dává za branku, Špaček si najíždí ještě pro kotouč na pravý kruh, posouvá na Šora, tady přijde rána od modré čáry, která proletla kolem Frodlovy branky a je tady vyhození. Karlovy Vary se hned na úvod dopustí zakázaného uvolnění po 25 vteřinách, který platí Sparta Karlovy Vary 0-0.
2: No, skvělý vstup do utkání. Sparta okamžitě hned po získání kotouče po vhazování ve středním pásmu šli za kotoučem. Filip Klapík tam skvěle atakoval karlovarského obránce, tím je odstal potlak, pak se tam vytvořil několik dobrých pozic, přišla střela od modré čáry, to znamená, že Sparta šla do toho utkání velmi aktivním způsobem.
1: Už bylo vozeno, tentokrát Karlovy Vary získávají kotouč, Kočí s ním vyjíždí, alespoň k modré čáře, Beránek protečoval, ale nedokázal najít Víta Jiskru a taky tady další protiútok, který po pravé straně vede Kousla, přenechává Špačkovi, ten brzdí nad pravým kruhem, nahazuje před branku a Frodl se připisuje první zákrok. Ještě možnost pro Kousala udržet útočné pásmo, podařilo se, ale přihrávka už nebyla přesná a tak Vít Jiskra vyhodí kotouč, jen co přejede červenou čáru, poprvé si zahrál také Jakub Kovář a posunul na Jakuba Krejčíka, který hned vrací na Pisika. Ten je rychle atakován Bambulou. Bambula vybojoval kotouč a posouvá před branku, kde se zdálo, že by mohl být šťastný. Ten dává za branku, kde je Jones. Nejproduktivnější hráč Karlových Varů ještě bojuje za brankou, ale teď už Karlovy Vary budou muset vyklidit útočné pásmo, i když stále ještě bojují v pravém rohu. Šťastný nezastavil, ale pronikajícího Blimla, který teď jede sám na Blim, na Frodla, Bliml a nepřekonal brankáře Dominika Frodla. Udělal to dobře, zakončil forehandem, co by levák ke vzdálenější tyči, ale minul Frodlovu branku, možná tam Dominik Frodl zasáhl i ten letící kotouč a vytěsnil ho z prostoru mezi třemi tyčemi. Další nápor Sparty, Sekáč posouvá doleva na Sepalu, jeho rána a Frodl přitiskl kotouč mezi levou rukou a tělo je přerušeno po minutě a 47 vteřinách. Velké šance Sparty, ale stále platí stav bezbrankový. Sparta Karlovy Vary 0-0.
2: Spartané využili takového zaváhání karlovských hráčů u levého mantinelu, kde se dva hráči, vlastně jakoby dva obránci, srazili u mantinelu a právě proto tam Bliml najel. Bylo ten to vypadalo, jako kdyby byl samostatný nájezd, ale potom už ho křižoval jeden z obránců, on si tam tu nohu opravdu dal, ale to zakončení bylo takový, no, měkký za mě.
1: Ke změně skóre to nevedlo, teď přichází s protiútokem Karlovy Vary, že Eglho přihrávka nebyla přesná a tak Sekáč může nahodit do útočného pásma, kde je rychlonohý, stále rychlonohý Hika, ale nedostal se k puku tak, aby mohl přihrát, jenže Sepala ještě zabojoval u pravého mantinelu, posouvá na Sekáče, jeho přihrávka po modré čáře, ale vyplavala až do středního pásma a tak musí hrát Spartané až ve středním pásmu. Nakonec odcouvá Miko Sepala až za vlastního brankáře a počká, až mu prostří dají jeho spoluhráči. Stínuje tam mladičký Tomek, který ale nezasáhne do zehrávku Sparty, která se dopustí zakázaného uvolnění. Ne. A nakonec ten kotouč doputoval sice za branku, ale nebyl hrán Spartany tak, aby to bylo zakázané uvolnění. Ještě potyčka před brankou Karlových Varů. Hrabík z ní ale vyjel s kotoučem na holi, ještě posouvá vedle sebe na velmi dobře bruslícího Najmana, ale nedokázal teď zpracovat ten kotouč tak, aby z toho byla nějaká velká šance. Mezitím Karlovy Vary už přijeli s pukem přes střední pásmo a nahodili za branku. pražské Sparty odjeli střídat. Znamená to, že nastoupila první útočná formace, a to z obou stran, protože Špaček přivedl svá křídla a proti němu Černoch se dvěma stabilními křídly Jiskrou a Beránkem. Ale Špaček může vystřelit, byla to spíše propagační střela, ještě udrží Krejčík útočné pásmo, ale přišel Kotouč a Beránek už se rozjíždí k červené čáře, nahodil za branku, ale bylo to tak půl metru před červenou. Tohle byla chyba od Ondřeje Beránka, je tady další zakázané uvolnění. Po 3,5 minutách gól stále nepadl, Sparta Karlovy Vary 0-0.
2: Myšlenka to byla dobrá, ono, ano, takhle rychle dostanete se do útočného pásma, protože oba dva hráči, kteří mu najížděli, tak byli pokrytí, ale je potřeba udělat prostě ten počítat s tím, že ty rozhodčí z toho samozřejmě všímají, potřeba udělat ten krok ještě k té červené čáře a pak až teprve ten útoč nahodit. Tohle to byla chyba prostě a teďka Sparta má možnost hazování v útočném pásmu.
1: No ale hazování vyhráli karlovarští, Beránek prokličkoval do útočného pásma, nahodil Kotouč na zadní mantinel, tam si pro něj sám dojel, Jiskra se snaží ještě přijedat zleva doprava a Mamič zastavil, Kotouč na modré čáře nahazuje znovu přes oba dva zadní rohy, vyplaval ten puk znovu k modré čáře, Jiskra znovu udrží pásmo, ale je to takové honění puku po zadní mantinelu, ale nic toho z karlovarské strany není, ale teď ještě zabojoval, Jirárik dával puk na najíždějícího střídajícího Bambulu, ale nepřišel ten puk přesně a tak může Šor dopředu, ale byl i on zastaven, teď se ta hra hodně kouskuje a vlastně nikdo si nevytvoří nějakou soustavnější kombinaci. Možná teď se o to pokusí Šor, našel, no, o 2 metry delší přihrávku asi, než by si představoval, dostal Sepala, ale dojel ještě do útočného rohu vlevo, dává Řepíkovi, ten ale nepřihrá přes dvě hole Karlových Varů, ale teď se Sparta dostala ke Kotouči, ale znovu je to až ve středním pásmu. Řepík se obrací, přihrává Mikaeli Sepalovi, který kombinuje s Nikem Sepalou, tedy svým bratrem. Ten posune doleva na Sekáče, který byl přišpendlen kočím na mantinela, tak nemohl pokračovat za pukem a tak může hrát mladičký Tomek. Krásná klička v obraném pásmu, poslal na párek jednoho ze Spartanů a bude moci velký talent karlovarské Energie a celého českého hokeje znovu působit. Jenže jeho přihrávka nebyla úplně přesná a rezultovala z toho nakonec rána od modré čáry, o kterou se postaral Mašín. Další přihrávka spoza branky od Spartanů, jenže mezi oba dva beky, a tak musí Mašín teď hodně rychle spěchat do blízkosti svého brankáře Jakuba Kováře. Zvládli to spartanští beci na výbornou, jenže přihrávka nebyla přesná, Hrabík ji nespracoval a tak hned po vystřídání se nastěhuje čtvrtá útočná formace Sparty do obraného pásma. Stále platí v 6. minutě 0-0.
2: Petře si zmiňoval, že je to taková naháněná na obou stranách, ty přeci je taková ta hra, která lítá hodně Kotouči po mantinelech, minimum nějakého držení Kotouče, je tam spousta jenom nahazovaných Kotoučů a je to opravdu podobný styl, který hrají jak Karlovy Vary, tak Sparta.
1: Zatím je Sparta lepší na vhazování, znovu z toho těží ziskem Kotouče, který doputoval mezi modré čáry a nakonec ale boj o puk u mantinelu, Mašín z toho vyjde jako vítěz. Nakonec ne, nakonec Kočí, který hned za červenou čáru nahazuje, odjede střídat, ten byl na ledě opravdu hodně dlouho a jinak se karlovarští seskupí ve středním pásmu, udělali to výborně, jmenovitě to byl Redlich, který se vrátil, odebral Kotouč Spartanům a posouvá na lotyšského obránce Mamice, který přejíždí střední pásmo a nahazuje po pravé straně do rohu kluziště, jenže střídající karlovarská Energie nedokázala ten Kotouč zastavit a taky tady s protiútokem Kousal. Dobrá přihrávka, tady je Špaček, Krejčík, ale byl to offside, možná o pár centimetrů teď Kousal nechal Kotouč za sebou, ale rodila se velká šance, nebyla proměněna, i proto je stav stále 0-0, po 6 minutách Sparta vede na střeli 4-0, ale nic z toho.
2: Nic z toho nebylo, ale myšlenka výborná, Špaček si právě narazil o Kousala, který trošku na sebe navázal, natáhl na sebe obránce a pak tam přišla nahrávka, která byla zbržděná a proto Špaček vlastně projel do toho offsideu. Ono, pokud by ta nahrávka prošla, netrefil hůl karlovarského obránce, tak už to byl moment, kdy Špaček šel sám přímo na branku.
1: Hazování ve středním pásmu vykázán. Minárek půjde na vhazování Bambula, který ale prohrál a tak Pisik může nahodit znovu. Po pravé straně přejel Kotouč přes oba dva zadní rohy až do levého, kde bojuje Kousal, ale k němu rychle přistoupil Bambula, odebral mu Kotouč a Minárek může dopředu se Šťastným. Šťastný po pravé straně jede k mantinelu, otočil se, překvapivě nacentroval před branku. Šmýmen teď ještě udržel pro Karlovy Vary. útočné pásmo Šťastných. V pravém útočném rohu vede kotoučí jednou rukou, backendem dává přední, Bambulova rána. Těsně minul spartianskou branku, ale tohle bylo velmi dobré. Bambula byl na středu, na ose hřiště, těsně za kroji další přihrávka, která směřuje za branku. Rychlý objezd branky předvedl teď Kofr, který ale nedokázal přihrát, tady možnost pro rychlý protiútok Sparty, ale chlapík je dlouho na ledě, nepůjde napadat ani rozehrávku karlovarských obránců, ti se stáhnou za vlastního brankáře Frodla, ale rychle teď tam byl Bliml u Mamičce, který ale zvládl rozehrávku, a tak může pokračovat Tomek. V útočném pásmu vlevo v rohu výjíždí, dává na modrou čáru nahození před branku, které tečoval Egle, ale to neprošlo až na brankáře Kováře. Ještě Kofr udržel pro Karlovy Vary kotouč, který si sbírá myšák, zajíždí s ním od modré čáry do rohu kluziště, vrací se zpět podél pravého mantinelu a komu přihraje. Nakonec přenechává pod sebou. Teď Berkli to udělal výborně. Ještě jedna klička už napřehoval ke střele u pravého kruhu, ale myslím si, že teď to trošku Karlovy Vary překombinovali, přehrávají ty situace. Ještě jedna přihrávka před branku, kde je Redlich. Ten dobře teď vede kotouč, je sice tísněn Šorem, ale Redlich dělá jednu bognu, druhou bognu, nakonec se dostal za branku, otáčí se, dává Berklemu, který znovu krásnou kličkou teď odstavil Řepíka, zajíždí za branku, dává k modré čáře, Karlovy Vary teď hýří pohybem v útočném pásmu, Egle si říká o přihrávku, ale kočí nevyslyšel jeho volání, nakonec nahodil, sražený kotouč sbírá ještě Redlich v rohu kluziště, ale teď už v souboji přišel o kotouč, přesto Sparta nevyhodila, je stále pod tlakem, kočí, čeká, až mu naskočí někdo ze střídačky, je tam málo karlovarských, a tak přišla přihrávka zpoza branky na Váňu. Váňa pálí, Kovář si připíšle zákrok, další možnost pro Redlicha. Ten už je také dlouho na ledě, dává vedle sebe finskému obránci Tobiasi Winbergovi, který posunul na kočí ještě jedno nahození před branku, ale teď bych řekl, že i karlovarští už mají dlouho některé hráče na ledě a ti úplně nezvládají ten pohyb, a nakonec přišlo vyhození pražské Sparty přes celé kluziště, ale přímo na Frodla. Není z toho zakázané uvolnění a to je samozřejmě velmi dobré pro spartianské hráče, aby mohli vystřídat. Teď další nápor Karlových Varů, který zahájil Černoch nahozením. Beránek byl povalen při dojezdu na levý mantinel, ještě v leže přihrál Winberg jeho nahození, které plesklo o zadní mantinel. Beránek v levém útočném rohu bojuje, dává Mamičcovi, který vypálil, ale jeho pokus zastavil Sekáč a rychle se rozjel do středního pásma. Tohle bude offside. Nebude, Knot nevjel do útočného pásma, on udělal kličku na modré a když viděl, že Spartané přejíždějí za modrou, tak prostě přestal v pohybu a vrátil se zpět ke své brance. Chvilka klidu, protože Spartané teď si snaží užít kotouče. Dlouho s ním teď nehráli, dlouhé minutky, už jsme v polovině desáté minuty. Hraje se hodně dlouho bez přerušení. Teď už snad budou moci Spartané také kombinovat dále od své branky, než jsme teď na ně byli zvyklí. Hrabík spěchal za kotoučem do útočného pásma, uplatnil své kilogramy, ale nezískal puk. Minárik tak může bojovat s Daníčkem, který se představuje domácímu publiku, co by mladá naděje pražské Sparty, se ale bude muset vracet, protože Bambula nahodil ten kotouč, ale je to zakázané uvolnění. Neřekl bych úplně šťastné, ale po 10 minutách necelých je stále stav bezbrankový 0-0, ale teď to byl hezký úkot.
2: Hezký úkot, 5-minutová pasáž, kdy Karlovy Vary byly mnohem aktivnější, byly vlastně celou dobu strávili v útočném pásmu. Měli tam několik dobrých kombinací, zašlo už tou situací, když Šťastný našel Bambulu z mezikruží, přišla tam ta střela, která sice byla mimo, ale stále potom byla na kotouči, dokázali tam vytvořit velký tlak. Spartané v podstatě jenom čekali, co se s nima provede, a měli co dělat, aby to ustáli.
1: Šmímen vyhodil kotouč k modré čáře a pak už se nepodařilo Spartanům udržet v útočném pásmu. Přihrávka na Krejčíka byla adresovaná až do středního pásma a tak bude muset Jakub Krejčík znovu rozehrávat, je u červené čáry. Teď si to ale namířil sám do útočného pásma, dobrá přihrávka na Kousala, ten posunul ještě doprava, tam se snažil rychle zakončit chlapík, ale netrefil skákavý kotouč. Karlovy Vary tak mohou dostat puk mezi modré, což se jim na chvilku podařilo, a to byl rozhodující okamžik právě pro hvíznutí rozhodčího čárového. Miroslav Lhocký přerušil. Po 10 minutách, 23 vteřinách registrujeme skóre 4-1 na střely ve prospěch pražské Sparty, ale stále platí bezbrankový stav 0-0. Teď má Martin Procházka delší příležitost k tomu okomentovat, co vlastně viděl.
2: No, viděl jsem to, že ano, ty jsi teďka zmínil počet střel na branku, 4-1 ve prospěch Sparty, ale Sparta teďka opravdu asi si nesáhla 5 minut skoro na kotouč. Karlovy Vary stříjeli, ale myslím, že tam byly minimálně 2-3 pokusy, které šly mimo branku, takže oni byli na kotouči v útočném pásmu, vytvářeli si tam tlak, snažili se, jak se říká, uvařit Sparťany, kteří už opravdu tam někteří toho měli hodně, hodně dost. V podstatě si už jenom stáli na místě a čekali, co se s nima provede, ale nedovolili karlovarským hráčům vytvořit si nějakou dobrou středskou pozici. Naopak už si to i také ty zmiňoval, že tam někteří hráči Karlovy Varu byli také dlouho, myslím, že to byl Redlich, který tam byl taky přes minutu a půl. Tady je potřeba, když takhle drží kotouč v tom útočném pásmu a vidí, že soupeř je uvařený, tak si dojít i pro to prostřídání. Ano, ono to bylo daleko, oni mají samozřejmě další střídačku Karlovy Vary teďka do útočného pásma. Takže třeba to riziko, že jeden hráč odejde na střídačku, přesto hrajete chvilku ve čtyřech, takže to chvilku trvá, než tam ten hráč doskočí. Ale po těch dvou minutách toho kolotoče, toho závaru, tam myslím si, že Karlovy Vary klidně tam mohli tam 2-3 hráči si prostřídat a potom by měli ještě větší sílu, tu efektivitu a hlavně potřebovali by trefovat branku.
1: No, myslím si, že Jakub Kovář je z toho trošku jako rozmrzelý, protože teď dokonce umazali i statistici tu střelu Karlových Varů, takže on je bez zákroku po 11 minutách a to musí mít tedy hlavu pěkně zamotanou, protože ten kolotoč Karlových Varů byl celkem slušný.
2: No, tam možná tam byl můj, kdy to vypadlo, že si sáhnul na kotouč, asi ne, asi to šlo vedle, možná to bylo při té bambulově střele, kdy opravdu se dobře uvolnil v tom mezikruží, tam krásnou práci odvedl Šťastný, který si z pozabranky vlastně odstavil soupeře a pak přišla nahrávka do dobré pozice, ale tak říkám, Karlovy Vary tady potřebují prostě zpřesnit mušku, lepší střely.
1: Tak uvidíme, už bylo vhozeno po úpravě ledu, kotouč získali Sparťané, Kousal se Špačkem v útočném pásmu a motají teď hlavu karlovarské Energie Chlapík v pravém útočném rohu, otočil se, dává centr přes brankoviště, ale prolétl kotouč do rohu, kde si ho bere Tomek, posunul do středního pásma, chtěl se hodně rychle zbavit vlastně tlaku Sparty, teď si myslím, že by se klidně mohlo vylučovat, protože Chlapík chytil ze zadu Kofra za obličej a tohle měli rozhodčí trestat, nestalo se a tak se pokračuje bez vyloučení a stále Karlovy Vary mají puk na svých hokejkách, právě mladičký Tomek se snaží prosmíkou podle levého mantinelu, byl ale přitlačen na mantinel Jiřím Sekáčem a ten má dost kilogramů, zkušeností i rychlosti na to, aby mladého útočníka karlovarské Energie dokázal zastavit. I proto se Sparta dostala do útočného pásma, ale přišla na chvilku o kotouč, teď stále mohou hrát Mašín. Utržil ještě puk v blízkosti branky, jenže přichází rychlý protiútok Karlových Varů, který vede Kočí, po něm Váňa v rohu kluziště, najíždí se tam Redlich před branku, ale nedostal kotouč, ten je stále ještě u pravého mantinelu. Až teď Redlich nadzvedl Sekáčovi, ne Šorovi, hokejku a snažil se ještě dostat do zakončení, ale nakonec se Spartanům podařilo dostat puk daleko od své branky. Všeobecné střídání, které ale využívá Sparta k rychlému napadání v útočném pásmu a získává puk. Ale je to mezi modrými. Dobrá přihrávka, no dobrá. Trošku delší od Veselajnena na Hiku, ten ale dokázal dojet ještě do rohu kluziště, zpracoval pro své spoluhráče a teď bojuje u levého mantinelu společně s Veselajnenem právě Hika proti dvojici karlovarských hráčů. Posunutí na modrou čáru rána, Mikael Sepala vypálil, ale trefil klub Kotěl před brankářem Frodlem, takže další střelský pokus se Sparty počítat nebude, ale pozor teď na situaci za brankou. Mamič to nakonec zvládl velmi dobře a posouvá k levému mantinelu, kde se snaží posunout puk už do středního pásma Beránek, ale není úspěšný. Sekáč nahodil si jak na lopatě kotouč do vzduchu, to jel pro něj do rohu kluziště, kde byl naražen na mantinel Mamičem. A ti dva si teď ještě rozdávají pár políčků v rohu kluziště, kdy bojují o puk. Ještě se do toho zapojil také naskočivší Hrabík, který posouvá na modrou čáru Pisikova rána, která ale měla být, nevím, co to mělo být, protože to nebyla ani střela, ani přihrávka. Má Pisik teď možnost pro reparát, nakonec posunul na Krejčíka, který dal puk na Dzierkalse, který se snažil ze vzduchu ještě jej trefit. Nakonec to zvládl odpálit nejprve Mamic a po něm také Beránek. Karlovy Vary se dostali z toho tlaku a mohou zautočit. Naopak oni, Mihánek už jede a zachytil kotouč, dává před branku, tam je Bambula. Bambula v pádu, kdy byl naražen Najmanem. ale čistě, tvrdě odstaven. Bambuleše v pádu trefil ten kotouč, který ale minul spartianskou branku, ale velká chyba v rozehrávce spartianských beků, kterou ale karlovarští útočníci nedokázali využít. Stále ještě ale bojují šťastný. Je velmi dotěrný v těch osobních soubojích a jen tak, takže se nedostal k puku. Na poprvé, na podruhé už se mu to podařilo, kousal jej, povalil, ale je to v souladu s pravidly, alespoň podle sudích pánů Jeřábka se Šindelem, pískat se nebude, tak může Kousal už rozehrát, dává na chlapíka, ten se hezky otočil, ten posunul na Najmana, ale pak už skončil vše na holi Quina Schmiemana, tedy kanadské posily v karlovarské energii pro letošní sezónu. Další možnost pro Kofra, který dnes hýří pohybem, alespoň v úvodu toho utkání, se kterou už máme dohrát 15 minut. A Mišák na modré čáře pálí, jenže jeho rána skončila pod nohama bránících i útočících hráčů a z toho těží teď chlapík, který vyváží kotouč a nakonec se dostává do útočného pásma, posunul ještě vedle se na špačka. Jeho kombinace ale vázla, Blimel už se nedostal ke kotouči, tak bude muset ještě bojovat za brankou s Mišákem, který je velmi důrazný, posledních 5,5 minuty první třetiny, stále na první branku čekáme Sparta, teď je jí blíž, protože je nastěhována v útočném pásmu, ale Mišák tlačí dobře spartanského útočníka Blimela na mantinel a nedovolí mu, aby poslal puk do nějaké střelecké pozice, naopak karlovarští vyhodí kotouč a za ním rychle spěchá jeden z karlovarských, Tom Berkeley, který se mi zatím pozdává jako velmi technicky vybavený obránce, dokáže si poradit jeden na jednoho, ale u mantinelu to má v souboji se Sekáčem opravdu velmi těžké, nebyl to mašín. Ten přišel o helmu, spěchá a na hráčskou lavici, ale sleduje také to, jak Hejka si najel až do brankoviště, nakonec mu nedovol obránce nebo útočník Váňa zakončit, ale tohle nebylo vůbec příjemné pro Dominika Frodla, protože Hika prolétl tím brankovištěm, srazil Frodla, ale skóre se stále nemění. Po zakázaném uvolnění se bude vazovat právě před Dominikem Frodlem za stavu 0-0.
2: Teď byl moment právě, kdy karlovarští v té aktivitě, kdy napadali, tak se jim povedlo také dělat chybičku, propadli, pak se dostala situace Spartané 2-1 o situaci, kde Hika mi přišlo, ale že trošku zaváhal momentu modré čáry, přestal bruslit, on si tam potom jako chtěl jenom natlačit, proto, jak si zmiňoval Váňa, velmi dobrou prací silově ho v poslední momentu nepustil do zakončení a otlačil ho v tom momentu, kdy už chtěl zakončovat.
1: Bylo vozeno na chvilku, Sparta přišla u útočné pásmo, ale Sekáč vrací znovu hru do blízkosti Dominika Frodla, je to vlevo od karlovarské branky v rohu klusiště, kde ještě pomohl Špaček, ale nedokázal udržet útočné pásmo. Nakonec ano, Mikael Sepala na milimetr udržel na modré čáře a tak může pokračovat spartianský tlak. Teď už je přerušen, Hika se snažil přihrát Sekáčovi, jenže kotouč zachytil pod rukavicí své vyrážečky, Dominik Frodl je znovu přerušeno a po 16 minutách stále platí stav 0-0.
2: Já musím pochválit hru Karlových Varů. Opravdu všechny ty útoky nebo všechny ty pětky, které jdou po sobě na led, tak mají velmi dobrý pohyb. Já jsem to trošku, by se to o tom mluvili, Petře, před zápasem, že jsem to čekal, že to bude rychlý hokej, že Karlovy Vary opravdu hrají takový ten rychlý hokej, výborně bruslí všichni hráči, skvěle se doplňují, jakmile prostě jeden trochu propadne, každý dalšího doplní a Spartané s tím si moc zatím nedokážu poradit. V podstatě moc velkých šancí tam na Spartané jako tým, který hraje doma, který jakoby by měl být ten, který by měl tlačit Karlovy Vary, tak to není tak, je to naopak. Karlovy Vary opravdu tomu pohybu, tomu bruslení, tak nedovolí vůbec Spartanům se vypracovat jakoukoliv nějakou dobrý lepší pozici. Stále tam vidíme 4 střely teď za 10 minut, vlastně ani jedna strana nešla na brankáře, ani z jedné strany, ani ze strany Karlovy Vary.
1: Za 16. Varu,
2: nebo za 16 nešla vůbec jakoby na brankáře Kováře, na druhou stranu ani Sparta teďka nevystřelila za celou tu dobu, za těch 10 minut nevystřelila na Karlovskou branku.
1: No, když se na to podívám, tak vlastně registrujeme, dejme tomu jednu velkou šanci, to měl Matěj Blimel, když najížděl vlastně na Frodla, a potom na druhé straně střela Bambuly z osy hřiště nad kruhy, ale za 16 minut na takovýhle zápas a na to, v jaké rychlosti se hraje, mně to přijde tedy opravdu hodně málo, že? No. Ano, hraje se, bruslí se, ale vlastně to nikam nevede.
2: Nikam to nevede, je to vyrovnaný, přesně tak, jak říkáš. Má to vysoké tempo, opravdu, všichni ty hráči to jdou úplně na doraz, naplno, ale mají to dobře propracované, vidět, že oba dva ty styly, které hrají, jak Patrik Augusta, trenér Sparty, tak Pavel Patera, mají to hodně dobře propracované a je těžké si tu šanci vůbec vytvořit.
1: Teď už bylo vozeno, chlapík poslán se svými křídly, nebo se Špačkem a Kousalem na třetí útočnou formaci, ale nakonec přijde vyhození přes všechny čáry. teď už bude na ledě také Černochova řada. A znovu tedy se bude vazovat v blízkosti Dominika Frodla a zatím, čím Sparta přehrává Karlovy Vary u země, bych řekl, Martine, že je vazování.
2: No, vazování ano, ano, vazování tam už bude mít lepší čísla, ale tak zatím je také stále málo k tomu, aby si vypracovali šance.
1: Další vazování vyhrává znovu Sparta, ale přihrávka z rohu Kluziště na modrou čáru neprošla přes dotěrného Jiskru, který posouvá Beránka, a ten je rychlostně velmi dobře vybavený. I proto se Karlovy Vary alespoň na chvilku dostávají ke kotouči v útočném pásmu a mohlo být ještě hůře pro Spartu, jenže přihrávku Jiskry zachytil Pisik a už spěchá do útočného pásma, dává pod sebe ještě na Krejčíka, ten ale nedokázal zasáhnout. No, tohle bych řekl, že byl faul, ale 2-1 jedou Karlovy Vary, ano, faul to byl, rána, kterou vyslal Šmejmen, a zahrají si Karlovy Vary první přesilovou hru. Tohle byl ostrý zákrok na koleno.
2: Bylo to samozřejmě, že to bylo nedovolené bránění, protože tam byl chlapík, tam byl, prostě zastavil se soupeři do cesty. Nevím, jestli úplně kolenem, uvidíme verdikt rozhodčích, každopádně určitě nedovolené bránění. Ano, koleno, jak říkáš, bylo to tak, ale no, asi to nebylo úplně nejvyšší trest.
1: Ne, podrážení, dobře, ale velká šance pro Karlovy Vary, protože když se podíváme na přesilovky, ale to dopovíme až po vstupu pro Radiožurnál do zpráv. 3 minuty 32 sekund před první sirenou stále platí stav bezbrankový Sparta Karlovy Vary 0-0. Teď ale začíná první přesilovka v zápase, kterou hrají hosté ze západu Čech. Zatím ale Sparta Karlovy Vary 0-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat. Tomek pálí z pravého kruhu, Kovář si připisuje první zákrok v zápase, ještě rychlá kombinace, která měla vést až na hůl Egleho, nebo z Egleho na Bambolovu, ale neprošlo to a Spartané se osvobozují vyhozením alespoň ke středovému kruhu, odkud zacouvá před do blízkosti své branky. Nejprve Kočí, jenže ten přihrál dobře Tomkovi, ale ten prach bídně vlastně odevzdal Spartanům Kotouč a Veselainen. Sbíral vteřinky, Tomek ho nakonec obral, ale ve vlastním obraném pásmu o Kotouč a teď už mohou hrát karlovarští, ale stále jsou daleko od spartanské branky. Přímo za tou svojí, no a Kočí nemá čas před dotírajícím Matějem Blimelem k tomu, aby rozehrál nějakou akci. No a tak naskakuje první útočná formace pro přesilovky. Beránek veze Kotouč, posouvá už teď na Šťastného, který zamířil po pravé straně do útočného pásma. Brzdí v rohu Kluziště, přihrávka na Jiskru sice neprošla, ale Berkley zpracoval, dává Černochovi, přížná přihrávka Černocha, tu nezachytili. Karlovarští naopak, Matěj Blimel už znovu jede stříc Frodlovi, vypálil. Frodl okamžitě po zákroku lapačkou rozehrává a tak může Berkley přejet do útočného pásma. Brzdí u pravého mantinu, křížná přihrávka, kterou zachycuje Černoch, ale tomu se vůbec nedaří. A teď tady Spartané jedou ve dvou proti jednomu. Hyka s Veslajnenem, Hyka pálí a Frodlu fantastický zákrok. Neuvěřitelná akce, rychlá, přesná rána Hykovi do protipohybu Dominika Frodla, ale co teď předvedl karlovarský gólman? Martin Procházka vedle mě sedí a jen pokyvuje údivně nad tím, co dokázal karlovarský gólman chytit.
2: Ono už to byl ten první moment, kdy Matěj Blimel střílel z levé strany jako levák golfovým úderem, což v dnešního hokeji málo kdy vidíme, ale ta třeba Mňára Zanci šla nad lapačku, ale Dominik Frodl dobře vybrusil a teď skvěle četl situaci. Přesně říkáš, 2-1. Situaci, kdy to mají oba dva hráči, jak se říká, po ruce. Výborná nahrávka, Žabička, a Hyka to zkoušel dobře do protipohybu. Ale mně přišlo, kdyby si Frodl na to počkal, kdyby to trošičku čekal, kdyby věděl, že bude nějakým tím způsobem střílet, protože on jakoby v pravou chvilku neustoupil moc té pravé tyči a ještě postačil pokryt tu levačku, jako se říká, lapačku, takže výborný zákrok.
1: Pokračujeme v hazování v obraném pásmu Karlových Varů. Minuta 50, do konce první třetiny, ještě 16 sekund budou mít Západočeši k dispozici přesilovou hru. Lukošík ale nepřihrál Bambulovi tak, jak by se asi představoval, a tak může v klidu zajet za branku Sekáč, no a vyhodí přes všechny čáry. Frodl zpracuje Kotouč pro své spoluhráče. V tuto chvíli se vyloučený Filip Chlapík vrací na ledovou plochu a sleduje to, jak Mamič přejíždí střední pásmo za červenou, nahodil pro Puxy, dojíždí Lukošík, míří s ním za branku, přihrávka, no, měla dobré oko, ale nakonec vyskákala až do středního pásma, ale nebyla to vůbec špatná přihrávka, před bližší tyčí centroval před branku košík, ale nevyšlo to Karlovým Varům. A tak musí Mamič před dotírajícím chlapíkem rychle poslat kotouč do středního pásma, kde ale sbírá Knot tuhle tu rozehrávku, ale jeho přihrávka byla také špatná a tak mohou dát Karlovy Vary. Lukošík na začátku poslední minuty první 20 minutovky už odjel střídat a tak Černoch nabírá rychlost, přihrával Beránkovi, jeho přihrávka ale nebyla přesná. Beránek ještě bojuje v rohu kluziště, společně s ním je tam také Jiskra a bude se snažit ještě Šmimen udržet kotouč v blízkosti modré čáry. Na chvilku se mu to podařilo, teď už se Spartě podařilo dostat puk do středního pásma a je přerušeno ještě potyčka u střídačky pražské Sparty a to půl minutku před koncem první třetiny. Tam rozhodčí Miroslav Hocký asi si chce ještě zacvičit při tom svém posledním zápase.
2: No, byl to moment, střídaček tam většinou to vždycky také jiskří, protože byl tam zašlápnutý kotouč, dva hráči se ho snažili vyčouvat, jak se říká, a další dva nechtěli hrát a proto tam došlo potom k tím strkanicím, že tam taky možná by mohla být někde hokejka, jak se říká, pod nohama, mezi nohama a to hráči neradi tady to mají, takže na to byly ty reakce, na to byly ty strkanice a je dobře, čáru rozhodčí zasáhli okamžitě to, jak se říká, rozhodili ty hráče od sebe, aby nedošlo k té potyčce.
1: Ano, tam někdy padne nějaké peprné slovíčko z hráčské lavice. Teď už ale bylo vhozeno do středového kruhu. Kotouč má Sparta, Řepík bojuje proti Bricklimu, který nemá čas k tomu, aby rozehrál, tak Spartě nebudou mít možná poslední možnost. Ne. Tak jim vede kotouč mladičký Tomek, no a ten se opravdu velmi srdnatě vydal do útočného pásma, prosmíkl se kolem dvou spartianských hráčů, ještě šťastný, míchá s kotoučem posledních 10 sekund, přihrávka před ranku, ale měl teď zablokovanou hůl Minárik, který se nedokázal dostat k tomu zakončení a to bylo asi poslední, co jsme viděli v první třetině. Zní sirena autoarenou, která končí první třetinu, rychlou první třetinu, ale bez gólového efektu. Zatím tedy, Martine, Sparta Karlovy Vary 0-0. Překvapilo tě něco, nebo si přesně tohle čekal?
2: Čekal jsem, že to bude takhle svížný, že to bude na hrudu, že to bude minimum přerušených situací, což se tam stalo, že tam byla snad na 5 minut, kde se vůbec nepřerušila hra. Jenom mě trochu překvapuje ten počet střel, Petře, 6-0 na straně Karlových Varů. To si myslím, že to 0 je hrozně.
1: Tam něco přibyde.
2: Tam něco přibyde právě pro mě, protože tam musel mít nějaký zákroky. Každopádně Karlovy Vary mají takový, jako kdyby trošičku optičtější, jako by nějaký ten. Více jsou v útočném pásmu, ale nedokáží si vytvořit šanci, takže je to opravdu velmi vyrovnané utkání.
1: S přímým přenosem se na Radiožurnálu Sport přihlásíme s Martinem Procházkou znovu za nějakých 17 minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: V jediném dnešním hraném zápase hokejové Tipsport Extraligy zatím hraje Sparta s Karlovými Vary 0-0 po první třetině, ta druhá začne za necelou čtvrt hodinu a do O2 Areny se na náš přímý přenos i s Martinem Procházkou vrátíme. Teď se vydáme za tím, co se stalo v Kanadě. Cyklista Matyáš Vacek nedokončil silniční závod na mistrovství světa v Montrealu. Po pádu musel po zhruba 200 kilometrech odstoupit. Mistrem světa se stal americký cyklista Brandon McNulty. Na startu přitom chyběl Tadej Pogačar, kterého do závodu nepustilo zranění po pádu na Vueltě. Víc už řekneme s Jakubem Markem ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme u Matyáše Vacka. Co se mu stalo? A prosím, vydrž, já si tady jenom přehodím správně mikrofon, aby to bylo úplně ideální, aby si byl ve vysílání slyšet, protože během přímého přenosu se to trochu změnilo. Tak teď Jakub Marek.
2: Hezké odpoledne, to nedokázal popsat ani sám Matyáš Vacek, k němu se český tým dostal až zhruba 3 minuty po pádu, kdy už byl v péči zdravotníků. Potom ho převezli do nemocnice na podrobnější vyšetření a tam se ukázalo, že má zlomený nos a je různě potlučený. Sám Vacek pak svůj stav okomentoval takto.
3: Závod se pro mě vyvíjel výborně od startu. Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Teďka poletím domů, navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Zranění může ovlivnit Vacku v plánovaný start na mistrovství Evropy ve Slovinsku. Silniční závod mužů je tam na programu už v neděli. Jestli 24-letý závodník elitní stáje Lidl Trek nastoupí, to ukážu až další vyšetření.
0: Matyáš Vacek ale z Čechů nebyl v Kanadě sám. Jak se v závodu dařilo dalším českým cyklistům?
2: Do cíle bohužel nedojeli ani další dva čeští reprezentanti, Pavel Novák a Jakub Otruba, kteří Vackovi pomáhali hlavně v první polovině závodu. Po jeho odstoupení ale závod vzdali také, roli hrálo i vysoké tempo a náročná trať s převýšením přes 3800 metrů. Mistrem světa v silničním závodě se stal překvapivě Američan Brandon McNulty, který pro Spojené státy získal první medaili z tohoto závodu po 33 letech. Mimochodem tehdy v roce 1993 slavil zlato v norském Oslu Lance Armstrong. Stříbro bral v Kanadě Australan Matthews a bronz Nizozemec Van der Poel.
0: Nebyl to ale zdaleka jen závod mužů kategorie elite, ale když se vrátíme k českým výkonům, jak může být reprezentace celkově spokojená s šampionátem v Kanadě?
2: Vzhledem k tomu, že nejvýš byla Karolína Špicarová, která dojela v závodě juniorek 13. a tak celkově výkony českých reprezentantů nesplnily očekávání a mluvil o tom v našem vysílání i náš expert a nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.
4: Nevím, jestli to bylo dáno tím, že třeba se špatně vyrovnali s tím časovým posunem, nebo prostě, že už na konci sezóny závodníci neměli tolik sil, ale já jsem čekal, že Matyáš Vacek ukáže svoji formu skvělou, kterou ještě donedávna měl, jak v časovce, tak i v tom silničním závodě. Bohužel časovka mu nevyšla, říkal, že neměl prostě svůj den a v tom silničním závodě dopadlo to, jak to dopadlo.
0: To byl Jiří Ježek a doplníme ještě jednu kuriozitu. Do elitního závodu mužů nastoupil za Slovensko masér národního týmu. Jak je to možné a co k tomu Slováky vedlo?
2: No jednoduše neměli k dispozici profesionální cyklisty. Některé neuvolnili jejich týmy, jiní byli zranění. Slováci ale nechtěli přijít o důležité body do žebříčku UCI, tedy Mezinárodní cyklistické unie, které potřebují i pro kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028. Do závodu proto nastoupil spíš formálně 28-letý Vladimír Kováčik, splnil podmínky soutěže i licenci, Kováčik pak odjel 100 kilometrů a pak odstoupil.
0: Kdyby musel dojet do cíle, tak mu chybělo ještě dalších 170. Cyklistika a Jakub Marek teď ve vysílání radiožurnálu Sport. Díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Čekáme na to, až v O2 aréně začne druhá třetina zápasu Tipsport Extraligy mezi Spartou a Karlovými Vary. Po 20 minutách je to zatím bez branek, góly padají v maxalize. Aktuálně z dnešního programu jsou rozehrané dva zápasy, Třebíč Chomutov 3-1 po dvou třetinách, Přerov vede po první třetině v Kolíně 1-0. Za malou chvíli tedy znovu extraligový hokej.
1: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
2: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
2: Už víc než 5 let totiž moderuje svojí talk show na síti.
3: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
4: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, man.

0: 16 hodin 54 minut, posloucháte radiožurnál Sport a teď bude pokračovat přímý přenos ze zápasu hokejové typ Sport Extraligy. Sparta Praha Karlovy Vary, to je duel, který se jako jediný hraje dnes po včerejších 6 zápasech. V O2 aréně máme i našeho experta Martina Procházku, olympijského vítěze, a s ním je tam reportér Petr Kadeřábek. Pánové, máte slovo.
1: Děkujeme za něj. Půl minutky zbývá z přestávky mezi první a druhou třetinou. Po první 20 minutovce je stav vyrovnaný 0-0 a zdá se nám s Martinem Procházkou, a probírali jsme to i v přímém přenosu na internetu ještě před připojením se radiožurnálu Sport, že nejsou hráči Karlových Varů, byť jsou pohyblivější, tak v těch správných pozicích, odkud se dá dát branka. A jakoby, a to je rozvinutí té myšlenky, Martine, ještě než upadne úvodní vůli, když jsem byl na rozbruslení, tak mi ten let nepřišel úplně ideální. Je start sezóny, je velké teplo, je plno diváků, jestli to nemůže být i to zpracování vlastně do těch lepších pozic zapříčiněno právě tím ne úplně ideálním ledem.
2: Samozřejmě, led hraje velkou roli potom v těch finálních nahrávkách, jo, kdy to jde už třeba na tu střelu. Ale když Karlovy Vary se dostali do tohoto šopásma, tak se tam vytvářely takové ty pozice, odkud ty střely mohly přicházet, ale oni šli, ale byli zblokovaní.
1: Začala druhá třetina.

0: přerušovat, protože na ledě zůstal za Kovářovou brankou jeho nůž. On vlastně při tom zákroku, kdy se přesouval, on neměl zákrok, ale přesouval se při té přihrávce, tak kopl svou bruslí do tyče a vypadl mu nůž, takže je samozřejmě na ledovou plochu volán Raději Kustot. Ono, já jsem ještě neviděl brankáře, aby šel po ledě bez toho jednoho nože. To by byla, myslím, komická vložka.
1: To asi každopádně, samozřejmě má ty nohy samozřejmě obaleny betony, takže i kdyby spadnul, tak by se zase tady nic hrozného nestalo.
0: No on by samozřejmě, se asi nezvedl.
1: On by se asi nezvedl, ale jedna věc. Ale druhou věc chci říct. Zase rozdíl v zakončení mezi Karlovými Vary a Spartou. Situace 3-1, kdy Karlovarští si to vlastně sami zkomplikovali, udělali z toho 2-1 a pak přišla nahrávka, která neprošla na spoluhráče, nedošla ani střela, ani nahrávka. Na druhé straně kombinace 2-1, Špaček v podstatě to vyřešil, nemohl nahrát a tak šel do střely a střílel na vyrážečku, pod vyrážečku Frodlovi.
0: Teď už zacvaknutý nůž v botě Jakuba Kováře a ten se tak může soustředit znovu na to, aby si třeba připsal první zákrok. Teď ale si myslím, že v dohledné době to nebude, alespoň v těch následujících vteřinách, protože Kotouč rychle skončil mimo hrací plochu, ale už se bude znovu vhazovat a to ve střední pásmo. Minárik prohrává Buly, na to jsme si také zvykli v první třetině, že Sparta je výrazně úspěšnější na bodu pro vhazování, jenže nahození, které putovalo za karlovarskou branku, zpracoval Mamič, Spartě pak utekl ten Kotouč, byť ho dokázal Michal Sepala zpracovat, tak jej nedokázal nahodit tak, aby se dostal do držení Sparty. A je tady další zakázané uvolnění. Minuta 9 sekund za námi z druhé třetiny. Gol jsme neviděli. Viděli jsme jednu akci na jedné či na druhé straně a potom spoustu nepřesností.
1: Spoustu nepřesností. Tak jak nám to v té první třetině, když to řeknu, odcípalo, jak to prostě běželo, všichni si dávali přesné nahrávky, tak teď tam jsou už minimálně 2-3 chyby, kde se právě po těch, nebo ne chyby, ale potom špatné rozehrávce se přerušilo.
0: Teď Bambula se snaží vybojovat Kotouč, Spartané se dostali k jedné střele, Frodl vyrazil a může sledovat to, jak uhání Bambula vstříc útočnému pásmu. Dává pod sebe na Mamičce, ten je zleva, vypálil skrytou ránu, ale trefil jen boční síčku, ještě udrží. Záporočeš je útočné pásmo, aktivní je Bambula, který ale nepřihrál úplně přesně a sám připravil Karlovy Vary o pobyt za modrou čárou. Wennenberg musí hrát a odsouvá zas až na levý obraný kruh, navíc mu spoluhráči střídají, musel počkat na Šmimena, který zaváhal s rozehrávkou a tak musí znovu finský bek do práce, no a přišel mu na pomoc ještě Kofr, protože tam byl hodně rychle u Fina Hrabík, nedokázal mu sebrat Kotouč a taky tady možnost pro rychlý protiútok, ale další nepřesnost ve zpracování, v rozehrávce Veslainen odebral v klidu, Kotouč dává Tomovovi, který ale také nepřesně přihrál, další nepřesnost v rozehrávce. Teď se hraje vlastně mezi modrými čarami nebo těsně vždy po přesunutí do útočného pásma, tam přijde nepřesnost. Tak možná teď Mimen, který zajel po levé straně do útočného pásma, byl naražen při tom, kdy chtěl přihrát a Kotouč se vznesl až do ochranné sítě. A tak je znovu přerušeno. 2,5 minutky za námi, stále platí bezbrankový stav 0-0.
1: Třeba tam nebyly ani tak jako nepřesnosti, jako špatné zpracování některých hráčů Kotouče po nahrávce. Přijde, že jim to odskakuje od hole. Jak
0: možná je to tím ledem.
1: Tím ledem jsi zmínil, že možná tam může být, že ten led není úplně kvalitní, ale jsou to spíš takové i ztráty, že jakoby takový to, že si hráči nepohlídají, že ten Kotouč mají na holi a najednou ho ztratí.
0: Teď Daníček těží znovu z dobré práce Hrabíka na Buly, jenže přišel o Kotouč při přechodu do útočného pásma. Šmimen dává Váňovi k pravému mantinelu, ten je ale pod tlakem Najmana. Nakonec ale zvládli karlovaští dostat puk mezi modré čáry a teď se snaží rychle přejet Eronen také do útočného pásma. Kovář za brankou rozehrává, pomůže svým bekům, jenže rozehrávka následná už nebyla přesná. Váňa vrací za branku, kam spěchá Hrabík, ten uplatnil v souboji s Myšákem své kilogramy, ale nakonec ten Kotouč získává a velmi umně se teď vyhnul dvěma Spartanům. Váňa je u pravého antenu v útočném pásmu, posouvá na modrou čáru, nahození za branku, kde ale, no, bude tam nakonec první Lukošík, ale až v rohu kluziště, posouvá pod sebe, kde čekal svého spoluhráče, ten tam ale nebyl. Spartané tak drží puk u mantinelu, kde se snaží ještě zabojovat Najman, ale nedokázal získat puk na stranu hostujícího celku. Až teď ho má Myšák ve své moci, dává Černochovi, to je ale ve středním pásmu. Černoch zaváží puk do útočného, dává zprava doleva na Beránka, ten je přitisknul Daníčkem na mantinel, přesto přihrál Černochovi, ten je za brankou, vrací zadovkou po ose hřiště, ještě Brkle pálí a teď Kovář vůbec nic neviděl, ale ten Kotouč nakonec po střele kanadské

0: Jo, obránce jen plesklo, zadní mantinel. Jiskra za brankou vyjíždí zprava doleva, vede puk backendem, přichrává Berklimu, který znovu nahazuje a tam se snažil Černoch tečovat, ale netrfil letící kotouč a Beránek ještě udrží útočné pásmo. Jedna klička, druhá klička, nakonec v rohu Kluziště posouvá za brankou Černochovi, ten přepustil velmi hezky na Šťastného, který tam vlétl ze střídačky, otáčí se u levého mantinelu a gól! Šťastný dal kotouč před branku, kde stál Beránek, měl hůl na ledě a tečoval Šťastného na hození. Přesně v čase 24.06 Ondřej Beránek otevírá svůj gólový účet letošní sezóny i tohoto zápasu. Karlovy Vary vedou na Spartě 1-0.
1: Výborně, výborně dohrál situace. Tam Šťastný předvedl parádní věc, kdy si překopl kotouč. Tím se dostal do dobré rotace, vrátil protizátnou kličku o pravém mantelu a jako levák, jak už říkáš, to vlastně nepřemýšlel, pustil to před branku a bylo to velké štěstí. Tam v podstatě Ondra Beránek ani nevěděl jak. V podstatě mu to ťuklo do okejky, protože on byl v souboji s Tomovem a tohle to bylo trošku.
0: Ale měl volnou hůl.
1: Měl volnou hůl, ano, říkám. Oni byli v souboji, on ho odstrčil, tím se vlastně jakoby dostal do hry a přišla ta střela, ten nahazovaný kotouč a odjel se to odrazu od branky. Takže pěkná, dobrá první branka.
0: Lehká statistika, Jakub Kovář nemá stále zákrok.
1: Ano.
0: Tohle byla první střela, která letěla z karlovarských holí na branku pražské Sparty, no a skončila gólem Ondřej Beránek, který otevřel skóre.
1: Ona letěla mimo branku zase.
0: No jo, ale skončila
1: v síti.
0: Teď už se hraje a Spartané chtějí přijít s rychlou odpovědí, jenže zatím se zadrhli ve středním pásmu. Chlapík se stará o rozehrávku. Teď vstup ještě pro Radiožurnál do zpráv. Ve 25. minutě zatím má Sparta k zisku bodům dále než Karlovy Vary. Před malou chvíli se prosadil hostující Beránek a tak Záporočeši vedou v O2 aréně 1-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál. Po vstupu do zpráv pro Radiožurnál sledujeme, jak rychle přebrusil teď Tomáš Hika karlovarské obránce, přihrávka před branku. Byl to Filip Chlapík, jenže Karlovy Vary jakoby rezignovali teď na obranu, nechají Dominika Frodla, aby míchal s kotoučem, nikdo k němu nepřišel, nakonec rozehrávku musel vzít Wenberg, který už rozehrál a už také prostřídali Karlovy Vary, protože teď byli tedy opravdu v hodně velké defenzívě a prakticky se nezapojovali do těch soubojů se Spartany. Až teď Tomek dává nepřesnou přihrávku, Egle teď měl trošičku štěstí a přihrává na Kofra, ten už je v útočném pásmu na levé straně, zabrzdil hned za modrou čárou nahození, kam se snažil zajet ještě Tomek a byl tentokrát dobře kryt, ale myslím si, že Tomek tam udělal velký vzruch, no a konečně má první zákrok také Jakub Kovář. Nic to ale nemění na tom, že Karlovy Vary vedou v 26. minutě na Spartě 1-0.
1: No a Petře, já jsem viděl, že když jsem měl možnost trénovat, tak jsem si říkal tady těm hráčům, že tohle to nepočítám jako střelu. To bylo takové to zavzení kotouče do útočného pásma a nahození kotouče do brankoviště. Každopádně mají hazování, ale tady si myslím, že by asi nebyla ani šance, aby to Jakubovi Kovářovi ta střela propadla.
0: Navzdory nesouhlasu Martina Procházky střela je zapsána do statistik. Teď se o další navýšení statistického údaje pokusí karlovarská energie, jenže jejich setrvání v útočném pásmu nebylo na dlouho. Lukošík ale už zavází znovu kotouč do útočného pásma. Teď hodně diváci pískají, zejména ti spartianští, protože jejich miláčci padají na led jako hrušky po tvrdých střetech, ale čistých s karlovarskými hráči. Teď Redlik, předtím Mišák a také se prezentoval Mamič s velmi důraznou hrou. To Karlovy Vary samozřejmě budou prezentovat v tom následujícím průběhu zápasu, i protože vedou stále na Spartě v 27. minutě 1-0. Vysoký oblouk, který míří do útočného pásma pražské Sparty, za kterým spěchá Hrabík, ale nedokázal se dostat ke kotouči tak, aby jej zpracovali tam společně se Sekáčem a Najmanem. Sekáč ale asi prodloužil spíše střídání z předchozích minut, no a pak se Karlovy Vary dopustili zakázaného uvolnění. Stále platí v 27. minutě, že Karlovy Vary vedou po Beránkově teči 1-0.
1: Petře, myslím, že tolik, kolik teďka bylo zákroku během těch dvou střídání, kolik bylo tam důrazný dohrání, to jsme neviděli za celou první třetinu. Tam se to hrálo opravdu hodně opatrně, když jsme měli, a ta branka, kterou Karlovy Vary dali, tak pomůže tomu utkání. Teď to bude mnohem takový to bojovnější, otevřenější ta hra, ze spoustu více soubojů už se to ukázalo během těch dvou střídání.
0: Ukázalo se to i teď, protože po vhazování to vypadalo, že Spartané se udrží v útočném pásmu, ale Beránek skočil po kotouči a vleže ho vyťukl do středního pásma. Teď už je ale Sparta znovu nastěhována v útočném pásmu. Rychlý objezd, který tam předvedl Kousal, dává na modrou čáru Krajčíkova. Křížná přihrávka nebyla přesná. Černoch se snaží vybídnout Beránka s Jiskrou k rychlému přejezdu do útočného pásma, ale jsou dlouho na ledě. A tak Černoch jen nahodí tak, aby mohli vystřídat. No, Bambula dostal ránu od Chlapíka, ale bez povšimnutí rozhodčích a Bambula zůstává neúplně v ideální pozici na ledové ploše. Já osobně jsem to tedy neviděl, Martine.
1: Taky se přiznám, že ne, já jsem
0: stál 1-0, ale nebo 0-1, ale Bambula tedy rozhodně utržil velmi tvrdý zákrok. Teď se radí rozhodčí, jestli to neviděl někdo.
1: Je to ten klasický moment, protože Kotouč byl za brankou Jakuba Kováře a ten souboj se stal u modré čáry. Tam zřejmě Filip Klapík prostě projížděl, najížděl si na druhou stranu od levého mantelu k pravému a zřejmě prostě se srazil s Bambulou, ten určitě také sledoval hru, ale Chlapík jak najížděl, tak zřejmě prostě ne, že by úmyslně ho chtěl srazit, každopádně na té srážce došlo.
0: No, teď vlastně Jiří Černoch, co by kapitán Karlovarských šel orodovat u rozhodčích a přijel z druhé strany Filip Chlapík, tedy aktér toho souboje, ale on má kapitánské C-čko a bylo vysvětleno Jiřímu Černochovi, že ho trefil vlastně tělem. Teď si myslím, ale během té úpravy ledu, která tady probíhá, že budou Karlovarští hodně sledovat vlastně i ten záznam toho souboje, ale už si na to nemohou vzít výzvu.
1: A teď je vidět, že znova tam dochází k té komunikaci. Pavel Patrnáctý se také komunikuje s druhým hlavním rozhodčím, takže evidentně tam prostě jsou přece říkat dovady, že došlo k tomu zákroku, došlo k tomu falmu. No, ale jak říkáš, už teďka ta víza tam nejde.
0: Takhle, Filip Chlapík je známý tou důraznou hrou, on rozhodně neuhýbá z jakéhokoliv souboje, někdy do toho souboje i jako vstoupí, řekl bych, za rámec pravidly. Teď se diváci baví a diváci se baví tím, že chytají trička, která po nich z tribuny hází Barbora Špotáková a že ona tedy dohodí až do čtvrtého patra.
1: Já jsem se díval na ten styl, no, předvádí ten klasický styl tím hodem oštěpem. Takže takhle si tento já za sebe namíří a hodí to přesně, jako kdyby házela oštěp.
0: Myslím si, že tohleto tričko jen tak ten divák, který ho chytil, vybalovat nebude. Vybalovat by si určitě nechtěli ani karlovarští, ten tříbodový příděl, který už mají v kufru zabalený. Chtěli by vlastně odvést tenhle ten dáreček z O2 Areny. Zatím to vypadá, že trošku změnili ten systém té hry po vstřeleném gólu. Jsou výrazně důraznější a už tolik nechybují v té rozehrávce, hrají jednodušeji.
1: Jo, dá se to říct, každopádně já jsem si, že tam bude spousta více a více takových těch soubojů teď dohrání, uvidíme, kam až to rozhodčí pustí, kde bude ta mes, kdy to bude faul, kdy to bude samozřejmě volné puštěné.
0: Sparta bude chtít odpovědět hokejově a gólově. Matěj Blimel se snažil projet do útočného pásma a zatím se mu to daří. Společně se Šorem drží útočné pásmo. Teď Niko Sepala dává Šorovi, kterému vyklepl kotouč Eronen a dostali do středního pásma nahození za Frudla a ten pomohl svým bekům, zastavil puk, nakonec rozehrál na Kofra, který může posunout do středního pásma, zatím se mu to nepodařilo, až teď to zvládli a Tomek může ujíždět s Eglem, jenže Tomkova přihrávka nedokázala projít nebo nedokázali poslat přes hole spartianských beků, tak aby Egle mohl zakončit, ale byl to dobrý náznak rychlého protiútoku Karlových Varů. Teď další souboje ve středním pásmu. Lukošík se snaží napadat rozehrávku spartianských beků. Hredlich se ještě zapojí do téhleté soubojové vřavy u mantinelu. Váňa mu přišel na pomoc a právě Váňa vyjíždí jako nejrychleji a nejrychlejší z tohohle toho klubka. No, přijedal Lichovi, ten pálil. Rána pleskla o zadní mantinel a už mohou hrát Spartané. Vysoký oblouk směřuje do karlovarského obraného pásma. Nebude to zakázané uvolnění. Obránce Kočí musí hrát. Zvládl tu situaci. Teď posouvá do středního pásma na červené čáře. hraje Redlich, ten už je dlouho na ledě. Je tísněn Veselejnenem, přišel o kotouč, Spartané názují, Hrabík spěchá za branku, kde je Frodl, zpracoval, posunul. Na co? Tohle nebude zakázané uvolnění. Velmi dobře zasprintoval Jiskra teď a vybojoval v útočném pásmu kotouč pro Černoch. A ten dává před branku a puk prolétl pod hokejkou Kováře. Ten si ale všiml ploužícího se puku po brankovišti a nepustil ho za svá záda. Skóre se tak nemění. 59 vteřin před koncem první poloviny zápasu stále známe jediného střelce. Ondřej Beránek stanovuje aktuální stav Sparta Karlovy Vary 0-1.
1: Stále Petře, sledujeme to, že Karlovy Vary, prostě karloveští hráči jsou chbitější, pohyblivější v situacích některých, když získávají kotouče. Prostě mi stále přijde, že jsou o půl kručku rychlejší. Potom následně ty situace, které oni z toho vlastně získávají, takže jsou tam rychle se tlačí do branky. To na straně Sparty není vůbec.
0: No uvidíme, zda to přinesou další vteřiny, už se rozeběhly, protože bylo vhozeno a chlapík poslal po levé straně Kousala do útočného pásma. Ten uplatňuje svou rychlost, jenže vedení kotouče ho teď trošku zradilo, byl natlačen Mamicen do rohu kluziště a tak mohou s Wimbergem kombinovat karlovarští beci, aby vést puk daleko od své branky, což se také podařilo. Beránek poslal kotouč přes Jiskrovu hůl až za brankáře Kováře. Ten rychle rozehrává, Mašín trošku pozdržel tu rozehrávku, ale teď už si bude puk Špaček. Najíždí středem, Kličko je mezi třemi karlovarskými. Bambula je v pořádku, je na ledě. Teď bych řekl, že fauloval Špačka a je to tak. Rozhodčí Šindel má zdviženou pravici a za krosček?
1: Ne, za podražení. Myslím si, že tam Bambula, když Špaček právě dělal ten manévr, jak vyjel mezi dva hráče, potom se snažil dostat k levému mantinelu, tak ten kotouč mu trochu utekl k mantinelu a on následně ho dojížděl a Bambula, za mě to bylo podražení.
0: To znamená, že v čase 30:29:40 bude mít k dispozici Sparta krošček. První přesilovou hru a byl to krošek. Já jsem právě viděl už tu signalizaci a překvapilo mě to jako krošek, protože vůbec jsem si nevšiml, že by Bambula měl hokejku v obou rukou.
1: No, takový ten klasický krošek, kde to jde do té horní části těla jako dozad, tak to nebylo. Mně přišlo jako právě možná, že jako, jak on tou hokejkou, jaký měl právě dole, tak ho možná se dotkl nohy, stehna a potom to právě rozhodčí posoudil jako krošek, ale to by nemělo být, to mělo být podražení nebo nedůvodné bránění.
0: Mohou to přepsat ještě rozhodčí, ale vyloučili ho za krosček. 2 minuty jako 2 minuty. Jan Bambula bude věřit, že zůstane na trestné lavici sedět celé ty 2 minuty. Mimochodem v oslabení hrajou zatím oba dva celky v průběhu letošního ročníku úplně stejně. Inkasovali 2x ze 13 přesilovek soupeřů. Teď ale Sparta má možnost Kousalem zajet do útočného pásma. Ten brzdí pod pravým kruhem, dává k mantinelu na chlapíka. Ten znovu zajel až do dolu kluziště a posouvá na modrou čáru Krejčíkovi. Ten je na osiřiště, vrací doprava na chlapíka. Chlapíková rychlá kombinace se Špačkem jeho ránu, ale tečoval Minárik a teď s Redlichem mohou kombinovat. Navíc se do té kombinace zapojil ještě Mamič, po kterém vystartoval chlapík, ale Mamič jen takovou lehkou žabičkou posunul kotouče ze spartianskou branku. Prvních 50 sekund přesilovky Sparty neúspěšné, neúspěšných, no a tak 50 sekund, ne minut, ale teď je tady další šance, do které se dostává Matěj Blimel. Prosníkl se až do střelecké pozice na pravém kruhu. Další možnost, tentokrát ale ke Krejčíkovi nedoputoval kotouč, je tady rychlý protiútok, který vede Beránek. A ještě mu tam ještě Černoch dává přihrávku, Beránek zleva doprava na Černocha. Černoch tlačen je sekáčem na mantinel, ale stále pod sebou drží kotouč. Až teď jejich sekáč vydoloval. Ještě 40 sekund má Sparta přesilové hry, měla obrovskou příležitost s Matějem Blimelem, ale nedokázal Matěj Blimel překonat brankáře Dominika Frodla, možná jeho pokus zazvonil o tyč. Teď už Sparta nastěhována. Znova v útočném pásmu. Eronen bojuje za mantinelem nebo za brankou u mantinelu o kotouč a snaží se jej tam udržet co nejdéle. Ještě teď je tady u pravého mantinelu Eronen, který vyspurtoval proti Spartanům a zvládli to teď karlovarští beci na výbornou. Eronen 13 sekund před návratem Jana Bambuly na ledovou plochu ještě posouvá kotouč přes všechny čáry. Tady si jej bere do své moci Pisik. Vyjíždí už do středního pásma, přenechává napravo pro chlapíka. Ten přejel přes modrou čáru, nahodil, Bambula už je zpátky, ještě jedna střela Spartanů, to už nebylo v přesilovce, ale stejně minula karlovarskou branku. Mamič posouvá k pravému mantinelu, špatně, tam zachytil ten vypadající puk už do středního pásma, velmi dobře Najman, nakonec se při vrácení teď Daníček dopustil faulu a tak si po spartanské přesilovce můžeme těšit také na to, jak zvládnou početní výhodu Karlovy Vary. Necelých 8 minut před druhou sirénou stále Záprčiši vedou v Praze 1-0.
1: Já potvrdím, to je zlá, Petře, jak si říkal, že Matěj Blimel, jak jsem tam dobře uvolnil, prošel přes vlastně tomu drženou kotouči, tak přišla střela, kde Dominik Frodl nemusel zasáhnout, bylo to dotyče, přesně říkáš, to do takové té boční tyčky, ale ta střela měla razanci, rozhodčí okamžitě rozpažil, takže bylo jasné, že to bylo dotyče. A teďka k tomu faulu, který kde Daníček udělal, tak on vlastně se jakoby vracící hráč snažil Tomkovi ten kotouč vypíchnout, ale ten to udělal tak šikovně, že on si před toho nejdřív natlačil nohu. A v ten moment, kdy Daníče se snažil ten kotouč vypíchnout, tak mu vlastně píchnul do nohy, šťouknul do ní a tím pádem ho podrazil a vyfasoval 2 minuty.
0: Souboj dvou mladých hráčů, ano. Tomkovi ještě nebylo 18, Daníčkovi už ano, ale tady byl chytřejší ten, ano. Který ještě nosí košík.
1: Přesně jak to říkáš, chytřejší. A mně ještě se mi líbilo, jak Petr Tomek okamžitě, jak získal kotouč na vrcholu kruhu, po situaci, kdy vlastně spartanští hráči hráli, jak se říká, dole pod kruhem, tak potom udělal zase 3-4 rychlé kroky, okamžitě vystartoval, ten kotouč vyvezl a Daníček v té snaze, jak ho chtěl se snažit dobruslit, no tak to, jak se říká, trošku přetápl, no ale Tomek toho využil, výborně tam tu nohu si dal, no a došlo k faulu.
0: Uvidíme, jestli Karlovy Vary zvládnou lépe přeslovku než Sparta, protože ta si vytvořila vlastně šance pouze individuálními dovednostmi, nikoli tou kombinací. Teď tedy začíná karlovarská přesilovka, na bazování půjde Jiří Černoch, proti němu se sklonil Šor úspěšnější a tak je tady příležitost pro Knota vyhodit kotouč přes všechny čáry, což také učinil. Frodl zastavuje puk za vlastní brankou a Mamič už s ním výjíždí mezi kruhy, dává doprava na Šťastného, ten nahodí podél zadního mantinelu pro najíždějícího Beránka, ten okamžitě zleva doprava vrací na Šťastného, ten posunul do rouku zjiště na Beránka, ten je tísněn Knotem, ale on přišel na pomoci Černoch, Mamič předává na Černocha, který se přesunul k levému mantinelu. Další kombinace mezi lotyšským bekem není úplně ideální, přihrávka od něj na Černocha, tak je tady souboj v rohu kluziště vpravo od Jakuba Kováře a jeho branky Beránek. Přehrává zleva doprava, jenže Šťastný odjel od pravého mantinelu a tak vlastně Beránek připravil Karlovy Vary o pobyt v útočném pásmu. Navíc Šťastný chybuje v rozehrávce a sekáč. Jedna klička rána těsně vedle Karlovy Varské branky, tohle byla obrovská příležitost Jiřího Sekáče nevyužita. Karlovy Vary znovu přejíždějí do útočného pásma, už prostřídali tu pětici hráčů, teď už kompletně, protože opouští ledovou plochu i Šťastný a tak začínají karlovarští s druhou eskadrou, ale zpoza vlastní branky. Bambula nahazuje kotouč do útočného pásma, Lukošík, ne, Miralik je to, který udrží puk v útočném pásmu jen na chvilku, protože následně to byla přihrávka rukou, píská se a bude se vhazovat v blízkosti Jakuba Kováře. 42 sekund přesilovky mají k dispozici ještě Karlovy Vary, které vedou ve 34. minutě na Spartě 1-0.
1: Jirka Sekáč, skvěle ten kotouč získal fut ve středním pásmu, každý dělal 3-4 kroky. Byla tam situace, první moment vypadalo, kdyby to bylo 2-1, on se rozhodl, že sám do té střely, ale zase nešlo to do branky, šlo to úplně mimo.
0: Teď už karlovarští pokračují v přesilovce, Egle dává na modrou čáru, Kočí napřehuje, rána do kluka těle, ještě kotouč poskakuje před brankovištěm, Kovář na něj nemůže dosáhnout, no tohle byl další faul za mě od Spartanů, protože Veselainen evidentně držel hůl sprintujícímu Bambulovi, tohle měli rozhodčí pískat, nepískali, pokračuje tedy jednoduchá přesilovka a navíc na jím konci Veselainen dává Blimlovi, ten jde sám na Frodla, Blimlo máká s kotoučem a famózní pravý beton Dominik Frodla, tohle bylo na konci oslabení Sparty největší šance možná celého utkání v podání domácích, ale Dominik Frodl znovu čaroval a tak stále platí v 35. minutě vedení hostů 1-0. Tomek teď v útočném pásmu na Jelsi, dává před branku, tady ještě dorážka, o kterou se postaral Redlich, ale nedokázal propálit Jakuba Kováře a tohle byl těžký zákrok pro spartianského golmana, ale zvládl to, možná odkoukal lecos přes celé kluziště od Dominika Frodla. Teď Mamič jede za branku, jeho přihrávka na Redlicha není přesná, Lukošík neudrží útočné pásmo a tak může spěchat Winberg k vlastní brance a rychle našel Váňu, ten už je po levé straně v útočném pásmu, nazuje přes oba zadní roji zleva doprava na Lukošíka, ten je tísněn a odzbrojen, zbaven kotouče a tak je tady znovu protiútok Sparty, ale špatná rozehrávka 2-1, teď jede Jiskra, pálí těsně minou spartianskou branku, ještě je další příležitost Karlových Varů na hození před branku, ale od pravého mantinelu nedošlo. až do předbrankového prostoru a znovu na druhou stranu. Teď Pílý Špaček vyhnul se Eronenovi, ale toho zastoupil Šmimen, který okamžitě rozehrává, jenže chybná přihrávka Jiskry. Chlapík je na ose hřiště, vypálil těsně po přejetí ose hřiště zprava doleva ke vzdálenější tyče, ale minul karlovarskou branku. Teď má utkání obrovský spád, je tady spousta šancí, do další se řídí Kousal, vypálil nepřesně tak půl metru vedle karlovarské branky, ale Kotouč ještě udržel. Špaček dává na modrou čáru, Krejčíkovo nahození se zastavilo o bránícího Váňu, který se nastěhoval před branku. Beránek už stačil vystřídat a snaží se odebrat Spartanům v jejich útočném pásmu Kotouč, podařilo se mu to až na podruhé a jen takovou žabičkou vyndal mezi modré čáry. Šťastný napadá rozehrávku Spartanů a je úspěšný celkem, protože Spartané se nepřesností připravili sami o Kotouč, ale přece jen se bojuje stále v útočném pásmu pražské Sparty. Šmimen získal puk, ale nevyhodil. Spartané tak mohou pokračovat v kombinaci. Ještě nahození od Špačka za branku. Tam je Šor, který už prostřídal, dává na modrou čáru, přijde rána od modré od Tomova, to ano, ale zachytil jí Eronen a Eronen teď nebude nikam spěchat a teď zásah spartanské střídačky je přerušeno. 3 minuty 37 sekund před druhou sirénou, stále Karlovy Vary vedou 1-0, teď je sice komerční pauza, ale myslím, že Martine, ty máš co říct.
1: Jo, je to, bylo toho teďka dost, už toho komentoval, spousta dobrých pozic, skvělých momentů na obou stranách. Dominik Frodo tam zabránil samostatnému nájezdu Matěji Bromlovi, který to jako levák udělal tak, že vlastně natáhl Kotouč, šel do backhandu. Ponce nejdříve položil Dominika Frodla, ale ten pravý beton nechal, jak se říká, dobře pokrytý až k tyči. Ono se mu nepovedlo, Blimlovi se nepovedlo ten beton přehodit, takže parádní zákrok. Tohle to byla největší, jednoznačně největší šance Sparty, to takovou šance ještě neměli, možná tam byla 2 na jednoho. A na druhé straně, potom Karlovy Vary se vlastně v podstatě dostali také do podobné, ne do Samsonova nájezdu, ale odražený Kotouš, který zůstal za dvojicí hráčů, kterému dojížděl, teď už nevím přesně,
0: Šťastný
1: k němu dojížděl, a střílel do horní části branky a tam Jakub Kovář v podstatě nějakým takovým reflexním zákrokem, jenom ramenem na poslední chvíli stačil, ani ne vrážečko, ale ramenem ten Kotouš stačil prostě nějakým způsobem vytečovat mimo branku. Takže dva výborné zákroky na obou stranách. Každopádně teďka to hokej měl spát, výborné tempo nahoru dolů ze spousta soubojů, vynikající hokej.
0: No, ty výkony brankářů se vlastně promítají i do toho skóre, protože zatím jsme viděli za těch 37 minut necelých jen jednu branku, dal jí Ondřej Beránek, hodně šťastná branka, ale platila a tak tedy Karlovy Vary vedou těsně na pražském ledě 1-0. Teď už bylo vozeno, Mikael Sepala vypálil, ten Kotouč pleskl zadní mantinel, následně jej Frodl okamžitě rozehrává a tak může hrát Brickley, který se mi zdá opravdu, že si pomalu zvyká na extraligové stadiony, hraje výborně pozičně i technicky. Egle těží z dobré práce Brickleyho, zavesl Kotouč do útočného pásma, v rohu kluziště je Tomek, který přenechal Kofrovi, který přehrál zleva doprava na Mišáka. Mišák brzdí u pravého mantinelu, přenechal právě Brickleymu, pak byl povalený přebrankou ještě Egle, sice se lotyšský útočník zlobí, ale tohle faul rozhodně nebyl. No, Mišák si počíhal teď na hiku a srazil ho také, ale Sparta pokračuje. Pokračuje pobytem v útočném pásmu, velmi dobrý pohyb teď předvádí Šor, který ne, je to Sekáč, který opravdu zvládl udržet dva karlovarské na zádech, udržel i útočné pásmo, dává na Pisika. Pisik nazve přebranku, Frodlův zákrok, ještě jedna rána, kterou tam vypálil Filip Chlapík, no a Frodl si připisal hodně rychle dva velmi těžké zákroky a tak stále 2,5 minuty před koncem druhé třetiny platí, že Karlovy Vary vedou 1-0, ale velký nápor Sparty.
1: Velký teďka, ano, teďka to bylo dobré střídání, je to samozřejmě ten první spartianský úderný útok, jsou to všechno zkušení hráči, ať tam je Špaček, ať tam je Chlapík, samozřejmě oni se skvěle dokážou najít, ale Dominik Frodl tam parádně první zákrok výborně vytečoval, druhý potom následně okamžitě pokryl, takže měl tu hru přečtenou, tady byla dorážka v podstatě Filipa Chlapíka a následná to pokrytí Kotouče, takže zase ukázal vynikající zákroky.
0: Vazování po pravici, zatím jasně největší hvězdy zápasu, tedy Dominika Frodla, Jiří Černoch půjde na buly a zdá se, že Patrik Augusta nechává na ledě tu první útočnou formaci. Špaček vyhrává, ne, nakonec prohrál s Černochem Bulia, tak Karlovy Vary mohou díky Jiskrovi se dostat do středního pásma, ale tam přišli o kotouč. Špaček udělal hezkou kličku, posouvá doleva na chlapíka, který nahazuje kotouč za branku, kam si sjíždí právě Špaček. K němu přispěchal hodně rychle Kočí, ale stále Spartané s kotoučem. Chlapíkova rána po přihrávce od Špačka, jenže minul Karlovarskou branku a teď jsou tady hosté s protiútokem, který vede Kočí, ale myslím si, že Karlovy Vary potřebují vystřídat, jen odvezou ten puk daleko od své branky, což také Kočí učinil. Je tady rychlá kolmice, která směřuje až na sekáče, který ale nedokázal, nebo to šor, nedokázal zpracovat, a taky tady protiútok, který vede Bambula, ale tomu také trošku utekl kotouč z čepele. Poslední dvě minuty, druhé třetiny, stále Karlovy Vary vedou nad pražskou Spartou na jejím ledě 1-0. A teď je šťastný, usazen v útočném pásmu, jeho zpětná přihrávka ale nenašla spoluhráče, až Mimen musí spěchat až do vlastního obraného pásma, navíc se teď přihrávkou dopustil zakázaného uvolnění. Tohle není dobrá známka pro Karlovy Vary, protože do konce druhé třetiny zbývá ještě 93 vteřin a budou bránit svůj jednogolový náskok.
2: Budou bránit, ale brání zatím velmi dobře. Nekomplikují si situace. Teď si to došlo k tomu zakázanému uvolnění, ale oni okamžitě se snaží tu hru, jak se říká, okamžitě otočit. V tomto případě to bylo až moc, bylo to až na zakázané uvolnění, ale nekomplikují si jakoby situaci, aby dostali spartanské hráče do dobré pozice.
0: Další nahození do útočného pásma Sparty, ale Minárek vyhazuje kotouč, posunul tak, aby to nebylo zakázané uvolnění, navíc šťastný. Rychle napadá rozehrávku Sepaly, přihrávka před branku, kam se šížel Tomek, jeho teč, ale minula spartianskou branku. Egle u levého mantinelu otáčí se, nahazuje za branku, kde je Niko Sepala, přihrává Michaelovi Sepalovi, jenže oba dva finští bratři si teď úplně nerozuměli a přijde vysoké vyhození kotouče od Sparty, bylo to hodně rozhárané a tak Karlovy Vary znovu přejíždí do útočného pásma. Tomek ale teď opravdu hodně nevěděl o tom, že je u něj Veselainen, a připravil o kotouč Karlovy Vary velmi neúplně umně. Prostě nevěděl, co se děje za jeho zády. Ale vše napravil v obraném pásmu a poslal teď Egleho, který už je dlouho na ledě, do útočného pásma. Ten posunul na Kofra. Daleko, daleko. Teď jsou Karlovy Vary od své branky 28 sekund před druhou sirénou. Stále drží kotouč v útočném pásmu. Neřekl bych, že úplně chtějí hrát, ale teď už museli pustit puk na sekáče, že sekáč nepřijedá přesně a Karlovarští budou mít ještě jednu možnost možná vystřelit. Brickley hledá puk mezi nohama sekáče, nakonec jej našel, přidal Tomkovi, ten posunul za branku posledních 10 sekund a Egle ještě se snaží udržet puk co nejdále od své branky a udržet ten svůj jednogolový náskok pro Karlovy Vary až do konce třetiny, což se mu podařilo teď z ní sirena O2 arénou. Viděli jsme tady první branku utkání, padla v 25. minutě, dal jí po šťastného nahození Ondřej Beránek, Karlovy Vary tak vedou po 40 minutách 1-0 a bylo to ještě lepší třetina než ta první.
2: Ano, měl tam mnohem větší, jak se říká, drive, bylo tam spousta osobních soubojů, některé byly na hraně, rozhodčí se s tím poradili, takže to trošku zatím pouštějí. Každopádně teď tam to mělo už mnohem větší, lepší úroveň. V začátku to bylo takový opatrný, teď už to opravdu, ta branka pomohla tomu, samozřejmě spartanští hráči potom přidali do důrazu. Na druhé straně Karlovy Vary také se tomu nějak nebránili, těch soubojů tam bylo spousty a zase, jak už si zmiňoval, na obou stranách výborné zákroky obou dvou brankářů.
0: Ty přijdou i za 18 minut, kdy se přihlásíme znovu s přímým přenosem utkání Sparta Karlovy Vary.
3: Zatím tedy jediný gól v hokejové dohrávce. Na radiožurnálu Sport vás samozřejmě o tu třetí třetinu neochudíme. Hrají se také zápasy v nejvyšší druhé soutěži, tedy v Maxalize Třebíč-Chomutov. Zatím první konečný výsledek 4-2 a ve vysílání radiožurnálu Sport teď je čas také na krátké zprávy. Příjemné odpoledne.
4: Posloucháte radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
5: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Při ruském útoku na Ukrajinskou akademii věd v Kyjevě zemřela jedna žena. Zranění jsou 4. Na místě hořelo. Část historické budovy akademie je zničená. O ruském dronovém náletu informovali server Ukrajinská pravda a taky agentura AFP. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most na západě země. Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. A tento týden bude babí léto. Meteorologové očekávají teploty kolem 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale potrvá minimálně do příštího víkendu. Sport. Hokejisté Sparty a Karlových Varů proti sobě hrají o druhé vítězství za sebou. Dohrávku 5. kola Tip Sport Extraligy sleduje v Praze Petr Kadeřábek.
0: Za kým k němu mají blíže karlovarští hokejisté, kteří vedou na Spartě po 2/3 1-0 o jedinou branku, se postaral Ondřej Beránek, který měnil skóre v 25. minutě. Sparta Karlovy Vary, zatím 0-1 z Prahy, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Šmejkalkou, taky na D10 u obou Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy teď různě pomalu jede kolona od exitu 29 Choceradi zhruba čtvrt hodiny do omezení na 25. na Šmejkalce. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu první kolona vzniká za Bakovem ze 49. kilometru do omezení od exitu 44 Mladá Boleslav, to je na čtvrt hodiny. Potom pozor za exitem Benátky na 26. kilometru se tvoří kratší fronta, v levém pruhu tam řeší kolizi dvou aut. Pak se moc nerozjíždějte, další kolona se sune od exitu 21 Tuřice až 20 minut k exitu 14. Tam je teď nápor při odjezdu ze Staré Boleslavy ze Svatováclavské pouti. Na D11 z Hradce Králové na Prahu je silný provoz před omezením nebo přes omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká. Před ním se kolona až 20-minutová natahuje až k exitu 39 Poděbrady. Tam se ucpává i silnice 38 za sjezdem z dálnice do kruhového objezdu před Poděbradským Teskem. Je to na čtvrt hodiny. A silnice 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Bílou je mezi Přehradou Šance a Starými Hamry neprůjezdná v zatáčkách před Velkým potokem. Havarovala motorka, kolony stojí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle také mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Sparty prohrávají po dvou třetinách v dohrávce pátého kola Sport Extra Ligy s Karlovými Vary 0-1. Třetí třetinu vám také nabídneme v přímém přenosu, ale teď se budeme věnovat vodnímu slalomu. S koncem mistrovství Evropy totiž skončila sezóna v tomto sportu, no a Češi na ní můžou vzpomínat v dobrém. Na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
3: Podle mě se to neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
4: Tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
5: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
6: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
7: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
6: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
6: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

Druhá nejvyšší hokejová soutěž, tedy Maxaliga, nabízí dnes kompletní osmé kolo. Třebíč porazila Chomutov 4-2. Po dvou třetinách Kolín hraje s Přerovem nerozhodně 1-1 a po prvních třetinách Havířov Jihlava 0-0, Litoměřice Slavia 3-1, Pardubice B Zlín 2-1, Sokolov Frýdek Místek 1-1 a Vsetín Tábor 1-0. Za pár minut po písnice od kapely Rybičky 48 se vrátíme na extraligový let, konkrétně na dohrávku pátého kola mezi Spartou a Karlovými Vary. Po dvou třetinách hosté vedou 1-0.

Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Blíží se začátek třetí třetiny utkání pátého kola Tipsport Extraligy. Dohrávka mezi Spartou a Karlovými Vary zatím přinesla jeden jediný gól, dali ho hosté. Třetí třetinu vám zase přiblíží Petr Kadeřábek a náš hokejový expert Martin Procházka.
1: Martin Procházka hned dostane slovo po té, co splním zpravodajskou povinnost. Za 16 sekund začne druhá, třetí třetina. Po 40 minutách vedou Karlovy Vary na Spartě 1-0. A Martine, ty pohovoř o tom, jak ten zápas dopadne.
2: No, jak dopadne, zatím je to otevřený, vyrovnaný. Opravdu se střídají ty momenty. Chvilku tahají za ten lepší konec Karlovy Vary, chvilku Sparta. Vidíme teďka přece jenom Sparta bude muset tu hru trošičku více otevřít. Vidíme, s jakou taktikou Karlovy Vary přijdou, jestli budou hrát stále aktivně nebo se budou už více soustředit do obrany. Každopádně to je o jednu branku, padla jenom jedna branka, uvidíme. Ještě je brzo asi na hodnocení.
1: Jiří Sekáč posunul do první útočné formace k Chlapíkovi se Špačkem. Kousalter se propadne sestavou. No a právě spartianská útočná trojice číslo jedna se snažila projít do útočného pásma, jenže nesourodá rozehrávka vedla k zakázanému uvolnění už po 11 vteřinách. To je takový kolorit dnešního zápasu.
2: Jo, tak z začátky občas tam jsou ty zakázané uvolnění. Je, tak je to tím, že hráči to chtějí rychle protočovat do útočného pásma, a když ten útočník před červenou čarou, tak je konečně zakázané uvolnění. Já jsem zrovna jestli Patrik Augusta také možná trošku nezamíchá sestavu, kromě toho prvního útoku, který hrají velmi dobře, který si vytváří šance. Ale možná, že ty další útoky tam možná dojde k nějakému protočení některých hráčů třeba.
1: Vidíme, jestli všechny útoky bude posílat Patrik Augusta ve třetí třetině na ledovou plochu. Už bylo vhozeno, Černoch prohrál, bude se Špačkem a právě Špaček zajíždí za spartianskou branku a hledá, komu by přihrál. Našel hokejku svého kamaráda Chlapíka, který ale neprošel do útočného pásma, tak může hrát na druhou stranu Jiskra, jenže ten nebyl úspěšný, až na podruhé obral Chlapíka o kotouč, ale Spartané stále tlačí na karlovarskou rozehrávku a udrží útočné pásmo. Špaček se na 30 vteřinách na centimetrech vyhnul dvěma karlovarským posunům na Sekáče. Ten je sám před Frodlem a byl faulován. Tohle asi nebude trestné střílení, ale bude to určitě přesilová hra. Sekáč to udělal výtečně. Po Špačkově přihrávce si najel mezi dva karlovarské, udělal krásnou dlouhou kličku a pak už se objevil sám před Frodlem a byl podražen, ale nebyl posledním, takže trestné střílení to nebude, ale hned v první minutě má Sparta přesilovou hru.
2: Jirka Sekáč to udělal výborně, on naznačil, že bude střílet, tím natáhl obránce vlastně do toho, do té pozice, že už šel na blok a pak následně to jako levák to krásně stáhnul na osu, na prostředek a dostal se do toho zakončení, kde samozřejmě potom už přijeli další hráči. On neměl tu rychlost, on ztratil trošku rychlost v té klice, ale udělal to šikovně. Šel si, jak se říká, pro faul, to se mu povedlo.
1: Začíná druhá spartianská přesilovka v dnešním utkání, začíná vyhraným vazováním pro Šora. Ten posouvá na Pisika, Veselainen u levého mantinelu sjíždí pod levý kruh, vrací na kruh, kde stojí připraven Šor, napřažen je, ale dostal přihrávku Pisik na hození. Před brankou stál zaparkovaný teď Michal Řepík, ale nedokázal tečovat letící kotouč na Frodla. Možná po druhé to zvládne Veselainen, dává právě za branku pro Řepíka, ten Veselainenovi vrací, teď uděláme vstup ještě pro radio, že nám během přesilovky pražské Sparty, Blimel, Pisik nahrává Blimelovi, ten pálí, ale kotouč neprošel za Frodla a tak ve 42. minutě stále Karlovy Vary vedou na Spartě 1-0, teď se ale brání přesilové hře, kterou hraje Sparta po druhé v dnešním utkání. Vytvořil si dobré střelecké pozice, ale zatím je Dominik Frodl neprostupnou zdí pro spartianské útočníky, kteří dokázali si vytvořit několik opravdu velmi dobrých příležitostí hned v úvodu třetí třetiny. Se před Frodla prodral Sekáč, ale byl podražený, proto teď Sparta pokračuje v přesilové hře kombinací v útočném pásmu, kdy Filip Chlapík posílá na Kryčíka, ten rychle na Špačka, ale jemu padl do střely velmi obětavě Jiskra, a ne, byl to Bambula, který byl tvrdě zasažen, ale kotouč nepustil až na Dominika Frodla. Pokračuje nápor pražské Sparty při přesilové hře, ještě rychlá kombinace, počkejme si na Blimlovu přihrávku. Blimel centroval, kam si sjížděl Krejčík, ale nedokázal trefit letící kotouč přes brankoviště. Ještě Špaček se snaží zamíchat s kotoučem, rychlá přihrávka zleva doprava na Chlapíka, tam je před brankou už Blimel, který ale nedokázal, třikrát plácal do puku a ten se vždy odrazil od betonu Dominika Frodla. I proto ve 43. minutě stále platí Sparta Praha, Karlovy Vary 0-1. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Nejlépe sehraná teďka, ale přesilovka ze strany Sparty. Dostali se do těch svých, jak se říká, sehraných nějakých dojic, trojiček. Šli tam kotouče jak přes osu na modrou čáru do toho deštníku. Přišly střely, které některé došly až k brankovišti. Tam byla ta dorážka od Filipa Chlapíka dvakrát, ale spousty zblokovaných střel. Obětavá hra té 40 hráčů, tam schytali takové pecky, takže tohle samozřejmě Dominiku Frolovi pomáhá.
1: Už pokračuje dohrávka spartianské přesilovky posledních 7 sekund, ještě přijde rána od modré čáry, ne, Miko Sepala si to rozmyslel, ale ještě jedno nahození přišlo a zásah teď do obliče jednoho ze spartianů hokejkou, ale bez povšimnutí rozhodčích. Kousal tam hodně, se zaklonil, aby ukázal rozhodčím, že opravdu on byl zasažen do obličeje, ale pokračuje se ve hře, a to za spartianskou brankou. Ve chvíli, kdy se nám Časomíra přehoupla, už do 44. minutě se staží Daníček změnit skóre, které je nepříznivé pro Spartu, prohrává stále 0-1 Kofr, ale vyjel do útočného pásma, přehrává zprava doleva, kde bude Kousal, jako první u kotouče posouvá na Krota, tam vadí trošku hokejka, kterou tam pozapomněl při svém předchozím střídání jeden z karlovarských útočníků. Teď karlovarští kombinují ve vlastním obraném pásmu, ale Egle měl co dělat, aby zpracoval puk, který mu tam trošku zbrzdil Tomek, teď oba dva míří do útočného pásma, ne, tak jen nahodili kotouč a odjedou na hráčskou lavici. Mezi tím se snaží Redlich napadat spartianskou rozehrávku, ale Spartané už jsou v útočném pásmu díky Hykovi a také Najmanovi, ten je vlevo, míří s kotoučem za branku. Hyka byl natlačen na mantinel Wenbergem a tak mohou Karlovy Vary znovu přejít díky Váňově rychlosti a také Redlichově rány do zakončení. No a Kovář nejprve jednu ránu totiž Spartané zblokovali, Redlich se ale dostal okamžitě k dorážce a tohle byl těžký zákrok pro Kováře, ale obstál. 45. minutě stále tedy drží jednogolovou ztrátu.
2: Ono totiž chytře, jak se říká, na tu první střelu nezareagoval. Všiml se, že opravdu byla zblokovaná, tím pádem potom byl připravený na tu následnou druhou, která se znova odrazila k karlovarskému hráči a na ní byl výborně připravený, proto ten kotouč z něho ani jak se nepadl, byl to naprosto jasný zákrok, skvěle podržel.
1: Hozeno, kotouč dopadl na led a lépe pro karlovarského hokejisty, jenže na modré čáře nedokázal zpracovat Eronen puk, za kterým musí teď Myšák spěchat až za karlovarskou branku, ale zvládl to tedy Myšák na výbornou, jednou zadovkou a pohybem vpřed vlastně odstavil dva napadající Spartiany a tak mohou karlovarští rychle do blízkosti Kovářovy branky. Chlapík ale dobře zasáhl, jenže nepřihrál úplně přesně a tak může hrát Inárik, který zajíždí s kotoučem za branku, Kovář se přesouvá a teď sleduje Bambulovo nahození a vyhlédl spoza zad Pisika, chytil kotouč do lapačky. Tohle nebyla úplně nebezpečná střela na první pohled, ale ona byla přes bránícího hráče.
2: No, vím, jak to myslíš, mně přijde, že právě Pisik tam odvedl výbornou práci, že ono to tady z našeho pohledu možná vypadlo tak, že to šlo jakoby poza těch dvou hráčů, ale Pisik odtlačil karlovarského hráče, proto Kuba Kovář úplně nedá se říct, jakoby v ledovém klidu ten kotouč viděl, sáhl si pro něj a podržel ho v lapačce.
1: Efektní a efektivní zákrok, ale z následného vhazování se znovu ke kotouči dostávají karlovarští a teď je Kovář na ledě, na břiše, ale nedokázal teď Ondřej Beránek po obětí branky zakončit kotouč, ale tohle bylo hodně rychle od Ondřeje Beránka, on se dostal k puku a tím, jak byl rychlý za brankou, tak vlastně de facto povalil na zem, aniž by se ho dotkl Jakuba Kováře, ale už ten puk nedokázal zvednout.
2: Nedokázal tam zakončit, pak už ta následná právě ta objížka branky spoza branky, tam už zase to bylo těžké, protože hráč, který objížděl tu branku, tak to měl na dlouhou ruku, ten kotouč mu ještě utekl. Modré čáře, každopádně Karlovy Vary jsou stále zatím v tlaku, jsou v útočném pásmu.
1: Tři poslední z pěti vzájemných zápasů skončily v samostatných nájezdech. Ten poslední, kdy Karlovy Vary vyhráli na Spartě, tak vyhráli 2-1. Takže nic moc rozdílné výsledky, ale třeba před 13 lety tady Karlovy Vary prohráli 0-13. Teď ale, tedy 0-11, pardon. Teď ale se veze možná první gol Sparty, Sepala už je v útočném pásmu, dává před branku, kam si najížil Řepík, který odvezl do branky jednoho z karlovarských obránců. Teď Řepíková přihrávka od levého mantinelu neprošla přímo před brankou, kam si sjížděl Blimel, ale nedostal přesný pas od Michala Řepíka. Teď ale pozor na chybu v rozehrávce karlovarského Egleho, kterou jen takže nezachytil útočník Řepík, ten už byl

0: minut 42 sekund, ještě zbývá odehrát ze třetí třetiny a stále platí, že Sparta prohrává s Karlovými Vary 0-1.
1: Stále platí, že to je velký boj, že jsou tam náznaky dobrých přečíslení, ale pak ta finální nahrávka, takový to poslední, to někam tam dá tu chytrost, využít hráče, který přijíždí z druhé vlny, to tam chybí jak na straně Kalivaru, tak na straně Sparty, protože Daníček to udělal dobře, zavřel kutouč, ale ta poslední nahrávka nebyla úplně přesná, nebo nebyla na hráče, který byl úplně volný.
0: Kousal se snaží vnést svým pohybem rozruch v karlovarském obraném pásmu a daří se mu, a tak může Michael Sepala přihrát Mašínovi zprava dole. Mašínovo nepřesné nahození končí v rohu kluziště a Lukošík může uklidnit karlovarskou energii vyhozením do středního pásmu. Činí tak, Eronen po přejezdu červené čáry nahazuje do útočného pásma, ale Bambula musí vyklidit prostor za modrou čárou a tak toho využívají Spartané k rychlému přechodu do útočného pásma, ale Najman nespracoval a tak je tady další možnost pro Karlovar, ale ani oni nedrželi kotouč ve své moci příliš dlouho. Teď je hra hodně rozháraná, ale to je spíše voda na mlýn právě pro hosty, kteří stále v Auto Areně vedou 1-0 a teď Černoch kombinuje a krásný oblouček vyslal na Beránka, který nabral rychlost po pravé straně, přijel do útočného pásma, oklamal Knota dvěma bognami nahození od modré čáry, dvakrát tečované prolétlo kolem pravé tyče spartianské branky, pak už ale zaúřadoval chlapík, který odebral karlovarským kotouč Knot, přihrává na Sekáče, který se prosmíkl do útočného pásma, právě Jiří Sekáč možná bude námi vybrán jako nejlepší hráč pražské Sparty dnešního utkání, na druhé straně máme s Martinem Procházkou jasno. Bude to Dominik Frodl, pokud neinkasuje ještě nějaké goly, ale teď nádherný zákrok po chlapíkově ráně, kdy mu připravil fantasticky příležitost Špaček, který jen lehce přiťukl stojíc pod pravým kruhem na osu hřiště, tam najížděl chlapík, z první střílel, jenže teď se chlapík, no podle mě dopustil faulu, ano, a všiml si toho. Jeden z rozhodčích má pravici nahoře, tohle bylo podrážení. Chlapík promarnil příležitost k tomu, aby srovnal skóre, a tak platí ve 49. minutě 1-0 pro Karlovy Vary.
1: Já jsem si všiml, tam Jirka Sikač hrál s chlapíkem a se Špačkem.
0: Od začátku třetiny.
1: Takže to je ta změna. Tady jsme možná, já jsem si nazval, že ten útok možná není potřeba rozhazovat, ale trenér Patrik Augusta je právě vyměnil, změnil tam tu kombinaci. Vytvořili se tam dobrý tlak, dobře se doplňovali, no a ten záchod, který zase Dominik hodl, to je neuvěřitelný, jak on prostě dokáže se vždycky dobře orientovat v té pozici, protože tady...
0: Já jenom, Martine, popíšu tu situaci ještě jednou, protože Špaček, kotouč, který směřoval ke karlovarské brance, on stál zhruba na úrovni tyče, té pravé, z pohledu Frodla, a byl tak metřík od osy hřiště. Ale on rychle přihrál vlastně 2 metry před bránkou, takovým přiťuknutím backendem do jízdy Filipu Chlapíkovi. Ten z první střílel na lapačku nahoru.
2: Správně střílel.
0: A prostě Frodl, já nevím, on podle mě má doma lexikon kouzel, protože tohle bylo nádherné.
1: Výborně, on čte tu hru, on prostě neudělá ten zákrok třeba navíc dopředu, nebo prostě v pravou chvilku počká, co ten Špaček udělá, jestli to přikopne, jestli to přistrčí chlapíkovi. Ten to taky střílel výborně, střel to důrazně přesně pod horní, když to tam rval nad lapačku, ale Frodl stále vynikající.
0: Stále drží nulu a teď může Filip Chlapík zpětovat svědomí na trestné lavici, protože Karlovy Vary hrají přesilovou hru a mohou navýšit svůj náskok, ale první útok nevydařený, Brkli musí spěchat ke kotouči do vlastního obraného pásma, šťastný už, ale zaváží kotouč do blízkosti Kovářovy branky, který zastavil kotouč za brankou a potom společně s Michalem Sepalou dostali puk daleko od své branky. Znovu pomůže Frodl zastavením, dává Brklimu, který brzdí za brankou. Karlovy Vary stále mají stejnou pětici hráčů na ledě, z přesilovky odehráno 40 vteřin a Černok zaváží puk, nahodí na zadní mantinel, kde pokračuje Jiskra, přehrává doprava, kde stojí teď už na modré čáře Brickley. Brickley nahazuje před branku, tam stál Beránek, ale netečoval ten letící kotouč hodně vysoko vzduchem, možná by to byla vysoká hůl, teď souboj v rohu kluziště, kde se snaží zapojit trojice karlovarských proti trojici Spartanů a ti druzí jmenovaní byli úspěšnější a kotouč doputoval znovu až za Frodlovu branku. První minuta přesilovky Karlových Varů pryč bez nějaké výraznější akce či šance. Vše chce změnit Jan Bambula, který zaváží kotouč do útočného pásma, ale jeho nahození znovu zpracoval Kovář pro Pisika, ten vyhodil přes všechny čáry a tak musí hrát znovu.

0: Frodl. Frodl přihrává Kočímu, Kočí objel karlovarskou branku a nabral velmi dobrou rychlost, už přejel střední pásmo, přihrávka doprava na Bambulu, ten těsce zpracovával pod bruslemi, ale ještě přihrává na Minárika, ten najíždí až před Kováře, ale výtečně to teď udělal Hika, který se s ním vrátil, vypíchl mu kotouč už ve chvíli, kdy chtěl Minárik střílet, ale pokračuje karlovarský nápor, posledních 8 vteřin Tomek vpravo nad kruhem, sjíždí, přihrává na modrou čáru, ještě rychlá kombinace Bambula a přihrávka, která měla mířit od Černocha na hůl jeho spoluhráčů, nakonec nebyla přesná, byl to Egle, který přihrával, takže další už čtvrtá, pátá vlastně přesilová hra v dnešním utkání bez využití ještě Tomek, hezká stahovačka, už se zdálo, že se dostane do zakončení, ale možná to přehnal s tím svým kličkováním, mohl střílet možná už po té první ráně, teď střela Váňová po té, co přijel do útočného pásma, teď dostane trošku naloženo, protože přijel do předbrankového prostoru úplně zbytečně. Je přerušeno 9,5 minuty před třetí sirénou, Sparta stále prohrává s Karlovými Vary 0-1.
1: A já pochválím Karlovy Vary, jak hráli tu přesouvku, kde oni se snaží dobře, jak se říká, vytáhnu na sebe soupeře tu čtveřici, aby ti hráči prostě se nechali roztáhnout, protože oni drží ten výborný, takový ten malý box před Kubou Kovářem, takže ty nadávky tam tolik nešly. Jeden moment se jim to dařilo, skvěle tam kombinovali, to byl právě Tomek, ale ta poslední nadávka, která šla zase úplně křížná, tak nedošla až k Tomkovi na střelu. Tady to prostě chyběl moment, kdy už by byla taková ta střela, dá se říct, gólová.
0: Už je znovu rozehráno, stále se hraje ve spartianském obraném pásmu a teď Lukošík se vyšlápl tvrdým hitem na jednoho ze Spartanů, byl to Špaček, ale nepovalil jej a Sparta může pokračovat v přechodu středního pásma, ale nedostala se daleko, kotouč končí na hrácí lavici Karlových Varů a taky znovu přerušeno, uběhlo pár sekund, do konce zápasu bývá tedy základní hrací doby, 9 minut 11 sekund, stále Karlovy Vary vedou 1-0.
1: A stále hrají velmi důrazně, stále tam jsou taky ty osobní souboje, teďka to byl přesně ten důraz, hra do těla, tady Špaček vůbec s tím nárazem nepočítal, on ovezl kotoučka, udělal proti zvratnou kličku a v tom najednou byl atakován, ale čistě, důrazně, naprosto perfektně.
0: Navíc Karlovy Vary teď vyhrávají Buly, Ronen po spolupráci s Šmimenem nahodili puk do útočného pásma, kde už bojuje Černoch, Jiskra i Beránek, ale Spartané jsou teď v lepší pozici, tak vyváží puk do středního pásma. Blimel kombinuje s Řepíkem, ten posune doleva na Niko Sepalu, ten nahodil na Frodla, ten vyrazil do rohu kluziště, tam odkud nehrozí nebezpečí, a karlovarští se dostanou ke kotouči. Jiskra jen vysokým obloukem posouvá kotouč daleko do bezpečí a Spartané musí znovu čelit tomu nájezdu nebo tomu obranému valu Karlových Varů a znovu volí jen takové nahození za obranu Karlových Varů, jenže karlovarští obránci jsou celkem rychlí, Eronen to ukázal už několikrát a dostanou se ke kotouči vesměs jako první. Teď ale Spartané u pravého mantinelu v útočném pásmu sice vybojovali puk, jenže ten nakonec vypadl až do středního pásma. Řepík sice hrál co by šestý hráč, ale trefil ho vlastně ten kotouč do brusle, on se vůbec nezapojoval do hry a to podle mě posoudil Miroslav Lhocký, čárový rozhodčí, velmi dobře. Mezitím kotouč doputoval za Frodlovu branku, ne do ní, Eronen tak může postoupit do útočného pásma, jenže další nebyla úplně přesná přihrávka, no řekl bych, že teď měli hrát karlovarští znovu přesilovou, protože Egle byl seknut do rukavice, ale rozhodčí si toho nevšimli a tak pokračuje hra ve středním pásmu. Jirka se snaží projet do středního pásma, ten tady moc vidět není, lotyšský útočník v dnešním utkání, možná naskakuje opravdu jen na pár sekund. Teď další možnost pro Mašína, ten nahodil za karlovarskou branku, ale Spartané šli střídat, tady jsou v převaze západočeši, Kočí si věděl rady a pak vyhodil puk odrazem od mantinelu na do prostoru časomíry a taky tady další přerušení ve 53. minutě, těch střel přibývá, ale změna stavu nedošla, takže stále Sparta Karlovy Vary 0-1.
1: Já se přijám k tomu záku, který rozhodčí neviděli, Egle tam dostal úder do obličeje, okamžitě bylo šetřování na střelce od doktora, obličeje tam bylo zřejmě takové to klasické dohrání obránce, kdy chtěl vyhazovat kotouč a následně ta hůl musela dál po holi nebo po těle dál do obličeje. Každopádně tohle to samozřejmě rozhodčí, zřejmě buď to měl být zakrytý výhled, nebo to nevím proč, protože tohle to samozřejmě by se mělo hodnotit jako hra vysokou holí a jasné 2 minuty.
0: No, my to vidíme.
2: Hokejové dění teď na chvilku na Radiožurnálu Sport opustíme. Vy dál můžete poslouchat přímý přenos na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. A budeme se věnovat fotbalu, protože zítra bude česká reprezentace hrát další zápas v Lize národů proti bronzovým medailistům z mistrovství Evropy Angličanům. No a reportér Lukáš Michalík teď sleduje předzápasový trénink Čechů v Edenu. Tak hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer.
2: Co vidíš, respektive koho vidíš z hráčů na hrací ploše a zejména tedy samozřejmě dotaz míří ke kapitánu Ladislavu Krejčímu, jestli je naděje, že už by se tedy na ten zítřejší zápas dal natolik dohromady, že by mohl nastoupit, protože proti Chorvatsku chyběl.
3: Pokud jsem počítal správně, tak vidím na trávníku všechny české reprezentanty, takže žádné velké zdravotní problémy by nikdo z hráčů mít neměl. Samozřejmě Ladislav Krejčí, to bylo velké téma i na předzápasové tiskové konferenci, protože on, co by kapitán, přišel i na konferenci před zápasem s Chorvaty, nakonec ale vůbec nebyl v nominaci. Teď ale se podle svých slov už cítí skvěle, říkal, že je připravený do zápasu nastoupit, že už je v klasickém režimu s týmem, trénuje naplno, takže je připravený a bude záležet jen na trenérovi Deniovi, jestli zítra dostane šanci v základní sestavě. Také Santi Denia mluvil o Ladislavu Krejčím, ale jen velmi stručně, neprozradil, jestli nastoupí v základu nebo ne. Říkal, že počká potom před zápasovém tréninku, jak na tom Krejčí bude, poté to ještě zkonzultuje s lékaři a podle toho se rozhodne. Ale myslím si, že existuje velká šance, že Ladislav Krejčí zítra vyběhne s kapitánskou páskou v základní sestavě do zápasu s Anglií.
2: Určitě by bylo mnoho témat, o kterých bychom mohli teď mluvit, ale protože se hraje hokej, tak už jenom ve stručnosti. Co Angličané, ti první zápas se Španěli doma ve Wembley prohráli 2-3. Byl to parádní duel na koukání samozřejmě pro fanoušky, ale ukázal také, že kromě tedy té ofenzivní síly Angličanů měli poměrně dost prostupnou obranu. Je v tom třeba naděje, nebo vidíš ty v tom naději pro Čechy?
3: Naděje to určitě je, na druhou stranu je nutné si říci, že španělská ofenziva je něco jiného než ta česká. Samozřejmě i Ladislav Krejčí mluvil o tom, že tu nesmírnou kvalitu Angličanů si celý tým uvědomuje, ale že je to právě výzva ukázat, že Češi se můžou měřit i s těmi nejlepšími celky na světě. Ladislav Krejčí bere mimo jiné jako obrovskou motivaci nastoupit proti Harrymu Kaneovi, což je kapitán Angličanů, historicky nejlepší střelec reprezentace, který samozřejmě střílí gól za gól. A právě pro takové momenty zmínil Ladislav Krejčí, že fotbal hraje, takže bude to prý těžký zápas, ale Češi jsou odhodlaní uspět. Já jen ještě tedy na závěr připomenu, že ten zítřejší zápas v Edenu elitní skupiny Ligy národů mezi Českem a Anglií začne ve 20:45 samozřejmě v našem přímém přenosu i z postřehy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Říká Lukáš Michalík, kterému děkuji za informace a těším se na slyšenou.
3: Díky, na slyšenou.
2: No a v 18 hodin a 10 minut se samozřejmě vracíme na hokej. Probíhá třetí třetina dohrávky pátého kola Tipsport Extraligy mezi Spartou a Karlovými Vary. Přenos komentují Petr Kadeřábek a náš hokejový expert Martin Procházka.
1: To nejjednodušší varianta, takhle střílet do protipohybu se právě může stát, že trefíte brankáře.
0: Teď další protiútok Karlových Varů, který po pravé straně vede Tomek Mišák, se zapojil ještě do kombinace. Teď bude asi karlovarský bek trošku chybět vzadu, protože Řepík mohl jet hodně rychle do protiútoku, ale nakonec zastavil svůj pohyb a tak Karlovy Vary nedokázali tohleto využít. Třeba i to, že by napadli Řepíka, který si vlastně, řekl bych, počínal trošku bohorovně. Teď ale Spartané dostali kotouč do útočného pásma, jenže Mašínova přihrávka stečovaná do ochranné sítě. Hazovat se bude 5 minut a 4 sekundy před třetí sirénou v blízkosti brankáře Dominika Frodla. Už je čas, aby Patrik Augusta vzal oddechový čas. Ona ještě bude jedna reklamní pauza.
1: Právě, to si myslím, že úplně ne. Stále tam dávají ten čtvrtý útok, Daníček, Kousal, Veselainen, který se snaží být hodně aktivní, ale Karlovy Vary stále velmi, velmi, velmi, velmi jsou dobře zorganizovaný, mají ten pohyb výborný, plus tomu přidají obětavost, padají do těch střel, blokují střely, těžké je pro Spartany se dostat do nějaký dobrý střelecí pozice.
0: Teď se o to snaží Veselainen, tedy bratrská dvojice Michaela a Nika. Frodl si připsal další zákrok, ještě jedna rána může přijít z pravé strany, ale Beránek byl rychle, o Michaela sepali a ten tak musel rychle kotouč přikrýt k mantinelu, Beránek jej doprovází vlastně podél celého zadního mantinelu, ale neobral ho o puk, ještě jedno nahození od modré čáry od jeho bratra, ale je tady rychlý protiútok, který může vést Beránek, ale dostal od Jiskry tentokrát opravdu hodně mizernou přihrávku, musel se pro ní natahovat a byl na konci střídání, už toho měl tedy opravdu dost mistr světa z Prahy 2024 a teď bude muset rychle spěchat na střídačku, tak aby se dokázal místo něj dostat na ledovou plochu také někdo jiný. Karlovy Vary teď pod tlakem pražské Sparty, chlapí, bere kotouč, ale je tam sám teď proti 5-3 Karlových Varů a stejně od levého mantinelu vypálil, nebezpečná rána po ledě, ale Frodl si s ní věděl rady, Špaček obral o kotouč Šťastného a může pokračovat Jiří Sekáč, který ještě stihl sebrat si rukavici z ledové plochy, která mu předtím upadla a může ve středním pásmu čekat na přihrávku od Špačka. Ta přichází na Chlapíkovu hůl a Chlapík se snažil propasírovat ten puk přes osu hřiště právě na Sekáče, nepodařilo se, Chlapík u levého mantinelu chabuje, Špaček pálí, no a pak je z toho zákrok Dominika Frodla, nebyl úplně složitý, ale je vidět, že právě tenhle ten útok doplněný o Jiřího Sekáče pro třetí třetinu, tak je tedy set sakra silný a Karlovy Vary mají vždy velké problémy udržet to čisté konto pro Dominika Frodla.
1: Souhlasím s tebou, Petře, souhlasím. Opravdu Jirka Sekáč vnesl do toho útoku takovou tu dravost, najednou takovou tu rychlost těch situací řešení. Samozřejmě má vedle sebe Filipa Chlapíka se Špačkem, to jsou bravurní hráči, chytrý, takže se na to doplňují. Ale zase, okamžitě, jakmile oni tenhle ten útok je na ledě, tak se na ně snaží chodit ten útok Černoch, Beránek, Jiskra, který má taky ty zkušenosti a prostě vědí, jaký mají oni kvality, takže se snaží okamžitě Pavel Patera na ně nasejte na ten útok i třeba rychlým prostřídáním, protože ti hráči prostě jsou schopni pohlídat naopak útočníky Sparty.
0: Poslední úprava ledu, poslední vlastně možnost, kdy mohou trenéři bez toho, aniž by si museli vzít oddechový čas a něco říct svým svěřencům. Ale nevypadá to úplně na spartanské střílečce, že by trenéři sestupovali k hráčům.
1: Ne, určitě ne, ani jsem si všímal na straně Karlových Varů taky ne. Oba dva trenéři, ať to je Miloš Hořava, Pavel Patr, zůstali v klidu nahoře nad nimi. Možná tam jdou nějaké pokyny, jenom ústní, není potřeba tam zatím nic kreslit. Já si myslím, že na tohle to ještě možná jsou hráči, na to teprve přijde. Je to 3 minuty 43, dokonce uvidíme, nemyslím si ani, že by Kuba Kovář šel třeba teďka rychle z branky ještě, na to si myslím, že je brzo.
0: Je to jeden gol, kdyby Karlovy Vary, dejme tomu, vedli o dvě branky, no, tak už by se možná odvolávalo. Teď ale budou Karlovy Vary spolehat na Jiřího Černocha na buli, po pravici brankáře Frodla, proti němu se sklonil Filip Chlapík, úspěšnější je první jmenovaný, tedy Jiří Černoch. Mišák může prohnat kotouč, jenže ten se odrazil od rozhodčího a do předbrankového prostoru, kde ale hlídkoval Jiří Černoch a dostal puk do středního pásma. Nahození od Jakuba Krejčíka za karlovarskou branku, Chlapík ale si dojede pro jeho rozehrávku, dává za branku, kde je Špaček. Špaček posouvá k levému mantinelu, kam si sjíždí Krejčík a vrací znovu pro Špačka, který je tísněn Černochem, ale Špaček je opravdu velmi silný v těch soubojích, nakonec přihrává na modrou čáru rána, která byla tečovaná, Frodl musel zasahovat svým levým betonem, nakonec vytěsnil puk do bezpečí levého útočného rohu z pohledu Sparty a Sparta dál kombinuje, Špaček teď ale tvrdě naražen na mantinel a teď se Karlovy Vary vůbec, ale vůbec neotálili s tím vyhozením, no a je to tedy zakázané uvolnění.
1: Není, před čarou ještě jako tam nedojel. Takže
0: špatně uklizený led. Pokračujeme 2 minuty 40 sekund před třetí sirénou nahození za karlovarskou branku, které se zastavilo o mantinel. Frodl tak nemusel za branku a pozor, teď dva na nikoho, Bambula ujíždí, ale nedal gól. Snažil se překvapit rychlou střelou na blížší tyč. Kovář ale minul branku, ale teď to bylo dva na nikoho. Spartianská obrana úplně vlastně vyklidila pozice, šli špatně střídat Spartané a mohlo být rozhodnuto. 2 minuty 19 vteřin, ale před třetí sirénou stále platí 0-1 a Spartané teď se snaží dát alespoň jednu branku a poslat utkání do prodloužení. Matěj Blimel bojuje u pravého mantinelu, dává na modrou čáru Krejčík. Jedna klička, druhá klička posouvá doleva na Šora, ten nahazuje před branku, kde stojí Řepík. Kotouč vypadl před brankáře Frodla a pak je pískáno postavení útočícího hráče v brankovišti je tedy přerušeno. 2 sekundy uběhly z předposlední minuty, minuta 58, tedy zbývá odehrát ze základní hrací doby. A Karlovy Vary teď čelí velkému náporu, ale stále vedou 1-0.
1: Čelí velkému náporu, ale na druhou stranu měli obrovskou šanci, jak už si zmiňoval, Bambula, který ten vyhozený kotouč skvěle dojel. Mně přišlo, Petře, kdyby v poslední chvíli ten kotouč takhle skákavý, jak by mu to odskočilo od hole. On chtěl udělat jako levák, chtěl udělat manévr, chtěl udělat vlastně natáhnout, jít do kličky, ale ten kotouč v poslední moment, jak kdyby mu odskočil od hole, takže ani nedošlo k tomu zakončení. No a teď už samozřejmě vidět, že na straně Sparty, na straně Stříhačce už je ty pokyny, tam už to teďka půjde pravděpodobně pro vhazování. Možná, že Kuba Kovář půjde rovnou už na Stříhačku, anebo počká, jak dopadne vhazování a potom se uklidí na Stříhačku, aby o jednoho hráče navíc na straně Sparty.
0: Bude se vhazovat ve středním pásmu, protože no, Sparta byla vykázána do středního pásma za vlastně postavení Řepíka v brankovišti. I pro posluchače Radiožurnálu teď říkám, že do konce základní hrací doby utkání Sparty s Karlovými Vary zbývá odehrát minuta 58 sekund a Karlovy Vary vedou stále v O2 aréně 1-0. Sparta měla velké příležitosti na to aspoň vyrovnat, ale všem střelám stál v cestě vynikající dnes karlovarský brankář Dominik Frodl. Ale to samé se dá říct i o Jakubu Kovářovi, který čelil několika samostatným nájezdům i z karlovarské strany. Teď už bylo vhozeno a pokračuje se nahozením do útočného pásma Karlových Varů. Beránek se snaží napadat rozehrávku, ale chlapík se mu vyhnul, jede a přihrává do útočného pásma Šorovi. Kovář je na hráčské lavici, Sparta to zkouší v šesti, ale zatím se nedostali Spartané k tomu, aby třeba vytvořili nějakou kombinaci v útočném pásmu. Chlapík v útočném rohu dává na modrou čáru, kde je připravený Špaček i s Krejčíkem. Chlapík u pravého mantinelu míchá s pukem, posouvá kotoučkám, nakonec přebranku Šorová, ne, Sekáčová rána, ještě dorážka, o kterou se tam postaral, znovu Sekáč, znovu Šor, ještě rána, kterou tam vyslal také Matěj Blimel, ale nebyli úspěšní proti Frodlovi. Sparta ale stále pokračuje. Poslední minuta. Zbývá odehrát z základní hrací doby. Sparta v náporu v šesti. To zkouší proti pěti s prázdnou brankou. Chlapík jeho nahození a Frodl jistý. Chytá tenhle ten kotouč přes několik holí. Možná se otečoval ten kotouč, který nakonec ale našel ve své výstroji. Dominik Frodl. Necelá minutka. Zbývá odehrát ještě ze základní hrací doby a Karlovy Vary stále drží. Jednogólový náskok 1-0. Patrik Augusta vůbec nestřídá tu šestici spartianských hráčů. Šor, Špaček, Chlapík, Blimel, Krejčík a Sekáč. To je šestice borců v rudém, kteří usilují o to vyrovnání, ale zatím srdnatě bojují také západočeši. Ještě změna na vazování, bude se vazovat po levici. Brankáři Dominika Frodla, 58,6 vteřiny. Tolik zbývá odehrát ze základní hrací doby. Vhazeno a Spartané mají kotouč, jenže ve středním pásmu. Tam musí hrát Špaček. Špaček nazuje rychle za Frodla, ten zastavil pro své beky. Nepokusil se přehodit celé hřiště a zaznamenat gól. A ještě rána Špačková, velmi prudká, která ale prolétla, prosvištila kolem karlovarské branky a Šťastný se snaží vybojovat puk, který získává, vyhazuje přes celé kluziště. Ten kotouč skončí na zakázaném uvolnění, těsně minul půl minuty před koncem třetí třetiny prázdnou branku. Martine Procházko, olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, expert Radiožurnálu Sport. To je závěr.
1: Závěr je fantastický. Spartě se povedlo dostat si vždy do útočného pásma rychle. Využili toho jednoho hráče navíc, kdy byli na kotouči, kdy tam přišli pak ty střely. Ale Špaček střílel, ale zase střílel vedle. Tam mají Dominik Frodl, nemusel zasáhnout. Tady je potřeba, když ta střela teda jde, tak nejlépe, aby se ten kotouč třeba potom odrazil. Máte tam výhodu jednoho hráče navíc na dorážku, na jakýkoliv tečování. Ta střela byla prudká, důrazná, ale mimo branku.
0: Začala poslední půl minuta, Karlovy Vary vyhrávají, Bully Brickley se nesnaží trefit bránu, jen posunul kotouč do bezpečí, daleko od své branky, a tak musí Sparta znovu přes střední pásmo. Hika, po něm hraje Řepík, Řepík u levého mantinelu nazuje před branku, posledních 16 sekund a Karlovy Vary nedostali zatím ten kotouč, alespoň do středního pásma, až teď by se to mohlo povést Šťastnému, ne. Hika vybojoval kotouč, rána, kterou vyslal Chlapíka, minul karlovarskou branku a ten puk na druhé straně vypadl do středního pásma, a teď Šťastný dvě vteřiny před koncem netrefil branku, ale to už Karlovy Vary nemusí mrzet. Právě zní sirena, která končí duel 6. kola Tipsport Extraligy. Sparta prohrává s Karlovými Vary 0-1. Jediným střelcem Ondřej Beránek.
1: Karlovy Vary si to zasloužili, i když měli jenom 12 střel na branku za celý zápas. Sparta měla jednou tolik, Dominik Frodl fantastickým zákrokama podržel svůj tým, myslím si, že tady to bude největší zásluha jeho. Každopádně Karlovy Vary ukázali srdnatý, obětavý výkon, bojovný, hráči padali do střel, blokovali, Sparta dělala všechno možné, co mohla v závěru té třetiny toho zápasu, té tří třetině opravdu vytvořili fantastický tlak, ale ty střely, které šly teďka, ať to byl Chlapík, ať to byl Špaček, nebo i další hráči, často mířili mimo branku, možná to bylo z toho důvodu, že hráči se snaží prostě jít co nejvíce k tyčím, aby dali branku, to se jim nevedlo a pak tam byl Dominik Frodo, který to vždy zavřel.
0: Říká Martin Procházka, Sparta tedy prohrála s Karlovými Vary 0-1 nejlepšími hráči, za domácí Jiří Sekáč, za hosty Dominik Frodl, z Autoarany Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
2: Hokejisté pražské Sparty tedy nevyhráli ani na podruhé na domácím ledě v této sezóně. Tentokrát prohra bez vstřeleného gólu 0-1 s Karlovými Vary. No a hrají se tedy také zápasy druhé nejvyšší soutěže. Dnes kompletní 8. kolo už známe i druhý konečný výsledek. Po vítězství Třebíče nad Chomutovem 4-2 zvládl domácí zápas i Kolín, porazil Přerov 3-2 a pokračují ještě zápasy mezi Havířovem a Jihlavou v 18. minutě druhé třetiny. Zatím 0-0, ve stejném čase Litoměřice Slávia 5-1. No a v závěru druhé třetiny Pardubice B vedou nad Zlínem 4-3. Přestávka po dvou třetinách už je v Sokolově, kde domácí prohrávají s Frýdkem Místkem 1-3. No a v 16. minutě druhé třetiny Vsetín vede nad Táborem 2-0.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je 6:30. A poslechněte si taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
6: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální ceny paliv. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Trvat mají zatím do konce října. Britští policisté pustili z vazby 5 mužů podezřelých z terorismu potom, co za ně byla zaplacená kauce. Vyšetřování ale nezastavili. Pětici Britů policie kvůli podezření z teroristického činu zatkla po obdržení hlášení o 3 podezřelých dodávkách u letecké základny Fairworth. Tu Spojené státy použili k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili po sobotním protestu proti krizi bydlení. Na madridském náměstí Puerta de Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze na něm jeho kabinet pracuje a udělá vše, aby ho schválila už na zítřejším zasedání. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se proto dnes symbolicky přenesli do 30. let minulého století. Zahradou projela historická vozidla, kameloči s dobovými novinami a zahrála i swingová kapela. K prvním obyvatelům zoo patřili například lvi, vlci a nebo sloni.
0: Sport.
6: Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal ve 25. minutě Ondřej Beránek. Nulu vychytal brankář Dominik Frodl, který předvedl 27 zákroků. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdražení na D10 u Boleslavy i D11 u Poděbrad a neprůjezdná 56 u Šancí. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu první kolona popojíždí od exitu 46 Kosmonosy dál zúžením na 41. kilometr u Bezděčína, je to asi na 10 minut. Následně dál směr Praha opatrně za Benátkami na 26. došetřují nehodu v odstavném pruhu, přibrzduje se tam. A nakonec ještě jedna fronta, její zbytek teď mezi sjezdy 21 Tuřice a 17 Hlavenec je až na čtvrt hodiny, dál se to pak už rozjíždí, odjezdy ze Staré Boleslavy polevily. Na D11 z Hradce Králové na Prahu čekejte kolonu od exitu 39 Poděbrady do zúžení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká, zdržení až 20 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chodce Rady počítejte s kolonou z 27. kilometru, je to na 10 minut do zúžení na Šmejkalce na 25. A silnice 56 ze Starých Hamrů na Friedland nad Ostravicí zůstává v zatáčkách mezi Velkým potokem a přehradou Šance, už přes hodinu uzavřená v obou směrech. Havarovala ta motorka, kolony celou dobu stojí, směrem na Friedland už před Hamry, směrem na Bílou se dojíždí asi 2 kilometry za přehradou. Někteří řidiči se otáčejí a vydávají se raději velmi dlouhou trasou přes Rožnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Dexys Midnight Runners otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin 37 minut se ještě jednou vracíme na stadion v Edenu, kde se připravují čeští fotbalisté na zítřejší zápas Ligy národů proti Anglii. Znovu jsme ve spojení ještě s Lukášem Michalíkem, takže ještě jednou příjemný podvečer.
1: Ještě jednou hezký den.
0: Ty už tedy nesleduješ přímo ten trénink, ta čtvrt hodina, kdy je to přístupné novinářům, už uplynula. No ale ty při tom podrobném zkoumání si přeci jen odhalil nějakou absenci, která by mohla být citelná, pokud by platila i pro zítřejší zápas. Tak povídej.
1: Je to tak a ne tak leda jakou, přepočítal jsem se, to je potřeba říci, zřejmě se mi do těch počtů přimotal i některý ze členů realizačního týmu, ale nakonec netrénoval jeden hráč, a to konkrétně Vladimír Coufal, tedy nejzkušenější reprezentant a obránce bundesligového Hoffenheimu, minimálně tedy nebyl na hřišti při té úvodní čtvrthodině, kterou my jsme měli možnost sledovat. Na tiskové konferenci o jeho jménu nepadlo ani slovo, takže jsme se na to nemohli připravit, že právě Vladimír Coufal nebude trénovat, ale pokud by měl mít nějaké zdravotní problémy, tak by to samozřejmě byla komplikace, protože Coufal je dlouhodobě stabilním článkem základní sestavy národního týmu.
0: A kdo by připadal na jeho pozici, případně kdo by ho mohl tedy nahradit?
1: Čekal jsem tuto otázku, no bude to složité. V té původní nominaci byl Michal Sáček, což je obránce Gurniku Zabře, který tedy hraje na pravém kraji obrany. Čeští fanoušci si ho možná více pamatují ze středu zálohy, kde častěji nastupoval v dresu pražské Sparty, ale zvládal také alternovat na pravém kraji obrany. Tak to je samozřejmě jedna varianta. No a další varianta může být Matěj Radosta, což je hráč, který je v národním týmu vůbec poprvé, hraje za Teplice a daří se mu, konec konců předvedl velice slušný výkon i v tom úvodním zápase tohoto srazu proti Chorvatům, dal dokonce gól, který mu ale nakonec vzal offside, ještě poté měl jednu velkou příležitost, nebo předtím měl jednu velkou příležitost, kterou tedy bohužel neproměnil, ten by také mohl hrát na pravém kraji obrany, na druhou stranu je to více ofenzivní hráč, takže si nejsem jistý, že by to byla úplně ta správná varianta do zápasu se silnými Angličany, a jinak těch variant zase tolik není, pak už by to realizační tým musel řešit třeba přesunem některého z hráčů, kteří mají primární pozici někde jinde, takže by na pravém kraji obrany teoreticky mohl hrát Robin Hranáč, který i dříve v reprezentaci nastoupil na pravém kraji obrany, ale je to tedy hlavně stoper, hraje tedy hlavně ve středu obrany v Hoffenheimu, takže by se to nějakým způsobem lepilo, takže pokud by český národní tým musel řešit nějakou absenci vzhledem k tomu zítřejšímu zápasu, tak si myslím, že absence Vladimíra Coufala by možná byla tou vůbec nejcitelnější.
0: Když to ještě rozšíříme celkově na tu očekávanou sestavu, tak možná o tom třeba byla i částečně řeč na tiskové konferenci s trenérem Deniou. Jak jiná by mohla být sestava na zítřek oproti té z úvodního zápasu s Chorvatskem?
1: No samozřejmě jsme se ptali Denny, jestli plánuje nějaké výraznější změny, protože ten program je skutečně nabitý. 4 zápasy v 11 dnech, ale Santi Dania nechtěl prozradit vůbec nic. Mluvil o tom, že se rozhodne až po tom tréninku, který skončí tedy zhruba za 20 minut, a vzhledem k tomu, nebo v souvislosti s tím, jak na tom budou hráči po zdravotní stránce, takže vůbec nic neprozradil, a to ani to, jestli třeba protočí brankáře, protože má k dispozici opravdu hodně vyrovnanou brankářskou trojici. V tom úvodním zápase s Chorvaty chytal Lukáš Horníček, na šanci čekají také Kinský s Kovářem, takže otázkou, kolik těch změn bude, nějaké si myslím, že rozhodně budou, minimálně to, že aspoň podle mého názoru, pokud bude připravený, tak bude hrát Ladislav Krejčí, a pak je otázkou, jestli se nezmění více ta defenziva. Na levém kraji obrany hrál Jiří Sláma, ale zase Angličané, to je zase trochu jiná liga, dá se předpokládat, že Češi budou převážně bránit, takže se nabízí třeba přesunutí Štěpána Chaloupka na levý kraj obrany, a tím pádem, pokud by vypadl i Coufal, tak je klidně možné, že Češi v obraně nastoupí se 4 středními obránci, kdyby hrál třeba Hranáč napravo a nalevo tedy Chaloupek, ale to je samozřejmě otázkou. Myslím si, že se úplně nebude sahat do té ofenzivní trojice, že Hložek s Ambrosem a Karabcem a Šulcem tedy, nebo do té ofenzivní čtveřice, lépe řečeno, že by měli dostat příležitost. Možná trenér Denia bude uvažovat nad tím, jestli Karabce v určitých fázích zápasu minimálně minimálně neprohodit se Šulcem, protože jsme o tom mluvili i dnes v desíce s Pavlem Horvátem, že Karabcovi zkrátka sedí více ta pozice pod útočníky a ne na kraji hřiště, kde to má trochu složitější, není to úplně ten jeho ideální post.
0: Nepředpokládám, že trenér Denia byl kromě sestavy nějak extra sdílný i na téma taktiky do zápasu, samozřejmě to bývá také velmi tajné, nicméně naznačil alespoň třeba, čím by se dalo čelit nebo jaký recept na Anglii, na tu její ohromnou sílu, přeci jen bronzový medailisté z mistrovství světa.
1: Nenaznačil vůbec nic a já hned řeknu proč. Mluvil jsem o tom i před utkáním s Chorvaty. Já se zkrátka nemůžu zbavit dojmu a bylo to viditelné i dnes, že se do těch tiskových konferencí hodně promítá ta jazyková bariéra. Zkrátka Santi Denia není kovaný v angličtině, je to znát, i když dostal dotaz v angličtině od anglických novinářů, tak tam jednou proběhla tedy po té otázce zhruba, já nevím, 40-sekundová komunikace s Milanem Štěrbou z vedení, respektive tedy z komunikačního týmu fotbalové asociace, takže evidentně Santi Denia úplně nerozuměl a to se taky často odráží na těch odpovědích. On dostal taky otázku od jiného anglického novináře na to, jak vnímá to, že Thomas Tuchel, trenér Angličanů, už tedy před těmi zápasy v Lize národů řekl, že protočí golmany, že první dva zápasy bude chytat James Trafford, který by tak měl chytat i zítra proti Čechům a ty zbylé dva potom Jordan Pickford a on začal mluvit vlastně o českých golmanech, o české trojici, že má zkrátka vyrovnanou trojici a podobně, nic konkrétního jsme se ale nedozvěděli, takže vytáhnout z něj něco konkrétního i směrem k českému týmu je opravdu hodně složité, skoro bych řekl, že to je v tuto chvíli nadlidský úkol.
0: Tak možná by to řešil třeba překladatel ze španělštiny, že by mohl mluvit svým jazykem a třeba bychom se příště dozvěděli víc. Co je podstatné, to je samozřejmě zítřejší přímý přenos na Radiožurnálu Sport Česko-Anglie. Velký zápas, který budete moci sledovat na naší stanici. Pro tuto chvíli děkuji Lukáši Michalíkovi a těším se na slyšenou.
1: Jenom ještě krátce doplním, no. I to jsme samozřejmě řešili, že by to dávalo smysl, kdyby Santi Denia mluvil ve španělštině a bylo to překládáno tedy ze španělštiny, ale údajně to není možné kvůli regulím Unie evropských fotbalových asociací UEFA, takže asi tak, tolik doplnění a budu se zítra těšit na slyšenou.
0: Tak ještě jednou na slyšenou a díky. No a na Radiožurnálu Sport za chvíli nás čeká sportovní přehled.

0: 18 hodin 48 minut i sportovní přehled. Začneme informacemi o českém fotbalovém národním týmu, který se chystá na zítřejší zápas Ligy národů proti Anglii, a začne tím svůj přehled, který připravil Krištof Kousal. Hezký podvečer.
1: Hezký večer. Čeští fotbalisté si připravují na zápas s elitním soupeřem, který na úvod prohrál 2-3 se Španělskem. Má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
2: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
1: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové Lize národů začne v Edenu zítra ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
0: Španělsko, další z českých soupeřů, muselo udělat změnu v kádru. K týmu se připojil obránce Robin Lenormand, 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci tuto sobotu v Oviedu.
1: Dnešní program elitní skupiny Ligy národů nabízí další dva zápasy. Ve 20 hodin 45 minut se utkají Belgie s Francií a taky Turecko s Itálií.
0: Hokejisté Sparty nevyhráli ani druhý domácí zápas v sezóně Tipsport Extraligy. Karlovým Varům podlehli 0-1 po gólu Ondřeje Beránka z 25. minuty. 27 zákroky vychytal nulu brankář Dominik Frodl. Západočeši jsou po druhé výhře za sebou v tabulce čtvrtí. Sparta klesla na 7. místo.
1: Den před startem sezóny NHL je v kádrech klubu zámořské soutěže 21 českých hokejistů, 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Další budou o šanci hrát v NHL bojovat ve farmářských týmech. V minulém ročníku do zápasů zasáhlo 29 Čechů a bylo to nejméně od roku 1995. Nová sezóna začíná zítra večer utkáním Caroliny s Floridou.
0: Cyklista Matias Vacek si při pádu v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos a přivodil si odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začne v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích.
3: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Závod včera nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaily po 33 letech.
1: Vítězka včerejšího maratonu v Berlíně, Etiopanka Tigst Asefaová, podstoupila operaci přetržené achilovy šlachy. Agentuře DPA to řekl mluvčí závodu, který běžkyně dokončila zraněná. Asefaová útočila na světový rekord, ale v závěru si šlachu poranila a finišovala ve třetím nejrychlejším čase historie. Teď ji čeká minimálně půlroční pauza.
0: Tak snad se uzdraví a každopádně to byl tedy od ní hrdinský kousek, kterým zakončil sportovní přehled Krištof Kousal. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dalších 8 zápasů má dnes na programu fotbalová Liga národů. V té elitní A-lize v první skupině se ve 20:45 utkají vítězové úvodních zápasů, tedy Belgie a Francie, a poražení Turecko bude hrát s Itálií. V B-lize už mají za sebou první poločas fotbalisté Gruzie a Ukrajiny, gól zatím nenabídli, takže 0-0, a ve 20:45 se budou hrát duely Rumunsko-Bosna a Hercegovina, Severní Irsko-Maďarsko a Švédsko-Polsko. No a konečně Liga C, tam už probíhají dva zápasy a po prvním poločasu Arménie prohrává s Černou Horou 1-2 a Lotyšsko hraje s Kyprem nerozhodně 0-0. Po 19. hodině vám nabídneme reprízu dnešní desítky Pavla Horváta, takže i po 19. hodině bude řeč o fotbalu.

0: Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
4: Ty vidělo během září na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže, parlament ho zbavil imunity. Fotbalisté Francie nastoupí v Lize národů v Belgii, Turecko čeká zápas s Itálií. Po vážné nehodě je stále neprůjezdná silnice 56 za přehradou Šance. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, pokračuje Máchová.
5: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
4: Korunovační klenoty se zítra vrátí do katedrály svatého Víta. 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel, a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali, postup ale označuje za účelový.
6: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
7: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
6: Vyšetřovatelé považují Maďarovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehu ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janověka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
8: Ta

0: Říká tím, že byla zatížena důlní činnost, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar a uvádíme ji k tomu, aby fungovala opět stoprocentně. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy, tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
1: Sport. Fotbalisté Francie se podruhé představí pod vedením nového kouče Zinedina Zidana. Po výhře 1-0 v Turecku nastoupí večer v Bruselu proti Belgii. Při absenci zraněného Kyliana Mbappého by kapitánem čtvrtého týmu z mistrovství světa měl být křídelník Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. O tom, že může nastoupit i na hrotu útoku, mluvil před zápasem trenér Zidan.
2: On na téhle pozici už hraje, nic nového jsme neobjevili. Na hrotu úspěšně nastupuje i v PSG. Ousmane je hodně pracovitý, vždycky přinese obrovské množství energie a je schopný v tomhle tempu odehrát celý zápas.
1: Utkání Ligy národů mezi Belgií a Francií začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako duel Turecko-Itálie. Čeští fotbalisté nastoupí v reprezentační soutěži zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D10 u Staré Boleslavy i D11 za Poděbrady a neprůjezdná 56 u Šancí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy ještě za Tuřicemi vzniká kolona z 20. kilometru, různě pomalu se sune až 25 minut k exitu 10 Brandýs. Na D11 z Hradce Králové na Prahu se dojíždí do kolony u exitu 39 Poděbrady, dál přes zúžení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je to až na 20 minut. Silnice 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Staré Hamry je za přehradou Šance už 2 hodiny úplně uzavřená v obou směrech. V zatáčkách před Velkým potokem havarovala motorka. Na silnici 44 z Mohelnice na Zábřeh se před Libivou po nehodě osobního auta projíždí Kyvadlově kolony obousměrně asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy na Mělník opatrně v zatáčkách mezi Dubou a Dešnou brzdí se tam po nehodě autobusu řídí provoz Kyvadlově teď už bez kolon. A ještě silnice 20 z Plzně na Písek opatrně za Sidlicemi nechtěná nadílka.
5: A za železničním přejezdem mám nějaký dobráč od GZD, ztratil pětnou řádku Hanoje.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
7: Krásný den, Desítka Pavla Horváta i na svatého Václava s Pavlem. Dobrý den, Pavle.
8: Takže dobrý den,
7: Pavel, krásný hlas naladěný po tom víkendu, který máme za sebou. A je tu i Lukáš Michalík. Lukáše, vítej.
9: Krásný den.
7: Budeme probírat v dnešní desítce reprezentační témata, ale probereme ještě jedno výročí, které bylo o víkendu. Pavel Horvát slavil 50. minulý rok v dubnu a včera, tedy 27. září, slavil Francesco Totti, muž jedno klubu z Věčného města, dost ojedinělý kus. Jak si ho vnímal během jeho kariéry?
8: No, musím říct, že jsem ho vnímal, jako vždycky jsem si říkal, že by měl hrát ještě za lepší tým, ale on prostě tam byl, je a bude modla, jako i ten El Capitano, jak se říká. Když třeba se podíváš na tu jeho rozlučku na staďáku, tak teď jsme viděli Milana Baroše, samozřejmě fantastický, no ale asi je to rozdíl, když je 15 000 ve Vítkovicích a na tom olympijském stadioně v Římě, když se s tebou loučí celý ten staďák a všichni brečej a skandují tvoje jméno, tak to musí být něco, no.
9: No, naprostý symbol klubové věrnosti, když se řekne zkrátka klubová věrnost, tak asi všem se jako první vybaví Pavel Verbíř, pak dlouho nic, pak Francesco Totti a případně Steven Gerrard. Takže je to neuvěřitelné, že takovou dobu strávil v jednom klubu, který jako nebyl úplně na té špici, takže já chápu, Pavle, o čem mluvíš, že bys ho čekal ještě víš, že jo, mluvilo se o zájmu Realu Madrid.
8: Jo, čekal jsem tenhle ten krok, ale jednak asi měl velmi dobrou smlouvu v Římě, myslím si, že všichni si uvědomili, co to pro ty fanoušky znamená a samozřejmě možná i on cítil, že třeba v tom Realu by se možná tolik neprosazoval.
7: Je pravda, že on ty úspěchy zažil s AS Řím na začátku milénia, ten titul jediný vlastně v sérii a v roce 2001 dvakrát pak pohár a taky dvakrát super pohár, ale z hlediska historie tak je zapsaný i jako střelec, jako asistent na těch předních příčkách. Ono se mu přezdívalo Il Capitano, jak jsi to vlastně nazval. Zajímavými oslavami se také vlastně dostal i do herní série FIFA. Já nevím, jestli to vybavíš ty vlastně.
9: Vybavím.
7: Jak, dělal to selfiečko, že jo?
9: V roce 2015. Já jsem tady četl i tvoji přípravu, takže.
7: Jo. Bylo to 11. ledna, což mě tak evokuje, že teoreticky to bylo ještě v době tvé kariéry, ale ty si selfiečko nikdy nedělal takhle, ještě ve zbytku kariéry.
10: To já, my jsme ten telefon používali na jiný věci, no.
7: Ne na selfiečka.
10: Ne na selfiečka.
7: Dobře, ale tak on měl co slavit, Francesco Totti, protože těch gólů dal opravdu hodně. Vlastně já jsem tohle téma do desítky chtěl hlavně dát taky proto, že se mi strašně líbí následující komentář. Nějaký televizní komentář z Itálie, to byste pochopili, dal hat-trick proti Bari kdysi v sérii a ten komentátor takhle komentoval ten třetí gól. Tečovaná střela do šibenice, ale byla tečovaná, ale komentátorovi to vůbec nevadilo, tak poslouchejte. Itaco riesce a dare la palla ancora al centro.

0: Ty jsi v Itálii, Pavle, nehrál, víš, škoda.
1: Jak se co znamená impertinentní? Že bych nechtěl být jako teďka...
0: No, impertinentní, že trošku si jako můžeš dotknout třeba takovým jako neúplně vhodným výrazem.
1: Tak něco takového, takový slovo bych chtěl použít, než řeknu. Samozřejmě chvilku to vypadalo jako radost něčeho jiného, ale myslím si, že tady to prostě k ním patří. Já si myslím, že jsme slyšeli spoustu radostí z Jižní Ameriky, když ty hráči dají gól a tady evidentně prostě to byl velký fanoušek Francesca Tottiho a myslím si, že to nebylo nic neobvyklého. Já si uvědomuji víc těch radostí a ty lidi tam opravdu tím žijou a pokud se něco takového povede, no tak nemají vůbec problém s tou radostí takhle jí projevit. No.
2: Skoro jako my s Pavlem po vítězném penaltovém rozstřelu ve finále baráže o mistrovství světa.
1: Je to tak.
0: No jo, tak té reprezentaci jdeme.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: I Pavel Horvát měl možnost si v Edenu zařvat, když Česko vstupovalo do nové éry pod Santým Deniou. Sobotní nakonec porážkou s Chorvaty. Z reakcí i sociálních sítí se zdá, že tedy lid to schválil, alespoň co jsem četl, tak většina těch komentářů byla taková jako pozitivně naladěna. Ten gol, když dali Češi, tak jak jsi to cítil, Pavle? Zasloužené srovnání, nádech, bude to lepší? Co si prožívá v těch chvílích, když dal Adam Karabec na 1-1?
1: No, teď přemýšlím z toho, co si řekl ty, jako použít to nádech, bude to lepší, protože ten, řekl bych, ta druhá polovina první půle se nám určitě nepovedla. Tam si myslím, že byly velký nedostatky, jak samozřejmě v defenzivě, tak i v tom, co určitě trenér po hráčích chtěl, že se neměli zbavovat balónu jednoduše, že měli se pokusit fotbalově z těch těžkých situací vyjet, ale bohužel proti Chorvatsku se to fakt ke konci té první půle nebo druhou polovinu té první půle nedařilo a tam nás Chorvati zmáčkli a byli jednoznačně lepší. Na druhou stranu zase jednoduchá akce, dlouhý out, Adam Hložek prostě silný tělo a skvělá přihrávka na Adama Karabce, který prostě tohleto umí, má tu levačku fantastickou, byl, asi se k tomu dostane, byl malinko utopený na tom levém křídle, bych řekl, protože prostě to hraješ po noze a většinou prostě ty hráči kreativní to hrajou přes nohu, aby měli tu silnou nohu doprostřed, aby tam měli víc možností, ale Adam Karabec se prostě prosadil gólově a byl to velký nádech, musím říct, že to byl velký nádech. Je škoda, že jsme to nedotáhli do té remízy, ale myslím si, že ta druhá půle samozřejmě byla lepší než první.
2: Já jsem měl nízká očekávání, což mám poměrně dlouhodobě v souvislosti s reprezentací a třeba na mistrovství světa nebyl moc prostor být pozitivní, ale já teď budu veskrze pozitivní. Já jsem byl mile překvapený tím výkonem českého týmu, jak říkal Pavel, ta první půle ještě taková nebyla, ale už i v ní, nebyla tam vlastně žádná střela na branku, ani žádná střela, ale už i v ní jsem viděl zkrátka kombinace, které už jsem neviděl v reprezentačních zápasech hodně dlouho, že si to hráči prostě vyťukali na 5-6 krátkých přihrávek, až jsem si říkal, jestli sleduju český nároďák, takže to mě příjemně překvapilo a pak ve druhém poločase ten trend pokračoval, bylo znát, že Češi chtějí hrát mnohdy i na hodně velké riziko, což se jednou nevyplatilo Karabcovi a pak se to mohlo nevyplatit v závěru ještě Sadílkovi, ale minimum nákopů, snaha opravdu hrát kombinačně, konstruktivně už odzadu, takže když to sesumíruju, tak já byl mile překvapený.
0: No, my se pochopitelně dostaneme ještě k těm detailům, ale vezmu do vysílání prvního z posluchačů, který se dovolal do desítky. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarek z Lipníka. Já bych se taky chtěl zeptat na to nového trenéra Zdeňu, protože pan Horvát byl trošku skeptický a já bych chtěl být taky, protože víte, v médiích se psalo, že se snaží měnit ten český styl a že už se nebude nakopávat balón, že tam toho slámu seřval a tak. A mě by zajímalo, jak to může trvat. Jako jak to může jít dohromady s to českofotbalovou školou, jako je Trpišovské a Slavia, Svědí, Kobek, Červenka, víte, znáte to, běhat, bránit, soubojovat, tak jestli se to může jako, víte, zlomit, jestli se může něco změnit, protože už pan Horvát, když o tom začal mluvit, tak už byl takový, no, byl tam utopený a byly tam ty ale, víte, už tam jsou ty ale a takový ten český skepticismus, že my najdeme vždycky tu perspektivu, z které se to dá kritizovat a o té budeme mluvit, tak jestli to může být jako delší trvání, tak to bych se rád zeptal. Děkuju.
0: Děkujeme, přeji vám krásný svátek, Pavle, tak za útoč.
1: Tak reaguj. Brance. Ne, máte pravdu, taky souhlasím s tím, že tam bylo spoustu pozitivních věcí, ale já jsem tady jako expert, tak jako musím říct i ty momenty, které se mi prostě nelíbily, které se tolik nepovedly, ale je to normální. Já, jestli jste poslouchal přenos, nebo v tom přenosu jsme několikrát zmiňovali, že prostě některý kluci začínají opravdu prvně, vis Ambros, vis Sláma, prostě to je obrovský tlak, málo kdo si dovede představit, jaký tlak to je. Slámovi ten začátek, ne že se nepovedl, ale úplně se nedostal do hry, útek mu tam jednou balon do autu, ale je to logický. Pak samozřejmě tam měl ty balony na tu levou nohu, proto si myslím, že nastoupil, že vlastně nesklamal nakonec, jo? Že jsem čekal, že to nějak odehraje, ale vlastně byl víceméně lepší než jako slabší a je to logický. Ambros, kterýho si myslím, že tady nikdo v podstatě jako ani nezná, že jsme všichni čekali, jak bude vypadat, tak řekl bych, že to je takovej Venca Černý trošku, když bych to přirovnal. Jo, prostě kluk, který evidentně fotbal umí, zase proto trpěl Adam Karabec, protože Ambros hrál přes tu nohu to křídlo a Adam Karabec v podstatě je podobný hráč. Jo, myslím si, že možná ještě mohlo dojít k tomu vyměnění, že Pavel Šulc by hrál z té levý lajny a Adam Karabec ve prostřed, protože samozřejmě ten Adam Karabec potřebuje pro tu svoji hru trošku víc prostoru, než jenom být zavřený u té lajny, ale to není jako kritika, to je konstatování toho, co jsem viděl, takže tolik asi na mojí obranu. No.
2: No, určitě k těm detailům se dostaneme. Já myslím, že dlouhodobě bylo téma, jestli vlastně český fotbal má hráče na to, aby mohl praktikovat takový kombinační styl. Tak teď se ukázalo, že zřejmě by to jít mohlo, byť se můžeme bavit, jestli by někteří hráči do toho stylu třeba víc nepasovali. Já jsem čekal, že bude hrát Roman Macek, asi tady na úkor Lukáše Červa, protože Michal Sadílek mi tam sedí do toho středu, zkrátka je potřeba.
1: Já jenom ti tady k tomu řeknu, že nás čekají 4 zápasy, nebo čekali, jasně, jo, takže logicky si myslím, že ty sestavy budou různý a bude se zkoušet prostě, i přesto, že hrajeme s těma nejlepšíma týmama, tak se prostě bude zkoušet, kdo co zvládne a kdo na jakou tu kvalitu toho fotbalu prostě stačí. No.
2: A i Michal Sadílek si podle mě bude muset v reprezentaci zvykat na novou roli. Pavel to viděl z tribuny, že opravdu často ho coach Denia i stahoval, zkrátka aby podporoval tu rozehrávku, aby si chodil ke stoperům pro balony. Nedělá to ve Slávii úplně pořád, ale myslím si, že to zvládnul obstojně.
0: Jenom ta obměna, ono se to asi možná teď tolik neřešilo, ale přece jen kolik těch hráčů z minulého října, kdy hráli Češi s Chorvaty doma 0-0, ještě v té kvalifikaci o mistrovství světa, tak vlastně Coufal, Červ a Šulc jsou 3 hráči, kteří byli tehdy vlastně vůbec ve hře, protože jinak opravdu všechny tady mám proškrtané. Kovář, Vítík, Krejčí, Zelený, Souček, Provod, Černý, Linger, Kušej, Vidra, Chorý. Ti buď nejsou vůbec na srazu, anebo nehráli v tomhle duelu. Takže opravdu obměnilo se to a Santi Denia možná s tím novým těstem teď bude pracovat tímhle způsobem. Přesto někdo možná napadne tu rozehrávku, jak už Pavel naznačoval, jestli to není příliš riskantní, ale zdá se, že ve světě se už takhle jde několik let a prostě ono, v čem spočívá ta výhoda, že jako jdeš do toho risku od vlastní brány jako...
1: Tak výhoda je, můžu dát odpověď na půl hodiny, myslím si, že ten fotbal je o využívání prostorů a o kvalitě hráčů, bych to řekl takhle zjednodušeně, když si uvědomíme, musím říct, že třeba zase viděl jsem to z vejšky, vidíme Ambroze, který vlastně z toho křídla jde až, jak se říká teďka moderně, mezi ty řady, ale on jde mezi tu řadu až vlastně jako mezi záložníky a obránce, kam samozřejmě ten obránce krajní s tebou málo kdy vystupuje. A tím si uděláš nějakou převahu, teď řeknu nějakou převahu 6-4 i s golmanem a musíš fotbalově vlastně z toho prostoru věc a udělat si tu převahu zase o 20-30 metrů vejš. To je v podstatě jako podstata toho, aby si mohl hrát konstruktivně. Těžko budeš hrát konstruktivně jeden na jednoho zády k soupeřově brance jako čelem k svojí bráně. Málo kdo jako střední záložník nebo ten hráč, který se dostane do té pozice před to vlastní vápno, tak se tam jako bude otáčet s hráčem na zádech někam dopředu. Tam je prostě potom to, aby ty stopeři chtěli hrát, ty krajní hráči chtěli hrát, aby on si to mohl s někým dát a pokračovat a pak už je tam nějaká rotace. Říkám, nechci tady úplně, vidí, že jsem nechtěl a stejně mluvím minutu.
0: Ale to je strašně zajímavé.
2: Je to srozumitelné, takže super.
1: Jo, takže do toho se zapojí prostě najednou všichni ty hráči, říkám, ono to nevypadá, ale prostě třeba pravý křídlo se zapojí do kombinace, kdy se rozehrává na pozici levýho stopera a najednou toho soupeře přečíslíš a fotbalově z toho vyjede. Samozřejmě předpoklady k tomu jsou ta kvalita, to, že umějí ty hráči pracovat s prostorem, no a to, že chceš hrát. A že bohužel někdy to zkazíš. No.
2: No jasně, a jak říkal Pavel, hlavním předpokladem je ta kvalita, kterou třeba Lukáš Ambros, pamatuji si, ve druhém poločase ukázal, kdy si neuvěřitelně převzal ten balon v podstatě z prvního dotyku do pohybu, a to je to, co musí ty hráči mít, aby následně se taky dostali do přečíslení. A na to, že on hrál zrovna speciálně tedy první zápas v reprezentaci, tak tam vidím velký potenciál.
1: Tak tam nebyla vidět žádná nervozita, jako opravdu.
2: A to zrovna může být třeba tím, jako zase otvírá to celé to téma chodit do zahraničí v mladém věku a podobně, ale myslím si, že jemu to zrovna pomohlo. I on o tom mluvil vlastně, když byl na mediálních aktivitách, že zkrátka už odešel asi v 16, byl v Německu, takže o tom přemýšlí třeba trochu jinak, třeba trochu jako Lukáš Vodlický.
0: No jo, zkušenost ze zahraničí se vyplácí asi v každém věku. My bychom tady měli mít dalšího z posluchačů, který se dovolal do sváteční desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Jarek, zdravím vás z Bulharska, abyste věděli, že máte celoevropský dosah.
0: Máme tam signál, jo.
5: Já se chci zeptat jenom, jestli ta kombinace nového trenéra Zdeni a toho, že to je jako úspěšný trenér, že hraje atraktivní fotbal a může pomoct tomu, aby jsme prodávali teď nově nominované hráče jako Radosta, Šubret a tak dále do zahraničí, protože nám tam ti hráči chybí, a jestli to na to může mít nějaký vliv, nebo už dneska to sledování dát dlouhodobé a ta neatraktivita České ligy vlastně na to moc vliv mít nebude. Jak to vidíte, jestli to může pomoct.
0: Děkujeme za dotaz z Bulharska. Jak to vidíš, Pavle?
1: Jak to Bulhaři dělají? Ne. ne, tak já si myslím takhle. Logicky ty mladí hráči, který projdou nějakou 21, tak určitě už na radarech nějakých klubů jsou. Nemyslím si, že úplně teďka se zahraniční manažeři hrnou do naší ligy na zápasy České ligy, ale ten nároďák tomu samozřejmě pomůže. Já si myslím, že přesně ty jména, co byly zmíněný, že je dobře, že se tam prostě objevujou, že je to takový jako signál pro ty další mladý hráče, který třeba si říkají, hele, já teď plácnu hru v Brně, to asi nevypadá na nároďák, no ale ono nakonec to jde se dostat z Teplic do nároďáků, mít dvě obrovský golový šance, jednu proměnit, jednu neproměnit, dostat se z Jablonce, z Olomouce do nároďáků, takže tohle to jsou velmi pozitivní věci. A viděli jsme to třeba, já bych zase řekl, ty Španěli, prostě Oyarzabal taky nehraje v Realu Madrid a byl to jeden z klíčových hráčů španělského nároďáku, takže já si myslím, že tohle to je správná cesta. A ještě jednou zopakuju, že vzhledem k těm mladým hlavně, který třeba o tom nároďáku ani nepřemýšlejí, ale teď už by to v tom koutku tý mysli měli mít, protože tam musí vidět ty svoje tak nějak jako vrstevníky. No.
2: Ne, je fajn, že tolik nováčků dostalo šanci, to určitě, když mají tu aktuální formu, tak ať hrají. Radosta si myslím, že to potvrdil, ale nemyslím si, že by to ráze mělo znamenat to, že se houfně budou přesouvat hráči z České ligy do zahraničí, protože tam se musí promítat logicky i jiné faktory. Třeba i věk. Úplně jiná situace je u Lukáše Ambrose. Tomu je 22, je v Anderlechtu a ten si myslím, že si řekne ještě o větší přestup, ale když se vezmeme Martin Schubert nebo Matěj Radosta, tak teď, dejme tomu, zažívají tu průlomovou sezonu v Mladé Boleslavi nebo v Teplicích, ale na druhou stranu už jim je jako poměrně dost. Šubrtově 24, Radostovi 25, takže už jako musíš hrát opravdu velmi dobře, aby si zaujal nějaký klub ze zahraničí.
0: No, jenom teď to téma vlastně i hezky navazuje, když zmíníme Jiřího Slámu, který debutoval v 27 na čtvrtečního hosta, byl tady Tomáš Holeš. A my jsme s ním zmiňovali, že před 6 lety, zhruba podobný čas v září 20 v té covidové repre, takové té náhradní, taky debutoval v reprezentaci. A že tehdy vlastně tahle nouzová možnost otevřela i možná veřejnosti oči a jako ten pohled, ježišmarja, i on může hrát za reprezentaci a vlastně dobře, jo, Jiří Sláma tím svým výkonem, samozřejmě když nečekáš moc, tak tě naopak třeba překvapí, ale ty momenty, kdy třeba v rozehrávce se dostal nebo ukázal ty dvě šance tam rozehrát, tak jako prostě zajímavé momenty, no.
1: To je jasný, jak i ty hráči, tak já teda víno moc nepiju, ale víno se říká, že zraješ jako víno, a ty hráči samozřejmě postupem času, když hrajou, a může se zdát, že hraje v Olomouci, že hraje v Jablonci, tak prostě sbírají zkušenosti, hrajou třeba pár pohárových zápasů, nemusí hrát každou sezónu a každý mu to dá něco jiného. A potom, když tohle hráče prostě pinkneš do nějakého jiného mužstva, tak on tam najednou jako předvede úplně něco jiného, než do té doby jako uměl, a možná to je příklad těchto kluků. Zase souhlasím, Radosta ani Schubert už to nejsou jako junáci, že řekl bych takový ty dravci. Na druhou stranu prostě nějaký zkušenosti postupem času získávali. Schubert hraje, jestli se nepletu, druhou sezónu v první lize, jo, a Matěj Radosta, to jméno jako se objevovalo nebo objevuje, a teďka v Teplicích prostě patří jednoznačně každý zápas k takovým těm nadstandardním hráčům, a hlavně má prostě ty předpoklady, který teďka ty moderní hráči na těch stranách musí mít, takže i to tam bylo vidět vlastně ve obou těch šancích, prostě to bylo proč, podle mě je v nároďáku, tak proto on tam byl a takhle se prosadil, a proč by se nemohl prosazovat dál.
2: Na ten příběh Jiřího Slámy je samozřejmě zajímavý a atraktivní, ale hraje v tom roli taky velká dávka štěstí samozřejmě, protože ten levý kraj obrany je problematický, zranili se dva hráči, Rineš s Juráskem, Zelený skončil, ale taky já jsem nečekal moc a byl jsem příjemně překvapený, zvládl to velice dobře, když vezmeme v potaz i on o tom mluvil po tom zápase, že vlastně už, když byl na hostování v Pardubicích pár let zpátky, že už vlastně uvažoval o tom, že s fotbalem sekne. Teď vlastně taky přicházel do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. Asi kdyby to byla jednoznačná jednička na levý kraj obrany Hanáku, tak neodchází. Zpočátku taky nehrál úplně stabilně. Ani bych ho teď nezařadil mezi naprosté prostě defenzivní opory Jablonce. Tam bych zmínil jiná jména, ale dostal šanci a myslím si, že jej chytil dobře.
0: Ale vlastně důležité je taky zmínit jeho pozápasová slova, že mu pomohla i ta malá zkušenost evropských pohárů, a vlastně do té doby, do soboty, možná nejvíc odehrál proti Mohuči, největší zápas za Sigmu, a i tohle doklad, že je skvělé, že se dostávají i další kluby do té Evropy, můžou hrát pravidelně, radši se takhle ostřílí.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Kapitánskou pásku měl velmi zkušený reprezentant Vladimír Coufal, který za sebou má taky několik takových škroupů relativně výrazných i na veřejnosti, ale nakonec on byl právě tím povolaným s kapitánskou páskou, a velmi mě zaujalo, s jakým nadšením mluvil po zápase před kamerou České televize, a samozřejmě i to, jaká volil slova, tak jsem si vybral tady kus a můžeme si ho pustit.
6: Mám radost z nových hráčů, jde vidět, že český fotbal má na čem stavět, že tu kvalitu máme, a jenom potřebujeme někoho, kdo nám bude věřit, dá nám nějaký systém a způsob té hry. Jak říkám, no, když se půjdete teďkom na 5 dní k Polrajchovi, tak taky nebudete vařit, jak on po 5 dnech, že jo?
0: Záleží asi na umu, že jo, každého kuchaře, Pavle. Ty bys podle mě dokázal.
1: Co si vybereš za pokrm, samozřejmě asi za 5 dní se polívku naučíš, ale nějakou jako nějaký komplex těch jídel asi ne, to je jasný. Ne, tak to je dobře řečeno. Samozřejmě se trošku jako vžívám do toho, co třeba teďka si o tomhle komentáři bude myslet Ivan Hašek nebo Míra Koubek třeba, že to je takový jako mít někoho, kdo nás najednou jako to naučí, no. OK, chápu to, protože samozřejmě jsou to nové věci pro ty hráče, a je pravda, že ten projev prostě byl jiný. Samozřejmě já teď nechci ten optimismus jako brzdit, ale jak jsi to řekl ty, Honzo, jo? My jsme vlastně všichni čekali, že to trošku bude průšvih asi, jo? Že prostě to bude špatný, že to nezvládneme s tím Chorvatskem, výsledkově se to nepovedlo, herně v některých pasážích to bylo vlastně jako dobrý, ale byly tam chvíle, kdy nás Chorvati jako jednoznačně přehrávali, a souhlasím s tím, co říkal Cův, že za týden to nenatrénuješ, jo, bohužel zase teďka už mezi těma zápasama tolik toho času není a ta sestava se bude točit, říkám, bude to hledání, já si myslím, že budeme muset ještě chvíli být v tom režimu, že nesmíme jako o to očekávat moc, protože se může stát, že nás někdo čapne a dá nám jako trojku, ale myslím si, že postupem času prostě ty kluci, ty hráči v tom systému, jaký teďka byl jako k vidění, tak by se měli prosazovat. Na druhou stranu zase po tom měsíci se rozprchnou do těch klubů, kde budou hrát asi malinko jinak, a to není pro ty hráče úplně jednoduchý. No.
2: Když vezmeme ještě to téma, Vladimír Coufal s kapitánskou páskou, hodně to rezonovalo, trošku to rozděluje tu společnost, Honza zmínil ty jeho různé eskapády, pár jich bylo. Nemáš s tím, já s tím třeba osobně nemám problém, protože to není stálý kapitán, to je Ladislav Krejčí, a že je asistent takto zkušený, no, borec, tak jako s tím asi nemám problém.
1: Vzhledem k tomu, jak to bylo na hřišti poskládaný, tak i k tomu, co má za sebou, tak já taky s tím nemám žádný problém. Myslím fotbalově, co má za sebou.
2: Jasně.
0: Musím jenom připomenout, že pánové Lukáš Michalík, Karel Schamberger, kteří sledují reprezentační sraz s Pavlem, komentoval Mirko Vasič ten zápas s Chorvatskem, tak přinesli v minulém týdnu řadu zajímavých rozhovorů a jedním vlastně, který myslím, že zatím nezarezonoval tak, jak by měl, je rozhovor s bývalým trenérem reprezentace Ivanem Haškem, který vlastně se vyjadřoval i k tomu tématu zahraniční koučů české repre. Podle něj je to stejně pořád příliš drahá varianta a on se zastává české trenérské školy, že tady jsou jména, která tady už padala mnohokrát, Trpišovský, Kozel, Svědík a další, kteří by to mohli vést místo Denii. No a také se tam nějakým způsobem ještě vyjadřuje k tomu svému konci v reprezentaci, který ho mrzel, který podle něj vlastně souvisel i s tou změnou na Strahově, přece jenom se změnou vedení i s tou atmosférou kolem reprezentace. No a nějakým způsobem se vlastně i opřel do generálního nebo do manažera fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda, který s ním vlastně podle Ivana Haška moc nekomunikoval. Tak jenom pokud chcete, tak ten rozhovor je i k přečtení na irozhlas.cz. To je jenom k tomu tématu zahraničního trenéra a vyjádření bývalého reprezentačního trenéra Ivana Haška.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Vítáme dalšího z posluchačů, který je tady s námi teď. Dobrý den, kdo je tam?
7: Halo, dobrý den, tady Karel.
0: Karle, vítejte ve vysílání. Krásné jméno, dneska má svátek Václav, ale vám přejeme taky krásný den.
7: Děkuji moc a prosím vás, měl bych otázku na pana Horváta. Jelikož pana Horváta velice si vážím a má dobrý svoje příspěvky tam v tom jeho pořadu, takže by mě zajímalo, kolik podle Pavla je futbalistů v nároďáku, který má neprekáží balón.
0: Rozuměli jsme správně, kterým nepřekáží balón. Pavle,
2: to je otázka na komoru.
0: Děkujeme za tu otázku. My v rámci i urychlení toho tématu můžeme přijít k té odpovědi.
1: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tím profesionálně živí, tak nepřekáží nikomu, ale samozřejmě chápu, kam míří. Já třeba řeknu jeden příklad teďka, opravdu jo, když si uvědomíme, a to zase není to teďka kritika, jenom konstatování. Letí dlouhý balón, stoper je pod nějakým jako časoprostorovým tlakem, to znamená, že se k němu blíží ten protivník a chorvatský stoper si to zpracuje a rozehraje a my to zahrajeme z jedný třeba. Jo, to je ten rozdíl, jo, to je to i to sebevědomí, protože ty kluci to umějí samozřejmě, ale některé ty situace, ne vždycky, ale některé ty situace prostě my je vyřešíme taky fotbalově, ale je to jenom o té hlavě, o tom, jak si věříš a samozřejmě to, co říkal Karel, prostě, že umíš kopat, no.
2: No, ale já ještě znovu tady zmíním to, co jsem říkal na začátku, že mě překvapilo, že i český reprezentační tým dokáže hrát kombinačně, jo? Prostě když ti hráči jsou tam správně dosazení, když mají to sebevědomí, což asi teď mají, protože zase o tolik nejde a já to vidím pozitivně. Samozřejmě brzo se bude hrát ve Španělsku, tam ten rozdíl asi bude markantní, ale to je pochopitelné.
1: Tak to bylo, Španělsko bylo rozdílný oproti všem. Jasně. Já jsem jenom včera večer ještě koukal třeba na zápas Norsko-Portugalsko a byť Norové prohráli, tak si myslím, že prostě bylo neskutečný, jak byli kvalitní na tom míči. Přesně jak jsem teďka říkal, už od těch i ti těžký, prostě já vždycky říkám, že já teda fotbalistu beru, když uhraje těžký balon a je to, ať už je to v těžký situaci, co se týká jako pozice, nebo jak ten balon na tebe letí, jestli ti letí na krk a ty ho prostě přesto zpracuješ a nějak zahraješ, tak pro mě to je jako vypovídající o tom, jakou ten hráč má kvalitu a Norové prostě byli neskuteční, obzvlášť já jsem tam ke konci první půle prostě několikrát úplně vlastně jednoduše na 5-6 přihrávek takových přešli přes tu portugalskou bránící hráz a centrovali. Haaland se úplně neprosazoval, ale, nebo prosazoval, ale nebyl gólovej, ale bylo až zarážející, z čeho všeho prostě ty Norové vyjeli a to si myslím, že je cíl třeba naší reprezentace.
0: Někdo nám tady volá. Dobrý den, kde tam?
8: Dobrý den, tady Dan. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta na jednu věc. Jak tady pořád všichni říkají, že vlastně se teďka pod Santim bychom měli dál zlepšovat, což už ukázal druhý poločas proti Chorvatům. Já se to samozřejmě myslím taky, ale teďka budeme mít Anglii, i když doma, ale Anglii. Ta bude ještě o si dovolím říct, že level než Chorvaté, a potom pojedeme do Španělska k ním domů, což bude ještě podle mě nelí o level, tak možná i o dva levely než Anglie u nás doma. Vzhledem k tomu, jakou má Pavel Horvat praxi, co se týče Plzně a jeho výjezdu v rámci Ligy mistrů, tak bych se ho chtěl zeptat, co si myslí jakoby o tom našem zlepšování, protože samozřejmě neberu nic proti Santimu, já věřím, že prostě do toho dá všecko v rámci svých schopností, dovedností, vědomostí a tak dále, ale jak se má člověk zlepšovat, v podstatě začíná v úzovkách od nuly, a přitom každý jeden následující soupeř je minimálně o level lepší, než byl ten soupeř první. Ale ne jako než jsme my dobří nebo špatní, ale než byl náš soupeř, který už nad náma měl jakoby navrch. Jo, takže v podstatě my se učíme od nuly, pomaličku stoupáme, ale v podstatě se máme zlepšovat oproti soupeřům, kteří jsou každý jeden ještě o level vyš.
0: Rozumíme než, vám, moc děkujeme. Ne, rozumíme, děkujeme za dotaz, já to rovnou přemostím na Pavla.
1: No, tak je to samozřejmě správná poznámka, na druhou stranu zase proti těm lepším soupeřům úplně není co ztratit, jo. Všichni asi vnímáme to, co říkal posluchač, že Anglie top tým, Španělsko, mistr světa, prostě logicky nejlepší mužstvo v současnosti, takže tam je to jasný. Možná, ale na druhou stranu, že je to lepší, než kdybychom hráli s Faerskýma ostrovama a trápili se a nebyli schopní přehrát Faerský ostrovy. Myslím si, že i tyhle ty zápasy s těma papírově slabšíma soupeřema přijdou a tam se ukáže to, co jsme se naučili od těch nejlepších.
2: Souhlasím, vlastně dobrá výchozí pozice pro český fotbalový tým. Ti soupeři jsou extrémně silní, ale jak říkal Pavel, Češi nemají vůbec co ztratit a ruku na srdce, nejde o moc. Asi nikdo nemá za cíl vyhrát Ligu národů úplně a tak to prostě je, takže se může zkoušet.
1: Teď už ne, když jsme ztratili s Chorvatama.
0: Jenom připomínka toho, že česká reprezentace historicky dokáže v domácím prostředí hrát vyrovnaně s favority. Nedávno jsem se setkal s výsledkem Česko-Itálie 0-0. Michal Bílek tehdy ještě v kvalifikaci mistrovství světa. Česko-Německo 1. září 2017 1-2 s úřadujícími mistry světa z Belgii 1-1.
2: Já na to navážu, že ti do toho skočím, protože připravujeme i rozhovor s bývalým asistentem reprezentačního trenéra Šilhavého Jiřím Chytrým a nemusíme chodit vůbec daleko, protože bude se hrát s Anglií, Šilhavého výběr doma Anglii porazil, bude se hrát ve Španělsku, dobře, tam v Lize národů Šilhavého výběr prohrál 0-2, ale doma to byla remíza 2-2, takže dá se hrát s každým.
0: Ano, jenom to prostě nějakým způsobem přetavit třeba pak v ten úspěch v rámci té kvalifikace, když se hraje pak třeba proti tomu jednomu konkrétnímu soupeři, který je hodně silný.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Česko-Chorvatsko při vstupu do Ligy národů 1-2, 29. už čekají Angličani, nicméně ještě několik témat zbývá, která jsme neprobrali, nevím, jak moc zajímavá jsou, ale třeba to projedeme rychle. Otázka taky pro kolegy. Brankářská otázka. Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Matěj Kovář, tam to vypadá, že nelze nic zkazit, ale přece jenom mluvili jsme v našem vysílání na svatého Václava ráno se Zdeňkem Zlámalem, bývalým skvělým golmanem, který říkal, že dozvědět se, že bude chytat 2 hodiny před zápasem, že by úplně trenérovi teda nepoděkoval, že tohle se mu nelíbilo jako hráči, jako brankáři. Nevím, jestli Pavle, ty takhle v Mostě chceš překvapit své golmany?
1: Golmany ne, většinou tak den dopředu to vědí, ty golmani, ale proč ne, jako hráči taky se učí něco novýho, jako myslím si, že ty kluci samozřejmě, já vím, že oni mají svoje rituály, ty golmani, že jsou trošku jiný, na druhou stranu, ne, to nemyslím, teďka vezlím, jako, jo, že já nevím, některý golman třeba, když bude chytat, tak si udělá nějaký silový trénink večer před zápasem ještě, když nebude chytat, tak si ho udělá samozřejmě dvakrát tolik, jo, protože samozřejmě asi tuší, že do té brány se nedostane, nicméně oni by měli být připravený jak v hlavě. Hodně tohle to bylo u hokeje, já teď přemýšlím, kde jsem to slyšel, ale bylo to 100% jako z hokeje, nevím jestli z NHL nebo z naší ligy, že i ten druhej golman prostě je nastavený tak, že jde chytat, že prostě on nemůže jít na tu lavičku jenom, že si sedne, protože během minuty se může stát, že jde na led a, nebo na hřiště v tomhletom našem případě a ty nemůžeš jako bejt, teď to plácnu přežranej z oběda a nevyspalej z večera, protože si hrál PlayStation nebo si koukal na seriál, jo, protože ti trenér řekl, že nebudeš chytat, tak to určitě nefunguje. ale je to nezvyklý, že se to dozví 2 hodiny před zápasem, to samozřejmě souhlasím.
2: No. Je to zvláštní, ale minimálně veřejně to Lukáš Horníček nekritizoval. Po zápase mluvil o tom, že asi trenéři i golmany chtěli držet v napětí.
1: Jo, nějakém. Někdy se to dělá i u hráčů, jo, že takhle, ne, že ten trenér neví, ale že třeba prostě tuší, že jako samozřejmě může se stát, že ty hráči, který hrajou pravidelně a najednou tam nejsou, takže jakoby ten den, přesně tak, jak jsem to řekl já, že teď to je fakt jako přeháním, ale že to vezmou negativně a třeba se večer přežerou a budou koukat na ten seriál a ráno se blbě rozcvičí a pak nebude připravený tomu mužstvu pomoct na 30 minut nebo na druhou půli nebo na 10 minut. Ale samozřejmě bavíme se o profesionálních fotbalistech v reprezentaci a tam ty kluci si troufují, že si tohleto vůbec na tohle nedovolí ani pomyslet, ale jsme lidi, no.
2: Ale když jsme u těch brankářů, tak si myslím, že je ideální vlastně příležitost je protočit všech těch zápasech, jasně, no. Že mají takovou kvalitu, že to rozhodně nebude oslabení, takže
1: takhle bych...
2: že bude chytat někdo jiný.
1: Já tohle to jako trenérům nezávidím, protože jako je dobrý, když máš 2 ty golmany, který jsou dobrý, ale tady vlastně jsou 3 jako opravdu špičkový golmani a úplně to fakt trenérům nezávidím, jako to rozhodování nebude vůbec jednoduchý a jsem na to zvědavý.
0: Diváci Fedenu, kteří přijdou taky se podívat na Angličany, tak uvidí v bráně Jamese Trafforda, protože Thomas Tuchel, trenér Ablionu, to už dopředu specifikoval, 2x bude chytat Trafford, který by mohl být nastávající jedničkou Anglie a 2x pak v těch odvetách, respektive ještě další 2 zápasy, bude Jordan Pickford jednička posledních.
1: Ještě tam je Pickford.
0: Je tam Jordan Pickford, no, chytá fantasticky za Everton, kdo hraje třeba Fantasy Premier League, tak ví, jak chytá.
1: Já vím, že ho soupeři ho milujou prostě.
0: Milujou, no. I tu flašku, jak má tam napsané ty. Ale takhle Horníček,
2: bude nejsem... tam i Čech je ve Wembley, na flašce.
0: Na flašce, ve Wembley, no možná, nevím, kdo mu dal
2: tehdy. Tam bude mít prostě Schultz, Die Fright, Sláma, Stay.
0: To nevím, ale každopádně, když to vezmu jenom z pohledu Horníčka, nejsme golmani, ale to, jak vytáhl třeba to poslední zakončení Budimira, to bylo fantastické. A koukat se na výsledek 1-2, 1-3, to tak jako podle rozdíl je. Jako...
1: To určitě takhle. Tenhle ten zákrok samozřejmě ne náhodou jsou tam, kde jsou, to prostě není náhoda. Jako teď, vem si, kolik je brankařů na světě, jo, a my máme v Premier League 2 brankaře jako jedničky, to je prostě, já vím, že já to říkám vždycky, že pro mě je nejhorší, když nejlepší hráč je brankář a my máme vlastně jako v nejlepší lize máme 2 golmany, jo, je to prostě neskutečný a nikdy prostě nejsem odborník na brankaře, ale to není náhoda, ty kluci musí být fantastický, jednak golmansky a jednak prostě lidsky sebevědomě, vidíme ten projev, prostě jejich něco zkazej vůbec nehnou ani brvou, prostě jsou absolutně koncentrovaný, absolutně vycvičený na to, to jsou prostě stroje, bych řekl. Jako.
2: Ne, Horníček, výborný golman, ale z mého laického pohledu mi přijde, že možná do toho stylu, kterým se chtějí Češi prezentovat, jsou trošku vhodnější Kinský s Kovářem tím, že mají trošku lepší hru nohama.
1: Ono to tak vypadalo, podle té první rozehrávky, ale pak tam měl jako výborný rozehrávky.
2: Takže na to budou všichni podobně.
1: To bude hodně. Zase, nemůžeš být jednička v Newcastlu, když bys neuměl, jako když bys měl nějaký problém s rozehrávkou. To si myslím, že prostě by se nemohlo stát.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta. Připomínám to, že 29. září budou hrát Češi s Angličany a my se můžeme postupně lehkými kručky trošku přemostit i k tomuhle duelu v kontextu výkonu, ať už tedy Čechu proti Chorvatům, anebo třeba ve Wembley, když Angličani padli se Španěli 2-3. Viděl jsem sestřih pouze, protože Češi hráli proti tomu s Chorvaty a musím říct, že mě zaujaly chyby třeba stoperu, respektive obránců Manchesteru City v barvách Anglie. Ostatně i Guardiol, který chyboval u toho českého golu proti Chorvatsku, hraje za Manchester City. Otázkou je, zda se tam projevuje třeba to aktuální řízení kolem Manchesteru City, kterému hrozí velké tresty za ty prohřešky proti Financial
1: Fair
0: Play. Jako
1: chorvatskému nároďáku to vadí, jo?
0: No, Guardiolovi, víš, že si ho to nerostilo, ale jsem... Mark Gehy, který hraje za Angličany, tak tam vlastně váhal před golem Jamala ve druhé minutě a Nico O'Reilly, který je fantastický obránce, tak tam taky svou rozehrávkou zapříčinil jeden z těch inkasovaných gólů. Ale kdybychom se ještě dostali k těm českým hráčům, kteří třeba svými chybami taky trošku usnadnili život a není to úplně poprvé, co třeba Lukáš Červ nepodal ideální výkon v reprezentaci. Pavel Schulze nebyl dozadu, ne, nemyslím, ale jakože jsme zvyklí o něj taky na jiný standard z té poslední sezony, možná ho trápí přece jenom pořád do větky toho zranění. Jak to vidíš, jestli tihle hráči třeba už by neměli si nějakou dobu zas odpočinout, nevím, pár zápasů a jejich výkon proti Chorvatsku ostatně, třeba může začít červem?
1: No tak samozřejmě, já, jak jsi říkal ty, já jsem taky čekal, že když jsem viděl tu sestavu a to, co prezentoval trenér, nebo bylo prezentovaný, že ten nároďák bude chtít hrát, tak jsem čekal, že tam bude Roman Macek. To je jako pro mě jasný, i se Sadílkem jsem to tak jako si typoval. Samozřejmě Lukáš Červ si myslím, že bude velkým oblíbencem Radka Bejbla. Myslím si, že Radek Bejbl byl hodně podobný hráč, taková ta klasická šestka, teď bez urážky, úplně neměl finální přihrávky, myslím si, že v Atletiku Madrid, kde odehrál tuším 4 roky, tak prostě logicky tam byli daleko fotbalově lepší hráči a Radek Bejbl byl taková ta klidná síla, sbíral ty balony, rozehrával jednoduše a tyhle ty hráči tam tvořili hru. A Lukáš Červ by si myslím, že by měl být podobný. Samozřejmě ty nároky, to, co jsme viděli teďka, souhlasím s tím, že tam měl, já nevím, teď nebudu počítat, ale určitě 4 ztráty takový, který vypadaly hloupě. Samozřejmě ono v tom prostředku z té tribuny a v televizi to vypadá, že máš hrozně moc času, ale v tom prostředku opravdu tam jako ne náhodou, tady asi všichni, kdo sledujou, tak jako trošku odbornějíc ten fotbal, tak vidějí, kolikrát ty hráči se kolem sebe kouknou, obzvlášť v tom prostředku toho hřiště je to hrozně důležitý, byť na tebe může někdo volat záda a sám a zleva pozor a dej to z jedný, tak stejně ten čas je tak jako krátkej, že se musíš rozhodnout rychle a Lukáš Čer se několikrát rozhodl špatně a samozřejmě na téhle úrovni z toho hned je průšvih. V tom prostoru to je přesně to, jak jsme se bavili na začátku, že budeš ten hráč, který je zády k bráně a chceš z toho nějak věc, ale ono se to nepovede a je z toho hned vlastně jako zakončení soupeře. Takže souhlasím s tím, že Lukáši Čerovi tenhle ten zápas nevyšel úplně, jo, a otázka je, jestli mu tenhle ten styl bude sedět, to je otázka. A ten druhý hráč, Šulcik, jako měl tam vlastně tu finální přihrávku před tím neuznaným gólem, jo, samozřejmě od něj jsme zvyklí navíc, ale taky jednak se bude muset podřídit tomu systému, protože prostě budeme hrát proti těmhle těm soupeřům hluboký blok, to se nedá nic dělat, protože oni tě prostě zatlačej a pak je otázka toho, jak na tom bude, jestli stihne nebo zvládne to, co jsme od něj byli zvyklí, že to vezme a uteče třem hráčům prostě někam do prostoru a samozřejmě, jestli se bude prosazovat, protože těch šancí prostě proti těmhle těm silným soupeřům tolik není.
2: No hledá furt tu optimální formu, tak v Lyonu to nakopl skvěle a i na tom mistrovství se tam mluvil o tom, že měl nějaké zdravotní problémy, nebylo to 100%. Já si dokážu představit, že i v Lyonu tlačili na to, aby se dal co nejrychleji dokupy, protože ho potřebují, tak teď to zkouší s Čelenkou, třeba ho nakopne, změna image, ale to je trochu samozřejmě jiný případ než u Lukáše Červa. Šulc by měl být tahounem reprezentace jednoznačně, jedním z největších. Lukáš Červ vlastně neměl ani v Plzni tu potřebnou formu a těch variant tam je víc, takže mě osobně překvapilo, že hrál v základní sestavě. No.
0: Ale jak říkal i Pavel a říkal jsi to možná i ty, vlastně ten sraz je dlouhý, 4 zápasy a
2: jasně.
0: Teď přijdou ještě těžší soupeři, což ostatně dokládal jeden ten z těch telefonátů. Vás posluchačů, kteří nám voláte, zachováváte nám přízeň, za což jsme velmi rádi a my se vás snažíme těšit pochopitelně i těmi soutěžemi, které pro vás máme často připravené, i tím, že Pavel Horvát vyráží na ty stadiony a může tak vidět z výšky třeba i některé své zdatné následovníky i v dresu soupeře, tak se tě chci zeptat takhle, když budeme uzavírat téma Česko-Chorvatsko 1-2, co ten Luka Modrič? Vytleskal ho prý celý stadion,
1: no,
0: nestřídal.
1: No, boj by ne. No, je to zážitek, jo. Je to zážitek, já si jako...
0: On je ještě rok potom, co si skončil ty vlastně, boj na 40.
1: Tak je neskutečný, že takhle, když si vezmeš rozhovor trenéra chorvatského nároďáku, bude hrát zítra Modrič, on se rozhodne sám. Tak to už jako svědčí o tom, že ta pozice toho hráče je úplně jinde než těch ostatních. Musím říct, že i v tom prvním zápase, který jsem v Edenu viděl, když tam hrálo Chorvatsko, tak i ten začátek byl podobný, že nebyl tolik jako vidět, jo, ale on prostě umí, to, co jsem tady říkal, vlastně to k němu úplně patří, využít prostor, ta kvalita je prostě neskutečná, on ví, co udělá, ví, jak se nedostat pod tlak. Já tyhle ty hráče hrozně obdivuju, oni vlastně jsou furt v prostoru, že k němu vlastně nemůžeš ani dojít. A když seš u něj, no tak on to zahraje z jedný, jo, anebo prostě odběhne úplně někam jinam, kde to vlastně vypadá, že jako to není nebezpečný, prostě ta práce s tím prostorem, ta kvalita a to, že vlastně furt chtějí balon. A on a Kovačič, bylo nádherný z mýho pohledu toho jako středního záložníka se na ně koukat, jak oni ten balon chtějí a hlavně jak ty stopeři jim to dávají. Chorvatsko si myslím, že má fantastický stopery, jo, přesto, jakmile mají možnost využít Kovačiče nebo Modriče, a tak jim to okamžitě dají, protože ty hráči jsou jako ještě někde jinde. Jo, a říkám, je to paráda se na třeba na toho Modriče prostě koukat ještě takhle z vejšky, když to vidíš, máš na to jako v uvozovkách čas a ten projev je prostě, je to balet.
2: Ale to i balet. Ten Perišič prostě 37
1: let. To je úplně neskutečný, jako já jsem zrovna přemýšlel, kdyby jsme našli statistiku nějakou, tak on podle mě nacentroval 12krát za ten zápas, ale ty centry jsou normálně famózní. To, že jako jestli mu jeden ulít, nebo to nikdy netrefil podle mě prvního hráče, jo, a on si vlastně udělá ten prostor, on umí houma nohama samozřejmě, takže on si vlastně udělá ten prostor, jakože jde do prostě, dá si ten balon 2-3 metry jako na levou nohu a centruje vlastně úplně ten obránce vlastně mu to nemůže zastavit, jo. Je to neskutečný a zase kondičně v těch letech taky toho obránce, asi říkám, to zase bude střídat asi v 70. minutě, normálně to odehrál celý jako neskutečný výkony a přesto se říká, že Chorvati už jsou přestárlí, už jsou tak zrovna tyhle ty dva hráči 41-37 jako patřili zase k těm lepším.
2: To jsem chtěl ještě říct, že já o ně vlastně vůbec nemám strach, protože jim roste zase ta další generace, vlastně Sučičové prostě hrají výborně vzadu Vuško vedle Guardiola, to je nesmírná kvalita. Pořád mají kde brát.
0: No jo, takový vlastně početně malý národ, ale výkony velký. Tak Česko padlo tedy z Chorvaty, 1-2 už směřuje zase dál.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Věřím, že nás posloucháte i zpožděně, takže se snažíme být v podobných tématech i třeba trošku nadčasový, nicméně, když ten úterní večer přinese do Edenu další zápas, a to Česko-Anglie, tak poslední věc k české repre, která mě napadá, kolik změn v té sestavě byste, pánové, očekávali, že nastane, protože už na tom nedělním otevřeném tréninku, na kterém Radiožurnál Sport taky byl, kolega Karel Schamberger mluvil o tom, že Ladislav Krejčí, kapitán, který chyběl proti Chorvatům, už trénoval s kopačkami normálně, teoreticky by mohl být ready.
1: No, uvidíme, no, tak samozřejmě si má za sebou nějakou, si počítám dobře, desetidenní pauzu, tak to není úplně jednoduchý naskočit, samozřejmě já nevím, co absolvoval za tréninky, to je takový jako opravdu spekulace, nemám to rád, ale může se stát, že Láďa Krejčí možná třeba na nějakou část toho zápasu jenom nastoupí i po domluvě s trenérem, jo, určitě, já si myslím, že bude hrát Krejčí, nevím v jaký pozici, ale bude hrát, protože si myslím, že měl dobrou formu, ukázal nám to tady proti Plzni. Samozřejmě zase je rozdíl, že oni hrajou ve třech. Sanžiloa hraje ve třech a trenér náš teďka prostě říkal, že budou hrát ve čtyřech, nebo Radek Bejbl to říkal, že prostě ten styl je takovej a myslím si, že se úplně měnit nebude podle soupeře nebo podle toho, jaký hráče budeme mít k dispozici, prostě budeme do toho systému ty hráče dosazovat a samozřejmě jsem zvědavý, jakou tu pozici Krejčí dostane.
2: No, to jsem zvědavý, to máš pravdu, možná i to hrálo roli v tom, že Krejčí nebyl původně povolaný, samozřejmě i v kombinaci s tím, že měl pomoct 21. Já čekám změnu ve středu zálohy, že Lukáš Červ nebude v základu, nabízí se kromě Macka i Král, že dostane šanci, protože v Kodani hraje zatím velmi dobře. Ale jinak asi zase tolik těch změn nečekám, třeba v té ofenzivní trojici, já si myslím, že... Ale zase, jak jsi říkal, no, Karabec na kraji prostě...
1: A tak může být, že zase... Jo,
2: se vymění se Šulcem.
1: Třeba, jo, nebo že bude hrát Adam Karabec zprava chvíli, jo, myslím si, že je to spíš o tom, aby ty hráči opakovali ty výkony. Teď logicky, jestli mají v nohách tenhle zápas s Chorvatskem, tak Karabec ho nehrál celý, ani Ambroz ho nehrál celý, jestli se nepletu. takže si myslím, že nějakou sílu mít budou, možná se dostanou do hry od začátku, možná jako střídající hráči, je to takový hodně specifický, řekl bych, jako opravdu pohárová Evropa, protože musíš trošku i počítat s tím, co tě čeká, a třeba zápas, který už nevyhráváš, tak prostě pošetříš ty hráče, který víš, že budeš potřeba v dalším zápase. Já jsem zvědavej, můžeme se akorát těšit, prostě přijede Anglie, co si víc přát, no, jako viděli jsme Chorvaty, teď uvidíme zase top hráče z Anglie, paráda prostě.
2: A kdyby Krejčí hrál, tak si myslím, že může být varianta přesunutí Chaloupka na levý kraj obrany, kdyby si ho chtěl jako podržet skutečně v té sestavě, protože asi, že by tam proháněl po levé straně někoho a centroval.
1: No, je to otázka. Bavili jsme se třeba o tom, jak španělský nároďák, jaký má levý obránce, samozřejmě Kukurea, prostě myslím si, že jednak tím vzhledem má spoustu nepřátel, ale fotbalově, ne, jako když jsem ho viděl tenkrát, já se jako vybavu až v Chelsea teda, a musím říct, že mi byl hrozně nesympatický. Říkal jsem si, to je fakt jako, to nebudu říkat.
2: Zloduch.
1: To je lump prostě.
0: Je kudrnáč,
1: ne, je mi nepříjemnej, ale postupem času jako i v tom nároďáku španělským jsem si říkal, jak je skvělej prostě.
2: Jo, ještě to... Pavle, nám řekni, na koho se těšíš nejvíc z Angličanů.
1: Na koho se těším, no tak Harry Kane... Logicky tím, jak taky se vyvíjí vlastně jako taky bychom neřekli, že bude, já bych to neřekl teda, že bude takhle fantastický a tak dlouho hlavně neustále dávat góly. Myslím si, že to je taky výjimečný, zase je dobrý vidět tyhle hráče z té vejšky ode mě z toho stanoviště a těším se na něj třeba.
0: No tak se samozřejmě můžeme těšit, co předvedou další hráči, Bellingham, Saka, těch anglických hvězd tam bude asi dost. Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport bude u toho?
1: Já doufám, jestli mě nesundá grip, tak jsem tam.
2: Dobře. Budeme u toho spolu.
0: Tak hodně zdraví, pánové, těšíme se na další přímý přenos 29. září. Budou hrát Češi s Angličany v Edenu a to také v našem přímém přenosu. Pavel Horvát u toho bude snad. Pavle, děkujeme za desítku.
1: Všechno nejlepší Václavům a hezký den.
0: Ano, a děkuji taky Lukáši Michalikovi. Lukáši, asi daří hezký svátek.
2: Všechno nejlepší tvému synovi především.
1: Ano, hezký den. Malý Václav.
0: Ano, a všem Václavům přejeme krásné to jméno. Užijte si, ať nemusí povolávat své bojovinky z Blaníka.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v Lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
3: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
4: Spolek Milion chvilek v Praze demonstroval proti vládě. Papež vyzval k ukončení války v Evropě a kritizoval rostoucí výdaje na obranu. Čeští fotbalisté se připravují na domácí zápas v Lize národů, utkají se s Anglií. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmu. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků, ale organizátoři nezveřejnili. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po čtyřech dnech ukončil návštěvu Francie. Lev XIV. Taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
5: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
6: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
5: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cikháj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
7: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
0: Sport.
8: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas sezóny Ligy národů. Po porážce 1-2 s Chorvatskem zítra večer znovu v Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
9: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
8: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové Lize národů začne v Edenu zítra ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvisí.

0: vysílají v přímém přenosu. Hokejisté Sparty ani na podruhé v nové sezóně Tipsport Extraligy nevyhráli doma. Karlovým Varům podlehli 0-1, když se jako jediný prosadil ve 25. minutě Ondřej Beránek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 u Ostravy nehoda a na Benešovsku kolona. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí, vyjela tam policejní hlídka, zatím omezený průjezd nehlásí. Na D1 z Benešovska do Prahy za sjezdem na Chodce Rady překáží odstavené auto. V omezení u Šmejkalky blokuje pravý pruh kolona zhruba od 27. kilometru, prodlužuje se aktuální zdržení 20 minut. Silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut mezi odbočkami do města. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Naopak 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Bílou u přehrady Šance podle policie opět průjezdná. Uzavírka po vážné nehodě motorky skončila. Jede se Kyvadlově, ale v obou směrech stále ještě zhruba kilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
4: 20 hodin 5 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport. Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu Miloše Vystrčila, udělované při svatováclavském svátku osobnostem, které vynikly ve svém oboru nebo přispěly k dobré pověsti Česka v zahraničí, získali i hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák. A toho si evidentně cení i v Bostonu. V nové sezóně NHL totiž budem kapitánem Bruins. Podrobně se tomu budeme věnovat už po písnice od kapely Vohnout. Tak příjemný večer.
1: Radiožurnál Sport
5: a Ondřej Prokop.

0: Zítra startuje nový ročník zámořské NHL a David Pastrňák v ní povede tým Bostonu. Český útočník nastoupí za Bruins už 13. sezonu v řadě, ale poprvé tedy jako kapitán. Pastrňák je šestým českým hokejistou, který bude v zámořské soutěži nosit kapitánské C-čko. A více informací teď přidá ve studiu Anna Skalová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Před Pastrňákem se to podařilo už Jaromíru Jágrovi, a to hned dvakrát. Za Pittsburgh a New York Rangers. Dále pak Patriku Eliášovi, který hrál za New Jersey, Robertu Holíkovi v Atlantě a Milanu Hejdukovi v Kolorádu. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se ale v létě vrátil do týmu Floridy, kde působil už mezi lety 2020 a 2023. Pastrňák je 28. kapitánem Bostonu a podle jeho slov je na roli lídra připraven.
2: Nemůžu se dočkat. Mým největším cílem je být tou nejlepší verzí pro tým a pro celý klub. Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou ve mě tým vkládá nejen teď, ale po celou moji kariéru. Jsem opravdu moc vděčný za tuto příležitost. Celá naše rodina je z toho velmi nadšená a šťastná. Nemůžu se dočkat být tím nejlepším lídrem, kterým můžu být.
0: A koho Pastrňák na postu kapitána vystřídal?
1: Ve funkci nahradil Breda Marchanda, který loni odešel na Floridu. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl a Pastrňák byl jedním ze tří alternujících lídrů mužstva. To, že je nově kapitánem právě on, ale prý žádné větší změny nepřinese.
2: U nás se nic nezměnilo, byli jsme a budeme vždy skupina lídrů, ať už za dob jiných kapitánů nebo teď mě. Budeme pracovat jako tým a budeme se snažit, aby se tu každý cítil dobře. Nezáleží, jestli jste nováček nebo veterán, jste tu vždy vítáni a v kabině budete mít hlas.
1: Dodává český útočník s tím, že se těší i na zodpovědnost, kterou za tým částečně přebere.
0: No a ještě připomeň, jak se Pastrňákovi v těch uplynulých sezónách v dresu Bostonu Bruins dařilo.
1: Pastrňáka tým draftoval už v roce 2014. Odchovanec Havířova si v 833 zápasech připsal 933 bodů a v nadcházející sezóně tak bude útočit na tisícibodovou hranici, kterou může překonat jako třetí český hráč v historii. Velkým úspěchem byla i trofej pro nejlepšího střelce NHL, kterou získal v roce 2020 spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. Čtyřikrát si navíc vysloužil nominaci do utkání hvězd. V Bostonu mu běží 8letá smlouva na 90 milionů dolarů, tedy téměř na 2 miliardy korun, která vyprší v roce 2031. Pastrňák je druhým nejlépe placeným českým hráčem za prvním Martinem Nečasem z Koloráda. Do nové sezony vstoupí Bruins zápasem proti New York Rangers ve středu v ranních hodinách středoevropského času.
0: A to tedy s novým kapitánem Davidem Pastrňákem, o čem jsme teď mluvili s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kapela Genesis na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 17 minut. 3 z 8 dnešních zápasů Ligy mistrů už, tedy Ligy mistrů, Ligy národů už skončily. V C-lize už tedy porazila Černá Hora Arménii na jejím hřišti 3-2. Lotyšsko remizovalo bez gólů s Kyprem o patro výš. V B lize národů Gruzie hrála 0-0 s Ukrajinou. Dalších 5 zápasů začne za necelou půl hodinu. V té nejvyšší a nejprestižnější A lize národů bude hrát Belgie s Francií od 20:45, stejně jako Turecko s Itálií. No a v B lize se Rumunsko utká s Bosnou a Hercegovinou, Irsko s Maďarskem a Švédsko s Polskem.

0: Dnes je to přesně 26 let od jednoho z nejkontroverznějších rozhodnutí v olympijském desetiboji. Mnohokrát zkoumanému momentu, který svým způsobem vzal zlatou medaili Romanu Šebrlemu, se tak budeme věnovat v naší pravidelné rubrice Stalo se v tento den. A to tentokrát s Jakubem Markem. Hezký večer.
1: Hezký večer. Extrémně vyrovnaný desetiboj na hrách v australském Sydney vyhrál nakonec Estonec Erkinol, a to součtem 8641 bodů. A jen 35 bodů zpět byl stříbrný Roman Šebrle.
0: Českému atletovi se první den úplně nepovedl, když byl po polovině soutěže mimo medailové pozice, ale druhý den začal vítězstvím na 110 metrů překážek a posunul se na třetí místo a pak přišel klíčový disk. V první skupině předvedl solidních 44 metrů a 39 centimetrů. Ve druhé pak přišel na řadu jeho velký soupeř Erkinol.
1: A ten poslal v prvních dvou pokusech disk do ochranné sítě a potřeboval tak zachránit bodový zisk ve třetí sérii. Rozhodčí opět zvedl červený praporek, tentokrát kvůli mírnému přešlapu. A velmi blízko celé situace byl i v Sydney nakonec šestý Tomáš Dvořák. On i další Čech v soutěži Jiří Ryba měl jasno o přešlapu nóla, ale estonská reprezentace protestovala a uspěla.
0: Proti tomu se ozvali Češi, Američani a také Britové, protože ve hře o medaile byli Američané Huffins a Pappas, stejně jako Brit Macy. Ovšem, tyto výpravy z protesty neuspěly.
1: No tak nakonec v Sydney slavil zlato a Roman Šebrle po návratu z Austrálie mluvil ve vysílání Českého rozhlasu o tom, že se hodnota jeho první olympijské medaile může ještě změnit.
2: Tak věřím, že ještě můžu získat zlato, a to jedině tak, že prostě náš svaz to nechá, tady odborníkům se to nechá přezkoumat, jestli to přišla byl nebo ne, a pokud se prokáže, že to opravdu přišla byl, tak doufám, že arbitrážní komise rozhodne můj prospěch. Pokud opravdu přešlápl, já jsem to bohužel neviděl, takže nemůžu říct, jestli přešláp nebo ne, ale pokud přešlápl, tak si myslím, že je fér, aby nevyhrál.
1: Pořadí olympijského desetiboje z roku 2000 se už ale neměnilo. Olympijský triumf pak Šebrle přeci jen mohl slavit, a to o 4 roky později v řeckých Aténách.
0: Jedno přesně 26 let staré sporné atletické rozhodnutí jsme si teď připomněli s Jakubem Markem. Díky.
1: Hezký večer.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Zlatemnou, Metaliku vystřídají na radiožurnálu Sport zprávy a po nich naše vysílání prosvětlí rozhovor s úspěšnou českou lukostřelkyní Marií Horáčkovou, která vyhrála finále světového poháru poměrně nedávno. Hezký večer.
1: Radiožurnál je 9:30. Kateřina Sousidisová a zprávy.
2: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální ceny benzínu a nafty. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Polští armádní piloti budou moci rychleji sestřelovat drony anebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívěšku se k nim piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde. Polský vzdušný prostor od vypuknutí invaze na Ukrajinu v únoru 2022 několikrát narušili ruské drony. A na Baťův kanál letos přijelo zhruba 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Přesná data budou ještě počítat. Hlavní plavební sezóna tam neskončila. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla nižší než loni. Sport. Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili 6-4 Zlín pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže, je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obot za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice 55 u Hodonína. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech znovu jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, jak kde jedničce, tak na Ruzyni kolona. Kolony mají zhruba přes kilometr, tvoří se z obou směrů od sjezdů na Lochkov a Stodůlky, zdržíte se zhruba 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 po dálnici a omezuje průjezd. Na D48 se z Nového Jičína do Frýdku místku za Příborem hlásí naše zpravodajka Srnky u dálnice kilometry 33 až 34.
5: Hněď u dálnice a nedostanu se zpět do lesa, protože z jedné z druhé strany je opodění.
4: Silnice 55 u Hodonína, trasa Břeclav Strážnice neprůjezdná, uzavírka je po nehodě 2 osobních aut. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude převážně polojasno, ochladí se na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme plus 3 a ojediněle se taky můžou objevit přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Česká lukostřelkyně Marie Horáčková uzavřela úspěšnou sezonu před 2 týdny triumfem ve finále světového poháru v Mexiku, kde si poté dopřála týdenní dovolenou u moře se svým partnerem a reprezentačním kolegou Adamem Li. Teď už je úřadující česká mistryně a světová šampionka z roku 2023 znovu doma v Plzni a přemýšlí o olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Rozhovor s Marií Horáčkovou natáčel v tréninkovém areálu klubu Arkus Plzeň reportér Vladislav Janouškovec.
1: Marie Horáčková je konečně doma po velmi úspěšném završení sezony, kdy jste ovládla finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň. Tak už jste si stihla trošku odpočinout?
2: Já jsem ještě v tom Mexiku v pár dní zůstala a jela jsem trošku zregenerovat k moři a návrat teda je docela náročný, hlavně co se týče časového posunu, tak tady se nastavit zpátky na ten český čas je pro mě dost těžký, protože jsem i přirozeně hodně noční sova, takže donutit se jít spát prostě v 10 nebo v 11 je pro mě aktuálně dost nemožný.
1: Ještě se vám u moře honily hlavou vzpomínky na to fantastické zakončení té sezony, skvělá atmosféra v Mexiku, finále světového poháru a vy na tom nejvyšším stupínku.
2: Jo, to je zážitek, který je potřeba si nechat vstřebávat pár dní a měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát, tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla, že ten výstřel byl dobrý, připravila jsem se na něj. Ať je to 10, což bylo, tak potom prostě ta euforie je fakt velká.
1: Víte to hned, jak ten šíp opustí váš luk, že ten výstřel se povedl a že z toho může být klidně ta 10 zmíněná?
2: Jo, ono to je vlastně na principu toho, jak si to člověk vlastně připraví, jak si připraví na tom v hlavě. Já jsem si na to vzala trošku pár vteřinek víc, nenatahovala jsem hnedka při spuštění mojí časomíry, ale věděla jsem, že to bude.
1: Teď tedy je po sezóně, která byla veleúspěšná, dá se říct, anebo drobné zklamání z toho, že na mistrovství Evropy po vítězství v kvalifikaci jste to nedotáhla, řekněme, k medailovému cíli.
2: No, je to, mám přesně takhle smíšený pocity. Na druhou stranu jsem nesmírně šťastná, že ten konec vyšel a já jsem fakt měla trable s vybavením, takže než jsem dokázala zkombinovat to, co mi fakt sedí, tak prostě vzalo tu daň na těch jiných závodech a ta sezona letos nedávala prostor k tomu, abych mohla třeba na to mistrovství Evropy mít ten look jiný, který jsem potom třeba použila v tom Madridu nebo teďka na tom finále světového poháru. Na druhou stranu jsou to všechno jako nějaké zkušenosti a pořád ten cíl je olympiáda v LA a tam bojovat o medaile, takže ten smutek byl silný a byl aktuální, ale v dlouhodobém horizontu si myslím, že je zase potřeba to přetvořit v něco, co člověka posílí a koukat se dopředu.
1: Když to porovnáme, bylo těžší nebo je těžší vyhrát závod světového poháru a nebo to finále? Přece jenom tam už je vás v úvozovkách jenom 8, zatímco to startovní pole na běžném závodě světového poháru je daleko početnější a ta konkurence tedy logicky by mohla být větší.
2: Ono je to obojí úplně jiný závod. To kolo světového poháru je pro nás jako v uvozovkách rutinní závod, kdy ten závod trvá týden, procházíme kvalifikací, procházíme eliminačními koly, závodíme v mix týmy, týmové soutěže a těch kol eliminačních je tam potřeba projít několik, než se člověk dostane vlastně do semifinále a finále. A to finále světového poháru tam fakt jede 8 nejlepších, takže je to jako ta elita té sezony a je to specifické v tom, že jako letíte někam pro mě jako pro Evropana poměrně daleko do Mexika s časovým posunem, takže tam člověk stráví 2 až 3 dny a musí být ready prostě na ten jeden den, na to jedno odpoledne na prostě 3 souboje a vlastně ten první souboj rozhoduje všechno, jestli člověk je v semifinále a bude moct bojovat o medaile nebo ne. Takže v tom je to velmi rychlý jako KO a velmi specifický a navíc je to většinou už jako v konci sezony, kdy ostatní mají třeba volno, nebo se pomalinko začínají připravovat na novou sezonu a my vlastně potřebujeme ještě vykřesat poslední síly a podat výkon na tom finále.
1: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Marií Horáčkovou, českou lukostřelkyní, která vykřesala nejvíce sil na finále světového poháru v Mexiku, které ovládla. Náš rozhovor bude pokračovat po písničce.

0: Hostem radiožurnálu Sport je plzeňská lukostřelkyně Marie Horáčková. Ta má za sebou skvělou druhou polovinu sezóny, kdy vyhrála světový pohár v Madridu, ovládla finále téhleté série v Mexiku. Sezóna venkovní končí, ale neznamená to, že teď hodíte nohy nahoru a budete relaxovat.
1: Je to tak, protože to finále vlastně bylo poměrně pozdě v kontextu té sezony, která probíhala a jak byly ty závody nastavené. Takže já jsem měla nějakou 3týdenní pauzu právě po Madridu přes prázdniny a v srpnu jsem se připravovala na mistrovství republiky, které tady v Plzni probíhalo, a to byl jeden z přípravných právě závodů do toho Mexika, což si myslím, že mi taky velmi pomohlo v té přípravě na to finále světového poháru. A teď pomalu začíná zase hrubá příprava, zase zpátky do posilovny, zpátky do bot na běhání, na to se netěším, a na konci října, v přelom říjen listopadu, už mám první halový závod.
0: Bavíme se samozřejmě o lukostřelbě, to je jasné, vy ale o ní asi slyšíte pořád, ať už jste doma s tatínkem, šéfem oddílu Arkus Plzeň, sestrou, která tady v Plzni Lobzích trénuje, nebo vaším přítelem, českým reprezentantem Adamem Li. Tak já se zeptám, kdo vám nejvíc radí nebo vás nejvíc kritizuje. Byť v téhle sezóně důvodu ke kritice až tolik nebylo asi.
1: Já si myslím, že konstruktivní kritiku vždycky dostanu od táty, ale to si myslím, že máme za ty léta, to tak prostě je. A na druhou stranu je to velmi dobře, protože myslím si, že mít kolem sebe tak blízký lidi, kteří ale jsou vám schopní upřímně říct. Na druhou stranu všichni tři, a myslím si, že v tomhle momentě mě občas nejvíc pomáhá ségra, naopak v těch těžkých momentech, kdy já si prostě přijdu, jako, že jsem k ničemu a že na to jako nemám, a ona mi jako ale zopakuje, co všechno mám za sebou a kolik tréninku jsem tomu dala, že přece jeden den jako nekazí celou kariéru. A Adam, aktuálně s ním jsem vlastně nejvíc a nejvíc na všech závodech a na trénincích, takže tam máme vzájemnou podporu v tom, že se dokážeme vytáhnout, když je prostě den, kdy se nechce, a že jsou dny, kdy se nechce na ten trénink jít nebo trošku to tělo bolí. No a táta má pořád jako supervizi velkou nade mnou.
0: To je určitě důležité. S Adamem asi společně mluvíte i o tom, co byste rádi zažili v roce 2028. A objevili se společně v Los Angeles na olympiádě.
1: To rozhodně, to jako by byl další splněný sen, vlastně po druhý spolu absolvovat olympiádu, teďka už jako v partnerském teda vztahu. A na druhou stranu jsou to 2 roky, kdy je to velmi krátký čas, a na druhou stranu ještě dlouhý čas, a pro nás budou do LA trošku těžší ty nominace a kvalifikace, protože se tam mění pravidla. Přistupuje na tu olympiádu kladkový luk, který doteď na olympiádě nesoutěžil, a nám to ale usekává místa v té naší disciplíně. Takže těch míst pro týmy je méně a pro jednotlivce se tam probojovat bude taky trošku těžší.
0: Co všechno tomu plánujete obětovat a podřídit v tom roce 2027, kdy už začíná ta kvalifikace, nebo bude několik možností si vybojovat to účastnické místo?
1: Ta kvalifikace začíná na evropských hrách v červnu v roce 2027, kdy se může nominovat první 2 z jednotlivců a výherce mix týmu, takže to jsou poměrně silná kritéria. A my aktuálně máme nominované na evropské hry muže a ženu z České republiky v reflexním luku, kdy nemáme ale jména, kdo konkrétně pojede, protože to si zase v rámci české reprezentace musíme nominovat.
0: To ve vašem případě asi by ta nominace měla být jasná. Adam Li, tady bude asi souboj mezi ním a Richardem Krejčím, úřadujícím mistrem republiky.
1: Je to tak. Já bych to místo měla asi obhájit poměrně snadno, a Adam tam má v kategorii, teďka tam aktuálně to vypadá na 5 až 6 adeptů, takže tam to bude záležet na těch nominačních závodech, kdo bude dobře připraven.
0: Kdo z vás je větší nervák při závodech a kdo to víc prožívá, když závodíte někde společně? Nebo možná to je tak, že každý z vás prožívá víc závod toho druhého.
1: Teď jste to trefil úplně přesně správně. Když jeden střílí a druhý nestřílí a fandí jenom, tak to jsou kolikrát horší teda jako takový stresík a nervy, protože to člověk s tomu moc přeje a vidí, co ten člověk tomu jako obětuje, jak moc trénuje a kolik píle prostě do toho dává. Adam teďka třeba v tom Mexiku, když za mnou stál, tak už v tréninku jenom mi hlásil každý šíp, a já jsem mu říkala, že nemusíš mi to teď hlásit, jako není potřeba.
0: Říká česká lukostřelkyně Marie Horáčková, která byla hostem radiožurnálu Sport. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Tina Turner na Radiožurnálu Sport dospívala ve 20 hodin a 52 minut. Hokejová Sparta ani na podruhé doma nezvítězila v této sezóně. V dohrávce pátého kola nedokázala skórovat proti Karlovým Varům a prohrála 0-1. V tabulce je tak až na sedmém místě. Karlovy Vary se posunuli po vítězství na čtvrtou příčku. Hrálo se také kompletní kolo, a to osmé v Maxalize, tedy v druhé nejvyšší soutěži. Třebíč porazila Chomutov 4-2, Kolín Přerov 3-2 a Havířov Jihlavu 2-1 až po nájezdech. Litoměřice přehrály Pražskou Slávii 5-2, Pardubice B Zlín 6-4, Sokolov ten naopak doma prohrál 2-5 s Frýdkem Místkem, no a Vsetín porazil Tábor 4-1. Pardubické Bčko se udrželo na čele tabulky, respektive v čele tabulky. Obot zpět je Vsetín, ale ten má odehráno o jedno utkání méně.

Ve večerních zápasech fotbalové ligy národů už dokázali skórovat Italové v Turecku v 9. minutě po rohovém kopu. Vedou tedy 1-0. Trošku zpoždění nabral zápas mezi Belgií a Francií v A-lize národů. Zatím 0-0 po 5 minutách. No a skórovali také Švédové, kteří hrají v B-čkové lize národů proti Polsku. Vedou tedy po 12 minutách 1-0. Před malou chvílí padl gol také v Rumunsku, kde se radují hosté z Bosny a Hercegoviny. No a 0-0 hraje Severní Irsko s Maďarskem.

0: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy.
1: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Ruský dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. Hokejisté Sparty prohráli v extraligové dohrávce s Karlovými Vary 0-1. A zítra bude skoro jasno, přechodně až polojasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Rusko celý den útočilo proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
6: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Uherském Brodě dnes odhalili sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
7: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
1: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná je na Hradním náměstí.
8: Sport. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V dohrávce 5. kola typ Sport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře Sparty.
9: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
8: Karlovy Vary se po vítězství posunuli na 4. příčku, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na dálnici D11 do Prahy a nehoda na dálnici D10 u sjezdu na Starou Boleslav. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně, zhruba od sjezdu na Městec Králové od 50. kilometru jsou ve směru na Prahu na vozovce kusy dřeva.
11: Po D11 jede oktávka s vozíkem s naloženými kolínkama a ztrácí to z toho. Jsou kolínka po dálnici různě rozházené.

0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs se srazila dvě osobní auta. Kilometry 13 až 14, čekejte omezený průjezd, k nehodě vyjeli záchranáři. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady stojí neoznačené auto. Kilometr 31,5 v pravém pruhu.
1: Stojí ve stoupacím pruhu neosvětlený kamion, když tam pobíhá s rozsvíceným telefonem.
0: A na pražském okruhu mezi sjezdy na Barrandov a Ořech provoz opět stáhli do jednoho pruhu, kilometry 16 až 19 k D1 i na Ruzyni. Ve směru od D1 se zdržíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
4: 5 minut po 21. hodině skončily zprávy a pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalistům Bosny a Hercegoviny se daří zatím v Rumunsku v utkání B ligy národů, protože po 20 minutách už hosté tedy vedou dokonce 2-0. Před zprávami dali první gól, během nich přidali druhý, no a po cenné remíze ze hřiště Polska teď míří docela rázně za vítězstvím v Rumunsku. Ve druhém utkání stejné skupiny zatím Švédové vedou 1-0 právě nad polským týmem. Za chvíli se v našem vysílání budeme věnovat úspěšným českým tenistkám. Za nový startovní bod považuje česká jednička Linda Nosková titul v poháru Billie Jean Kingové. První pro novou generaci. O budoucnosti týmu i další motivaci uslyšíte už za chvíli po písnice od The Cure.
2: Radiožurnál Sport
5: a Ondřej Prokop.

0: České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto ročníku vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti finálového turné, tedy čínském Shenzhenu, přesvědčili. And then I want a big cheers again. One, two,
1: three, let's go! Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesní.
2: Ono se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetnej, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, to byly nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
1: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přeci jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
3: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
1: Linda Nosková.
3: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
4: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
5: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. Jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozbuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
1: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Weeks.
1: Turečtí fotbalisté jsou naručník, a to nejen proto, že v Bursě, kde hrají druhý zápas v Lize národů proti Italům, silně prší, ale hlavně proto, že po půl hodině prohrávají už 0-3 a Italové si na hřišti dělají, co chtějí. První zápas pod vedením trenéra Roberta Mancínyho se jim nepovedl, v Římě prohráli s Belgií, ale teď tedy v Turecku rozjeli gólostroj, zatím 3 góly za půl hodiny. Belgie, ta hraje v 25. minutě s Francií zatím 0-0. To jsou zápasy první skupiny Ligy A. V B lize Rumunsko, Bosna a Hercegovina ve 32. minutě aktuálně už 1-2. No a po půl hodině Severní Irsko, Maďarsko 0-0 a Švédsko, Polsko stále 1-0.

0: Hudební výlet s kapelou Blondie do roku 1980 a v našem vysílání se teď posuneme ještě hlouběji do historie. Tento týden bude rozhlasové sportovní reportáži 100 let a my si ode dneška budeme na Radiožurnálu Sport připomínat ty nejslavnější z naší historie. S tehdejším radiožurnálem, respektive Československým rozhlasem, mohli posluchači prožít dvě napínavé finálové bitvy Československa na světových šampionátech ve fotbale.
1: Vážení posluchači, už úvodem k naší dnešní reportáži projevil jsem lítost. Nemůže nikdo za to. Bylo to někde na vedení mezi Římem a Prahou, že nebyl náš mikrofon zapojen tak, jak vám bylo ohlášeno a jak bychom si byli spolu s vámi stáli.
2: Samozřejmě to nebylo tak jednoduché jako dnes, kdy se dá celkem snadno vysílat skoro ze všech koutů planety. Rozhlasové vysílání bylo ještě mladé a provázely ho různé komplikace.
1: Zatím ještě nic.
2: Hlavně technické, ale nejenom ty. Takhle reportér Josef Laufer vzpomínal hned na první reportáž z fotbalového mistrovství světa v Itálii v roce 1934.
3: Mikrofon byl na střeše vysoké tribuny. Od moře vála prudká bora, která stěžovala hru našim v prvém poločase, ale mě po celý zápas. Pevně přivázaný mikrofon dostal jakýsi náhubek ve formě obrácené trubky či megafonu, do kterého se musel hovořit, jinak by byl prudký vichr odnesl mé povídání stranou. Zprvu bylo neveselé.
2: Ale nakonec si Čechoslováci s Rumuny v Terstu poradili, stejně jako Josef Laufer s větrem, a po dvou týdnech dokráčeli až do římského finále proti domácí Itálii.
1: Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, Puč na branku, výborně, Tondo! V 25. minutě vede Československo 1-0.
2: Úspěšný italský šampionát byl významný nejen pro československý sport, ale i pro samotný rozhlas.
3: Vždyť jeho vedení dalo vytisknout a vylepit pestré plakáty oznamující sportovcům, co všechno z Itálie uslyší, aby proto rozmnožili řady platících posluchačů.
1: Italo vedou kupředu, Meazza vyhrál svůj souboj se čtyřokým a už vedou Italové 2-1. Český nám nepřeje. Co je to platno, zatněte hoši zuby a snad se to ještě překonáte.
2: Nepřízeň štěstěny, rozhodčích, porážku i technické obtíže, to měly společné obě reportáže z finálových zápasů československých fotbalistů na mistrovství světa. Poté římské s prohrou s Itálií 1-2 v prodloužení v roce 1934 i ta z Chile, kde v červnu 1962 národní tým podlehl favorizované Brazílii 1-3, přestože i v tomhle případě to dobře začalo.
4: Ty linky v té době z Latinské Ameriky nebyly kvalitní. To se nevysílalo jako dnes přes družici. Tam byl jeden silný kabel, podmořský kabel, a do toho kabele se museli vtěsnat všechny rozhlasové stanice světa, co chtěli vysílat. A my jsme samozřejmě vysílat chtěli také.
2: Vzpomínal s odstupem času Karel Malina, který z Chile reportoval společně se Slovákem Oskarem Manou.
4: A pokud byla nějaká porucha, tak se nevysílalo. No, my jsme nakonec vysílali, to posluchači z té doby vědí, i když to nebylo tak dokonale technicky, ale vysílali jsme a pochopitelně jsme měli velkou radost.
2: Až na konečný výsledek.
1: Je to už před naším trestným územím. Brazílčania z levé strany se do něho dostávají. Pěkná akcia, pěkná střela.
2: I šum patříval k vysílání československého rozhlasu. Stejně jako velká vítězství i kruté porážky. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
8: No a reprízu dnešního vydání pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem, tentokrát o hokeji s Petrem Vránou, uslyšíte už po zprávách. Hezký večer.
9: Radiožurnál je půl desáté. Zprávy má Kateřina Cousidisová.
10: Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dále nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a taky nesmějí cestovat na území 27. Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. A tento týden bude babí léto. Meteorologové očekávají teploty kolem 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Babí léto ale potrvá minimálně do příštího víkendu.
0: Sport.
10: Nizozemský útočník Cody Gakpo je už druhým fotbalistou Liverpoolu, který se během reprezentační pauzy zranil v Lize národů a vrátil se kvůli tomu předčasně do klubu. Národní svaz oznámil, že 27-letý hráč si při nedělním vítězství 2-1 nad Srbskem v Bělehradě poranil kotník. Zpátky v Liverpoolu už je i švédský útočník Alexander Isak, který má zraněné stehno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na dálnici D11 do Prahy a nehoda na dálnici D10 u sjezdu na Brandýs. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy od 50. kilometru hlásila naše zpravodajka kusy dřeva polínka, která padala z projíždějícího auta s vozíkem. Další zpravodaj viděl stejné překážky už za exitem 68 Nové město. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs se srazila 2 osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů je na 13. kilometru. Opatrně, před nehodou teď kratší kolona. Silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě. 2 osobních aut objíždí se přes Hodonín. A na pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech se jede jedním pruhem obousměrně. Před omezením zruzině zdržení minimální od D1 kolona od sjezdu na Lochkov. Zdržíte se zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude většinou skoro jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Co obnáší konec profesionální hokejové kariéry? Jak se před lety zrodil přestup Petra Vrány ze Sparty do Třince, který patří mezi nejúspěšnější hráčské výměny v celé historii české extraligy? V čem bylo kouzlo ocelářů, kteří dokázali vyhrát titul pětkrát v řadě? A kam se posouvá český hokej a hokejová extraliga? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách Radiožurnálu Sport, protože naším dnešním hostem je pětinásobný vítěz české hokejové extraligy, kapitán třineckých ocelářů v těch posledních úspěšných sezónách, který v polovině září ukončil svou aktivní kariéru. Petr Vrána, dobrý den, vítejte
12: dobrý
3: v našem studiu.
12: Děkuji za pozvání.
3: Náš rozhovor přetáčíme, a to 3 dny po vaší rozlučce, která se odehrála přímo v extraligovém zápase ocelářů Třinec proti Kometě Brno. Vy jste nastoupil s dalším loučícím se hráčem Vladimírem Draveckým na úvodní střídání. To skončilo po 13 sekundách domluveným offsidem. Jaké to bylo? Co všechno vám před tím zápasem během těch 13 sekund a potom, když jste už z tribuny nebo ze skyboxu sledoval zbytek toho dramatického zápasu, co všechno se vám honilo hlavou?
12: Proběhlo tam víc myšlenek. Já jsem s klukama měl možnost strávit už celý vlastně den od rána, tak jako vždycky, tak nějaká porada proběhla, oni měli videoporadu, to už bylo fajn, že jsem už nemusel tolik vnímat. Spíš jen tak jako vnímal ty věci okolo trošku jinak, než kdybych měl nastoupit do standardního utkání. Byla to taková příjemná změna.
3: V 13 sekund to jedno střídání zakončené offsidem samozřejmě bylo dopředu domluvené. S kým vším jste to domlouvali? Věděli to třeba trenéři, nabádali vás nebo dávali pozor, abyste se nepouštili do nějakých nebezpečných akcí, aby třeba během toho úvodního střídání jste nedostali gól?
12: To ani ne, to samozřejmě asi by se nepřála ani jedna strana, kdyby náhodou padl gól. Chvilku jsme se bavili ze srandy, že bychom mohli se jako zbláznit a ujet, protože jsme věděli, že Kometa asi o tady tomhle tom ví, takže nebudou hrát na 100%. Teoreticky jsme ho mohli dát, ale nakonec jsme se domluvili, že to ukončíme offsidem, aby se předešlo nějakému zbytečnému vhazování v jednom nebo v druhém pásmu. Takže jsme chvilku přemýšleli nad tím, jak to udělat. Rozhodli jsme se takhle a myslím si, že to bylo fajn, akorát nám to skočilo na 13, což jako je takový šťastný číslo trošku, ale dá se nic dělat.
3: Na ten zápas jste s Třincem uzavřel speciálně smlouvu?
12: Ano. A na to, co jsem pochopil, tak nešlo jinak udělat, než podepsat standardní hráčskou smlouvu na měsíc.
3: Což znamená, že pokud by se Třinec stal mistrem, tak budete mít 6. titul?
12: Ne.
3: Je
12: ne,
3: to tak v extralize?
12: Já si myslím, že ne. Ne. No, jako,
3: není bylo to, by že to, pokud, bylo nás, to... pokud nastoupíte alespoň jednou za to mužstvo, nezískáte tu medaili?
12: To je pravda, ale já si nejsem jistý, jestli ty pravidla nejsou až potom v playoff, anebo je tam určitý počet utkání, který hráč musí odehrát za tu sezonu, aby jako byl součástí toho titulu. Takže si myslím, že ne.
3: Jak vidíte šance Třince v letošní sezóně?
12: Tak zatím vypadají velice dobře, vypadají, že ta síla tam je. Jediný trošku problém asi možná je v tom, že jich není až tolik, nemají moc hráčů navíc, takže doufám, že vydrží zdraví, tak aby jim to šlapalo.
3: Mluvíme o konci vaší profesionální kariéry. Je to opravdu definitivní? Nepřipadá v úvahu, že byste se za rok třeba vrátil?
12: Ne, nedokážu si to představit upřímně. Já jsem v podstatě od konce se ani nepotrénoval a dělám to jenom tak rekreačně, nějaký sport, a nemyslím si, že už bych se k tomu chtěl vracet. Ty poslední 2 roky nebyly úplně takové, jak bych si představoval, a neměl jsem takové herní vytěžení, takže si myslím, že už by nebyla ani šance se do toho dostat.
3: Mě zaujala ve vašem rozhovoru pro web třineckých ocelářů poznámka, že úplný konec byl trochu jiný, než jste si představoval, a že ne se vším jste se na konci ztotožňoval. Prozradíte, o co všechno šlo?
12: Samozřejmě, že každý hráč si představuje, že když už do toho hokejového života dá tolik, tak že nebo ne každému se to podaří samozřejmě, ale já jsem doufal v to, že se mi podaří prostě ukončit kariéru na ledě a ne na tribuně, což se mi bohužel nepodařilo. A vlastně poslední 2 play-off jsem se ani nedostal na led, což mě trošku mrzí, asi mi to bude mrzet dlouho, ale takový bylo rozhodnutí a jestli to bylo výkonností nebo ne, to jsem se vlastně nikdy ani nedozvěděl, takže jen mě mrzí, že jsem neměl možnost to ukončit na ledě, ale to neznamená, že si nevážím toho, co pro nás Třinec udělal tady tímto utkáním.
3: Říkáte, že jste se nedozvěděl, jestli to bylo výkonností nebo něčím jiným, to já bych předpokládal, že hráč notabene, hráč, který byl ještě před minulou sezónu kapitánem týmu, který má za sebou to, co vy máte, takže komunikuje s trenéry, s realizačním týmem, takže tam, se dozví něco.
12: Komunikace tam samozřejmě byla, já jsem měl určitý připomínky k tomu, ale jako přímo mi nikdo v podstatě nedokázal úplně odpovědět, takže potom upřímně jsem tak nějak ztratil energii s tím bojovat a snažit se něco zjistit, takže už jsem prostě věděl, že ta sezona už ten konec nebude asi takovej, že budu hrát. tak už jsem se s tím tak nějak ztotožnil a už jsem jenom dohrál tu sezonu, abych nenarušil nějakým způsobem chod toho klubu a nedělal zbytečně něco, co by třeba rozhodilo nějakým způsobem ten rozjetý vlak.
13: Jaký je ten konec kariéry? Předpokládám, že v těch uplynulých desetiletích jste měl všechno nalajnované, jasný rozvrh, jasný program každého dne. To najednou ze dne na den zmizelo. Jaké to je?
12: Přemýšlel jsem nad tím samozřejmě hodněkrát a slyšel jsem hodně názorů od spousty sportovců a překvapilo mě, jak je opravdu těžký vstát ráno a vědět, že vlastně nemám nalajnovaný program, že si ten program musím udělat sám, musím si udělat tak, aby dělal to, co potřebuji a to, co musím zařídit doma okolo rodiny a potom zase další věci, ať už biznis nebo nějaké svoje osobní povinnosti. Takže jednoduchý to nebylo. Zároveň vlastně, když já jsem skončil, tak jsme se ještě stěhovali, takže se to všechno motalo kolem stěhování, starání se o děti do toho malej, protože přítelkyně a když ho sportuje, takže ta taky byla velice vytížená, takže já jsem měl hodně kluky sám. A jak říkám, nebylo to jednoduché stěhovat, starat se o děcka, vyrovnat se s tím, že vlastně člověk se vyskončila kariéra 20, já nevím, kolik jsem to hrál profesionálně, ale samozřejmě hokej hraju dlouho, takže to nebylo jednoduché a měl jsem dny, kdy jsem s tím opravdu bojoval a myslím si, že teď už, jak jsme se dostali do nějaké takové větší pohody doma, už máme většinu věcí udělaných, co potřebujeme, takže teď už si tak nějak zvykám a začínám se v tom orientovat víc.
13: Říkáte, přítelkyně sportuje, asi většina našich posluchačů ví, že tou přítelkyní je úspěšná česká oštěpařka Nikola Ogrodníková, že máte malé dítě. Znamená to, že k těm otázkám, které samozřejmě padají, co teď budete dělat, tak odpovídáte, budu mužem v domácnosti, budu se starat o našeho syna?
12: Je to v podstatě tak, nebo ne, nechci říct, že já jsem jenom ten, který se stará, Nikol samozřejmě toho zvládá neskutečně moc, až klobouk dolů, že dokáže trénovat, když měla přípravu nebo i během sezony dvakrát denně, do toho se stará i ona, samozřejmě o dům, tak jako každá normální žena v domácnosti, takže i ona je samozřejmě do toho zapojená. My jsme měli spíš domluvu v takovou, že jakmile já skončím, tak samozřejmě ta péče, větší část té péče přijde na mě, takže pokud Nikol měla závody nebo někam jela na několik dní, takže vlastně jsem se staral o kluky já, ale tím, že jsem doma, už nemám jiné povinnosti, tak u mě to bylo jenom o tom si zvyknout na nějaký program a zvyknout si na to, jak fungujeme spolu a najít si nějakou cestu a myslím si, že teď už je to takový lepší.
13: Váš bývalý spoluhráč, který končil v tom stejném zápase jako vy, Vladimír Dravecký, se vlastně hned po tom jednom střídání převlékl a šel na střídačku Třince, protože je asistentem trenéra. Vláká vás do budoucna nějaké působení v hokeji, ať už na lavičce nebo někde v zákulisí, nějaká manažerská pozice?
12: Teď nedokážu odpovědět, jestli ano, nebo na nějaké nabídky proběhly. Všechno jsem s respektem a s poděkováním odmítl, protože jsem věděl, že tady v té situaci životní, v jaké jsme, bych tomu nemohl věnovat 100%. Jestli nějaká nabídka přijde časem, až třeba malej bude větší a budu vědět, že mám víc prostoru, tak budu o tom přemýšlet, ale teď si myslím, že určitě se do něčeho většího pouštět nebudu.
13: Petr Vrána, bývalý hokejista, mimo jiné pětinásobný mistr České ligy, je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Já už jsem v úvodu připomínal tu výměnu, kdy jste se z pražské Sparty dostal k Třineckým Ocelářům. To bylo v roce 2019. Vy jste několikrát vzpomínal, že jste vlastně tehdy chtěl ze Sparty odejít. Co se tam stalo? Co vás přesvědčilo, že chcete ze Sparty odejít? Co byla ta poslední kapka?
12: Já už jsem se necítil dobře. Nechodil jsem rád na halu, ty utkání, už jsem hrál ve velké nervozitě a cítil jsem tam velký tlak a nám se nedařilo v té době. Už jsem se necítil, že v podstatě v tom klubu dokážu hrát jinak a když přišla tady ta možnost té výměny, tak se dá říct, že to pro mě byla jako záchrana. Já jsem poprvé v kariéře jsem šel a řekl jsem, už stačilo, potřebuju změnu a pojďme udělat něco, pojďme udělat výměnu, což já jsem nikdy neradělal nebo nechtěl jsem nikdy udělat, ale už jsem se dostal opravdu do takové situace, kdy jsem nevěděl, jak z toho ven a nakonec to vyšlo takhle, jak to vyšlo.
13: Vyšlo to fantasticky. To, že to bylo tehdy do Třince, byla víceméně náhoda, kdyby přišla nabídka odjinud, tak byl jste v takovém rozpoložení, že byste šel jinam?
12: Asi ano, že to vyšlo na Třinec, který zrovna hledal výměnu za Bukarce, co jsem pochopil. Samozřejmě nějaká vazba, já se s Martinem Růžičkou už jsme se znali z Ruska, určitě věřím, že v tom měl prsty i on, takže jako úplná náhoda ta asi nebyla. Samozřejmě, kdyby přišel jiný klub s nějakou nabídkou a Třinec tam nebyl, tak asi by to byl i jiný klub, ale já jsem strašně rád za to, že to byl Třinec.
13: Vy jste do té doby, než jste přistoupil do Třince, měl na kontě druhá místa a to hned z řady soutěží. Vy jste byl druhý s Halifaxem, když jste jste působil v zámoří, byl jste druhý dvakrát s Vítkovicemi v hokejové extralize, byl jste druhý se Spartou v Lize mistrů, byl jste druhý v KHL. Nebyla to nějaká deka? Věřil jste, že ještě někdy ten titul a to, že zvednete ten pohár, přijde?
12: Já jsem se snažil na to takhle nedívat. Já jsem vždycky říkal, že i ty druhý místa byly svým způsobem krásný, protože ty zážitky, které ty playoff některý měli ten druhý rok ve Lvu Praha, kdy jsme hráli KHL a byli jsme nastěhovaní vlastně do O2 Areny na ty poslední série. To byla taková neskutečná atmosféra, když vám fandí celá republika, se sjížděla a fandili tam všichni, takže to bylo fakt úžasný. Takže každý to finále mělo nějaké svoje kouzlo. Samozřejmě, že člověka to mrzí, že to vítězství nepřišlo, ale asi jsem si s tím úplně nelámal hlavu, jako nebral jsem to tak, že prostě to nikdy nepřijde, nebo jestli to přijde. A nakonec v Třinci se to podařilo a zase se to otočilo, že jsme udělali 5 titulů v řadě, tak to jako jsem taky nečekal samozřejmě.
13: Dokonce to mohlo být 6 titulů, protože ta jedna sezóna skončila kvůli covidu předčas.
12: Tam věřím, že bychom byli velice silní.
13: V čem bylo to kouzlo?
12: Já si myslím, že to kouzlo byla prostě, že se sešlo víc věcí najednou. Samozřejmě trenér Varaďa nastavil určitý pravidla, měl nějaký systém, pracoval takovým způsobem, jakým pracoval a sešla se skupina hráčů, která byla ochotná udělat všechno pro to, aby vyhráli. Zahodili svoje vlastní nějaký, nechci říct ega, to se tak vždycky říká, ale prostě věděli, že třeba nebudou až tak úspěšní bodově nebo nebudou mít až takový prostor, jaký by si představovali, ale je to všechno jenom proto, aby ten tým vyhrál. A ono to tak jako opravdu fungovalo. My jsme sice nehráli extra hezký hokej, ale hráli jsme zodpovědně. Snažili jsme se hrát opravdu zodpovědně tak, aby jsme dostávali co nejméně gólů a nedělali zbytečné chyby, až jako opravdu extrémně, že jsme to opravdu vyžadovali jeden po druhým pořád. A ono se nám to vyplatilo první rok, druhý rok, třetí rok a najednou si člověk domí, že to opravdu funguje. A v podstatě, když odešel Venca, tak potom jsme to dokázali ještě 2 roky potáhnout s tím samým nastavením a i pod trenérem Motákem a fungovalo to.
13: Ono se říká, že obhájit je těžší, než získat ten titul. Vám se podařili vlastně 4 obhajoby. Nemizela trochu ta hladovost, nebo jakým způsobem jste ji udržovali?
12: Nevěřím, že mizela. My jsme prostě chtěli vyhrávat a ten pocit, když člověk skončí tu sezonu tím vítězným utkáním a má možnost oslavovat s tím pohárem, tak je to fakt krásný.
13: Při té rozlučce v Třinecké aréně jste připomněl něco, co si upřímně vůbec nedokážu představit, jak se dá zvládnout. A sice tragédie, kdy jste před 5 lety přišel o manželku, pod kterou se prolomil led na Slezské Hartě, když chtěla zachránit štěně. To bylo tehdy na konci základní části hokejové extraligy, 3 zápasy před koncem. Vy jste se vrátil na playoff. Byla to tehdy od vás vlastně racionální snaha utéct od toho hokej?
12: Asi jo. Já si pamatuju do dneška, že jsme jeli s Tomášem Kundrátkem, vlastně s bývalým spoluhráčem. Jehož rodina mi velice pomohla v té situaci, protože manželka se znala s jeho ženou a Tomáš, my jsme si byli docela blízci, nebo pořád jsme samozřejmě. A pamatuju si na cestu, jeli jsme do Třince z Nové Pláně a já jsem mu říkal, že jako si nejsem jistý, jestli to dám, jestli se jako budu vracet. A on právě říkal, ale já si myslím, že vůbec nevidím důvod, proč bys jako neměl. Teď si odpočiní, přijď do toho s čistou hlavou a jako nikdo ti nic v podstatě nemůže nic říct. Jo. Když to nepůjde, tak se prostě řekne, že to nejde a odejdeš a když to půjde, tak je tak fajn. A já jsem si nebyl jistý. Nechci říct, že jsem se nechal přemluvit, ale prostě jsem si řekl, OK, tak jako, že nemám co ztratit. Jsem rád, že vlastně můžu vypnout trošičku, přijdu do šatny, přijdu na jiné myšlenky. Mám možnost dělat sport, který miluju, který dělám celý život a v té situaci mi to vlastně pomáhalo, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu a tak nějak trošičku s čistou hlavou, že jsem nebyl pod tím tlakem moc. Pro mě to bylo jenom taková jako zábava mimo to řešení těch skutečných problémů doma. Zase se nám podařilo vyhrát, takže to bylo neskutečné, takže za to jsem moc vděčný a hlavně děkuju všem v tom klubu a klukům, kteří tam ten rok s náma byli, že podali nápomocnou ruku, ať už co se týče malého nebo cokoliv jsem potřeboval, tak věděl jsem, že mám od nich prostě podporu 100% a to samé od klubu, od trenéru, takže to bylo něco, čeho si opravdu vážím.
13: Pomohlo třeba i tohle stmelit ten tým do těch dalších sezon?
12: Víte, co to asi těžko posoudím já, to by možná posoudil někdo, kdo byl mimo ten kolektiv. Já si myslím, že je to možná součást nějaké skládačky, která nás jako zase dala trošku blíž dohromady, ale těžko posuzovat, jestli to byl nějaký moment, který by nás zase zbližil víc, ale určitě, když za váma přijede celý tým, zruší se utkání a přijeli za mnou domů vlastně ten den, kdy se to stalo, tak nemyslím si, že třeba každý tým nebo každý trenér by to udělal a ke mně prostě najednou přijel autobus spoluhráčů a seděli jsme v kuchyni, popíjeli jsme trošku, že jo, samozřejmě a povídali jsme si a myslím si, že to byla nějaká, možná nějaký moment, že si ostatní zamysleli nad spoustu věcí. Možná to změnilo trošičku náš přístup taky.
13: Petr Vrána, 5násobný hokejový mistr České republiky, bývalý hokejista, zůstává hostem radiožurnálu Sport. Vy máte zkušenosti ze Sparty, Střince. Sparta čeká 20 let na titul, Střincem během té doby vy sám jste jich získal 5. Čím to je, že Sparta čeká tak dlouho?
12: By si asi měli zanalizovat Spartani a...
13: Já myslím, že to analyzují každou sezónu,
12: každou sezónu se snaží na to přijít.
13: Vy máte ten odstup, proto mě zajímá váš názor.
12: Jak jsem říkal, je to o té skupině těch lidí, která se sejde a je ochotná pro ten úspěch udělat všechno. A musí to být, člověk si řekne, žloupost, ale opravdu jako všechno. Trénink od tréninku po prostě cesty předem, chystání se na zápas a ta zodpovědnost individualit v tom týmu, aby tam nebyl jeden vždycky, tak jako říkáme, tulák nebo někdo, kdo si dělá, co chce. A i u nás tak někdy bylo, že někdo přišel a byl trošku takový tulák, ale vlastně pochopil, co se po něm chce a že bez toho, aniž by dělal minimum chyb nebo je neopakoval, tak to nepůjde a ten zápas opravdu se nemusí vyhrát, ať už jsou to hloupé fauly nebo ztráty kotouče a tak dále.
13: Takže a ten tlak na tohle ve Spartě nebyl a není dostatečný?
12: To nedokážu posoudit, já v té šatně nesedím a nevím, jak...
13: Dobře,
12: jak,
13: ale seděl jste tam několik
12: sezón. Ano, tak tam samozřejmě my jsme v té době neměli takový tým a nebyli jsme tak úspěšní a nemyslím si, že tam byl kladený na to až takový důraz. Teď to nemyslím vůči hráčům nebo vůči vedení, ale prostě to tam nebylo tak nastavený. V tom Třinci opravdu, my jsme to v podstatě po sobě vyžadovali jeden vedle druhého a když to někdo nedělal, tak jsme si to řekli, že prostě takhle ne, takhle to dělat nejde, protože neuděláme prostě úspěch. Jo. Strašně moc krát jsme řešili hloupé fauly, zbytečné vyloučení, že nás to může stát zápas, jo, nebo ztráty kotouče, které nám může stát zápas. Takže tady těch věcí tam bylo opravdu hodně. Takže tady to si myslím, že je důležité, že se sejde skupina lidí, která opravdu za tím úspěchem jde a udělá pro to všecko a je ochotná na tom pracovat každý den. A to není jenom jako v playoff, ale je to v podstatě od začátku sezony a furt si něco připomínat a pořád si říkat tak a tak. A ono to někdy je jako hodně těžký, hodně fyzicky náročný, psychicky, ale takhle nám to fungovalo a myslím si, že to byl ten základ úspěchu.
13: Jak se z pohledu hráče liší prostředí ve Spartě a v Třinci?
12: Sparta je samozřejmě velkoklub. Je to jméno, je to velký SK, všude je vnímána jako velkoklub. Třinec, malý město, ale neskutečný zázemí. V podstatě řekl bych až to velkoklubovské zázemí. Jo. My tam máme opravdu všechno, co potřebujeme. Jezdí se hodně den dopředu, jelikož jsme docela daleko. Takže to zázemí bych řekl, že se vyrovná jakémukoliv velkoklubu v Evropě. Myslím si, že na tu Spartu vždycky bude trošku větší tlak, tím, že to je prostě pražský klub a čeká se na ten úspěch už dlouho a ten tlak každým rokem je větší a větší, což asi není jednoduchý pro ty kluky. My jsme tady přišli vlastně do Třince, Třinec vyhrál 2-11 a potom se tady začalo vyhrávat těch 5 titulů v řadě. Tak nějak ten tlak nebyl až takový a ono je to potom trošičku jednodušší, než když na vás tlačí média a všichni očekávají, co zase bude, jak ta Sparta dopadne a jestli posílili správně nebo ne. Není to jednoduchý na Spartě hrát určitě. Neříkám, že není jednoduchý hrát v Třinci, ale není to taky pro každýho, ale je to trošku něco jiného.
13: Přitom, jak se mění dresy v hokejové extralize, může existovat nějaký klubismus? Může hráč, současný hráč extraligy mít silný vztah k některému z klubů?
12: To je docela dobrá otázka. Já si myslím, že dnes už moc těch kluků, kteří v jednom klubu zůstanou celou kariéru nebo nějakou větší část té kariéry není. A myslím si, že to k tomu sportu prostě patří. Je to tak, že někdo nabídne lepší peníze nebo nemá třeba takový prostor v tom klubu, v kterém hraje, nebo ten jeho klub, jak říkáte. A on ví, že ten prostor mít nebude, tak jde někam jinam. Takže nevěřím, že nebo nemyslím si, že už je to tak, jako to bývalo dřív, že někteří hráli v jednom klubu celou kariéru nebo tam vydrželi hodně dlouho. Já si myslím, že teď už je to opravdu i na finanční stránce věci, i na tom, že prostě ten kluk se chce buď někam posunout, nebo chce větší prostor a není spokojený tam, kde je. Takže dřív si myslím, že těch místních hráčů nebo hráčů, kteří bydleli relativně blízko tomu klubu a byl to vlastně klub jejich mládí, bývalo víc, ale možná statistika říká jinak, já nevím, ale přijde mi tak, že...
13: Já se ptám spíš na pocit, než na statistiku.
12: Já si myslím, že pocitově to není tak, jak to bývalo dřív, že si myslím, že je málo kluků, kteří vydrží v jednom klubu. A zase, ten klub musí být relativně úspěšný, aby tam někdo vydržel dlouho, protože jak víme všichni, když se nedaří, tak většinou nějaká obměna dojde, ať už dřív nebo později, takže to, aby někdo vydržel v klubu dlouhou dobu a nějaká větší část těch hráčů, tak musí být úspěšný.
13: Vy jste debutoval v extralize v Olomouci na začátku kariéry, teď tedy jste ji ukončil v Třinci. Jak se za tu dobu extralize změnila?
12: Myslím, že jsem debutoval v Havířově.
13: Havířově, tak díky, ano, máte pravdu.
12: V Olomouci jsem vyrůstal od nějaké 6. třídy hokejově, ale první zápas za seniory jsem měl v Havířově.
13: Dobře, díky za opravu. Jak se od té doby změnila extraliga?
12: Hodně. Ten sport celkově si myslím, že se strašně změnil. Strašně se zrychlil, hodně se zrychlil. Není až tak možná fyzický, co se týče těch soubojů a takových těch různých tahání a někoho na zádech věčně tahat a v rohu vás někdo chytl okolo prostě ramen a držel vás a hákoval různě. To si myslím, že dřív se daleko méně pískalo. Dneska je velký důraz na to, aby ta hra byla volná, měla takový jako flow. Hrozně moc se to zrychlilo. zjednodušilo. Možná i zjednodušilo trošku v tom, že prostě není na to tolik času. Dřív se hodně hrálo s pukem zadovky a pořád nějaký nahrávky někde do prostoru a tak. Dneska na to není tolik času a ti hráči, kteří se na to dokážou adaptovat a dokážou tady v té rychlosti udělat víc nebo navíc, tak vyčnívají v té lize. Ale ta hra se zrychlila. Nevím, jestli se omladila, já si myslím, že pořád je spousta klubů, kteří mají starší hráče, takže nedokážou odhadnout, jestli se hraje víc mladých hráčů teď nebo se hrávalo dřív mladí hráči, ale ta hra je určitě trošku jiná, než bývala.
13: Přistupují současní mladí hráči k hokeji a k extralize výrazně jinak, než jste přistupoval tehdy vy?
12: No, já si myslím, že to nastavení je pořád stejný, tak chtějí hrát, takže proto udělají všechno a samozřejmě dneska je ten tlak na to, na ten výkon je větší. Mají daleko víc možností, jak se zlepšovat, jak na sobě zapracovat, což my jsme neměli. Tenkrát se tomu tolik nevěnovalo, prostě byla letní příprava, tam se naběhlo tisíce kilometrů, nazvedali se nějaký váhy a šlo se do sezony. Dneska ti kluci mají kondiční trenéry osobní, někteří dělají věci navíc, chodí na různé střelby, na různé bruslení, takže oni mají strašně moc možností, jak se zlepšovat, takže si myslím, že tam je ten tlak na ně trošku větší, ale pokud prostě člověk chce být úspěšný, tak proto musí udělat všechno a to si myslím, že se nezměnilo před 20 rokama nebo teď.
13: Nezměnila se chuť udělat všechno, aby člověk byl úspěšný?
12: To je individuálně. Já si myslím, že jsou kluci, kteří jsou pro toho schopni udělat všechno a pak jsou kluci, kteří mají svoje limity a ten limit pohodlnosti a za ten prostě nechtějí jít a nepůjdou nikdy, takže to si myslím, že bylo stejný, jak tenkrát, tak i teď.
13: Po konci kariéry budete chodit na hokej? Sledujete, budete sledovat extraligu v televizi?
12: A sleduju trošku, jo. Vlastně Tomáš Kundrátek je v Budějovicích, takže teď jsem začal sledovat trošku Budějovice, abych mu mohl zavolat a zkritizovat a udělat si s něho srandu někdy. A samozřejmě Třinec, tak sledovat budu, jako kamarádi jezdí na hokej někdy, takže určitě pojedeme a podívám se na některé zápasy. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo vidět i třeba jiné utkání, protože během kariéry jsem moc nesledoval jiné zápasy, takže doufám, že se třeba dostanu do Olomouce na Spartu nebo něco takového, abych viděl něco jiného trošku než jenom Třinec a Budějky. Ale jo, věřím, že tomu nebudu věnovat až tolik času, ale když bude prostor a budu mít chuť, tak se určitě rád podívám.
13: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport Petr Vrána, bývalý hokejista, mimo jiné pětinásobný mistr české extraligy a také držitel řady druhých míst. Díky moc za to, že jste byl hostem Radiožurnálu Sport. Ať se daří, na viděnou, naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
14: Poslouchej Sport.
15: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný.

0: Ideo.cz. Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Adela Burešová.
1: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Jižní Korea chce ukrajinskou omluvu za vyzrazení předání severokorejských zajatců. Čeští fotbalisté nastoupí zítra v Lize národů proti Anglii a bude převážně jasno, přechodně až polojasno. Teploty zítra až 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje velké množství olova. Radiožurnálu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
2: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN. Jeho korejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení i omluvu. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev popírá. Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
3: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar. A uvádím ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
1: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je zítra znovu v Edenu čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Utkání studoval i trenér české reprezentace Santi Denia.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
1: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií ve 20:45. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na pražském okruhu u sjezdu Hnalochkov. Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Lochkovského tunelu opět průjezdný. Na 14. kilometru před tunelem průjezd na chvíli zastavilo nadrozměrné vozidlo, už je mimo pruhy v zálivu. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni zhruba na kilometru hustý provoz kolona. Mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 se jede jen jedním pruhem obou směrně. Kolona je od sjezdu na Lochkov zdržení 5 až 10 minut. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs 13. kilometru. Už zřejmě následky nehody odklidili, úsek je už plynule průjezdný a odklizeno policie hlásí taky na silnici 55 u Hodonína na trase Břeclav-Strážnice. Průjezd několik hodin blokovala srážka dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. A zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.

0: 22 hodin 5 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport. Dnes je a bylo na programu celkem 8 zápasů fotbalové ligy národů. V té elitní A lize se hraje v první skupině. Belgie, Francie zatím v 56. minutě bez gólů 0-0. Belgie a Francie vyhráli v úvodním kole. No a poražené týmy hrají podstatně zábavnější zápas. Turecko, Itálie v 62. minutě, aktuálně 1-4. Ještě o něco gólovější je zápas v B-lize, Rumunsko a Bosna a Hercegovina. Rumuni před malou chvílí snížili na 2-4. Bez gólů skončil zápas mezi Gruzií a Ukrajinou, stejně jako je zatím bezgólový souboj Severního Irska s Maďarskem. Švédové ti hrají s Polskem nerozhodně 1-1. No a už podvečer se hrály dva zápasy v C-lize národů, Arménie Černá Hora 2-3 a Lotyšsko Kypr 0-0. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: únoru vybojovala česká snowboardistka Zuzana Maďarová zlato na zimních olympijských hrách v italském Livignu, když vyhrála závod v paralelním obřím slalomu. Od jejího triumfu uplynulo víc než 7 měsíců a tak už Maďarová přemýšlí o startu nové sezony. V rozhovoru s ní se ale Pavel Petr ještě na úvod ke zlatu z olympijských her vrátil.
1: 7 měsíců od olympijského zlata, co jste stihla od té doby?
2: No, od té doby jsem stihla hrozně moc mediálních akcí a povinností, ale měla jich, takže to bylo super a strašně moc hezkých akcí a vlastně i třeba besed pro děti ve školách a samozřejmě hodně tréninku přes léto, ale i spoustu času s rodinou.
1: Změnila se nějak radikálně vaše letošní letní příprava oproti minulým letům?
2: Nezměnila, protože myslím si, že není potřeba měnit něco, co funguje.
1: Motivuje vás zlato z Itálie k ještě tvrdší práci v posilovně nebo je těžší hledat novou motivaci, když už jste dosáhla ten sportovní vrchol?
2: Není těžký hledat motivaci, protože je to jeden ze sportovních vrcholů, který mám v hlavě a samozřejmě jsem za něj strašně ráda, ale určitě není poslední, který bych chtěla dosáhnout, takže motivace se nehledala vůbec těžko, přetrvává dál.
1: Jak náročný byl třeba trénink během toho léta?
2: Byl hodně náročný, jako každý rok, ale myslím, že kdyby to nebylo náročný, tak bych měla pocit, že je něco špatně a hledala, kde to trošku stížit, takže všechno v pořádku.
1: Na co všechno se snowboardist během léta musí zaměřit v té přípravě?
2: No, zaměřujeme se hlavně na silovou výbušnost a samozřejmě i nějakou vytrvalost, ale především vzhledem k tomu, že náš výkon je na 45 až 50 vteřin několikrát za sebou, tak především na tu výbušnost a rychlost.
1: Zbyl čas také na regeneraci a odpočinek, a přičem si třeba nejvíce odpočinete?
2: Určitě zbyl tam čas na regeneraci a odpočinek, protože bez toho by ten trénink, především proto, že máme ten trénink právě výbušný a silový a potřebujeme, aby šel do rychlosti, tak bez odpočinku by nebyl dostatečně rychlostní. Takže ten odpočinek je tam nutný a regenerace. Především většinou regeneruju na masážích nebo v sauně, ale tak mentálně si odpočinu nejvíc, když jsem někde s rodinou, ať už je to prostě procházka s mamkou, se psem, nebo je to hraní deskovek, takový prostě běžný věci, tak u toho odpočívám hlavně mentálně.
1: K vašemu sportu je potřeba samozřejmě sníh. Tak jaká je aktuální situace a kdy je nějaká šance, že se na sněhu objevíte?
2: Aktuální situace moc dobrá není ve světě. Bohužel ledovce tajou a je to horší a horší se sněhem. Ale je tu pár možností, kam se na sníh dostat a my máme odjet na ledovec 5. října, zatím tam není moc sněhu, ale máme v záloze jiný varianty a případně, já už jsem byla teďkon v září v Halle v Belgii a je tu varianta, že bychom se ještě do Halle do Belgie vrátili.
1: Jak se trénuje v Halle? Je to něco jiného samozřejmě než venku, tak jaké podmínky tam člověk nachází?
2: Na trénink jako takovej, tam jsou podmínky skvělý, to je fakt super a dá se to úplně srovnat s tréninkem normálně na horách. Vlastně je to zvláštní, ale možná je to i lepší v tom, že máte ty podmínky furt stejný konstantně a nejsou tam ty vnější faktory, jako že může začít chumelit nebo naopak bude moc teplo, nebo to měkký. Takže ten sníh je furt stejný a furt perfektní pro trénink. Zároveň na hlavu je to trošku těžší, protože prostě jste zavřený v mražáku, kde venku je 25 stupňů a vevnitř najednou minus 4 a je to takový stísněný tam, nejsou tam žádný výhledy, není tam nic, je tam prostě jenom zářivky nad váma a je to takový zvláštní. Ale co se týče tréninku, je to perfektní.
1: Co nadcházející sezóna? Ona je už hodně v hlavě, protože do ní pojete jako závodnice, kterou bude chtít každý porazit.
2: Zatím to v hlavě úplně nemám, protože je to za dlouho relativně. Ještě furt před sebou máme velkou část přípravy. Uvidíme, jak bude ještě ta část, protože na tom bude hodně záležet, jak se budu cítit před tou sezónou. A určitě tam nějaký takovýhle myšlenky budou, ale myslím, že se nám je s mentálním koučem podaří odstranit a věřím, že půjdu do závodu s čistou hlavou.
1: To znamená, jaká očekávání od té sezóny budete mít? Prozradíte to?
2: Já mám očekávání furt stejný, ať už to bylo v minulých sezónách nebo to bude na příští, já prostě chci přijít na závod a jet co nejlíp a chci přijet do cíle svědomím, že jsem udělala maximum a že líp to prostě už nešlo a to, jaký to budou výsledky, jestli to bude v první trojce, jestli to bude v první desíce nebo to bude 30. místo, zjistíme až během prvních závodů, kdy se zvládnu porovnat se soupeřkami a uvidíme, jak se povedla letní příprava.
1: Už jste trošičku mluvila o tom, co bude následovat, kdy ale přijdou první závody.
2: První závody nás čekají na začátku prosince v Číně.
0: Tolik olympijská vítězka Zuzana Maďarová v rozhovoru s Pavlem Petrem, řeč o ní ale bude i za chvíli. Po nejslavnější písnice od kapely Europe vám nabídneme rozhovor s trenérem Zuzany Maďarové Evženem Marešem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Před chvílí jste slyšeli rozhovor se snowboardistkou Zuzanou Maďarovou. Pod jejími úspěchy, včetně triumfu na olympijských hrách v Itálii, je podepsán trenér Evžen Mareš. Jak ji vnímá a co například je za jejich dlouhodobou spoluprací, se dozvíte z rozhovoru, který natočil Pavel Petr.
1: Zuzku Maďarovou jste vlastně dovedl ke zlatu na olympijských hrách. Co vůbec pro vás osobně tohle to znamená?
2: No tak samozřejmě i pro mě osobně je to takový zadosti učinění, že jde to i z F10 na ještědě.
1: Když se vrátím do minulosti, kdy jste vlastně poznal, že Zuzana má potenciál na to dostat se mezi tu světovou špičku?
2: No chvilku jí to trvalo, ale myslím si, že někde kolem 15. roku to začalo vypadat nadějně, že fakt jezdí rychle, neměla moc velkou procentuální úspěšnost dojezdu do cíle, ale nasazení, rychlost a odvaha tam byla.
1: Jak se za těch 14 leté spolupráce změnil vlastně vztah trenér závodnice? Změnil se nebo zůstává pořád stejný?
2: Tak člověk se snaží, aby to bylo furt stejný, ale samozřejmě to nejde. S těma rokama, který přibývají, tak jako u mě to je jako horší, ale u ní to bylo od dítěte až po sebevědomou ženskou. Jo? Takže se to trochu změnit muselo. Už to není tak, že cokoliv řeknu, tak je bez protestů jako odtrénováno nebo uděláno v posilovně, odběháno, ale už se o tom diskutuje. No. Občas je to horší. Občas to je lepší, ale nestěžuju si.
1: Puberta to hodně poznamenala?
2: Přišlo mi, že to nebylo až tak strašný. Krom toho samozřejmě, jako tak to asi ví každý, kdo má doma puberťáka, no tak to jsou takový ty tichý chvíle, které se protahují na minuty, hodiny, někdy dny, ale šlo to.
1: Jaký typ trenéra jste? Jste hodně přísný nebo se jí snažíte hlavně podporovat?
2: Tak je to nějaká kombinace. Dřív byl člověk jako víc podporovatel a teď už to je občas jako o tom, že je potřeba něco udělat, i když už se jí to nelíbí a je potřeba to zkombinovat.
1: V čem je podle vás její největší přednost oproti konkurenci? Co byste vyzdvihl?
2: Nevím, jestli to je úplně největší výhoda, protože samozřejmě každý je cílevědomý a každý chce vyhrát, ale její tah na bránu a to, co všechno tomu obětuje.
1: Jak navzájem prožíváte ty závody? Kdo je víc prožívá emotivně, vy nebo Zuzana?
2: No, tak to určitě já.
1: Jsou to velké nervy?
2: No, někdy jo, někdy je člověk jako nahoře na tom startu jede celou trať s ní a nervy to jsou.
1: Může jí ten olympijský triumf nějak změnit, ať už po té závodnické nebo i samozřejmě po té lidské stránce?
2: Zatím, co já vidím, jí to jenom pomohlo v tom, že to sebevědomí je ještě jako větší a že si dokázala nebo dokázala nám, že to jde a věří tomu. Věří té cestě, která se nastavila, že to dotáhla až k tomu olympijskému zlatu.
1: Dopřál jste po sezóně Zuzaně Maďarové vůbec nějaký odpočinek? Jak jste si to naplánovali, než zase začala ta příprava?
2: Tak odpočinek byl stejně jako každý rok. To plán jsme moc nezměnili ani kvůli mediálním a různým dalším povinnostem. Samozřejmě po sezóně volno je, ne moc dlouhý, ale kombinuje se to. Určitě to není tak, že by to byl drill jak na báze v Rusku.
1: Na čem během léta bylo potřeba nejvíc zapracovat? Na co jste se nejvíc zaměřili?
2: Pokud jí to jako zdraví dovolilo, tak jsme šli hodně po dynamice.
1: Vy jste získal za úplnou sezonu také ocenění trenér roku v anketě Svazu lyžařů České republiky. Co třeba pro vás osobně tohle znamená?
2: Tak to je stejný jako ten výsledek. Člověk z toho má radost, je to takový zadosti učinění za ty léta. Co člověk dělá, to, co vám spousta lidí nevěřila, že se to dá dokázat i z takových podmínek, v jakých jsme začínali, tak je to fajn.
1: Myslím si, že 14 let vzájemné spolupráce, trenér, závodnice, že to je hodně výjimečná situace ve světě. Jak dál další 14 let, dalších 15 let, 20 let?
2: No to si nedadu úplně jako představit, to vám řeknu na rovinu. To si nebude úplně jednoduchý, ale jako těch uplynulých 14 let relativně uteklo jako voda. Prostě bylo to po malých krocích, výsledky přicházely postupně od juniorských závodů až po ty seniorský a samozřejmě člověk se naučí s tím žít. No, je to jako každá spolupráce po takových letech, není to úplně samozřejmě stoprocentní.
1: Máte nějaký recept na to, aby to takhle dlouho fungovalo?
2: No myslím, že to je oboustranný, že oba dva jsme museli spoustakrát spolknout něco, co jsme chtěli říct nahlas, ale uvědomili jsme si, že to asi není to správný, takže je to taková korektní záležitost.
0: Přiznal trenér zlaté snowboardistky z her v Itálii Zuzany Maďarové Evžen Mareš. Natáčel s ním Pavel Petr.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: on time.
1: Machine Gun Kelly na radiožurnálu Sport 5 minut před 10:30. Švédští fotbalisté míří za vítězstvím v B-lize národů v domácím utkání v Solně proti Polsku, vedou 3-1 v 81. minutě. No a v téže skupině Rumunsko prohrává doma 2-4 s Bosnou a Hercegovinou. Severní Irsko-Maďarsko zatím 0-0, to jsme stále v B-lize národů. Ve skupině, ve které už se odehrál první dnešní zápas, Gruzie-Ukrajina, také 0-0, takže zatím ani jeden gól ve dvou zápasech skupiny číslo 2 v B-lize národů. V Ačku se skóre v posledních minutách neměnilo. Turecko dál prohrává v první skupině 1-4 s Itálií a Belgie Francie v 77. minutě stále 0-0.

0: Blíží se další zprávy na Radiožurnálu Sport. Po nich si třeba připomeneme, jak probíhala úspěšná sezóna vodních slalomářů.
1: Radiožurnál 22.30. Adela Burešová a zprávy.
2: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Na Ukrajině se asi 2 kilometry od polských hranic zřítil dron s proudovým pohonem. Řekl to polský ministr obrany. Polský vzdušný prostor podle něj narušený nebyl. Na polsko-ukrajinské hranici nejde v tomto měsíci o jediný případ. Třeba v půlce září Rusko zaútočilo na čerpací stanici a železniční uzel poblíž hraničního přechodu do Rohuského Dyn. Na české korunovační klenoty se během posledních 2 týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září, ale letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Nejvíce se dotknou obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Sport. Florbalisté Chodova zvítězili ve čtvrtém kole Superligy na hřišti hat-tricku Brno 8-4. 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka u Karlových Varů a nehoda u Břeclavy. Pražský okruh už volně průjezdný, zůstává omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzině se jede jedním pruhem směr Ruzině. Pozorně, za sjezdem z ulice k Barrandovu na kilometru 16,5 v připojovacím pruhu stojí osobní auto. Na silnici 6 u Karlových Varů je na vozovce pneumatika mezi Vary a odbočkou na Olšová vrata. Je to na cestě do Prahy, pozorně. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem k Mošnovskému letišti stojí osobní auto. Kilometr 339, vozidlo je vpravo dobře označené. A na silnici 55 na výjezdu z Břeclavy do Vídně je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je u věznice a úsek teď průjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

22 hodin 36 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. První z večerních zápasů Ligy národů skončil ten mezi Rumunskem a Bosnou a Hercegovinou. Domácí prohráli 2-4 a po dvou kolech ve čtvrté skupině B Ligy národů jsou bodově na nule. Prohráli oba zápasy. Za chvíli se dohraje i duel mezi Švédskem a Polskem z téže skupiny. Třetí minuta nastavení, Švédové vedou 3-1, takže půjdou na první místo tabulky se 6 body před 4-bodovou Bosnu a Hercegovinu. Poláci mají a budou mít 1 bod. No a Rumuni, jak jsem říkal, na nule. Už je dohráno také v Turecku, ani tam domácí nemohou být spokojeni, protože v první skupině elitní A ligy národů prohráli s Itálií 1-4 a v 88. minutě padl gól v Belgii a dali ho hostující Francouzi. Dostali se tedy do vedení 1-0.

0: S koncem mistrovství Evropy se uzavřela celá sezóna vodních slalomářů. Ti čeští na ní můžou vzpomínat v dobrém. Na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindiš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
4: Podle mě se furt neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
5: Tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani a je to skvělý a děkuju moc.
6: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
7: Tři zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
8: Je to hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. A tak se šéf trenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
7: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
7: Já jsem už v loni říkal, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky. A po téhle sezóně si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Dva zápasy, dvě výhry, 1-0. Taková je zatím bilance trenéra Zinedina Zidana na lavičce francouzského národního týmu. Po vítězství 1-0 v úvodním kole první skupiny Ligy národů A Francouzi vyhráli 1-0 i v Belgii. Trenér Zidane trošku zamíchal sestavou, kromě toho, že mu tedy chybí Kylian Mbappé, který se při gólu v prvním utkání zranil a opustil už reprezentaci, vrátil se do Realu Madrid do péče lékařů. Tak tedy Zidane udělal i další změny v sestavě a třeba až ve druhé půli přišel na hřiště Dembele v 77. minutě dvojce Cherki a Olise. No a právě Michael Olise rozhodl v 88. minutě po parádní akci z vlastní poloviny, byl doslova nezastavitelný a zakončil přesně. Francouzi tedy vyhráli 1-0. V druhém zápasu této skupiny Italové vyhráli v Turecku 4-1. Hráli se také čtyři zápasy v B-lize národů, Gruzie, Ukrajina 0-0 a v těch večerních duelech Rumunsko, Bosna a Hercegovina 2-4, Severní Irsko, Maďarsko 0-0 a Švédsko, Polsko 3-1. No a konečně i výsledky podvečerních zápasů v lize C národů Arménie, Černá Hora 2-3 a Lotyšsko Kypr 0-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší roky.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď zavítáme do Beskyd a tamních lesů. Tam se totiž cítí nejlépe bývalý hokejový útočník a kapitán třineckých ocelářů Martin Adamský. Dvojnásobný mistr extraligy a teď také lesák, dřevorubec a nimrod.
1: Koníček to není, je to normálně práce, živím se s tím a zatím mi to baví, tak je to dobrý. Čežíme dřevo normálně. No. Já mám parťáka, který kácí a vlastně já to dřevo tahám, takže taká pohodička. Jdeme do práce, nikdo nás že nehlídá, samozřejmě musíme něco udělat. Není to tak, že tam přijdu a opeču si buřte a jdu domů. Samozřejmě je to práce, ale je to spíš taková práce, jakoby v vozovkách na pohodu.
2: Říká pohodář Martin Adamský. Tituly s Třincem, jeden z nejrychlejších bruslařů své doby, získal v letech 2011 a 2019. Po covidové sezóně 2019-2020, kdy se nedohrálo playoff, ukončil vrcholnou kariéru. Pak se už začal věnovat těžení dřeva.
1: Jak na ledě, taky člověk musí dát výkon, sem tam si odpočíne, ale není to prostě tak, že v úzovkách, že bych chodil do fabriky, musel o 6 hodin tam přesně být, do dvou dělat, prostě nesmí se hnout a takové, takže prostě my si svoji práci uděláme, ale v úzovkách volnějším stylem.
2: Dřevorubectvím se Adamský živí a s lesem souvisí i další adamského záliba, a sice lovení zvěře. Chvíle klidu a pak soustředění na posedu pokračují.
1: To jo, tak ty furt pokračují a já si myslím, že to už je koníček na celý život, takže doufám, že mi vydrží dlouho a že budu mít kde lovit a co lovit, no, když se do toho nepustí nějací ti zelení.
2: V lese je tedy Adamský neustále, teď se blíží doba podzimních a zimních lovů.
1: Záleží podle sezony, v zimě to je častěji, potom vlastně v létě pak je nějaká pauza, kdy je vlastně doba hání té zvěře, takže v tom průměru to vychází tak dvakrát týdně, no, jakoby za ten celý rok.
2: Nejraději chodí na divočáky.
1: Tak, přesně, tak to je moje srdcovka, no, takže, ale bohužel je to v noci, takže říkám, někdy to je třeba naplánovat a nesedět celou noc v lese. No.
2: A zažil už se zvěří nějaký nebezpečný moment?
1: Zatím ne, řeknu upřímně, já na háňky moc nechodím, protože právě tam to nebezpečí je hodně vysoké a přece jenom střílíme s třema zbraněma, co mají 3 km smrtící dopad, takže já se tady to moc nezúčastním, ale spíš posedu a na tu pohodu, prostě aby to zdraví, jak eventuálně honců, který se používají, tak moje, aby vydrželo a nestalo se nic.
2: Dodává Martin Adamský, který byl střelec i jako hokejista. V extralize nasázel 223 gólů a za reprezentaci nastoupil 16krát. V Třinci momentálně trénuje žáky 8. třídy. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
0: No a já jenom vás pozvu na naše vysílání i po 23. hodině. Nabídneme vám totiž fotbalové povídání dnešní desítku Pavla Horváta. Teď Pink Floyd, pak zprávy a pak už tedy desítka Pavla Horváta. Hezký zbytek večera a příjemný poslech.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál.

0: co se děje.
1: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké nabízí prestižní univerzity v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
2: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
3: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
4: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
3: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden z 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. Na Baťově kanálu dnes skončila hlavní plavební sezóna. Podle prvních odhadů správců vodní cesty přijelo letos na kanál zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Sezónu ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel společnosti, která koordinuje provoz na Baťově kanálu, Vojtěch Bártek.
5: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty nezískali před domácím publikem v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen 1 branku.
6: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Břeclavi. Na Pražském okruhu směr Ruzyně stále pozorněji za sjezdem z ulice k Barandovu. Na kilometru 16,5 v připojovacím pruhu stojí osobní auto a vypadá to na odtahovku. Na silnici 55 na výjezdu z Břeclavi do Vídně havarovalo osobní auto mimo vozovku u věznice. Úsek je teď průjezdný, jako skoro vždy se to změní během vyprošťování vozidla. Na silnici 6 u Karlových Varů odklidili z pruhů pneumatiku. Ležela mezi Vary a odbočkou na Olšová Vrata. A na Jablonecku čerstvá nehoda mezi Frýdštejnem a obcí Vranové. V jedné ze zatáček se srazila 2 osobní auta. Dejte pozor, je to opravdu nepřehledný úsek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Krásný den, Desítka Pavla Horváta i na svatého Václava s Pavlem. Dobrý den, Pavle.
9: Takže dobrý den.
8: Takže dobrý den, Pavel, krásný hlas.

0: naladěný po tom víkendu, který máme za sebou. A je to i Lukáš Michalík. Lukáše, vítej.
1: Krásný den.
0: Budeme probírat v dnešní desíce reprezentační témata, ale probereme ještě jedno výročí, které bylo o víkendu. Pavel Horváth slavil 50. minulý rok v dubnu a včera, tedy 27. září, slavil Francesco Totti, muž jednoho klubu z Věčného města. Dost ojedinělý kus. Jak jsi ho vnímal během jeho kariéry?
2: No, musím říct, že jsem ho vnímal, jako vždycky jsem si říkal, že by měl hrát ještě za lepší tým, ale on prostě tam byl, je a bude modla, jako i ten El Capitano, jak se říká. Když třeba se podíváš na tu jeho rozlučku na staďáku, tak teď jsme viděli Milana Baroše, samozřejmě fantastický, no ale asi je to rozdíl, když je 15 000 ve Vítkovicích a na tom olympijském stadioně v Římě, když se s tebou loučí celý ten staďák a všichni brečej a skandují tvoje jméno, tak to musí být něco, no.
1: No, naprostý symbol klubové věrnosti, když se řekne zkrátka klubová věrnost, tak asi všem se jako první vybaví Pavel Verbíř, pak dlouho nic, pak Francesco Totti a případně Steven Gerrard. Takže je to neuvěřitelné, že takovou dobu strávil v jednom klubu, který jako nebyl úplně na té špici, takže já chápu, Pavle, o čem mluvíš, že bys ho čekal ještě výš, že jo, mluvilo se o zájmu Realu Madrid.
2: Jo, čekal jsem tenhle ten krok, ale jednak asi měl velmi dobrou smlouvu v Římě, myslím si, že všichni si uvědomili, co to pro ty fanoušky znamená a samozřejmě možná i on cítil, že třeba v tom Realu by se možná tolik neprosazoval.
0: Je pravda, že on ty úspěchy zažil s AS Řím na začátku milénia, ten titul jediný vlastně v sérii a v roce 2001 dvakrát pak pohár a tak dvakrát super pohár, ale z hlediska historie tak je zapsaný i jako střelec, jako asistent na těch předních příčkách. Ono se mu přezdívalo Il Capitano, jak jsi to vlastně nazval. Zajímavými oslavami se také vlastně dostal i do herní série FIFA. Já nevím, si to vybavíš ty vlastně.
1: Vybavím.
0: Jak, dělal to selfiečko, že jo?
1: V roce 2015. Já jsem tady četl i tvoji přípravu, takže.
0: Jo. Bylo to 11. ledna, což mě tak evokuje, že teoreticky to bylo ještě v době tvé kariéry, ale ty si selfiečko nikdy nedělal takhle. Ještě ve zbytku kariéry.
2: My jsme ten telefon používali na jiný věci, no.
0: Ne na selfiečka.
2: Ne na selfiečka.
0: Dobře, ale tak on měl co slavit, Francesco Totti, protože těch gólů dal opravdu hodně. Vlastně já jsem tohle téma do desítky chtěl hlavně dát taky proto, že se mi strašně líbí následující komentář. Nějaký televizní komentář z Itálie, to byste pochopili, dal hat-trick proti Bari kdysi v sérii a ten komentátor takhle komentoval ten třetí gól. Tečovaná střela do šibenice, ale byla tečovaná, ale komentátorovi to vůbec nevadilo, tak poslouchejte. Itaco riesce a dare la palla ancora al centro, Brighi, Brighi, attenzione,

0: Ty jsi v Itálii, Pavle, nehrál, škoda.
1: Jak se řekne, co znamená impertinentní? Že bych nechtěl být jako teďka...
0: No impertinentní, že trošku si jako můžeš dotknout třeba takovým jako neúplně vhodným výrazem.
1: No, tak něco takovýho, takový slovo bych chtěl použít, než řeknu. Samozřejmě chvilku to vypadalo jako radost něčeho jiného, ale myslím si, že tady to prostě k ním patří. Já si myslím, že jsme slyšeli spoustu radostí z Jižní Ameriky, když ty hráči dají gól a tady evidentně prostě to byl velký fanoušek Francesca Tottiho a myslím si, že to nebylo nic neobvyklého. Já si uvědomuji víc těch radostí a ty lidi tam opravdu tím žijou a pokud se něco takového povede, no tak nemají vůbec problém s tou radostí takhle jí projevit. No.
2: Skoro jako my s Pavlem po vítězném penaltovém rozstřelu ve finále baráže o mistrovství světa.
1: Je to tak.
0: No jo, tak k té reprezentaci jdeme.
3: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
0: I Pavel Horvát měl možnost si v Edenu zařvat, když Česko vstupovalo do nové éry pod Santým Denijou. Sobotní nakonec porážkou s Chorvaty. Z reakcí i sociálních sítí se zdá, že tedy lid to schválil, alespoň co jsem četl, tak většina těch komentářů byla taková jako pozitivně naladěna. Ten gol, když dali Češi, tak jak jsi to cítil, Pavle? Zasloužené srovnání, nádech, bude to lepší. Co si prožívá v těch chvílích, když dal Adam Karabec na 1-1?
1: No, teď přemýšlím z toho, co si řekl ty, jako použij to, nádech, bude to lepší, protože ten, řekl bych, ta druhá polovina první půle se nám určitě nepovedla. Tam si myslím, že byly velký nedostatky, jak samozřejmě v defenzivě, tak i v tom, co určitě trenér po hráčích chtěl, že se neměli zbavovat balónu jednoduše, že měli se pokusit fotbalově z těch těžkých situací vyjet, ale bohužel proti Chorvatsku se to fakt ke konci té první půle nebo druhou polovinu té první půle nedařilo a tam nás Chorvati zmáčkli a byli jednoznačně lepší. Na druhou stranu zase jednoduchá akce, dlouhý out, Adam Hložek prostě silný tělo a skvělá přihrávka na Adama Karabce, který prostě tohleto umí, má tu levačku fantastickou, byl, asi se k tomu dostane, byl malinko utopený na tom levém křídle, bych řekl, protože prostě to hraješ po noze a většinou prostě ty hráči kreativní to hrajou přes nohu, aby měli tu silnou nohu doprostřed, aby tam měli víc možností, ale Adam Karabec se prostě prosadil gólově a byl to velký nádech, musím říct, že to byl velký nádech. Je škoda, že jsme to nedotáhli do té remízy, ale myslím si, že ta druhá půle samozřejmě byla lepší než první.
2: Já jsem měl nízká očekávání, což mám poměrně dlouhodobě v souvislosti s reprezentací a třeba na mistrovství světa nebyl moc prostor být pozitivní, ale já teď budu veskrze pozitivní. Já jsem byl mile překvapený tím výkonem českého týmu, jak říkal Pavel, ta první půle ještě taková nebyla, ale už i v ní, nebyla tam vlastně žádná střela na branku, ani žádná střela, ale už i v ní jsem viděl zkrátka kombinace, které už jsem neviděl v reprezentačních zápasech hodně dlouho, že si to hráči prostě vyťukali na 5-6 krátkých přihrávek, až jsem si říkal, jestli sleduju český nároďák, takže to mě příjemně překvapilo a pak ve druhém poločase ten trend pokračoval, bylo znát, že Češi chtějí hrát mnohdy i na hodně velké riziko, což se jednou nevyplatilo Karabcovi a pak se to mohlo nevyplatit v závěru ještě Sadílkovi, ale minimum nákopů, snaha opravdu hrát kombinačně, konstruktivně už odzadu, takže když to se sumíruju, tak já byl mile překvapený.
0: No, my se pochopitelně dostaneme ještě k těm detailům, ale vezmu do vysílání prvního z posluchačů, který se doval do desítky. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarek z Lipníka. Já bych se taky chtěl zeptat na toho novýho trenéra Zdeňu, protože pan Horvát byl trošku skeptický a já bych chtěl být taky, protože víte, v médiích se psalo, že se snaží měnit ten český styl a že už se nebude nakopávat balón, že tam toho slámu seřval a tak. A mě by zajímalo, jak to může trvat. Jak to může jít dohromady s to česko-fotbalovou školou, jako je Trpišovské a Slavia, Svědí, Kobek, Červenka, víte, znáte to, běhat, bránit, soubojovat, tak jestli se to může, jako, víte, zlomit, jestli se může něco změnit, protože už pan Horvát, když o tom začal mluvit, tak už byl takový, no, byl tam utopený a byly tam ty ale, víte, už tam jsou ty ale a takový ten český skepticismus, že my najdeme vždycky tu perspektivu, z které se to dá kritizovat a o té budeme mluvit, tak jestli to může být jako delší trvání, tak to bych se rád zeptal. Děkuju.
0: Děkujeme, přeji vám krásný svátek, Pavle, tak za útoč,
1: brance. Ne, máte pravdu, já tak samozřejmě, já taky souhlasím s tím, že tam bylo spoustu pozitivních věcí, ale já jsem tady jako expert, tak jako musím říct i ty které se mi prostě nelíbily, které se tolik nepovedly, ale je to normální. Já, jestli jste poslouchal přenos, nebo v tom přenosu jsme několikrát zmiňovali, že prostě některý kluci začínají opravdu prvně, vis Ambros, vis Sláma, prostě to je obrovský tlak a málo kdo si dovede představit, jaký tlak to je. Slámovi ten začátek, ne že se nepovedl, ale úplně se nedostal do hry, útek mu tam jednou balon do autu, ale je to logický. Pak samozřejmě tam měl ty balony na tu levou nohu, proto si myslím, že nastoupil, že vlastně nesklamal nakonec, jo? Že jsem čekal, že to nějak odehraje, ale vlastně byl víceméně lepší než jako slabší a je to logický. Ambros, kterýho si myslím, že tady nikdo v podstatě jako ani nezná, že jsme všichni čekali, jak bude vypadat, tak řekl bych, že to je takovej Venca Černý trošku, když bych to přirovnal, jo, prostě kluk, který evidentně fotbal umí, zase proto trpěl Adam Karabec, protože Ambros hrál přes tu nohu to křídlo a Adam Karabec v podstatě je podobný hráč. Jo, myslím si, že možná ještě mohlo dojít k tomu vyměnění, že Pavel Šulc by hrál z té levý lajny a Adam Karabec ve prostřed, protože samozřejmě ten Adam Karabec potřebuje pro tu svoji hru trošku víc prostoru, než jenom být zavřený u té lajny, ale to není jako kritika, to je konstatování toho, co jsem viděl, takže tolik asi na moji obranu. No.
2: No, určitě k těm detailům se dostaneme. Já myslím, že dlouhodobě bylo téma, jestli vlastně český fotbal má hráče na to, aby mohl praktikovat takový kombinační styl. Tak teď se ukázalo, že zřejmě by to jít mohlo, byť se můžeme bavit, jestli by někteří hráči do toho stylu třeba víc nepasovali. Já jsem čekal, že bude hrát Roman Macek, asi tady na úkor Lukáše Červa, protože Michal Sadílek mi tam sedí do toho středu, zkrátka je potřeba.
1: Já jenom ti tady k tomu řeknu, že nás čekají 4 zápasy, nebo čekali, jasně, jo, takže logicky si myslím, že ty sestavy budou různý a bude se zkoušet prostě, i přesto, že hrajeme s těma nejlepšíma týmama, tak se prostě bude zkoušet, kdo co zvládne a kdo na jakou tu kvalitu toho fotbalu prostě stačí, no.
2: A i Michal Sadílek si podle mě bude muset v reprezentaci zvykat na novou roli. Pavel to viděl z tribuny, že opravdu často ho coach Denia i stahoval, zkrátka by podporoval tu rozehrávku, aby si chodil ke stoperům pro balony. Nedělá to ve Slávii úplně pořád, ale myslím si, že to zvládnul obstojně.
0: Jenom ta obměna, ono se to asi možná teď tolik neřešilo, ale přece jen kolik těch hráčů z minulého října, kdy hráli Češi s Chorvaty doma 0-0, ještě v té kvalifikaci o mistrovství světa, tak vlastně Coufal, Červ a Šulc jsou tři hráči, kteří byli tehdy vlastně vůbec ve hře, protože jinak opravdu všechny tady mám proškrtané. Kovář, Vítík, Kryčí, Zelený, Souček, Provod, Černý, Linger, Kušej, Vidra, Chorý, ti buď nejsou vůbec na srazu, anebo nehráli v tomhle duelu. Takže opravdu obměnilo se to a Santi Denia možná s tím novým těstem teď bude pracovat tímhle způsobem. Přesto někdo možná napadne tu rozehrávku, jak už Pavel naznačoval, jestli to není příliš riskantní, ale zdá se, že ve světě se už takhle jde několik let a prostě ono, v čem spočívá ta výhoda, že jako jdeš do toho risku od vlastní brány jako...
1: Tak výhoda je, můžu dát odpověď na půl hodiny, myslím si, že ten fotbal je o využívání prostorů a o kvalitě hráčů, bych to řekl takhle zjednodušeně, když si uvědomíme, musím říct, že třeba zase viděl jsem to z vejšky, vidíme Ambroze, který vlastně z toho křídla jde až, jak se říká teďka moderně, mezi ty řady, ale on jde mezi tu řadu až vlastně jako mezi záložníky a obránce, kam samozřejmě ten obránce krajní s tebou málo kdy vystupuje. A tím si uděláš nějakou převahu, teď řeknu nějakou převahu 6-4 i s golmanem a musíš fotbalově vlastně z toho prostoru věc a udělat si tu převahu zase o 20-30 metrů vejš. To je v podstatě jako podstata toho, aby si mohl hrát konstruktivně. Těžko budeš hrát konstruktivně jeden na jednoho zády k soupeřově brance jako čelem k svojí bráně. Málo kdo jako střední záložník nebo ten hráč, který se dostane do té pozice před to vlastní vápno, tak se tam jako bude otáčet s hráčem na zádech někam dopředu. Tam je prostě potom to, aby ty stopeři chtěli hrát, ty krajní hráči chtěli hrát, aby on si to mohl s někým dát a pokračovat a pak už je tam nějaká rotace. Říkám, nechci tady úplně, vidíš, že jsem nechtěl a stejně mluvím minutu.
0: Ale to je strašně zajímavé.
2: Je to srozumitelné, takže super.
1: Jo, takže do toho se zapojí prostě najednou všichni ty hráči, říkám, ono to nevypadá, ale prostě třeba pravý křídlo se zapojí do kombinace, kdy se rozehrává na pozici levýho stopera a najednou toho soupeře přečíslíš a fotbalově z toho vyjede. Samozřejmě předpoklady k tomu jsou ta kvalita, to, že umějí ty hráči pracovat s prostorem, no a to, že chceš hrát. A že bohužel někdy to zkazíš. No,
2: no jasně, a jak říkal Pavel, hlavním předpokladem je ta kvalita, kterou třeba Lukáš Ambros, pamatuji si, ve druhém poločase ukázal, kdy si neuvěřitelně převzal ten balon v podstatě z prvního dotyku do pohybu, a to je to, co musí ty hráči mít, aby následně se taky dostali do přečíslení. A na to, že on hrál zrovna speciálně tedy první zápas v reprezentaci, tak tam vidím velký potenciál.
1: Tak tam nebyla vidět žádná nervozita, jako opravdu.
2: A to zrovna může být třeba tím, jako zase otvírá to celé to téma chodit do zahraničí v mladém věku a podobně, ale myslím si, že jemu to zrovna pomohlo. I on o tom mluvil vlastně, když byl na mediálních aktivitách, že zkrátka už odešel asi v 16, byl v Německu, takže o tom přemýšlí třeba trochu jinak, třeba trochu jako Lukáš Vorlický.
0: No jo, zkušenost ze zahraničí se vyplácí asi v každém věku. My bychom tady měli mít dalšího z posluchačů, který se dovolal do sváteční desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Jarek, zdravím vás z Bulharska, abyste věděli, že máte celoevropský dosah.
0: Máme tam signál, jo.
5: Já se chci zeptat jenom, jestli ta kombinace nového trenéra Zdeni a toho, že to je jako úspěšný trenér, že hraje atraktivní fotbal a může pomoct tomu, aby jsme prodávali teď nově nominované hráče jako Radosta, Šubret a tak dál do zahraničí, protože nám tam ti hráči chybí, a jestli to na to může mít nějaký vliv, nebo už dneska to sledování dát dlouhodobé a ta neatraktivita České ligy vlastně na to moc vliv mít nebude. Jak to vidíte, jestli to může pomoct.
0: Děkujeme za dotaz z Bulharska. Jak to vidíš, Pavle?
1: Jak to Bulhaři dělají? Ne. Ne, tak já si myslím takhle. Logicky ty mladí hráči, který projdou nějakou 21, tak určitě už na radarech nějakých klubů jsou. Nemyslím si, že úplně teďka se zahraniční manažeři hrnou do naší ligy na zápasy České ligy, ale ten nároďák tomu samozřejmě pomůže. Já si myslím, že přesně ty jména, co byly zmíněný, že je dobře, že se tam prostě objevujou, že je to takový jako signál pro ty další mladý hráče, který třeba si říkají, hele, já teď plácnu hru v Brně, to asi nevypadá na nároďák, no ale ono nakonec to jde se dostat z teplic do nároďáků, mít dvě obrovský golový šance, jednu proměnit, jednu neproměnit, dostat se z Jablonce, z Olomouce do nároďáků, takže tohle to jsou velmi pozitivní věci. A viděli jsme to třeba, já bych zase řekl, ty Španěli, prostě Oyarzabal taky nehraje v Realu Madrid a byl to jeden z klíčových hráčů španělského nároďáku, takže já si myslím, že tohle je správná cesta. A ještě jednou zopakuju, že vzhledem k těm mladým hlavně, který třeba o tom nároďáku ani nepřemýšlejí, ale teď už by to v tom koutku tý mysli měli mít, protože tam musí vidět ty svoje tak nějak jako vrstevníky. No.
2: Ne, je fajn, že tolik nováčků dostalo šanci, to určitě, když mají tu aktuální formu, tak ať hrají. Radosta si myslím, že to potvrdil, ale nemyslím si, že by to ráze mělo znamenat to, že se houfně budou přesouvat hráči z České ligy do zahraničí, protože tam se musí promítat logicky i jiné faktory. Třeba i věk. Úplně jiná situace je u Lukáše Ambrose. Tomu je 22, je v Anderlechtu a ten si myslím, že si řekne ještě o větší přestup, ale když se vezmeme Martin Schubert nebo Matěj Radosta, tak teď, dejme tomu, zažívají tu průlomovou sezonu v Mladé Boleslavi nebo v Teplicích, ale na druhou stranu už jim je jako poměrně dost. Schubertově 24, Radostovi 25, takže už jako musíš hrát opravdu velmi dobře, aby si zaujal nějaký klub ze zahraničí. Mm.
0: No, jenom teď to téma vlastně i hezky navazuje, když zmíníme Jiřího Slámu, který debutoval v 27 na čtvrtečního hosta. Byl tady Tomáš Holeš a my jsme s ním zmiňovali, že před 6 lety, zhruba podobný čas v září 20 v té covidové repre, takové té náhradní, taky debutoval v reprezentaci a že tehdy vlastně tahle nouzová možnost otevřela i možná veřejnosti oči a jako i ten pohled, Ježišmarja, i on může hrát za reprezentaci a vlastně dobře, jo, Jiří Sláma tím svým výkonem, samozřejmě když nečekáš moc, tak tě naopak třeba překvapí, ale ty momenty, kdy třeba v rozehrávce se dostal nebo ukázal ty dvě šance tam rozehrát, tak jako prostě zajímavé momenty, no.
1: To je jasný, tak i ty hráči, tak já teda víno moc nepiju, ale víno se říká, že zraješ jako víno, a ty hráči samozřejmě postupem času, když hrajou, a může se zdát, že hraje v Olomouci, že hraje v Jablonci, tak prostě sbírají zkušenosti, hrajou třeba pár pohárových zápasů, nemusí hrát každou sezónu a každý mu to dá něco jiného. A potom, když tohle hráče prostě pinkneš do nějakého jiného mužstva, tak on tam najednou jako předvede úplně něco jiného, než do té doby jako uměl, a možná to je příklad těchto kluků. Zase souhlasím, Radosta ani Schubert už to nejsou jako junáci, že řekl bych takový ty dravci. Na druhou stranu prostě nějaký zkušenosti postupem času získávali. Schubert hraje, jestli se nepletu, druhou sezónu v první lize. Jo, a Matěj Radosta, to jméno jako se objevovalo nebo objevuje a teďka v Teplicích prostě patří jednoznačně každý zápas k takovým těm nadstandardním hráčům a hlavně má prostě ty předpoklady, který teďka ty moderní hráči na těch stranách musí mít, takže i to tam bylo vidět vlastně v obou těch šancích, prostě to bylo proč, podle mě je v nároďáku, tak proto on tam byl a takhle se prosadil a proč by se nemohl prosazovat dál.
2: Na ten příběh Jiřího Slámy je samozřejmě zajímavý a atraktivní, ale hraje v tom roli taky velká dávka štěstí samozřejmě, protože ten levý kraj obrany je problematický, zranili se dva hráči, Rineš s Juráskem, Zelený skončil, ale taky já jsem nečekal moc a byl jsem příjemně překvapený, zvládl to velice dobře, když vezmeme v potaz i ono mluvil po tom zápase, že vlastně už, když byl na hostování v Pardubicích pár let zpátky, že už vlastně uvažoval o tom, že s fotbalem sekne. Teď vlastně taky přicházel do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. Asi kdyby to byla jednoznačná jednička na levý kraj obrany Hanáku, tak neodchází. Zpočátku taky nehrál úplně stabilně. Ani bych ho teď nezařadil mezi naprosté prostě defenzivní opory Jablonce, tam bych zmínil jiná jména, ale dostal šanci a myslím si, že ji chytil dobře.
0: Ale vlastně důležité taky zmínit jeho pozápasová slova, že mu pomohla i ta malá zkušenost evropských pohárů a vlastně do té doby, do soboty možná nejvíc odehrál proti Mohuči, největší zápas za Sigmu a i tohle doklad, že je skvělé, že se dostávají i další kluby do té Evropy, můžou hrát pravidelně a hráči se takhle ostřílí.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Kapitánskou pásku měl velmi zkušený reprezentant Vladimír Coufal, který za sebou má taky několik takových škraupů relativně výrazných i na veřejnosti, ale nakonec on byl právě tím povolaným s kapitánskou páskou a velmi mě zaujalo, s jakým nadšením mluvil po zápase před kamerou České televize a samozřejmě i to, jaká volil slova, tak jsem si vybral tady kus a můžeme si ho pustit.
6: Mám radost z nových hráčů, jde vidět, že český fotbal má na čem stavět, že tu kvalitu máme a jenom potřebujeme někoho, kdo nám bude věřit, dá nám nějaký systém a způsob té hry. Jak říkám, no, když se půjdete teďkom na 5 dní k Polreichovi, tak taky nebudete vařit, jak on po 5 dnech, že jo?
0: Záleží asi na umu, že jo, každého kuchaře, Pavle. Ty bys podle mě dokázal.
1: Co si vybereš za pokrm, samozřejmě asi za 5 dní se polívku naučíš, ale nějakou jako nějaký komplex těch jídel asi ne, to je jasný. Ne, tak to je dobře řečeno. Samozřejmě se trošku jako vžívám do toho, co třeba teďka si o tomhle komentáři bude myslet Ivan Hašek nebo Míra Koubek třeba, že to je takový jako mít někoho, kdo nás najednou jako to naučí, no. OK, chápu to, protože samozřejmě jsou to nové věci pro ty hráče a je pravda, že ten projev prostě byl jiný. Samozřejmě já teď nechci ten optimismus jako brzdit, ale jak jsi to řekl ty, Honzo, jo? My jsme vlastně všichni čekali, že to trošku bude průšvih asi, jo? Že prostě to bude špatný, že to nezvládneme s tím Chorvatskem, výsledkově se to nepovedlo, herně v některých pasážích to bylo vlastně jako dobrý, ale byly tam chvíle, kdy nás Chorvati jako jednoznačně přehrávali a souhlasím s tím, co říkal Cův, že za týden to nenatrénuješ, jo? Bohužel zase teďka už mezi těma zápasama tolik toho času není a ta sestava se bude točit, říkám, bude to hledání, já si myslím, že budeme muset ještě chvíli být v tom režimu, že nesmíme jako o to očekávat moc, protože se může stát, že nás někdo čapne a dá nám jako trojku, ale myslím si, že postupem času prostě ty kluci, ty hráči v tom systému, jaký teďka byl jako k vidění, tak by se měli prosazovat. Na druhou stranu zase po tom měsíci se rozprchnou do těch klubů, kde budou hrát asi malinko jinak a to není pro ty hráče úplně jednoduchý. No.
2: Když vezmeme ještě to téma, Vladimír Coufal s kapitánskou páskou, hodně to rezonovalo, trošku to rozděluje tu společnost, Honza zmínil ty jeho různé eskapády, pár jich bylo. Nemáš s tím, já s tím třeba osobně nemám problém, protože to není stálý kapitán, to je Ladislav Krejčí a že je asistent, takto zkušený borec, jako s tím asi nemám problém.
1: Vzhledem k tomu, jak to bylo na hřišti poskládaný, tak i k tomu, co má za sebou, tak já taky s tím nemám žádný problém. Myslím fotbalově, co má za sebou.
0: Jasně. Musím jenom připomenout, že pánové Lukáš Michalík, Karel Schamberger, kteří sledují reprezentační sraz s Pavlem, komentoval Mirko Vasič ten zápas s Chorvatskem, tak přinesli v minulém týdnu řadu zajímavých rozhovorů a jedním vlastně, který myslím, že zatím nezarezonoval tak, jak by měl, je rozhovor s bývalým trenérem reprezentace Ivanem Haškem, který vlastně se vyjadřoval i k tomu tématu zahraniční koučů české repre. Podle něj je to stejně stejně pořád příliš drahá varianta a on se zastává české trenérské školy, že tady jsou jména, která tady už padala mnohokrát, Trpišovský, Kozel, Svědík a další, kteří by to mohli vést místo Denny. No a také se tam nějakým způsobem ještě vyjadřuje k tomu svému konci v reprezentaci, který ho mrzel, který podle něj vlastně souvisel i s tou změnou na Strahově, přece jenom se změnou vedení i s tou atmosférou kolem reprezentace. No a nějakým způsobem se vlastně i opřel do generálního nebo do manažera fotbalové reprezentace Pavla Nedvěda, který s ním vlastně podle Ivana Haška moc nekomunikoval. Tak jenom pokud chcete, tak ten rozhovor je i k přečtení na irozhlas.cz. To je jenom k tomu tématu zahraničního trenéra a vyjádření bývalého reprezentačního trenéra Ivana Haška.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Vítáme dalšího z posluchačů, který je tady s námi teď. Dobrý den, kdo je tam?
7: Halo, dobrý den, tady Karel.
0: Karle, vítejte ve vysílání. Krásné jméno, dneska má svátek Václav, ale vám přejeme taky krásný den.
7: Děkuju moc a prosím vás, měl bych otázku na pana Horváta. Jelikož pana Horváta velice si vážím a má dobrý svoje příspěvky tam v tom jeho pořadu, takže by mě zajímalo, kolik podle Pavla je futbalistů v nároďáku, kterým neprekáží balón.
0: Rozuměli jsme správně, kterým nepřekáží balón. Pavle,
2: to je otázka na komoru.
0: Děkujeme za tu otázku. My v rámci i urychlení toho tématu můžeme přijít rovnou k té odpovědi.
1: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tím profesionálně živí, tak nepřekáží nikomu, ale samozřejmě chápu, kam míří. Já třeba řeknu jeden příklad teďka, opravdu jo, když si uvědomíme, a to zase není to teďka kritika, jenom konstatování. Letí dlouhý balón, stoper je pod nějakým jako časoprostorovým tlakem, to znamená, že se k němu blíží ten protivník a chorvatský stoper si to zpracuje a rozehraje a my to zahrajeme z jedný třeba. Jo, to je ten rozdíl, jo, to je to, i to sebevědomí, protože ty kluci to umějí samozřejmě, ale některé ty situace, ne vždycky, ale některé ty situace prostě my je vyřešíme taky fotbalově, ale je to jenom o té hlavě, o tom, jak si věříš a samozřejmě to, co říkal Karel, prostě, že umíš kopat, no.
2: No, ale já ještě znovu tady zmíním to, co jsem říkal na začátku, že mě překvapilo, že i český reprezentační tým dokáže hrát kombinačně, prostě když ti hráči jsou tam správně dosazení, když mají to sebevědomí, což asi teď mají, protože zase o tolik nejde a já to vidím pozitivně. Samozřejmě brzo se bude hrát ve Španělsku, tam ten rozdíl asi bude markantní, ale to je pochopitelné.
1: Tak to bylo, Španělsko bylo rozdílný oproti všem. Jasně. Já jsem jenom včera večer ještě koukal třeba na zápas Norsko-Portugalsko a byť Norové prohráli, tak si myslím, že prostě bylo neskutečný, jak byli kvalitní na tom míči. Přesně, jak jsem teďka říkal, už od těch i ty těžký, prostě já vždycky říkám, že já teda fotbalistu beru, když uhraje těžký balon. A je to, ať už je to v těžký situaci, co se týká jako pozice, nebo jak ten balon na tebe letí, jestli ti letí na krk a ty ho prostě přes to zpracuješ a nějak zahraješ, tak pro mě to je jako vypovídající o tom, jakou ten hráč má kvalitu. A Norové prostě byli neskuteční. Obzvlášť já jsem tam ke konci první půle prostě několikrát úplně vlastně jednoduše na 5-6 přihrávek takových přešli přes tu portugalskou bránící hráz a centrovali. Haaland se úplně neprosazoval, ale nebyl gólovej, ale bylo až zarážející, z čeho všeho prostě ty Norové vyjeli a to si myslím, že je cíl třeba naší reprezentace.
0: Někdo nám tady volá, dobrý den, kde je tam?
8: Dobrý den, tady Dan. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta na jednu věc. Jak tady pořád všichni říkají, že vlastně se teďka pod Santim bychom měli dál zlepšovat, což už ukázal druhý poločas proti Chorvatům. Já si to samozřejmě myslím taky, ale teďka budeme mít Anglii, i když doma, ale Anglii. Ta bude ještě o... si dovolím říct, že level než Chorvaté a potom pojedeme do Španělska k ním domů, což bude ještě podle mě nelí o level, tak možná i o dva levely než Anglie u nás doma. Vzhledem k tomu, jakou má Pavel Horvat praxi, co se týče Plzně, a jeho výjezdu v rámci Ligy mistrů, tak bych se ho chtěl zeptat, co si myslí jakoby o tom našem zlepšování, protože samozřejmě neberu nic proti Santimu, já věřím, že prostě do toho dá všecko v rámci svých schopností, dovedností, vědomostí a tak dále, ale jak se má člověk zlepšovat, v podstatě začíná v úzovkách od nuly, a přitom každý jeden následující soupeř je minimálně o level lepší, než byl ten soupeř první. Ale ne jako než jsme my dobří nebo špatní, ale než byl náš soupeř, který už nad náma měl jakoby navrch. Jo, takže v podstatě my se učíme od nuly, pomaličku stoupáme, ale v podstatě se máme zlepšovat oproti soupeřům, kteří jsou každý jeden ještě o level vyš.
0: Rozumíme vám, moc děkujeme. Ne, rozumíme, děkujeme za dotaz, já to rovnou přemostím na Pavla.
1: No, tak je to samozřejmě správná poznámka, na druhou stranu zase proti těm lepším soupeřům úplně není co ztratit, jo. Všichni asi vnímáme to, co říkal posluchač, že Anglie top tým, Španělsko, mistr světa, prostě logicky nejlepší mužstvo v současnosti, takže tam je to jasný. Možná, ale na druhou stranu, že je to lepší, než kdybychom hráli s Faerskýma ostrovama a trápili se a nebyli schopní přehrát Faerský ostrovy. Myslím si, že i tyhle ty zápasy s těma papírově slabšíma soupeřema přijdou a tam se ukáže to, co jsme se naučili od těch nejlepších.
2: Souhlasím, vlastně dobrá výchozí pozice pro český fotbalový tým. Ti soupeři jsou extrémně silní, ale jak říkal Pavel, Češi nemají vůbec co ztratit a ruku na srdce nejde o moc. Asi nikdo nemá za cíl vyhrát Ligu národů úplně a tak to prostě je, takže se může zkoušet.
1: Teď už ne, když jsme ztratili s Chorvatama.
0: Jenom připomínka toho, že česká reprezentace historicky dokáže v domácím prostředí hrát vyrovnaně s favority. Nedávno jsem se setkal s výsledkem Česko-Itálie 0-0. Michal Bílek tehdy ještě v kvalifikaci mistrovství světa. Česko-Německo 1. září 2017 1-2 s úřadujícími mistry světa z Belgii 1-1.
2: Já na to navážu, že ti do toho skočím, protože připravujeme i rozhovor s bývalým asistentem reprezentačního trenéra Šilhavého Jiřím Chytrým a nemusíme chodit vůbec daleko, protože bude se hrát s Anglií, Šilhavého výběr doma Anglii porazil, bude se hrát ve Španělsku, dobře, tam v Lize národů Šilhavého výběr prohrál 0-2, ale doma to byla remíza 2-2, takže dá se hrát s každým.
0: Ano, jenom to prostě nějakým způsobem přetavit třeba pak v ten úspěch v rámci té kvalifikace, když se hraje pak třeba proti tomu jednomu konkrétnímu soupeři, který je hodně silný.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Česko-Chorvatsko při vstupu do Ligy národů 1-2, 29. už čekají Angličani, nicméně ještě několik témat zbývá, která jsme neprobrali, nevím, jak moc zajímavá jsou, ale třeba to projedeme rychle. Otázka taky pro kolegy. Brankářská otázka. Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Matěj Kovář, tam to vypadá, že nelze nic zkazit, ale přece jenom mluvili jsme v našem vysílání na svatého Václava ráno se Zdeňkem Zlámalem, bývalým skvělým golmanem, který říkal, že dozvědět se, že bude chytat 2 hodiny před zápasem, že by úplně trenérovi teda nepoděkoval, že tohle se mu nelíbilo jako hráči, jako brankáři. Nevím, jestli Pavle, ty takhle v Mostě chceš překvapit své golmany?
1: Golmany ne, většinou tak den dopředu to vědí, ty golmani, ale proč ne, jako hráči taky se učí něco novýho, jako myslím si, že ty kluci samozřejmě, já vím, že oni mají svoje rituály, ty golmani, že jsou trošku jiný, na druhou stranu, ne, to nemyslím, teďka vezlím, jako, jo, že já nevím, některý golman třeba, když bude chytat, tak si udělá nějaký silový trénink večer před zápasem ještě, když nebude chytat, tak si ho udělá samozřejmě dvakrát tolik, jo, protože samozřejmě asi tuší, že do té brány se nedostane, nicméně oni by měli být připravený jak v hlavě, hodně tohle to bylo u hokeje, já teď přemýšlím, kde jsem to slyšel, ale bylo to 100% jako z hokeje, nevím jestli z NHL nebo z naší ligy, že i ten druhej golman prostě je nastavený tak, že jde chytat, že prostě on nemůže jít na tu lavičku jenom, že si sedne, protože během minuty se může stát, že jde na led a, nebo na hřiště v tomhletom našem případě a ty nemůžeš jako bejt, teď to plácnu přežraný z oběda a nevyspalej z večera, protože si hrál PlayStation nebo si koukal na seriál, jo, protože ti trenér řekl, že nebudeš chytat, tak to určitě nefunguje. ale je to nezvyklý, že se to dozví 2 hodiny před zápasem, to samozřejmě souhlasím.
2: Je to zvláštní, ale minimálně veřejně to Lukáš Horníček nekritizoval, po zápase mluvil o tom, že asi trenéři i golmany chtěli držet v napětí.
1: Jo, nějakém. Někdy se to dělá i u hráčů, jo, že takhle, ne, že ten trenér neví, ale že třeba prostě tuší, že jako samozřejmě může se stát, že ty hráči, který hrajou pravidelně a najednou tam nejsou, takže jakoby ten den, přesně tak, jak jsem to řekl já, že teď to je fakt jako přeháním, ale že to vezmou negativně a třeba se večer přežerou a budou koukat na ten seriál a ráno se blbě rozcvičí a pak nebude připravený tomu mužstvu pomoct na 30 minut nebo na druhou půli nebo na 10 minut. Ale samozřejmě bavíme se o profesionálních fotbalistech v reprezentaci a tam ty kluci si troufují, že si tohleto vůbec na tohle nedovolí ani pomyslet, ale jsme lidi, no.
2: Ale když jsme u těch brankářů, tak si myslím, že je ideální vlastně příležitost je protočit všech těch zápasech, jasně, no. Že mají takovou kvalitu, že to rozhodně nebude oslabení, takže že bude chytat někdo jiný.
1: Já tohle to jako trenérům nezávidím, protože jako je dobrý, když máš 2 ty golmany, který jsou dobrý, ale tady vlastně jsou 3 jako opravdu špičkový golmani a úplně to fakt trenérům nezávidím, jako to rozhodování nebude vůbec jednoduchý a jsem na to zvědavej.
0: Diváci Fedenu, kteří přijdou taky se podívat na Angličany, tak uvidí v bráně Jamese Trafforda, protože Thomas Tuchel, trenér Ablionu, to už dopředu specifikoval, 2x bude chytat Trafford, který by mohl být nastávající jedničkou Anglie a 2x pak v těch odvetách, respektive ještě další 2 zápasy, bude Jordan Pickford jednička posledních.
1: Ještě tam je Pickford.
0: Je tam Jordan Pink Pickford, Floyd. No, chytá fantasticky za Everton, no. Kdo hraje třeba fantasy Premier League, tak ví, jak chytá.
1: Já vím, že ho soupeři ho milujou prostě.
0: Milujou, no. I tu flašku, jak má to, myslím, jo, napsané, jo. Ty. Ale takhle Horníček,
2: bude nejsem... Bude tam i Čechy ve Wembley, na flašce.
0: Na flašce, ne? Ve Wembley, no možná, nevím, kdo mu dal
2: ten... Tam bude mít prostě Schulz, Dive Right, Sláma, Stay.
0: To nevím. Ale každopádně, když to vezmu jenom z pohledu Horníčka, nejsme golmani, ale to, jak vytáhl třeba to poslední zakončení Budimira, to bylo fantastické. A koukat se na výsledek 1-2, 1-3, to tak jako podle rozdíl je.
1: To určitě takhle. Tenhle ten zákrok samozřejmě ne náhodou jsou tam, kde jsou, to prostě není náhoda. Jako teď, vem si, kolik je brankařů na světě, jo, a my máme v Premier League 2 brankaře jako jedničky, to je prostě, já vím, že já to říkám vždycky, že pro mě je nejhorší, když nejlepší hráč je brankář a my máme vlastně jako v nejlepší lize máme 2 golmany, jo, je to prostě neskutečný a nikdy prostě nejsem odborník na brankaře, ale to není náhoda, ty kluci musí být fantastický, jednak golmansky a jednak prostě lidsky sebevědomě, vidíme ten projev prostě jejich, něco zkazej vůbec nehnou ani brvou, prostě jsou absolutně koncentrovaný, absolutně vycvičený na to, to jsou prostě stroje, bych řekl. Jako.
2: Ne, Horníček, výborný golman, ale z mého laického pohledu mi přijde, že možná do toho stylu, kterým se chtějí Češi prezentovat, jsou trošku vhodnější Kinský s Kovářem tím, že mají trošku lepší hru nohama.
1: Ono to tak vypadalo, podle té první rozehrávky, ale pak tam měl jako výborný rozehrávky.
2: Takže na to budou všichni podobně.
1: To bude hodně. Zase, nemůžeš být jednička v Newcastlu, když bys měl nějaký problém s rozehrávkou. To si myslím, že prostě by se nemohlo stát.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta. Připomínám to, že 29. září budou hrát Češi s Angličany a my se můžeme postupně lehkými kručky trošku přemostit i k tomuhle duelu v kontextu výkonu, ať už tedy Čechu proti Chorvatům, anebo třeba ve Wembley, když Angličani padli se Španěli 2-3. Viděl jsem sestřih pouze, protože Češi hráli proti tomu s Chorvaty a musím říct, že mě zaujaly chyby třeba stoperu, respektive obránců Manchester City v barvách Anglie. Ostatně i Guardiol, který chyboval u toho českého golu proti Chorvatsku, hraje za Manchester City. Otázkou je, zda se tam projevuje třeba to aktuální řízení kolem Manchester City, kterému hrozí velké tresty za ty prohřešky proti financial
1: fair play. Chorvatskýmu národňáku to vadí, jo?
0: No, Guardiol, víš, že si ho to nerozstihlo, ale Mark Gehy, který hraje za Angličany, tak tam vlastně váhal před golem Jamala ve druhé minutě a Nico O'Reilly, který je fantastický obránce, tak tam taky svou rozehrávkou zapříčinil jeden z těch inkasovaných gólů. Ale kdybychom se ještě dostali k těm českým hráčům, kteří třeba svými chybami taky trošku usnadnili život a není to úplně poprvé, co třeba Lukáš Červ nepodal ideální výkon v reprezentaci, Pavel Schulze nebyl dozadu, ne, nemyslím, ale jakože jsme zvyklí o něj taky na jiný standard se poslední sezony, možná ho trápí přece jenom pořád do větky toho zranění. Jak to vidíš, jestli tihle hráči třeba už by neměli si nějakou dobu zas odpočinout, nevím, pár zápasů a jejich výkon proti Chorvatsku ostatně, třeba může začít červem?
1: No tak samozřejmě, já, jak jsi říkal ty, já jsem taky čekal, že když jsem viděl tu sestavu a to, co prezentoval trenér, nebo bylo prezentovaný, že ten nároďák bude chtít hrát, tak jsem čekal, že tam bude Roman Macek. To je jako pro mě jasný, i se Sadílkem jsem to tak jako si typoval. Samozřejmě Lukáš Červ si myslím, že bude velkým oblíbencem Radka Bejbla. Myslím si, že Radek Bejbl byl hodně podobný hráč, taková ta klasická šestka, teď bez urážky, úplně neměl finální přihrávky, myslím si, že v Atletiku Madrid, kde odehrál tuším 4 roky, tak prostě logicky tam byli daleko fotbalově lepší hráči a Radek Bejbl byl taková ta klidná síla, sbíral ty balóny, rozehrával jednoduše a tyhle ty hráči tam tvořili hru. A Lukáš Červ by si myslím, že by měl být podobný. Samozřejmě ty nároky, to, co jsme viděli teďka, souhlasím s tím, že tam měl, já teď nebudu počítat, ale určitě 4 ztráty takový, který vypadaly hloupě. Samozřejmě ono v tom prostředku z té tribuny a v televizi to vypadá, že máš hrozně moc času, ale v tom prostředku opravdu tam jako ne náhodou, tady asi všichni, kdo sledují, tak jako trošku odbornějíc ten fotbal, tak vidějí, kolikrát ty hráči se kolem sebe kouknou, obzvlášť v tom prostředku toho hřiště je to hrozně důležitý, byť na tebe může někdo volat záda a sám a zleva pozor a dej to z jedný, tak stejně ten čas je tak jako krátkej, že se musíš rozhodnout rychle a Lukáš Čer se několikrát rozhodl špatně a samozřejmě na téhle úrovni z toho hned je průšvih. V tom prostoru to je přesně to, jak jsme se bavili na začátku, že budeš ten hráč, který je zády k bráně a chceš z toho nějak věc, ale ono se to nepovede a je z toho hned vlastně jako zakončení soupeře. Takže souhlasím s tím, že Lukáši Čerovi tenhle ten zápas nevyšel úplně, jo, a otázka je, jestli mu tenhle ten styl bude sedět, to je otázka. A ten druhý hráč, teď
2: Pavel Šulc.
1: A Šulcik, jako měl tam vlastně tu finální přihrávku před tím neuznaným gólem, jo, samozřejmě od něj jsme zvyklí navíc, ale taky jednak se bude muset podřídit tomu systému, protože prostě budeme hrát proti těmhle těm soupeřům hluboký blok, to se nedá nic dělat, protože oni tě prostě zatlačej a pak je otázka toho, jak na tom bude, jestli stihne nebo zvládne to, co jsme od něj byli zvyklí, že to vezme a uteče třem hráčům prostě někam do prostoru a samozřejmě, jestli se bude prosazovat, protože těch šancí prostě proti těmhle těm silným soupeřům tolik není.
2: No hledá furt tu optimální formu, tak v Lyonu to nakopl skvěle a i na tom mistrovství se tam mluvil o tom, že měl nějaké zdravotní problémy, nebylo to 100%. Já si dokážu představit, že i v Lyonu tlačili na to, aby se dal co nejrychleji dokupy, protože ho potřebují, tak teď to zkouší s Čelenkou, třeba ho nakopne, změna image, ale to je trochu samozřejmě jiný případ než u Lukáše Červa. Šulc by měl být tahounem reprezentace jednoznačně, jedním z největších. Lukáš Červ vlastně neměl ani v Plzni tu potřebnou formu a těch variant tam je víc, takže mě osobně překvapilo, že hrál v základní sestavě. No.
0: Ale jak říkal i Pavel, a říkal jsi to možná i ty, vlastně ten sraz je dlouhý, 4 zápasy a
2: jasně.
0: Teď přijdou ještě těžší soupeři, což ostatně dokládal jeden ten z těch telefonátů. Vás posluchačů, kteří nám voláte, zachováváte nám přízeň, za co jsme velmi rádi a my se vás snažíme těšit pochopitelně i těmi soutěžemi, které pro vás máme často připravené, i tím, že Pavel Horvát vyráží na ty stadiony a může tak vidět z výšky třeba i některé své zdatné následovníky i v dresu soupeře, tak se tě chci zeptat takhle, když budeme uzavírat téma Česko-Chorvatsko 1-2, co ten Luka Modrič? Vytleskal ho prý celý stadion,
1: no,
0: vystřídil.
1: No, boj by ne. No, no je to zážitek, jo, je to zážitek, já si jako...
0: On je ještě rok potom, co si skončil,
1: no,
0: ty vlastně,
1: je
0: 1.40.
1: Tak je neskutečný, že takhle, když si vezmeš rozhovor trenéra chorvatského nároďáku, bude hrát zítra Modrič, on se rozhodne sám. Tak to už jako svědčí o tom, že ta pozice toho hráče je úplně jinde než těch ostatních. Musím říct, že i v tom prvním zápase, který jsem v Edenu viděl, když tam hrálo Chorvatsko, tak i ten začátek byl podobný, že nebyl tolik jako vidět, jo, ale on prostě umí, to, co jsem tady říkal, vlastně to k němu úplně patří, využít prostor, ta kvalita je prostě neskutečná, on ví, co udělá, ví, jak se nedostat pod tlak. Já tyhle ty hráče hrozně obdivuju, oni vlastně jsou furt v prostoru, že k němu vlastně nemůžeš ani dojít. A když seš u něj, no tak on to zahraje z jedný, jo, anebo prostě odběhne úplně někam jinam, kde to vlastně vypadá, že jako to není nebezpečný, prostě ta práce s tím prostorem, ta kvalita a to, že vlastně furt chtějí balon. A on a Kovačič bylo nádherný z mýho pohledu toho jako středního záložníka se na ně koukat, jak oni ten balon chtějí a hlavně jak ty stopeři jim to dávají. Chorvatsko si myslím, že má fantastický stopery, jo, přesto, jakmile mají možnost využít Kovačiče nebo Modriče, a tak jim to okamžitě dají, protože ty hráči jsou jako ještě někde jinde. Jo, a říkám, je to paráda se na třeba na toho Modriče prostě koukat ještě takhle z vejšky, když to vidíš, máš na to jako v uvozovkách čas a ten projev je prostě, je to balet.
2: Ale to i balet. Ten Perišič prostě 7
1: let. To je úplně neskutečný, jako já jsem zrovna přemýšlel, kdyby jsme našli statistiku nějakou, tak on podle mě nacentroval 12krát za ten zápas, ale ty centry jsou normálně famózní. To, že jako jestli mu jeden ulít, nebo to nikdy netrefil podle mě prvního hráče, jo, a on si vlastně udělá ten prostor, on umí houma nohama samozřejmě, takže on si vlastně udělá ten prostor, jako že jde do prose, dá si ten balon 2-3 metry jako na levou nohu a centruje vlastně úplně, ten obránce vlastně mu to nemůže zastavit, jo. Je to neskutečný a zase kondičně v těch letech taky toho obránce, já si říkám, to zase bude střídat asi v 70. minutě, normálně to odehrál celý jako neskutečný výkony a přesto, že se říká, že Chorvati už jsou přestárlí, už jsou tak zrovna tyhle ty dva hráči 41-37 jako patřili zase k těm lepším.
2: To jsem chtěl ještě říct, že já o ně vlastně vůbec nemám strach, protože jim roste zase ta další generace, vlastně Sučičové prostě hrají výborně vzadu Vuškovi, vedle Guardiola, to je nesmírná kvalita. Pořád mají kde brát.
0: No jo, takový vlastně početně malý národ, ale výkony velký. Tak Česko padlo tedy z Chorvaty, 1-2 už směřuje zase dál.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Věřím, že nás posloucháte i zpožděně, takže se snažíme být v podobných tématech i třeba trošku nadčasový. Nicméně, když ten úterní večer přinese do Edenu další zápas, a to Česko-Anglie, tak poslední věc k české repre, která mě napadá, kolik změn v té sestavě byste, pánové, očekávali, že nastane, protože už na tom nedělním otevřeném tréninku, na kterém Radio Journal Sport taky byl, kolega Karel Schamberger mluvil o tom, že Ladislav Krejčí, kapitán, který chyběl proti Chorvatům, už trénoval s kopačkami normálně, teoreticky by mohl být ready.
1: No, uvidíme, no, tak samozřejmě si má za sebou nějakou, si počítám dobře, 10denní pauzu, tak to není úplně jednoduchý naskočit, samozřejmě já nevím, co absolvoval za tréninky, to je takový jako opravdu spekulace, nemám to rád, ale může se stát, že Láďa Krejčí možná třeba na nějakou část toho zápasu jenom nastoupí i po domluvě s trenérem, jo, určitě, já si myslím, že bude hrát Krejčí, nevím v jaký pozici, ale bude hrát, protože si myslím, že měl dobrou formu, ukázal nám to tady proti Plzni. Samozřejmě zase je rozdíl, že oni hrajou ve třech. Sanžiloa hraje ve třech a trenér náš teďka prostě říkal, že budou hrát ve čtyřech, nebo Radek Bejbl to říkal, že prostě ten styl je takovej a myslím si, že se úplně měnit nebude podle soupeře nebo podle toho, jaký hráče budeme mít k dispozici, prostě budeme do toho systému ty hráče dosazovat a samozřejmě jsem zvědavý, jakou tu pozici Krejčí dostane.
2: No, to jsem zvědavý, to máš pravdu, možná i to hrálo roli v tom, že Krejčí nebyl původně povolaný, samozřejmě i v kombinaci s tím, že měl pomoct 21. Já čekám změnu ve středu zálohy, že Lukáš Červ nebude v základu, nabízí se kromě Macka i Král, že dostane šanci, protože v Kodani hraje zatím velmi dobře. Ale jinak asi zase tolik těch změn nečekám, třeba v té ofenzivní trojici, já si myslím, že, ale zase, jak jsi říkal, no, Karabec na kraji prostě
1: nedává. A tak může být, že zase, jo,
2: se vymění se Šulcem.
1: Třeba, jo, nebo že bude hrát Adam Karabec zprava chvíli, jo, myslím si, že je to spíš o tom, aby ty hráči opakovali ty výkony, teď logicky, jestli mají v nohách tenhle zápas s Chorvatskem, tak Karabec ho nehrál celý, ani Ambrozo nehrál celý, jestli se nepletu. takže si myslím, že nějakou sílu mít budou, možná se dostanou do hry od začátku, možná jako střídající hráči, je to takový hodně specifický, řekl bych, jako opravdu pohárová Evropa, protože musíš trošku i počítat s tím, co tě čeká, a třeba zápas, který už nevyhráváš, tak prostě pošetříš ty hráče, který víš, že budeš potřebovat v dalším zápase. Já jsem zvědavej, můžeme se akorát těšit, prostě přijede Anglie, co si víc přát, no, jako viděli jsme Chorvaty, teď uvidíme zase top hráče z Anglie, paráda prostě.
2: A kdyby Krejčí hrál, tak si myslím, že může být varianta přesunutí Chaloupka na levý kraj obrany, kdyby si ho chtěl jako podržet skutečně v té sestavě, protože asi, že by tam proháněl po levé straně někoho a centroval.
1: No, je to otázka. Bavili jsme se třeba o tom, jak španělský nároďák, jaký má levý obránce, samozřejmě Kukurea, prostě myslím si, že jednak tím vzhledem má spoustu nepřátel, ale fotbalově, ne, jako já když jsem ho viděl tenkrát, já se jako vybavu až v Chelsea teda, a musím říct, že mi byl hrozně nesympatický. Říkal jsem si, to je fakt jako, to nebudu říkat,
2: zloduch.
1: To je lump prostě.
0: Je kudrnáč,
1: ne, je mi nepříjemný, ale postupem času jako i v tom nároďáku španělském jsem si říkal, jak je skvělej prostě.
2: Ještě to, Pavle, nám řekni, na koho se těšíš nejvíc z Angličanů?
1: Na koho se těším? No tak Harry Kane logicky tím, jak taky se vyvíjí vlastně jako taky bychom neřekli, že bude, já bych to neřekl teda, že bude takhle fantastický a tak dlouho hlavně neustále dávat góly. Myslím si, že to je taky výjimečný, zase je dobrý vidět tyhle hráče z té vejšky ode mě z toho stanoviště a těším se na něj třeba.
0: No tak se samozřejmě můžeme těšit, co předvedou další hráči, Bellingham, Saka, těch anglických hvězd tam bude asi dost. Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport bude u toho?
1: Já doufám, jestli mě nesundá grip, tak jsem tam.
2: Budeme u toho spolu.
0: Tak hodně zdraví, pánové, těšíme se na další přímý přenos 29. září. Budou hrát Češi s Angličany v Edenu a to také v našem přímém přenosu. Pavel Horvát u toho bude snad. Pavle, děkujeme za desítku.
1: Všechno nejlepší Václavům a hezký den.
0: Ano, a děkuji taky Lukáši Michalikovi. Lukáši, asi daří hezký svátek.
2: Všechno nejlepší tvému synovi především.
1: Ano, děkuji, hezký den. Malý Václav.
0: Ano, a všem Václavům přejeme krásné to jméno. Užijte si, ať nemusí povolávat své bojovinky spod Blaníka.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
6: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Evropská unie uvalila sankce na bezmála 30 lidí a subjektů zodpovědných za unášení ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a dnes bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 29. září, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.

0: samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Spolek Milion chvilek vyzval na pondělní demonstraci v Praze, aby lidé přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k současné vládě. Demonstranti zaplnili velkou část pražského staroměstského náměstí.
2: Senát je číslo jedna v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
3: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
4: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
3: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
5: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center nebo na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
6: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radio Žurnál.
1: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
7: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Předseda Senátu udělil na Den české státnosti stříbrné medaile 17 osobnostem za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
8: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
1: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za

0: svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
1: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
0: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí v pondělí dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Do katedrály svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin dopoledne se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, tedy prezident Petr Pavel a taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas sezóny Ligy národů. V Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofensivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
6: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
2: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Sparty prohráli v Tip Sport Extralize s Karlovými Vary 0-1. Spadli tak na 7. příčku tabulky. Naopak Karlovy Vary si díky výhře posunuli na 4. místo.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1. Jedno u Brna, další na Vysočině. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy kilometru 2,5 odklidili z pravého pruhu nehodu střed dvou osobních aut. V místě ještě stojí osobní auto na krajnici. Na D1 směr Praha se objíždí několik odstavených aut mezi Vyškovem a Brnem u Rohlenky. Na kilometru 207 stojí nákladní auto. Další stojící vozidlo pak čekejte na D1 z Brna do Prahy za Velkou Býteší, kilometr 159. Kolem obou vozidel projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A začíná repríza pondělních 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
9: Jaká překvapení mohou přinést senátní volby? Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v komunálních volbách? Jaká témata voliče zajímají a jaká se dá očekávat volební účast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jak se díváte na kandidaturu lidí z takzvané vysoké politiky v komunálních volbách? Dá se očekávat, že se v lokální politice budou v případě zvolení skutečně angažovat?
10: To se samozřejmě liší od různých příkladů, ale historicky
11: vždy vysocí političtí činitelé kandidovali v komunálních volbách. Buď, to je ta jedna skupina, buď jenom proto, aby trošku zvedli povědomí o té kandidátce, protože zkrátka voliči, zejména ve velkých městech, neznají úplně všechny kandidáty. Když je tam poslanec nebo ministr nebo senátor, tak to zvyšuje povědomí o té kandidátce jako takové, ale většinou pak se neúčastní té komunální politiky, pouze propůjčují to svoje jméno, tu svoji osobní značku. A ta druhá skupina těch politiků nebo těch kandidátů jsou také vysoce postavení politici, kteří ale na té komunální úrovni začínali, mají k tomu nějaký vztah, případně se jim z té komunální politiky ani po vstupu do té velké nechce odcházet, tak si tam aspoň ponechávají nějaký komunální mandát a zkrátka asi chtějí mít tu svoji obec tak nějak ještě pod kontrolou, chtějí s ním mít nějaký kontakt.
9: No ale pokud skutečně třeba přímo šéfové stran kandidují do obcí a jak se říká často na oko, je to fér?
11: Není úplně, obzvlášť pokud když veřejně deklarují, což je třeba příklad motoristů, že ten mandát ani nepřevezmou, případně, že by byli zvoleni. Jasně, jak jsem už zmiňoval, zvedá to nějaké povědomí o té kandidáce, nicméně pro voliče je to takový signál, jako volte si nás, ale my tam stejně sedět nebudeme.
9: No a pomáhá skutečně taková kandidatura notoricky známých tváří?
11: Bez pochyby ano. Minimálně i to, že se, pokud se ten politik účastní pak té kampaně jako takové, to je poměrně důležité. Jenom jméno na kandidáce může sice zvednout to povědomí, ale nemusí mít žádný dopad, ale pokud se ten politik přímo účastní meetingu, nějakých setkání s voliči, rozdává noviny v ulicích a tak, tak to ten dopad mít může. A my to ostatně vidíme i u těch celostátních lídrů, kteří ne teda, že by kandidovali úplně na nějakou samosprávu, ale účastní se těch kampaní, objíždí zejména ta velká krajská města a voliči se s nima můžou vyfotit, můžou s nima nějakým způsobem komunikovat, tak tohle je zcela běžné. Ale že by šéfové velkých parlamentních stran kandidovali, tak to se moc často nestává.
9: Jak to je? Zabírají na voliče spíš, řekněme, osvědčení politici, anebo známá jména třeba ze showbiznisu, případně sportu?
11: Ono to je poměrně specifické. Samozřejmě pokud ten člověk, ať už je to vrcholný politik nebo člověk ze showbiznisu, je nějak známý v té své obci, a tady můžu zmínit příklad třeba hokejisty Schlegera, který pravidelně kandidoval v Litvínově, tak to nějaký efekt mít může. Pakliže se jedná o nějakou velkou obec a je to známá osobnost, která sice s ní nemá úplně moc společného, ale lidé ji znají, tak to taky může mít nějaký pozitivní efekt. Ale spíše už ta politika i ta komunální je tak personálně vyprázdněná, že se snaží ty kandidáti nebo ty, co skládají ty kandidáty, zkrátka na sebe nějak aspoň zajímavou formou upozornit.
9: A jakou roli hrají osobnosti těch konkrétních kandidátů?
11: Tak tou nejdůležitější věcí je podle mě nějaká větší legitimita té kandidátky. Pakliže ten člověk má nějaký zajímavý příběh, je spojen s nějakou pozitivní historií nebo tak, tak to té kandidátce dává nějaký punc důležitosti, nebo zkrátka ten člověk s ní spojuje své jméno, tak ta kandidátka asi nebude špatná, když dává všanc svoji pověst. Případně může to být i nějaká forma endorsementu nebo podpoření jiných kandidátů, když ta významná osobnost je spíše na nějakých spodních pozicích. Takže spíše zvedá to povědomí, dává to té kandidátce nějakou větší legitimitu a samozřejmě to přitahuje pozornost voličů, pakliže ta osobnost je známá.
9: A co bývá těžší, mandát nově získat anebo obhájit?
11: V České republice je samozřejmě vždycky těžší ten mandát obhájit. Češi obecně milují nové strany, nové kandidáty, nebo ani ne nové kandidáty, ale třeba nové značky nebo rebranding nějakých starých stran, tak prostě něco nového. Takže i vidíme to vlastně na té parlamentní úrovni nebo na té vládní úrovni. Češi zkrátka rádi dávají šance novým stranám a tak podobně. A my to vlastně vnímáme i u těch už zaběhnutých kandidátek, že někdy, když se třeba celostátně nedaří parlamentní straně, tak ta kandidátka třeba změní jméno, že se z toho vypustí ten celostátní název strany a změní se to například na Společně pro Třeboň nebo tak. Zkrátka, že se ta kandidátka více lokalizuje, odprostí se od té celonárodní politiky, ale může to být i naopak. Když se zkrátka té značce daří, tak toho využijete. Příkladem může být třeba hnutí ANO, kdy někdy vznikají kandidátky, kde vlastně skoro nikdo ty lidi nezná, ale jdou volit Andreje Babiše, jdou volit hnutí ANO a tak. Takže může to být různé.
9: Kandidáti v obcích se podle statistiků k politickým stranám moc nehlásí. Vy už jste možná z části i vysvětlil, proč, čím to tady podle vás je hlavně?
11: Důvodem je to, že český volič nebo průměrný český volič se moc nezabývá tou komunální ani vlastně krajskou politikou a během toho svého denního režimu se dostane skrze média do kontaktu primárně s tou celostátní a touhle s tou optikou pak kouká i na ty komunální volby. Samozřejmě někoho zná, může znát starostu a tak podobně, ale povětšinou nebo nějakou tu významnou osobnost, ale povětšinou na to kouká tu optikou té celostátní politiky. A zkrátka, když se v rámci té celostátní politiky nedaří, tak se snaží ty lidé od toho nějakým způsobem odprostit.
9: Tradiční strany v menších městech a obcích se trvale oslabují. Do jaké míry lze ty nadcházející volby brát jako test těch klasických politických stran?
11: Je to trošku složitější. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém, jak se často skloňuje ve veřejném prostoru, o nějakém referendu, o té celostátní politice nebo tak. Myslím si, že ty komunální volby jsou v tomhle trošku specifičtější, aby to takhle bylo. Je to spíše než test nějakých celostátních stran, taky trošku test těch komunálních politiků, jakým způsobem se dokážou domluvit, jakým způsobem staví tu kandidátku a tak a zkrátka, jak se dokážou přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
9: A podle čeho se voliči opravdu rozhodují? Zajímají někoho volební programy, ideje?
11: Tak to, co vidíme v těch posledních letech, zejména, tak ty programy jsou skoro totožné, kdy jako nikdo vám nebude psát, že chce nedostupné školství nebo rozbité silnice. Víceméně ty programy jsou skoro až identické, obzvlášť jakoby tyto konkrétní volby, tak všude vidíme dostupné bydlení, dostupné sociální služby a tak podobně, takže ty programy jsou skoro napříč stranami stejné. Myslím si, že to hlavní, podle čeho se pak ty voliči rozhodují, ale taky nutno říct, že v těch komunálních volbách je poměrně malá volební účast a bavíme se zhruba o nějakých 35%, což je oproti parlamentním volbám zkrátka poloviční. Myslím si, že velkou roli v tomhle hraje ta vizuální kampaň, zkrátka kdo na sebe dokáže upozornit, teda zejména v těch větších obcích, ať už to jsou billboardy, ať už to jsou letáky, noviny nebo nějakým způsobem veřejná setkání a tak podobně. Vidíme i, že se stále více z těch voleb stává taková až, nechci říkat show business nebo tak, ale vidíme i objíždění různých aut, čepování piva, rozdávání zmrzliny a tak, takže nějakým způsobem takhle zaujmou, to bych řekl, že bude fungovat u toho většinového elektorátu a pak samozřejmě nějakou roli tam hraje i to, že někoho volím celostátně a pokud mě ta strana nesklame, tak ji půjdu volit i lokálně, ale už se moc třeba nebudu zaobírat tím, že tam jsou nějaké jednotlivé osobnosti. Zajímá mě spíš, no, může mě zajímat ta celostátní značka, ale tím, že ten rozsah velikosti těch obcí od těch nejmenších po ty největší je poměrně významný, máme spoustu obcí, spoustu voleb a tak podobně, tak hledat v tom nějaký pevný vzorec nelze a museli bychom to rozdělit na velikost těch jednotlivých obcí.
9: Politolog Michal Malý je hostem 20 minut Radiožurnálu. Překvapuje vás, že podle novinek.cz spousta voličů neví, jak se hlasuje v komunálních volbách?
11: Vůbec mě to nepřekvapuje. A obecně i v politologii se posledních 15 let na té české úrovni bavíme o tom, jakým způsobem ten komunální volební systém zreformovat, protože on je mimořádně složitý. Nepomáhá tomu vlastně ani to, že se v těch volbách dá takzvaně panašovat, takže vy můžete volit kandidáty nebo preferovat kandidáty napříč kandidátními listinami, vysvětlovat, že se nekroužkuje, ale křížkuje, jaký je rozdíl mezi malým křížkem, velkým křížkem a tak podobně, jak se pak ty samotné hlasy přepočítávají. Je v tom poměrně velká chybovost. Nelze se divit volebním komisím, že v tom často dělají chyby, protože ten systém je mimořádně složitý. A trošku jsem doufal, že do tady těch konkrétních voleb už ten systém trošku změní, trošku zjednoduší. Nestalo se tak, ale myslím si, že by se určitě změnit měl nějakým způsobem.
9: A jaké omily tedy přetrvávají, třeba co se týče preferenčních hlasů?
11: To, co je nejproblematičtější, když to vezmu z pohledu té volební komise třeba, tak představte si Prahu nebo nějaké krajské město, kdy ten volič dostane obrovskou plachtu, několikrát složenou, na které jsou všechny ty kandidující subjekty. Volič může rozdávat křížky, ale ta plachta je oboustranná, různě se skládá a tak, takže u toho sčítání těch preferenčních hlasů je problém už jenom ten samotný formát toho volebního lístku, protože se nejedná o nějaké jednotlivé listy, ale zkrátka o jeden velký. Co je dále problém, tak volič si často myslí, že tím, že dá někomu křížek, tak volí toho člověka, ale reálně dává nějaký hlas té straně. A proto vlastně my i teď vidíme u většiny těch politických stran, a už to začíná i na těch billboardech a tak se objevovat, dejte velký křížek té či oné kandidáce, nekomplikujte si to, dejte nám ten váš plný počet hlasů a bude to pro vás takhle jednodušší.
9: Kde se modelově zapojuje do těch komunálních voleb nejvíc voličů?
11: To je taky poměrně různorodé, zejména třeba velká volební účast může být v těch menších obcích, kde se zkrátka ty lidé znají, nebo kde je nějaké soupeření třeba, kdy často na těch malých úrovních vidíme souboj nějaké lokální kandidátky a sboru dobrovolných hasičů, tak zkrátka, kde se ty lidé znají a je tam nějaký souboj, tak tam ta vyšší účast, když se zkrátka bojuje o to, jestli se rozpočet využije na hasičárnu, nebo jestli se opraví chodník, tak tam i tím, že se ty lidé znají, že vědí, kdo kandiduje a tak, tak tam může být ta účast velká. Naopak, kde se pak vytrácí, je zejména v případech obcí, kde je třeba jenom jedna kandidátka, což se bohužel v Čechách stává stále častěji, kdy zkrátka tam vlastně žádná soutěž není a tím, že je jedna kandidátka s přesným počtem kandidátů, který odpovídá počtu a mandátů zastupitelstvo, tak tam zkrátka není žádná soutěživost, takže tam ta účast je logicky nižší.
9: No až třetina voleb je fakticky předem rozhodnutá, protože kandiduje jenom jedno uskupení. Proč je ta angažovanost v místní politice zřejmě čím dál menší?
11: U tady těch, jestli je to zejména u těch menších obcí, tak zkrátka ta daná obec nemá jednak nějak velký úřednický aparát, který by se o to staral, který by nějak zajišťoval tu administrativní podporu tomu zastupitelstvu, tak zkrátka to je vlastně špatně placená práce navíc. A druhá věc, která si myslím, že hraje velkou roli tím, že v komunální politice nebo obecně nestavíte nebo neopravujete víceméně bez dotací, tak pak administrativa těch dotací, hlídání toho procesu a tak podobně, tak jste vlastně po celou dobu jednou nohou v kriminále, tak si zkrátka myslím, že pro ty lidi i s ohledem na to, že zejména v těch menších obcích ty odměny jsou poměrně malé, někdy si to zastupitelstvo odhlasuje, že vlastně žádné nejsou, tak proč by si člověk stěžoval život, když to udělá někdo jiný za něj. Ale vlastně to otvírá debatu, jestli potřebujeme skutečně tolik komunálních nebo obecních zastupitelstev, jestli bychom zkrátka neměli na té nejnižší úrovni to řešit nějakou jinou cestou slučování v těch zastupitelstvech nebo nějakou změnou toho volebního systému.
9: Jak je to se zastoupením žen v komunální politice? Stoupá?
11: Vzhledem k tomu, že klesá počet kandidátů, to je takový první bod, ne, obecně nestoupá. Byli jsme svědky v parlamentních volbách, že máme rekordní počet poslankyň, ale zase nelze v tom vidět nějaký vzorec, protože je to strašně, strašně moc komunálních zastupitelstev najednou, takže mohli bychom se bavit o nějakých trendech třeba v nějakých krajích nebo komparativně to porovnávat s předchozími roky, ale spíše ty komunální volby jsou o tom, kdo má čas a chuť, než aby jsme v tom hledali tohle.
9: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Michalem Malým z katedry politologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jakou důležitost bychom měli přikládat letošním volbám do Senátu? O co se tak říkajíce hraje?
11: Myslím si, že jsme svědky jednoho z mála momentů, kde ty senátní volby dostávají mnohem větší důležitost než ty volby komunální. A je to zejména tím bojem vlády a opozice. Vidíme například, že i Andrej Babiš trošku rezignoval jak na volby na pražském magistrátu, které pro něj byly historicky důležitější, a zaměřuje se více na ten senát, protože pakliže by v těch senátních volbách uspěl, určitě by to prodával jako vítězství hnutí ANO, které posílilo v senátu, a ten senát, který on sám Andrej Babiš říká, že moc neumí, tak by to prostě prezentoval jako výhru. A to samé vidíme i u těch opozičních stran, kde byla i nějaká snaha o, když se to ne vždycky povedlo, mít nějakou shodu na těch kandidátech, aby si zkrátka netříštili ty hlasy, a vlastně i po sezbírání hlasů a snaze o vyvolání nedůvěry vládě, tak tam i ten boj o senát byl akcentovaný jako jeden ze způsobů, jak vlastně ukázat té vládní koalici, že s ní voliči nejsou spokojeni. Takže ty senátní volby podle mého názoru teď mají větší důležitost než ty volby komunální, a promítá se zkrátka do nich ten boj vlády a opozice.
9: A o čem vypovídá, že o 27 senátorských křesel se uchází 120 mužů a jen 34 žen?
11: Je to smutný obrázek české politiky, bohužel. Nicméně, když se koukneme na to, co je to za osobnosti a tak, tak zkrátka něco v Čechách funguje, něco v Čechách nefunguje. Funguje zejména to, když tím kandidátem je muž, doktor s doktorským titulem a tak podobně. Bohužel je to nějaká zaběhnutá tradice. Problémem taky samozřejmě je, že když se koukneme přímo na ty lidi, tak to jsou prostě nějací zkušení politici. Ve chvíli, kdy v těch předchozích parlamentních cyklech byla většina mužů, tak logicky prostě je vlastně na těch významných pozicích v krajských zastupitelstvech, tak bohužel tohle se pak propisuje i do těch senátních voleb, protože zkrátka ten člověk s tou politickou zkušeností, s nějakým backgroundem, tak na největší pravděpodobností bude muž. Je to vlastně výsledek toho dlouhodobého celostátního trendu.
9: Mimochodem, ten počet kandidátů je letos nejnižší od roku 1998. Je to jenom náhoda?
11: Nemyslím si, že to je náhoda. Myslím si, že je to částečně i výsledek nějaké té strategie netříštit ty hlasy ani v tom opozičním táboře, ani v tom koaličním táboře. Zároveň, když jsou tady nějaké ty sjednocovací tendence, tak zkrátka pro kandidáty, řekněme těch méně významných stran, kteří se nebyli schopni nějak dohodnout, tak to může být viděno jako nějaká ztráta času, ztráta zdrojů. Asi se pravděpodobně buď neúčastní těch voleb, nebo se spíše účastní těch komunálních, ale vnímám to spíše jako nějakou strategii netříštění těch hlasů a u toho zbytku zkrátka, že to je pro ně ztráta času.
9: Průměrný věk mužských kandidátů je 58,5 roku. Zvažují voliči i věk, nebo spíš ne?
11: A myslím si, že spíše ne. U těch senátních voleb tím, že ten člověk musí mít nějakou zkušenost v tom obvodu, aby byl známý, aby měl nějakou šanci na to znovu zvolení, tak, nebo na zvolení jako takové, tak si myslím, že tam ty voliči spíše preferují tu známost, tu zkušenost s tím člověkem, to, jakým způsobem se on působil nebo zapojoval v tom daném obvodě, než by to bylo tím věkem.
9: A věk senátora je limitován 40. Měla by existovat i ta horní hranice věku?
11: To je velice, velice bohužel kontroverzní, nebo otázka jako taková kontroverzní není, odpověď už ano. Stejně tak, jestli by mělo být volební právo do nějakého typu voleb už od 16, ale jsem zastáncem, že nějaká horní hranice by existovat měla, protože se bohužel někdy setkáváme s tím, že ten, a bylo to například senátora Čuby a tak, kdy zkrátka ten senátor nebyl schopen kvůli zdravotnímu stavu výkonu mandátu, takže i v tomhle tom bych nějakým způsobem otevřel debatu o tom, jestli by to nestálo za to. Vzorem nám tady může být katolická církev například.
9: Co podle vašich zkušeností rozhoduje ve druhém kole senátních voleb? Jsou to duely kandidátů, ať v rádiu nebo v televizi, anebo něco jiného?
11: Myslím si, že ty duely v rádiu nebo v televizi zase tak velkou roli nehrají. Obecně povětšinou, když bychom to vzali optikou té dnešní opozice, a koalice, tak ty opoziční kandidáti mají větší šanci, protože ty voliči jsou disciplinovanější. Nicméně nemyslím si, že rozhoduje úplně ten mediální přesah, spíše to, jestli ten kandidát využije ten týden k tomu, nebo ten čas mezi tím prvním a druhým kolem k tomu, že znova jde do těch ulic, znova pokračuje v té kampani, připomíná těm lidem, že je tady nějaké druhé kolo, ale myslím si, že taky bohužel jedním z těch hlavních faktorů je samozřejmě i počasí. Zkrátka strávit nějaký čas volbami za sebou, tak ne každému se chce, takže je hezky, tak se na to povětšinou spíše lidově vykašle. Ale zkrátka myslím si, že spíše rozhoduje ta offline uliční kampaň a připomínání toho, že existuje to druhé kolo. A my vlastně vidíme i teď na té opozici, že dělá ty kroky, které dělá, ať už s tím vyslovením nedůvěry a tak, aby mobilizovala voliče jak do těch senátních voleb, tak zejména pak i do toho druhého, kde pravděpodobně spolíhá na to, že na té nízké volební účasti toho vládního tábora ty mandáty získá.
9: A jak důležitá je tedy v prvním a potom ve druhém kole senátních voleb ta voličská účast?
11: V tom prvním kole vlastně až tak důležitá úplně není, nebo tak samozřejmě čím vyšší volební účast, tím jsou ty volby reprezentativnější. Důležitá je skutečně až v tom druhém kole. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy nějaký kandidát v prvním kole vyhrál a ve druhém kole získal o třetinu hlasů méně, protože ta voličská účast se snížila někdy i o polovinu procent. Takže důležité je ta mobilizace do toho druhého kola.
9: A jaký účinek mají v senátních volbách sociální sítě?
11: Určitě jsou podstatné v tom, aby se ten kandidát vlastně dostal do veřejného povědomí. Tím, že do druhého kola postupují dva lidi, ty sociální sítě, protože jsou hlavně dobře zacílené, zvednou relevanci toho kandidáta a ty lidé se pokouší se dostat do té top dvojky nebo té top trojky, zkrátka těch relevantních zvažovaných kandidátů, upozornit na sebe a ukázat těm voličům, že ano, já jsem jeden z těch tří, o kterých byste měli přemýšlet a zkrátka vybojovat si to druhé kolo, ale sociální sítě obecně ve volbách jsou dneska základem jakýchkoliv voleb, nejenom těch senátních, bez nich to zkrátka nejde.
9: A čím si vysvětlujete, že až 20% oprávněných voličů nikdy nevolí?
11: Kdybych měl na tohle otázku, tak nesedím na Karlově univerzitě, ale někde víš, ale zkrátka někdo nebo část společnosti je obecně z té politiky takovým způsobem znechucená a má takový ten pocit, že i kdyby šli volit, tak to změnit nelze, že ty strany už se nějakým způsobem dohodly a tak, že a nebo třeba k tomu nebyli ani nějakým způsobem vedení ve svém dětství nebo ve svém dospívání, že účastníci voleb je důležité, že zkrátka tohle práva nevyužijí.
9: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Michalem Malým z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
11: Vám taky naschledanou.
9: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.
12: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní hodiny ukazují 3 minuty po půl jedné. Adéla Burešová a krátké zprávy.
2: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře. Papež Lev XIV. Zakončil 4denní návštěvu Francie. Po zastávkách v Paříži a Lourdech k věřícím promluvil taky ve městě Mety na severozápadě země. Potom se vrátil do Říma. Papeže o víkendu ve Francii vítali miliony lidí. V Lourdech se v soukromí sešel s několika oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Do Francie se papež vrátil po skoro 20 letech. Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Kalasová to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle ní hlavně rozdělení evropské společnosti ohledně pomoci Kyjevu. Situace na Ukrajině byla taky tématem jednání ministrů obrany v Bruselu. Zabývali se i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Začíná týden knihoven. 30. 20. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se letos zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Do Juventusu Turín se po 9 letech vrátil brazilský fotbalový brankář Neto. Italský klub přivedl 37-letého gólmana do konce sezóny jako náhradu za polského reprezentanta Kamila Grabaru. Ten je totiž po operaci z přetrhaných vazů. Juventus oznámil Neto v příchod na svém webu.
7: Sport. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení, překážka na dálnici D2 na vjezdu do Brna, další omezení na dálnici D1 u Rohlenky. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy budou zřejmě už brzy odklízet odstavené osobní auto. Kilometr 2,5, zavřená krajnice a taky část pravého pruhu. Na místě je odtahovka. Před půlnocí se tam střetlo osobní auto s nákladním. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov stojí nákladní auto u Rohlenky. Na kilometru 207 stojí vpravo, místo je označené. Dálnice teď bez kolon, i Pražský okruh v nočním omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
12: Přeji příjemnou úterní noc s datem 29. září. Prodloužený víkend už je 36 minut minulostí. Dnes nás čeká návrat do pracovního procesu. Tak to zvládněte bez větších obtíží a ať už jste doma nebo na noční či za volantem, užijte si poslech nočního radiožurnálu, kde se teď budeme věnovat sportu. Za nový startovní bod považuje česká jednička Linda Nosková titul v poháru Billie Jean Kingové. První pro novou generaci. O budoucnosti týmu i další motivaci uslyšíte už za malou chvíli v nočním radiožurnálu.
7: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: České tenistky se poprvé od změny formátu týmové soutěže radují z vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující bod ve finále s Ukrajinou získala Linda Nosková, která v tomto roce vyhrála všechny své singlové zápasy. A nejen ona má touhu reprezentovat v týmové soutěži i dál, jak jsme se ještě v dějišti úspěšného turnaje přesvědčili. And then I want a big cheers again. One, two, three,
1: let's go! Tak už je konec, je dobojováno, české šampionky se ještě fotí, pozují reportérům ve slušivých modrých oblečcích, památka na titul z roku 2026. Skoro by se dalo říct, že prolétli turnajem bez většího škobrtnutí, ale kapitánka Barbora Strýcová možná upřesní.
2: Ono se vám to zdá hladký, ale ono to úplně hladký nebylo. Samozřejmě tam vždycky ten první zápas takový ošemetnej, že nevíte, jako co očekávat. Ty holky prostě jsou taky očekávají od sebe, tak to bylo taky nervózní, ale jinak to zvládli hrozně dobře v hlavě a hrozně dobře se připravili celý den profesionální a bylo to skvělý.
1: Řekla Barbora Strýcová, která jako hráčka ještě zažila model, kdy se tenistky přece jenom měly mnohem větší šanci představit se domácím fanouškům, protože se hrálo systémem venkovních a domácích zápasů. Teď je to jiné, teď jsou finálové turnaje na neutrálním místě, ale na motivaci hráček získávat další trofeje, to zdá se nemá vliv, jaký bude model soutěže.
3: Já myslím, že to chceme vyhrát ještě hodněkrát, ať už to bude v jakýmkoliv složení.
1: Linda Nosková.
3: Tohle je jenom asi startovní bod. Já se do týmu vždycky vracím ráda, ať už je to jakákoliv část soutěže.
4: Myslím, že ta hladost tam stále zůstává, protože vlastně, když je člověk profesionální sportovec, tak to nikdy nekončí, nebo aspoň za sebe budu mluvit, ta motivace tam prostě vždycky je. Ten formát za mě byl lepší, ale na tom nic nemění, že tu trofej budeme vždycky chtít vyhrát.
5: Tak určitě, myslím, že každá z nás bychom rádi hráli doma. Jsme tady v Číně, v Shenzhenu a měli jsme tady spoustu českých fanoušků, což je pro nás strašně příjemný a hezký tam slyšet, když nás někdo pozbuzuje v našem jazyce. Myslím si, že kdybychom hráli v Česku, tak je prostě s takovým týmem, jak máme, bychom měli spoustu fanoušků, co by na nás přišli a podpořili nás, ale tak to teď není, takže to asi nemá smysl ani řešit, protože se hraje tenhle formát a jak zmiňovala Katka, tak ať už je to jakýkoliv formát, tak jsme sem přišli i teď, myslím, s tou ambicí, moc jsme to neříkali nahlas, nebo možná trošku říkali nahlas, přijeli jsme sem prostě vyhrát a teď už to můžeme říct, protože se nám to povedlo. Ať už je to kdekoliv, tak myslím, že i na konci světa bychom prostě to chtěli vyhrát a měli bychom stejné nasazení.
1: Doplnili Lindu Noskovou Kateřina Siňáková a Karolína Muchová. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.

0: Thank you. It's very much.
1: Vinohradská 12.
2: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
2: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
2: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
2: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Adéla Burešová doplní zpravodajský přehled.
4: Škola v Újezdě nad Lesy zůstává zavřená. Vedení chystá pro nemocné děti online výuku. Rusko chce podle Kyjeva zvýšit počet naverbovaných cizinců. Hokejisté Karlových Varů zvítězili na ledě Sparty 1-0 a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávili, jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
5: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
4: Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo Ukrajinu.

0: Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoo přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů ptačímu parku Kosteliska u Dubně na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. Sport. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v pátém kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika šancím soupeře a všechny pochytal.
2: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny na to skóre těch střel, protože tady Holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, měl asi 6, ale vybavil se, že Sparta měl třeba 6 gólovek z toho, takže byl prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
1: Karlovy Vary se díky výhře posunuli na 4. místo tabulky, Sparta naopak spadla na 7.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou a uzavírka v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se v omezení za Chlumcem nad Cidlinou vytvořila kolona. To omezení je mezi kilometry 63 až 53. Je možné, že úsekem projíždí nadměrný náklad. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy na kilometru 2,5 už odklidili odstavené osobní auto. V Brně, Bystrci u Přehrady, je nově neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Posloucháte noční Radiožurnál 5 minut po jedné a 17 osobností převzalo večer z rukou předsedy Senátu stříbrné medaile. Udělují se pravidelně na Den české státnosti od roku 2012. Jaké významné osobnosti převzaly ocenění letos? Tak to se dozvíte z reportáže ze slavnostního večera, a to už za okamžik. Teď je tu ale Ed Sheeran.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Už tradičně 28. září na Den české státnosti oceňuje předseda Senátu významné osobnosti. Stříbrné medaile si tentokrát ve Valdštejnském paláci převzalo 17 nominovaných. Miloš Vystrčil z ODS je vybral z víc než stovky návrhů. Podle něj laureátům záleží na tom, co se děje, jsou inspirací a nebojácně přinášejí oběti. Označil je také za sůl naší země a popřál veřejnosti, aby český stát měl takové soli dostatek.
1: Mě ve 21 letech to provedli, vůbec jsem o tom nevěděla, že to provedou. Oni mě vzali na císařský řez druhý a přitom mi provedli sterilizaci.
2: Vrací se ve vzpomínkách na začátek své cesty Elena Gorolová, obhájkyně lidských práv, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím a za to, aby ženy, kterým byl tento zákrok bez jejich vědomí proveden, dostaly odškodnění od státu. A podle vlastních slov ještě není na konci své cesty. I ona převzala na svatováclavský svátek stříbrnou medaili předsedy Senátu.
1: To jsem na to nikdy nemyslela, protože já měla jenom ten boj, aby ty ženy vlastně netrpěly. Ale jsem velice šťastná.
2: To další dvojici oceněných není přebírání medailí cizí. Pěť dosud šlo většinou o tak trochu jiné odvětví. Za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou si cenu převzalo hokejové duo Jakub Voráček a David Pastrňák. Voráček tím doplnil svou sbírku medailí z mistrovství světa. Právě stříbrná mu dosud chyběla.
3: V roce 2014 Hegra byla diagnostikována roztroušenou sklerózou. Jsme založili nadaci, už funguje přes 10 let, ale na druhou stranu je to jenom začátek, takže doufejme, že v budoucnu ještě se nám povede to hodně.
2: Teď si Voráček dal další milník.
3: Já bych chtěl postavit druhu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože co vím, tak je jenom jeden v České republice. Vždycky, když jsem ho navštívil, tak ta kapacita je pro ně opravdu malá a ne všem se může pomoct. Takže trošku jim to ulehčit, trošku jim tady v tom pomoct a udělat jim podmínky pro to, aby ten život měli aspoň trošku lepší.
2: Za všech 17 oceněných na závěr ceremoniálu promluvila výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem, Bára Stárek. Ta ve svém projevu kromě poděkování také upozornila na to, že Česko je 37 let od sametové revoluce svědkem autoritářských praktik.
4: Děkuji úřednicím a úředníkům, kteří drží tenhle stát pohromadě. Děkuji nevládním organizacím, které jsou každý den mezi lidmi a svoji práci dělají celým srdcem pro ně. A děkuji kultuře, že nastavuje zrcadlo společnosti a nemlčí.
2: V souvislosti s bojem za svobodu a lidskou důstojnost ocenil Miloš Vystrčil také Kamilu Bendovou a jejího zesnulého manžela Václava Bendu. K laureátům patřili také třeba divadelní režisér Dušan Pařízek, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo ekonom Jan Švejnar. Vybrat jen hrstku osobností, ale označil Vystrčil za těžký úkol a vysvětlil, proč se nakonec rozhodl právě pro těchto 17 lidí.
5: Těch důvodů bylo mnoho a kdybych to měl shrnout, tak ten hlavní byl v tom, že jsou příkladem pro ty ostatní, že jsou solí naší země, že jsou solí našeho českého státu a my děláme tu akci proto, aby nikdy neztratili chuť, aby pořád byli tou solí, aby pořád byli tou nadějí a inspirací pro ty ostatní.
2: Medaily obdrželi také Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny nebo Ivana Součková, která dlouhodobě usiluje o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál pokračuje a teď míříme do Francie. Papež Lev XIV. Totiž včera završil svou tamní návštěvu. Vydal se tam jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho čtyřdenní apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katolíků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jeho kroky během dvou dnů sledoval víc než milion lidí.
1: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem, jedinečným a nenahraditelným.
2: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
3: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
2: Mezi nejočekávanější body jeho čtyřdenní návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
1: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
2: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lourdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Papežovu návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali 100 tisíce lidí.
4: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
5: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku, anebo na konci života.
2: Podle Emerald Sion byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Právě na ně Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež ve Francii taky varoval před umělou inteligencí, která by se mohla lidstvu vymknout z rukou, a nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Když se snáší déšť s tmou.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. Posloucháte zprávy s Adélou Burešovou.
3: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Polští armádní piloti budou moct rychleji sestřelovat drony nebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování jim nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívějšku se k nim piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde. Ministři obrany zemí Evropské unie se shodli, že 27 musí rychleji a efektivněji posilovat svou obrany schopnost, aby splnila cíle stanovené pro rok 2030. Řekla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy Evropské obranné agentury vyplývá, že unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. V říjnu by se o zprávě mělo debatovat na summitu Evropské unie. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může mít člověk, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami.
1: Sport.
3: Fotbalistům Španělska se připojí obránce Robin Lenormand. Měl by tak zasáhnout i do duelu s Českem. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičování před sobotním utkání v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa přivítají českou reprezentaci ve Španělsku v sobotu 3. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V Pražském okruhu a taky na dálnici D11 u sjezdu na Kolín. Dálnice bez nahlášených nehod kolon. Pražský okruh se v nočním omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech ucpává jen nárazově. Jako před chvílí směr Ruzyně už se jede. Připomínáme, že mezi kilometry 16 až 19, a to jak k D1 i na Ruzyni, je průjezdný jeden pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín v noci opravují značení. A proto mezi kilometry 38 až 39 je zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. Začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: První dodavatelé energií před zimou začínají zdražovat a přidat se k ním mají i další. Koho z nás se týká možný nárůst, tak to zjistíte, když se podíváte do článku, respektive rozhovoru s energetickým analytikem na toto téma na irozhlas.cz do rubriky Ekonomika. No a nyní posílám z hudby Katku Knechtovou.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu pokračuje i tento týden náš tematický seriál Svět podle Havla. Nabízíme posledních 5 dílů před víkendovým speciálním vysíláním. Dozvíte se třeba to, jak poslední československý prezident přemýšlel o životním prostředí nebo jak ho v úřadu trápilo zdraví. A už za chvíli se budeme věnovat jeho pohledu na umění a design.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Václav Havel kladl důraz na vysokou estetickou kulturu nejen ve své tvorbě, ale třeba i při posuzování designu, architektury a umění obecně. V naší sérii Svět podle Havla uslyšíte třeba to, co si myslel o sporech kolem takzvaného smíchovského tanku, nebo proč byl rád, že Veletržní palác začal sloužit jako moderní galerie.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Václav Havel v rozhovorech rád stočil řeč i na oblast kultury, umění a designu. Třeba v únoru 91 se vyjádřil ke sporům o další osud takzvaného smíchovského tanku.
3: Mně se tank místo sochy nějak zvlášť nelíbí. Že by to byl zrovna estetický objekt na náměstí, se říct nedá. Nicméně domnívám se, že jsme si na něj nějak zvykli, že ho už nebereme jako tank, ale bereme ho jako symbol všech těch statisíců padlých, kteří osvobozovali naši zemi, a zdá se mi, že rozhodnutí o jeho zboření je takovým trošku útokem na tuto památku a na ten význam toho tanku.
4: A k neobvyklému památníku se Václav Havel vrátil i v květnu 91, tedy poté, co byl tank podruhé přetřený na růžovo.
3: Většina našich občanů asi sdílí pocit, že tank není tou nejlepší připomínkou obětí války. Bylo možné vypsat konkurs na nějakou důstojnou sochu. V tichosti tank, který stejně je rezivý, přesunout někam do technického muzea. Dalo se to řešit důstojně, kulturně, aniž by byly uráženy city sovětských občanů. To se tedy nestalo a musím se vám přiznat, že ten čin poslanců federálního shromáždění vůbec nesklízí můj obdiv. Naprosto ne. Je to krátkozraké. U toho tanku teď je permanentní happening, jsou tam flámy, už tam zlikvidovali nějakou hvězdu, takovou z květinek a podobně, ale kde to skončí, to budeme mít za chvíli sochu svatého Václava nastříkanou na červeno, katedrálu svatého Víta na modro, všechny obrazy v galerii budou postříkaný sprejem.
4: První český prezident se přitom nezajímal jen o Prahu. Upozorňoval opakovaně, že na územní rozvoj by měla dbát každá obec či vesnička.
3: Když navštěvuju různá místa, jako teď například Vodňany, vždy jedna z prvních otázek, kterou kladu zastupitelstvu, je otázka územního rozvoje města, územního plánování, urbanismu. Tyto věci mě velmi zajímají. Já se totiž domnívám, že my žijeme v takové velmi zvláštní době, kdy máme velikou šanci vyhnout se některým chybám, kterým se nevyhnula velká evropská města, například v době poválečného hospodářského boomu, a nyní toho trpce litují, totiž, že dostatečně nedohlížela na svůj genius loci, na svůj specifický charakter, na svoji atmosféru.
4: V prosinci 1995 se Václav Havel vyjádřil k rekonstrukci Veletržního paláce v Praze.
3: Ten dům postavili mladí, velmi mladí architekti, kteří dostali fantastickou šanci, a je to naprosto ojedinělý případ takovéto moderní architektury. Já jsem tehdy říkal, rozhodně ten úkol vezměte, ale pokuste se vybojovat, aby tam bylo něco, co slouží společnosti a ne byrokracii. A řekl jsem, že moderní galerie nemá kde vystavovat své ohromné sbírky, že by to byla krásná moderní galerie. Považuji za báječné, že se to stalo, že máme tuto nádhernou moderní galerii v Praze. Samozřejmě tam je co vylepšovat. Je to třeba trošičku zabydlet, zaličtět.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis doplní Adéla Burešová.
1: Poslance čeká jednání o nedůvěře vládě. Rusko pohrozilo NATO ozbrojeným střetem v případě blokády Kaliningradu. Čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii v Lize národů a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
3: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé z okolí Odoleny vody by dál neměli pít z vodovodu. Podle středočeských vodáren se nadlimitní množství olova v pondělí ráno objevilo v nádrži Máslovice. Pracovníci teď vodojemy napouštějí už jen 100% čistou vodou a proplavkují distribuční síť, aby se zbavili usazeného olova. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace